mě les zahojí, ty už navždy budeš v té tramvaji. Je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

Český rozhlas, Radio Wave.

Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

Děláme vlny. Look at that thing move.

0: Max Fatty Savages roaming the street.
1: I'm a city.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Radia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

kdy kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď akorát, když se rození, tak teprve chodím spát.

host jako host. Židle se pod ním celá třese. Začíná pouštět šťávu a u toho ručičkama mává. Není host jako host, ručičkama mi tu mává. Neví, kdy odejí, ale to se návštěvám někdy stává. Není host jako host, ručičkama mi tu mává. Neví, kdy odejí,

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

bys to viděl.

0: nemůžu normálně jíst.
1: Tak splynu s nocí jako ty, když venku začíná.
0: Jako chtěla bych se to hodně dát, ale prostě trochu silnější.
1: Odejdi pryč, rodiče o ní chtějí spát, ale ty se samotnýho prosince protikla. Samotného prosince protiklad.

0: Plejak.
1: Plejak.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
1: Slova připravené čtvrtý den. Čekala si jeho let. Nepřijde.

Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Tolstoj s Atrimestán nám odbyla 8. hodina na rádiu Wave a Jiří Chábera dnešní zprávy přináší právě chviličku po 8.
1: Zprávy rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Ceny starších bytů v Česku dál zdražují. Podle dat portálu S-Reality je cena středně velkých starších bytů letos o zhruba 13% vyšší než před rokem. Podobný trend potvrzuje třeba portál bezrealitky.cz. Ten vyčíslil, že v Praze už cena překročila hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Vyjednávání států Evropské unie o 21. balíčku sankcí proti Rusku znovu selhala. Dohodu podle informací Českého rozhlasu blokuje Řecko. A to je nám údajně vadí, že zákaz přepravy ruského zkapalněného zemního plynu by měl dopady na řeckou lodní dopravu. Protiruské sankce přitom musí být přijaté jednomyslně všemi zeměmi 27. Zástupci členských států budou ve vyjednávání pokračovat i dnes. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Zákon se tak teď vrátí do sněmovny. Poslanci vládní koalice ho budou muset přehlasovat 101 hlasy. Podle prezidenta zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby mimo běžné rozpočtové limity. Ostravské katedrále Božského spasitele začaly instalovat varhanáři nové varhany. Namontovat musí celkem 5800 píšťal, a to včetně druhé největší kovové píšťaly v Česku. Lidé mohou na stavbu varhan přispět ve veřejné sbírce, nebo si jednu z píšťal dokonce adoptovat. Nástroj by měl být hotový do 22. listopadu, kdy je v plánu slavnostní vysvěcení.
1: Sport.
2: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková postoupily na turnaji okruhu WTA v Praze do čtvrtfinále. Bousková porazila ve dvou setech Američankou Leovou, Šalková deklasovala Francouzku Dodánovou a Valentová otočila na 2-1 duel s Australankou Jointovou.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme převážně velkou oblačnost s četnějšími přeháňkami, hlavně v severovýchodní polovině území. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25. To byly zprávy na rádiu Wave, teď začíná ráno s Terezou a s Filipem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
4: She wants a man, a man she gets.

0: Lauzuan a já a taky já a taky Filip vás zdravíme. Ahoj.
1: S autotunem teda, ne, trochu bez.
0: Ale my to umíme i bez těch krabiček, podle mě, my jsme tady od toho.
1: Ty umíš Jádyho teďka nově.
0: Já umím Liliodyho, ale jenom když hraje Liliody. Prostě jodlování jde jenom za souzvuku, sama o sobě ho dělat nebudu.
1: Doufáme, že se vám dobře vstává. Před námi Madonna, která ve svých, myslím, 67 letech vydala teda novou desku. Je skvělá, Confessions 2 se jmenuje, navazuje samozřejmě na předchozí díl tohohle alba. Taková skoro Kim Gordon prostě, který je teda ještě víc, jo, ty je 73, ale v takových letech dělat takhle kvalitní desky je opravdu obdivuhodný.
0: Taky nastoupila na trend prostě nových názvů, protože evidentně si taky chtěla vymyslet nějaký slovíčko. Danceteria, možná to něco znamená, ale mě to zní jako vymyšlený. Teda.
1: Není to kavárna, je to tančírna.
0: Je to tančírna, takže to je španělsky, takže tyhle ty trendy, OK. Talk about

0: Karolina Beranová a Prák. Teď máme takovou pro vás skoro historku, která by šla určitě zažít i v Praze, ale tahle ta konkrétně proběhla v Berlíně a je to vlastně už takový hotový scénář nějakého filmu. Muž s rodinou žil a jedl v berlínském hotelu 16 měsíců bez placení. Používal různé výmluvy a historky jako výmluvy, ale opravdu se toho nebál, takže se vymlouval například na to, že prochází léčbou rakoviny nebo že mu schořel obytný vůz a taky různě překládal IKEA různé e-maily, aby svá tvrzení doložil a taky uváděl, že pobyt mu proplatí jistý autoklub, takže tak dlouho natahoval úplně všechny na té směně na recepci, až opravdu víc než rok dokázal s ženou a dvěma dětmi žít v hotelu.
1: Stalo se tak v berlínské části Köpenick, ten muž tam se svojí rodinou žil od dubna 2023 do srpna 2024. No a mimo to, že bydleli v tom hotelovém pokoji, tak získával i stravu. Pravděpodobně chodili na snídaně, nebo nevím, co tam bylo, polopenze, něco takového, ale prostě mu to vycházelo i s tím, že se tam potkává s tím personálem hotelovým a pak u soudu, protože dostal se až k soudu s tím, tento muž se hájil tím, že věřil, že se mu celou věc podaří vyřešit a tvrdil, že musel s partnerkou narychlo opustit byt v západoněmeckém Porýní ve Westfálsku, neboť ženu pronásledoval její ex-přítel.
0: Tady vidíte, že za každým takovýmhle rozhodnutím je nějaká tragická událost, která vás donutí vyšponovat svoje schopnosti prostě na úplný maximum. Já si tak trošku představuju vlastně tady ten příběh jako film Velký Marty. Je to prostě rozhodneš se prostě pro nějaký úplně zásadní životní jako úkon, seš v obrovský krizi a uděláš úplně cokoliv, prostě ten skem dovedeš do úplného extrému, protože prostě ti nic jiného nezbývá, možná ti jde i o život. Nakonec, co se ale stalo, tak po soudu soud rozhodl, že jde tenhle muž na 3,5 roku do vězení, což je docela teda jako odplata, bych řekla. A ještě musí zaplatit škodu 107 tisíc eur, což je nějakých 2,6 milionů korun.
1: To je odplata teprve teda.
0: To je odplata, takže pokud vás ten příběh zaujal a chcete se o něm dozvědět víc, tak koukněte na Seber i rozhlas.

0: Shark Tank a Boogeyman, no a takový letní program vlastně vám teď momentálně přinášíme. Kdybyste chtěli si užít naživo podcasty, tak to se dá dělat na letní podcastové scéně, no a my teď chceme pozvat 6. srpna, ono to strašně dlouho vypadalo, že to je za dlouho, ale prostě možná už tak jako já cítíte v kostech, že léto se nám přehoupává do té první poloviny, respektive srpeny za rohem, no a chudáčci se na vás těší 6. srpna, kde můžete léto ještě slavit společně s Adamem Ernestem a takým Petrem Uhlíkem mezi 7:30 a možná ještě o chlup dál. Takže 6. srpen, Trojský pivovar, na vás čeká právě tahleta dvojice. Nejsem vůbec jako spravená s tím, co tam budou předvádět, ale mají na to docela dost času si to připravit a myslím si, že v jejich povaze bude vás prostě nepustit domů dřív, než budete mít vlastně jakoby takovou křeč ze smíchu.
1: Čím si můžete být jistý je to, že když se nedaří, tak z toho může být aspoň zábavná historka a Petr a Adam jsou toho každou epizodu chudáčku důkazem. Častokrát můžete i vy sami třeba navrhnout nějaké téma, na které se chudáčci příště podívají. To vám proto doporučuji sledovat určitě Instagram Rádia Wave, ale nevíme, o čem na letní podcastové scéně budou mluvit. Víme, že to bude 6. srpna ve Trojském pivovaru a že se začíná v 19 hodin a že jsme slyšeli, že o lístky je docela velký zájem, takže pokud byste chtěli zavítat a ještě se vejít, tak byste se měli rozhodovat spíš rychleji.
0: Tak to byl takový vlastně taková fomostní daně tady do vašich uší. Každopádně vy si chudáčky můžete poslechnout i třeba dneska po 11. hodině v našem vysílání, pokud byste si chtěli dát takovou ochutnávku.
1: A to bude tentokrát o jejich superschopnosti dělat oslí můstky.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
3: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na Rádiu Wave.

0: New Yorkský post-hardcore, tohle jsou Show Me The Body, se kterými minimálně co se týká té aktuální desky Alone Together spolupracuje producent Kenneth Bloom, známý dříve také jako Kenny Beats, hlavně si udělal jméno v hiphopu, ale čím dál tím víc se projevuje i v kytarové hudbě, bylo to tak třeba u kapely Idols v souvislosti s dvěma deskami, teď se věnuje Show Me The Body a je to teda hodně slyšet, je to možná zatím nejpřístupnější album, ale nestrácí na to své tvrdosti, takže doporučujeme určitě celé k poslechu, tohle byla ukázka z něj Do What's Right, Happy.
1: No a teďka, pokud byste chtěli udělat to, co je správný, tak můžete dorazit na Rivieru, podívat se na naší debatu a taky poslechnout koncerty a podívat se na vlastně performativní odhalení sochy. Všechny tyhle věci vám nabízíme už příští týden 28. července. No a společně se mnou tam k debatování a ke stolu zasednou tři skvělí hosté. Budeme se bavit o tom, jaké to je nést si v sobě nějaký specifický background a těžit z něj potom v tvorbě. Jmenuje se to Uložená místa a jedním z těch vlastně pozvaných je Anky. Teď se pouštíme jeho Gossip Girl, takže určitě doražte.

0: Bang Bang, to prostě hrozně uteklo ta první hodina.
1: Velká rána bude ta devátá, která přijde už za 12 minut, ještě předtím Saul, taky Mateášovi kamarádi a asi stihneme i Rikonesty.
2: Stage Radia Wave.
3: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Radia Wave.
3: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. Aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Vykonejte a její starší track v playlistu Radio Wave. My už tu máme 9. hodinu a další zprávy teď přináší Jiří Chábera.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Zřejmě by to mohlo být už v roce 2028. Z prodeje by stát mohl získat až 25 miliard korun. Experti upozorňují, že peníze z prodeje by měl stát využít k dlouhodobým investicím. Pokud by se jednalo jen o jednorázové zalepení schodku státního rozpočtu, považují vstup letiště na burzu za nevhodný. Bývalý venezuelský prezident Nicolas Maduro znovu stanul před soudem v New Yorku. Američtí státní zástupci ho viní ze zneužívání státní moci k ochraně a podpoře nelegálního pašování drog do Spojených států. Soudce ve středu stanovil začátek procesu na červen příštího roku. Pardubický pivovar se zatím bourat nebude. Ministerstvo kultury zakázalo s historickou budovou nakládat, dokud nerozhodne, zda se stane nebo nestane kulturní památkou. Podnět podalo město, které se tím snaží zabránit demolici nejstarší části areálu. Současný vlastník, společnost Konsek, si mezi tím nechává zpracovat odborný posudek. V bývalém pivovaru plánuje vybudovat byty, obchody a hotel. Na Drábských Světničkách u Mnichova Hradiště začala rekonstrukce ochozu na Skalním hradu. Kvůli nepřístupnému terénu musel materiál nahoru vyvést vrtulník. Pískovcový Skalní hrad byl velmi poškozený od náporu turistů. Vzniknou tam nové lávky, zábradlí i nové schodiště. Práce mají 3 měsíce zpoždění kvůli zahnízdění sokola stěhovavého.
1: Sport.
2: O postup do čtvrtfinále Live Sport Prague Open dnes zabojují 4 české tenistky. 2 z nich proti sobě. Lucie Havlíčková nastoupí proti Barboře Krejčíkové. Sáru Bejlek čeká souboj s Timofejevovou z Uzbekistánu. Jako první se na kurt na pražské Štvanici dostane Nikola Bartuňková. Její soupeřkou bude po 11. hodině dopoledne Tajka Taradujová.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme velkou oblačnost s četnějšími přeháňkami. Nejvyšší teplota 18 až 22, na jižní Moravě až 25 stupňů. O víkendu budou teploměry ukazovat až 29. Místy budou bouřky. To byly zprávy, posloucháte Radio Wave, kde pokračuje ráno s Terezou a s Filipem.
1: Radio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Glass Animals, Tokyo Drifting, ne Tokyo Drift, ale kdyby jako Tokyo Drift s Denzlem Curry takhle z Glass Animals, to by bylo pěkný.
1: No a teď je to i tematický, protože přestože to nebyla Tokyo Drift, tak před námi je producent Essay, mimo jiné, který právě spolupracoval třeba s Tokyo Drift.
0: Vidíš, já jak skoro jak chudáčci, taky umím oslí můstky prostě.
1: Mistrně oslích můstků.
0: Brněnský zpěvák Jan Trey a taky právě Essay, to je teď takový trend jmenovat se takhle na konci s tím Ej, kdybyste vymýšleli nějaký název vašeho projektu, kapely, jo, a alias, tak hlavně ať to má na konci Ej, ať už teda měkký nebo tvrdý, no ale právě tyhle ty dva se dali dohromady na nové skladbě, která nám tady protekla až do playlistu ze včerejších novinek, takže si ji pustíme. Jmenuje se Heatwave a myslím si, že tak trošku oznamuje to, co přijde takhle jako z kraje, nebo možná na konci července, protože vlnu veder už jsme jednu zažili, myslím si, že druhá je teď takzvaně v očekávání.
1: Takže někde na přelomu července, srpna očekávejte vedra a potom asi nenávratně, nebo jako nevyhnutelně taky vlnu dešťů, že jo?
0: To samozřejmě, tak bývá. To jako by svět je cyklický prostě.
1: Aha.

0: Vince Staples a Cotton jako bavlna, ačkoliv se to nezdá, není úplně nejlepší materiál na to vyrazit někam do přírody, protože to hodně nasákne, pak to hodně váží a obecně to má docela objem. A teď si možná říkáte, co mi prostě úplně přeskočilo, ale já jsem tak nějak pochopila, že prostě když chcete jakoby profesionálněji cestovat do nějakých extrémnějších podmínek, tak to může být jako všechno na světě prostě strašně drahé a složité. A pořád už jste jenom ve smyčce nakupování speciálních outdoorových prostě technologií, vybavení, všechno musí být strašně lehký, strašně snadno očištitelný, prostě složitelný a to prostě je většinou na tom ten největší pain.
1: Zároveň to může být i ta velká zábava, jakmile se takhle ponoříš do nového tématu, tak to prostě řešíš dnem i nocí. Podobně se to čím dál tím víc asi stává zástupcům generace Z, protože objevili hory díky sociálním sítím a to muselo zaktivizovat záchranáře po celé Evropě. Jo? A například teda ve Skotsku, taky ale na Slovensku nebo v Česku, čím dál tím více záchranáři a záchranářky zasahují. Ono se to totiž stalo takovým novým trendem. Například influencer Shoty Boy je takovým velkým propagátorem turistiky, hlavně té horské. Z nevysvětlitelných důvodů si taky někdy teda sundává tričko na těch sociálních sítích, ale kvůli tomu tu nejsme. Jsme tu kvůli tomu, že propaguje na sítích jako Instagram nebo TikTok právě zprávy z cest, mlhavé fotografie potoků, údolí, jezer a kopců, krásně prostě zasněžené hory třeba i případně a tak. No a čím dál tím víc lidí mezi 18 a 25 právě do hor vyráží.
0: No je to samozřejmě super, když je třeba jdete někam takhle jako cestovat, zároveň je dobrý si jako uvědomit a zvědomit, že to není úplně jako nejjednodušší a pro každýho a že na to je taky potřeba se nějak připravit, mít třeba to vybavení nebo taky fyzičku, až vás to prostě neteleportuje někam na vrcholek hory, abyste si udělali hezkou fotku, ale že to může být třeba i nebezpečný.
1: Ano, když vyjdete nahoru, musíte nějak i dolů.
0: A taky na té hoře se něco děje, nějaký povětrnostní podmínky. Pamatuju si, že jednou jsme takhle v Kanadě chtěli vyrazit na trail a byl tam jeden takový chlapec ze Slovenska, vyrážel v kraťasech, v takových jako žabkách v podstatě. A my jsme se optali, kde má jakoby sebou třeba vodu a svačinu. On říkal, že to vydrží, než dojdeme nahoru. A my jsme říkali, a co až půjdeš dolů? On říkal, tak nahoře si dáme prostě doma pivo párek, ne? Já jsem říkala, no ale tady prostě nejsi jako v Berouně. Tady prostě půjdeš 3 hodiny a pak půjdeš další 4 hodiny někam jinam.
1: Jak dopad?
0: Jako, no, nakonec jsme ho nějak jako přemluvili a pak samozřejmě jako upíjel všem ostatním, že jo, prostě tu vodu pitnou, protože...
1: Takže zkontrolovat batušky, prosím vás.
0: Hlavně jako nejsou všude jako kiosky, jo. Není to jako, když jdete kolem Berounky, když vyrážíte někam opravdu do hor, tak na konci prostě nebude limča.
1: Nebylo třeba naturální vínečko teda na vrcholu.
0: Samozřejmě, prostě musíte být fakt ready a nějak buďte rozumní, protože nejedná se jenom o evropský trend, ale třeba i podíl amerických dobrodruhů ve věku 18 až 25 roste tady v těch záchranných misích ve Francii, v Itálii, Švýcarsku, ve Švýcarsku prostě v horách. Tam, když prostě vylezete jenom s nějakou ideou influencovat a nebudete ready, tak to bude fakt neštěstí.
1: A ono ještě jako být připravený může znamenat i jako být připravený na něco, ale na druhou věc už ne, protože v prosinci například pomáhali ve Vysokých Tatrách 26-letému Čechovi, který měl na botách jen řetízkové nesmeky. Další vybavení potřebné pro ten pohyb v horském terénu mu už ale chybělo. Jo? Tak to se vracíme k tomu, co jsi říkala na začátku. Mít to nastudované, ale pak třeba narazit na to, že si můžete dovolit jenom polovinu té výbavy.
0: No, zároveň prostě tady vidíte, že jakoby ten mýtus nebo taková ta tradice těch neohrabaných českých turistů a turistek na Slovensku v Tatrách je prostě jako, to je úplně never ending story. Yeah.

0: Pejsejko, Tennyson, my tady budeme zvát na asi dost festivalů ještě v téhle sezóně, protože to se prostě v létě bude dít a je to dobré někam vyrazit, něco si poslechnout a zažít, ale taky samozřejmě nejenom kvůli dešti, ale spousty dalších jiných věcí. Občas se prostě vyplatí jenom si o věcech poslechnout, a to ať už hudbu, anebo třeba rozhovory o hudbě, protože i to je součást téhleté scény. No a takovou novou porci těch nejostřejších rozhovorů v penálu nám tady doručuje Excalibur, novinkový takový reset opaku disu. Takže kdyby vás zajímala rapová scéna, tak i dneska máme pro vás právě jednu takovou Excalibří novinku.
1: Nejostřejší rapová show široko daleko. Dnešní nová epizoda vychází ve 14 hodin, takže se těšte na hloubkový rozhovor s duem Spiral Shorty a Sosr. Dohromady tvoří Pera Boys, které teda nemáte úplně moc příležitostí vidět živě to letošní léto. Stalo se tak například na festivalu Rosnička, ale už bude jenom pár příležitostí, kde je vidět, přesto, že možná slibují i nějaký jako velkolepý křest nové desky Czech High Tech, která ale, jak se dozvíte v rozhovoru, pokud bude pokřtěná, tak bude pokřtěná velmi jako zvláštním a netradičním způsobem.
0: Mečem, předpokládám. Ne.
1: Teknem,
0: dobře, tak to bude technicky vlastně všechno probíhat i u nás v playlistu po 10. hodině večer, kdybyste chtěli poslouchat on air.
1: Zároveň ano, přesně, bude tam i jejich hudební výběr, krom toho hodinový rozhovor. No a uvidíte, co se stane, když se potká vozová hradba a sound system.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablankou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na rádiu Wave.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.

0: Kodon a jeho lifestyle, pokud chcete jeho lifestyle prozkoumat víc, tak mám tady vlastně, nabídneme takový vhled do nejenom života, ale hlavně tvorby tohohle dost mladého českého hudebníka, protože jsme si ho pozvali a to hned na několika úrovních a přišel prostě, no.
1: Na několika patrech dokonce rozhlasových. Ve třetím byl hostem Excalibru, který už je aktuálně venku, no a před pár dny dorazil taky docela jako níž, co se týká pater rozhlasu, do fonotéky, do archivu, kde vystoupil v rámci Fonosession a můžu tak jako předprozradit, že tam nebyl sám a dokonce měl i hostovačku a možná dojde v rámci jeho Fonosession na nějakou Double Dawn Energy.
0: Možná přijde i kouzelník, takže pokud vy byste chtěli právě prozkoumat dancehall v rámci teda českých luhů a hájů, tak tohoto je pro vás celkem dobrá zpráva. Taky zároveň, kdybyste si chtěli udělat radost, tak Darko Don bude křtít album Dat Boy v Praze, a to už zítra 24. A takže můžete vyrazit do prostoru Sub-Zero, tam si ho užít naživo, no a nebo si prostě vychutnat tady náš playlist a počkat si, až ho uslyšíte na našem YouTube.

0: Lily Allen a teď už se budeme dívat směrem k dalšímu dílu podcastu Fasády, požár baťovské budovy číslo 34, který propukl ve čtvrtek 9. července, sledovala, nebojím se říct, celá republika.
1: Jedna z ikon zlínského průmyslového areálu je dneska na hraně zániku. Jak významná ta budova vlastně byla? Hostem nejnovějších fasád je Vít Marek, iniciátor projektu Ať žije Baťov, který se dlouhodobě věnuje architektuře a historii právě firem Baťa.
0: Vy si můžete celý díl vyslechnout u nás na webu v podcastových aplikacích a tady je malá ukázka.
2: Průmyslová města obecně mají problém s nějakou svou identitou, tím, že se tam v jeden moment nastěhuje spoustu lidí z jiných koutů republiky a tomu městu nezbývá nic jiného, než si vytvořit, buď se nějak napojit na tu původní silnou identitu, a nebo vytvořit vlastně novou identitu, kde Zlín je krásný příklad toho, že se mu podařilo vytvořit novou identitu. To město je právě výjimečné tou architekturou, něčím, co je vlastně známé nejen v rámci republiky, něčím, co je známé jako po celém světě. Takže když minimálně teda v republice řeknete, že jste ze Zlína, tak si každý vybaví něco typického pro Zlín, ať už jsou to teda ty boty, nebo je to ta architektura. A to mi přijde strašně zásadní pro nějaké to ukotvení sám sebe v tom prostoru, v tom, že jsem prostě ze Zlína, že mám vazbu na to místo a vím, na co můžu být hrdý. A přijde mi důležité toto nějakým způsobem udržovat, protože čím jako víc se zajímám o to své okolí, čím víc se vlastně mám nějakou spojitost s tím městem, vím, že je něčím výjimečné, tím větší zájem mám o to, aby i v budoucnu bylo dobré. A mám zájem o to, aby ten veřejný prostor, to, kde se pohybuju, prostě nějakým způsobem zkvétalo a zajímám se o to. A proto mi přijde škoda, že se na to jakoby zapomíná, že ta architektura a ty nějaké ty principy, ty tradice, které si myslím, že jsou jednoduše adaptovatelné na současnost, tak v tom Zlíně jsou. A jsou tady prostě ambice je nějakým způsobem potlačit, vytlačit, nahradit, však to ničemu nevadí, ale postupně možná se dostáváme tam, že zaniká ta identita nebo zaniká ta vazba na to místo. Už nám nepřipadá, prostě se drolí to, co bychom je prostě považovali za nějakým způsobem výjimečné.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
5: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
4: youtube.com/radiowave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
6: Oh boy.

0: Fakulta jeho rap game nám tady už dotíkává 9. Přelám asi v 10. Čekají nás další zprávy, které opět přináší Jiří Chabera.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Představitelé států Evropské unie našli shodu na 21. balíku sankcí proti Rusku. Potvrdili to zdroje blízké vyjednávání. Dohodu původně blokovalo Řecko, které se obávalo navrhovaného zákazu přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Ten by podle řeckých představitelů vážně dopadl na tamní námořní průmysl. Nový balík sankcí se vyjednává už delší dobu a zahrnuje 215 subjektů, mezi kterými jsou fyzické osoby i velký počet bankovních institucí. Sankcionovaných ruských bank bude po schválení balíčku přes 100. 15 lidí ročně se v Česku podle lékařů vážně zraní při skoku do vody a skončí na vozíku. Následky úrazů míchy a páteře bývají často nevratné a končí s částečným nebo úplným ochrnutím. Pacienty čeká dlouhá léčba i rehabilitace. Lékaři proto nabádají při pobytu u vody k opatrnosti. K nejrizikovějším skokům dochází pod vlivem alkoholu. Nebezpečné ale můžou být taky velké vlny v moři. Kina uvádí vítězný snímek letošního karlovarského festivalu Padlé ovoce. Film vypráví o dvou mladých ženách, které pracují v těžkých podmínkách textilní továrny v Myanmaru. Hlavní postavy čelí pracovnímu vyčerpání, sociálnímu útlaku i ekonomické nejistotě. I přes drsný rytmus všedních dní ale nepřestávají snít o lásce a o úniku. V opavských arkádách v centru města dnes pokračují čtvrteční hudební podvečery. V Dvořákových sadech vystoupí jazzová kapela Renegades. Program v arkádách je součástí letních prázdninových akcí, které pořádá opavská kulturní organizace. Město připravuje kromě swingových tančíren, trampských akcí nebo divadelních představení také třeba venkovní koncerty dechovkových kapel.
1: Sport.
2: Belgický cyklista Jasper Philipsen si dospurtoval v 17. etapě pro první vítězství na letošní Tour de France. V závěru porazil druhého Švýcara Schmida a třetího Nizozemce Koje. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Tadej Pogačar o víc než 4,5 minuty před Belgičanem Evenpoolem.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme velkou oblačnost s četnějšími přeháňkami. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25. To byly zprávy, posloucháte Radio Wave, kde pokračuje ráno s Terezou a s Filipem.
1: Radio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Je to Vernon a Sing a Song. Kdybyste chtěli vědět, jak to doopravdy bylo v rámci teda příběhu Odyssey, tak můžete vyrazit do kina, protože to teď je stále ještě možnost podívat se na nový snímek, který se znovu teda vrací do tady té jako homerské historie, ale zároveň tenhle snímek vyvolává spoustu takových nápadů, bych řekla. No a jedním z těch nápadů třeba je, že lidi mají pocit, že ten snímek by měl zobrazovat nějakou historickou pravdivost, což samo o sobě zní jakoby hrozně vtipně.
1: To rozhodně, on se hlavně třeba do Odyssey a do jejího castingu opírá technologický boháč Elon Musk, který už, když vlastně byla zmíněna některá jména v castingu, tak tvrdil na sociálních sítích, že Christopher Nolan chce prostě jenom ty filmové ceny a že úplně přišel o vlastní integritu. No a kritizoval to a teď, když je konečně snímek v kinech a samozřejmě vydělává miliony dolarů, tak se Elon Musk rozhodl, že oznámí, že jeho vlastní AI platforma Grok Imagine aktuálně už pracuje na AI verzi Odyssey a že to bude teda historicky jako správné a korektní, že to bude dobově prostě správně nakástované a jestli bych teda na něco rozhodně nešel do první řady v IMAXu, je právě AI vygenerovaný film.
0: Tady prostě vidíte, jak se eugenickým jako spektrem pohledů dá dívat na tenhle epos. Zároveň teda je zajímavý, že Homer jako pravděpodobně připsal nebo napsal tenhle ten druhý epos, nejdřív Iliadu, pak Odysseu v daktylském hexametru, jo, a navazuje tady prostě na nějaké jako události, které si pravděpodobně prostě vymyslel, protože to byl autor, že jo.
1: No jasně.
0: Teď my ani nevíme, jo, napsal to snad koncem 8. století před naším letopočtem. Jaká
1: byla
0: historická přesnost.
1: Hlavně to třeba byla skupina autorů, my ani nevíme, jestli Homer existoval.
0: No, je to 24 zpěvů prostě napsaných ve verších. Já bych teda chtěla vědět, kde tam píšou, kdo má jak barevný oči.

0: Sigrid a její Mirror, ještě předtím Fushej a taky třeba Elias Ronenfeld. Za chvilku už v playlistu Radio Wave pokračujeme, ale nejprve se vydáme za novým dílem Hergotu, který se vydává do světa čínských duchů, taky démonů a politické moci. Hostem aktuálního dílu je totiž sinolog Jakub Otčenášek z Vysoké školy ekonomické, který přiblíží, jak se čínské představy o démonech a nadpřirozených bytostech promítaly do uvažování o společnosti, řádu a vládnutí.
1: Před námi je krátká ukázka, vy si celou epizodu můžete samozřejmě najít na webu Radio Wave v podcastových aplikacích. A takhle nějak to bude znít?
2: Dalším nějakým pojmem, se kterým pracuješ, je pojem Tianxia, jakýsi starobylý ideál světového řádu. Tak co to vlastně je a jak se k němu třeba staví i dnešní čínští myslitelé?
3: Jo, Tianxia znamená doslova pod nebesy, nebo pod nebem. Tien je prostě nebe, ale může to znamenat i nebesa, ne v tom jako křesťanském smyslu, ale jakožto nějaký garant morálky a případně i místo, kde přebývají předkové nebo různá božstva. A v konfuciánském myšlení třeba ta nebesa nejsou nějak tak úplně personifikovaná, ale myslí se tím tedy nějaká kontinuální morální záštita a síla, se kterou pracují nebo která nějakým způsobem ovlivňuje to, co se děje pod nimi, čili ve světě. Čili ten svět pod nebesy je vždycky v nějakém kontaktu nebo v nějakém dialogu s těmi nebesy. Není jen tak tam položený a jen tak, jako, že by si tam tak zahníval, ale musí vždycky nějak mezi nimi probíhat nějaký dialog. To znamená, že i mezi správou toho podnebesí a nebesy musí vlastně fungovat takovéto napětí a pak se to projevuje nejznámněji v takovém tom principu mandátu nebes, který vlastně znamená, že dobrý panovník třímá mandát nebes, že ta nebesa projevují dobrou vůli vůči panovníkovi, třeba tím, že je hezké počasí nebo že je dobrá sklizeň a nejsou nějaké přírodní pohromy. A když naopak takovéhle pohromy jsou, tak to znamená, by to mohlo znamenat, že ten mandát byl ztracen a že ta vláda je špatná. To se teda netýká jenom králů a císařů, ale dost často se to objevuje i v té republikánské i lidové Číně, že prostě třeba komunistická strana se chápe jako držitel toho mandátu, protože má to i takové, jako dejme tomu, sekulární jako interpretaci, která se dá zkombinovat s modernitou. A sice, že ten mandát nebes vlastně nebo ta nebesa, ta vůle nebes reprezentuje vůli lidu. Čili když někdo je prostě tyran a ten lid trápí, tak samozřejmě ten mandát ztrácí v očích lidu, tím pádem i v očích nebes. A je to všechno propojené právě na tom principu té odezvy, čili nejenom lidé a nebesa, ale i příroda a ty živly a tak dále. Všechno to nějakým způsobem takhle mezi sebou komunikuje. A snaha je tedy vytvořit z toho prostoru mezi nebesy a zemí nějaký harmonický prostor, kde vlastně všichni fungují nějak ne nutně rovnostářsky, často spíš hierarchicky, ale v nějakém souladu a každý zná své místo a není potřeba sahat k nějakým násilným třeba metodám a tak dále.
4: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: David Lindovský a teď se podíváme směrem k 19. hodině, protože se můžete těšit na novinkové Psycho. Co kdyby se vám splnilo největší romantické přání? Horror Obsession ukazuje, že ne každé přání, ale končí šťastně.
1: No a Psycho se tím pádem podívá v souvislosti s tímhle hodně navštěvovaným hororem aktuálně v kinech na fenomén limerence, což je intenzivní zamilovanost, a dozvíte se, kde končí láska a kde už začíná právě třeba posedlost.
0: Takže to bude buď to romantické, anebo taky úplně děsivé, společně crazy šílené, prostě fuj, tajxl, někdo vás bude možná sledovat a na do smrti milovat způsobem, který si nepřejete, s Karolínou Faberovou a taky Pavlem Šebestou dneska po 19.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Fimi Guerrero, no a konečně se dostáváme k tomu, co dělat dneska při čtvrtečním večeru, ať už bude počasí jakékoliv. Máme tady pro vás dvě nabídky toho, jak strávit třeba ve společnosti nějakým způsobem zajímavý čas. Jedna možnost nás tady zavádí do pražského prostoru Meet Factory. Na koncert dneska po 8 hodině na vás čeká deníkové pojetí písničkářství, ryzí DIY přístup ve studiu i mimo něj a stejně tak živá kapela, která pojí Lenku Zbořilovou, tedy Pivoňku, a Zdeňka Lichnovského, kterého znáte jako Lichnovský. No a jejich hudba zní a vlastně i přesto jejich silné spojení jako z dvou docela odlišných světů. Vy se o tom můžete přesvědčit na právě dnešním letním koncertu té prázdninové sezóny, tedy na dvorku Meet Factory, ale samozřejmě, kdo to tam zná, tak ví, že i kdyby malinko sprchlo, tak ten dvorek je pod dálnicí, takže se tam prostě dá skovat.
1: No a o hraní půjde i v pražském pivovaru v Troji, protože tam se taky hraje, ale ne na hudební nástroje, nýbrž na kontrolery a na klávesnice prostě a myši. Quest tam bude mít své živé vystoupení, Jarda Mévald, Šárka Tmějová a taky Lukáš Grigar se budou bavit o tom, proč už dneska vlastně nevycházejí nové kvalitní hry a ubývá jich, proč se neustále dělají jenom remakey starších oblíbených her. Takže takové trošku hořkosladké povídání a vhled do dnešního herního průmyslu v Trojském pivovaru po 19. hodině.

0: Fake Ming, Equal 2K, Mekatok a jejich závěr našeho vysílání společného, protože s náma ve studiu už sedí Jarda Petřík. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jarda Petřík přebírá žezlo, ale zase se tady malinko tak prostě jakoby cross otočíme, bych řekla.
2: Jo, Filipa se dneska ještě nezbavíte, protože za mnou do studia přijde po druhý odpoledne. A nejenom on, bavit se totiž budeme o první z letošních riviér, která se uskuteční už nadcházející úterý. A kromě Filipa, se kterým předpokládám proberem ten hudební program a koncerty, tak ve studiu se mnou budou taky Agáta Hošnová z iniciativy Umění pro město a Martin Mariška z Centra choreografického rozvoje Sesta.
3: Tak snad nebude pršet.
0: Snad nebude pršet a rozhodně, kdyby pršelo, tak minimálně následující 4 hodiny to tady nikoho neovlivní. Ahoj.
3: Ahoj. Starter.
4: Starter. Hitparáda neobjevených. Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
5: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Georgia Smith, What's Done, It's Done. Neboli tak trošku reminiscence rána s Terezou a Filipem, které už je také takzvaně hotové, protože máme 6 minut po 11. dopolední a ze studia vás už v tuhle chvíli zdraví Jarda Petřík. eBay za chvilinku, se kterými zamíříme do mošpitu s touhle sesterskou dvojicí, která aktuálně vydává svou čtvrtou řadovku s názvem Offering. Do 12. ale třeba taky The Marias, Malvina, US Girls a nebo Venktovka. Budu pro vás mít i ukázku z nejnovějšího Impactu, kde byla hostem herečka a taky naše kolegyně z Rádia Wave Eliška Soukupová a taky tanečnice mimochodem. No a tématem bylo to, co je považováno za přijatelné ženské tělo. Jinak v odpoledním čase taky už mimo jiné při předávce mikrofonu avizovaný rozhovor na téma letošní první ze tří Rivier, která se uskuteční už příští úterý, ale k tomu všemu se ještě určitě dostaneme. Teď už slibovaní eBay a jejich novinka Mošpit.

0: Beverly Hills zpátky do Česka za pozvánkou na poslech nejnovějšího Impactu. Už jsem zmiňoval, že do studia přišla tentokrát herečka, tanečnice a taky naše kolegyně z Rádia Wave Eliška Soukupová. Ta totiž nedávno otevřela debatu o tom, co je považované za přijatelné ženské tělo. Na svých sítích totiž popsala zkušenost ze zkoušky společenských šatů, kde jí bylo řečeno, že velikost 38 je oversize. Proč herečky stále slýchají, že mají být štíhlé, dlouhovlase a bez tetování? Rozhoduje dneska o úspěchu ještě vůbec talent, anebo spíš Instagram a osobní značka? Nový Impact s Eliškou Soukupovou najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. Teď pro vás mám krátkou ukázku.
1: Já mám prostě pocit, že úkolem nás žen od té doby, co se narodíme, je zhubnout. A nebo zůstat hubená, když jsem hubená. Jakože to je fakt normálně, že to je HPPčko každý ženy. Ať už jako se staneš matkou nebo ředitelkou země koule, nebo máš 50 tisíc zaměstnanců, tak to, jakou máš postavu, je prostě alfa a omega všeho. Fakt mám pocit, že to tak je. A ty, co to tak nemají, tak dost často buď kecaj, a nebo trošku na to rezignovali. Jo, ale já třeba mám kolem sebe i holky, které měly takzvaně tu dokonalou postavu, velmi štíhlou a to, a jelikož už třeba je jim jakoby skoro ke 40 nebo tak, ta postava se lehce mění, pořád vypadají absolutně geniálně, ale protože jakoby tahle kůže je najednou tady, opravdu o takhle moc, tak oni, hele, tady se mi děje něco, to je špatně, problém, alarm, začala jsem chodit na pilates. A já říkám, a baví tě to? Nenávidím to. A já, proč tam chodíš? No, protože ta kůže se pohla o ten centimetr a to je už jenom cesta do pekel. Já si říkám, tyjo, takže fakt já si myslím, že prostě cesta, nebo jako úkolem nás žen od té doby, co se narodíme, je zhubnout. A nebo si udržet váhu, která je hubená.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Bambara, Pray to me, krátce před 11:30 ve čtvrtečním on airu na Wave. Teď před další muzikou budeme chvilku mluvit o sportu, konkrétně o atletice. Se mnou ve studiu už náš zprávář Jirka Chábera. Ahoj Jirko.
1: Ahoj.
0: Budeme se bavit o konkrétně mladé generaci atletů a atletek, která hodně začíná bojovat s takovým fenoménem, kterému se říká trackflation. Znamená to, že sice ti mladí běhají rychleji než kdy dřív, než generace před nimi, ale zároveň to překonávání osobních rekordů a dosahování nejlepších časů je často drtí. Co zatím je, to teď společně probereme.
1: No, tak vlastně jako vždycky, jako úplně všechno, jsou zatím algoritmy sociálních sítí.
0: Překvápko.
1: Co jiného by to bylo. Většina těch mladých dětí, bavíme se třeba o 13, 12, 10 letých, 13, 14 letých klucích a holkách, tak oni mají TikToky, mají Instagramy, nakoukávají tam ta videa o běhání a ty algoritmy jim prostě dávají v podstatě dospělé sportovce s dospělými časy. A to je jeden ten koncept. A ten druhý samozřejmě, zlepšují se podmínky pro atletiku. Přestože třeba středoškoláci prostě před 10-15 lety ty podmínky měli, tak neměli úplně přístup k těm technologickým jako inovacím, které prostě byly to lehčí boty a tak dál. To znamená pro ty mladé, ale zároveň oni prostě zabíhají jako častěji, víc, rychleji, doběhnou často třeba i o několik vteřin rychleji, ale tím, že těch závodů je tolik, tak se vždycky najde někdo, kdo je prostě překoná, nebo je pro ně ještě těžší to docenit, prostě protože se vždycky srovnávají s tím nesmyslným ideálem někde na sítích.
0: A to je ta hlavní chyba, nebo to gro problémů?
1: No tak těch problémů je víc. Často třeba těch závodů, těch meetingů, nebo jak se jim říká, je vlastně hrozně moc. Někteří rodiče to v tom článku, který napsal americký časopis Wired, popisují tak, že s tím dítětem musí v podstatě létat po celé Americe, často třeba po nějakých hotelech a tak dál, protože prostě dítě má závod v pondělí, má závod v úterý, ve středu, pak v pátek, pak v neděli. To znamená, je tam víc konkurence, víc tlaku na výkon, víc všeho, protože prostě stačí se povést třeba jenom jeden závod. A zároveň třeba spoustu rodičů popisuje, že si tu atletiku pro svoje ratolesti vybrali před těmi 10-15 lety právě z toho důvodu, že na rozdíl od, nevím, jsme v Americe, tak od baseballu, od fotbalu, amerického fotbalu, vlastně ta atletika nemá takový ten klasický favoritism, já nevím, jestli ty jsi sportoval jako dítě, ale každý to známe, prostě něčí rodič byl zároveň trenér a ten rozhodoval o tom, kdo bude a kdo nebude hrát. V atletice rozhodujou prostě jenom stopky. Ale najednou vlastně tahle přišla velká vlna zájemců o atletiku, která samozřejmě způsobila to, že je tam příliš vysoká konkurence. V tom článku to vlastně strašně dobře shrnul 14-letý Henry Bartle, běžec z Kalifornie, který mimochodem zaběhl 800 metrů za 2 minuty a 3 vteřiny. A on řekl, no matter how many records you beat, there will always be someone who will run the same distance faster. To znamená, je úplně jedno, jak často, jak rychle, jakoukoliv trať zaběhneš, vždycky se najde někdo, kdo to prostě zaběhne rychleji, a to bylo vlastně i v tom jeho případě ta situace, protože o rok mladší kluk z Virginie, konkrétně Gunnar Hemmet, zaběhl tu samou vzdálenost ve stejném momentě na tom stejném míniku o 6 vteřin rychleji.
0: Ty už si to trošku naťuknul, co může za to zlepšování času, lepší výbava, modernější technologie.
1: Jsou to super lehký boty třeba, které jsou udělané z takového materiálu, že opravdu jako vlastně lépe pruží, ještě v kombinaci s tím povrchem. Mimochodem, já třeba běhám a ty super lehký boty naopak nejsou udělaný na takovýto běhání, čili pokud chcete jako amatérsky si lépe zaběhat, tak rozhodně neběhejte v super lehkých botách, jsou opravdu jenom pro sportovce a maximálně hrozí jako velké zranění. Zároveň ale boty, povrch, je tam hodně technologií, které se do toho tréninku propisujou. Například mladí, nevím, třeba už 6, 7, 8, 9 letý děti mají na míru udělaný tréninkový plány, a to nejenom součástí toho tréninku, ale i součástí toho, co mají jíst, v jaký denní doby. Oni si vlastně třeba každý ráno měří krev a v závislosti na tom, kolik lactic acid, laktátové kyseliny mají v té krvi, tak vlastně zjišťují, jak rychle mají ten den trénovat a běhat, aby jako optimalizovali ten svůj jako denní trénink. To znamená
0: svoje tělo.
1: Svoje tělo vlastně v těch už jako 9-10 letech. To znamená tyhle ty na míru tréninkový plány. Já třeba, když jsem dělal před 20 lety atletiku, tak prostě jsme běhali kolečka, a když nás nebavilo běhat kolečka, tak jsme šli dělat něco jiného.
0: A dali si mezi tím housku a párek.
1: Vlastně, já jsem hrál i florbal a tam byl opravdu na naší střídačce jeden kluk, který se stihnul jakoby odskočit během střídání prostě pro párek v rohlíku jako na jednom zápase. To bylo úplně neuvěřitelný. Vlastně, jako jestli, Jardo, jestli posloucháš, tak zdravím tě tímto. To bylo hustý, to si pamatuju.
0: Tak to už si dneska asi jen tak nikdo nedá, evidentně, co se týče toho, co všechno musí i takhle mladí atleti sledovat. Detaily na našem webu v sekci Wave News. Jirko, díky, hezký čtvrtek.
1: Díky tobě taky, ahoj.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Tak s pravdou ven, pane řidiči. Řekněte mi, jak vy to s těma holkama dělá?
4: Tak jednoduchý jako vy to teda nemám.
5: Takový talent a děláš tady šafnářku.
6: Milovice, družba, znáš?
4: No jasně, družba. Barevná Saskie. No řekni, mámo, kdo tohle má?
7: Filmová retrosérie Volha. Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.

SOS volala v tomhle stejnojmenném tracku Anna Vaverková, který dala dohromady, pokud se nepletu, se svým mužem, který si přezdívá Bloom. 11 hodin a 42 minut ve čtvrtečním On Airu na Waveu. Teď zamíříme do Jižní Koreji za jednou z našich aktuálních novinek v playlistu, i když ona v podstatě vznikla v Los Angeles. Právě tam se totiž vypravila jihokorejská indie popová hudebnice Kim Jimin, aby natočila skladbu s producentkou a hudebnicí J-Sam. Výsledkem je song, který úplně nedává smysl, co se týče správnosti z matematického hlediska, ale jinak je tahle zasněná dreampopová píseň, myslím si, takzvaně na jedničku. 1+1, ale rovná se 0. Minimálně v tomhle songu Meaningful Stone a J-Sam.

0: zpěvák, songwriter a taky hasič Ruth Van hostuje na tomhle songu bratrského dua Over Mono s názvem Gamblingo Over Now. Pár minut před čtvrtečním polednem v playlistu na Radio Wave před námi do té 12. ještě Michel se songem Pulse a taky stihneme US Girls a jejich věc So Typically Now.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

To máte prequely, sequely, remakey, druhé díly, třetí díly a to nemluvím čistě jenom o filmovém průmyslu, ale něco podobného, podobný nešvar aktuálně zažívá i herní scéna. No a právě na tom postavili, dá se říct, obsah dnešního speciálního živého vydání Questu Jarda, Šárka a Lukáš. Pokud zamíříte na letní podcastovou scénu na adresu u Trojského zámku 4 v Praze, tak dneska od 7 hodin večer si tam můžete užít Quest živě, který bude věnovaný právě tomu, že se čím dál tím víc ve hrách co by novinky objevují v uvozovkách pouze remakey nějakých starších her a nebo prequely, sequely a tak dále. No a tahle trojice questáků se rozhodla, že možná i společně s vámi, s publikem, zkusí vymyslet nějaká ta nová herní témata, která by mohla takzvaně zarezonovat, abychom nemuseli neustále hrát pouze ty zmiňované remakey. Quest živě dneska od 7 hodin večer v rámci letní podcastové scény s Jardou, Šárkou a Lukášem. Pokračujeme s muzikou Steve Lacy a SZA a jejich spolupráce Is It Cool a taky Terra nebo Sara Rick.

0: Chcem, aby si to cítil, zpívala Sarah Rikas v tomhle songu, který se jmenuje Feel My Love. No a my u těch emocí ještě chvíli zůstaneme, protože právě emocem se věnoval i nový díl podcastu Nádech. Hostem v něm byla psycholožka Alena Spálenská. No a pokud vás zajímá celý díl, tak samozřejmě nejjednodušší je poslechnout si ho buď to na našem webu wave.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových apkách. Každopádně ze zmiňovaného emočního nádechu pro vás teď mám taky ve vysílání krátkou ukázku.
1: Vlastně, když se s těma emocima naučíme pracovat a naučíme se je chápat, tak to může být nějaký zdroj informací a může nám to pomoct se ve světě lépe orientovat a pohybovat. Ono se stává, že cítíme nějakou emoci a úplně to nás zhrkne a řekneme si, ježiš, to fakt jako nechci cítit, anebo to bych fakt cítit neměla teďkon, to je nějaký jako, teď jsem to nějak pokazila. A může to být třeba smutek, nebo žárlivost, nebo třeba závist. Ale je lepší nad těma emocema přemýšlet jako nad příjemnýma a nepříjemnýma, než na dobrýma a špatnýma. A vlastně to, že nějakou emoci cítím, tak nevypovídá nic o mojí moralitě nebo o mém výkonu. Je to prostě nějaká zpráva, která na něco reaguje. Neexistuje žádná špatná emoce, ale existují špatné činy. Vlastně když něco cítím a nedokážu pořádně říct, co to je, nedokážu to pořádně vlastně identifikovat tu emoci, tak je dobrý se na ní podívat jako na něco, co má 4 složky, který jakoby už popsat dokážu. Je to tělesná složka, je to myšlenky, co mě u toho napadají, je to nějaké chování, něco, co dělám nebo k čemu mě ta emoce jako ponouká. A taky to je to vlastně samotný ten prožitek té emoce, jako jak mi z toho je. A pokud je ta emoce hodně silná a třeba hrozí, že bych udělala něco, čeho bych potom litovala, tak je potřeba tu emoci nějak jako akutně, rychle prostě srazit dolů, abych prostě třeba nenapsala tu zprávu, který budu nějak litovat, nebo neudělala něco sebedestruktivního. Existuje takovej lifehack, kterýmu se říká potápický reflex, a to je, že když si napustím mísu plnou ledové vody a třeba si do ní přidám pár kostek ledu a ponořím do ní obličej na 20 sekund, tak se moje tělo automaticky uklidní. Obecně je to tělo vlastně skvělý nástroj, protože ty emoce nejsou jenom v hlavě, ty emoce jsou nějaký celotělesný proces. Takže je dobré vlastně to tělo neopomínat a myslet na to i při té regulaci. Tak je dobrý říct, že vlastně cíl není ty emoce nějak eliminovat nebo úplně super zregulovat, ale je důležité vlastně i prožívat. Třeba když jsme smutní, tak prostě účel toho smutku je trošku se stáhnout, odpočinout si, nějak se vyrovnat s tím, o co jsem přišla a obrátit se na druhý lidi a vyhledat nějakou pomoc.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: Mark William Lewis a jeho song pojmenovaný Petals. Máme půl hodinky po čtvrtečním poledni, za chvilinku v playlistu Haim nebo MC Jala a Skoč Rolex. No a jako každý čtvrtek, když se podíváme o něco dál v čase, do večerních hodin, tak od 8 vás čeká samozřejmě nejnovější špína. Tentokrát s celkem nepřehlédnutelnou osobností rožnovské punkové scény Danielem Stiborem, který si přezdívá Stip. Tomu před několika měsíci vyšla už třetí solová deska, možná má někdo plán, na které opět servíruje hodně svébytnou, chytrou a taky pekelně kousavou lyriku. Zatímco ale zároveň docela rozšiřuje paletu nástrojů i hostů na zmiňované nahrávce. No a při studiové seanci s ním Judita Císařová a Jan Šamánek v aktuální špíně rozebrali kromě té nové desky i taje tvorby Ctiba, taky plynutí času a nespornou důležitost odpočinku. Poslouchejte dneska od 8 hodin večer a dozvíte se všechno víc.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
3: Špína.
2: Špína.
3: Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
4: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do pytlíku.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Tak Ventolin dokáže roztancovat nejenom v klubu, ale takzvaně i na ulici. Jenom během tohohle songu s názvem Vyšší inteligence se to povedlo hned ve dvou případech. Tak zdravíme tancující na ulici Vinohradská Balbínova samozřejmě. A já pro vás teď mám před novinkou Rikou Násty jeden filmový tip, a to do pražského kina Edison Film Hub, kde teďka o víkendu, konkrétně od 24. do 26. července, proběhne takový malý festival hororových snímků. Asi jste zaznamenali ten obrovský ohlas s filmy jako třeba Backrooms nebo Posedlost. Oba budete moct vidět i na tomhle festivalu. Ale k tomu třeba taky novinku Sex a smrt v kempu Miasma, dá se říct už klasiku Smrtelné zlo v plamenech, a nebo Čarodějky od Nicolase Roega. Kompletní informace o tom, co všechno v rámci tohohle malého hororového festivalu uvidíte, najdete samozřejmě na webovkách kina Edison Film Hub. Já jen dodám, že třeba v pátek to bude projekce právě filmu Čarodějnice od 7 hodin večer. No a v sobotu se můžete těšit na zmiňovanou letošní hororovou novinku Backrooms. No a v neděli potom uzavře program hororového minifestivalu v kině Edison Film Hub zmiňovaných snímek Sex a smrt v kempu Miasma, kde se o úvod postará La Conteso a na závěr taky Posedlost. Takže jestli si libujete v hororech a ještě jste třeba neviděli ty letošní novinky a budete o víkendu v Praze, tak si myslím, že docela dobrý nápad, jak se tak trošku pobát v kině takzvaně.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Jo, kdo to nemůže říct, že bývával vzhůru celou noc, že? Cool Keith a vynikající remix skladby Drax. 12 hodin 50 minut, čtvrteční on air na rádiu Wave pokračuje dál. V playlistu docela ještě Nili Feriania, Bad Karma Boy a nebo Rina Sawayama.

0: stop!
1: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
3: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
4: www.lfs.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Troy Sivan a jeho song pojmenovaný Rush teď bude vystřídán novinkou od kanadské hudebnice, která si říká, nebo která se jmenuje Sophie Stell. My si hrajeme song pojmenovaný Molly in the Club a je to jedna z našich červencových novinek v playlistu.

0: Jedna z těch hvízdacích, tentokrát ze Slovenska, tohle byli Porsche Boy a Ven a jejich Tour Life Freestyle. Jo, jestli hvízdají kamzíci, to tak úplně nevím, ale tipnul bych si, že spíš ne. Každopádně právě kamzíkům je věnované nejnovější podhoubí, proto tenhle ten krásný oslí lomeno kamzičí můstek, protože právě z nejnovějšího podhoubí, z našeho ekologického podcastu pro vás teď mám ukázku ve vysílání. Hostem byl Vojtěch Kasič z České zemědělské univerzity v Praze, který se zaměřuje právě na populaci kamzíků, a to na severu Čech. Stovky hodin strávil jejich přímým pozorováním z posedu, takže rozhodně ví, o čem mluví. Celý díl podhoubí najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. No a teď slibovaná ukázka.
1: Mě to samozřejmě celý vede k otázce, jestli je možné, případně za jak dlouho, že kamzíka v okolí Kamenice vlastně vůbec nepotkáte.
2: Určitě to možný je. My prozatím nemáme představu, je to něco, čemu bych se chtěl v budoucnu věnovat, jak moc velký dopad na něj tady to teplo má. Ale kdyby jsme šli třeba do střední Itálie, tak tam na základě zase studie, já mám pocit, že teda není publikovaná, ale na základě jejich výsledků a na základě těch modelů ta představa je taková, že ten kamzík z té oblasti do nějakého roku 2037 úplně vymizí. Jo, protože to teplo a ta změna toho prostředí pro něj prostě už bude neúnosná.
1: Vojtěch Kasič působí na katedře myslivosti a ochrany přírody České zemědělské univerzity v Praze a dlouhodobě se věnuje výzkumu kamzíka horského.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: Future Islands a jejich King of Sweden doznělo půl druhé ve čtvrtečním On Airu na Waveu. Za chvilinku Pacino, Hayley Kiyoko nebo taky Noga Aires. Už v příští hodince rozhovor o první ze tří letošních riviér, kterou budete moct zažít už nadcházející úterý, opět v zahradách zámku Troja. A dneska v 6 samozřejmě taky nejnovější Čelisti. O jakých filmech? Nové životopisné drama režiséra Linklatera s názvem Blue Moon o muzikálu Oklahoma. Dojde taky na Vítěze z Karlových varů, snímek z Myanmaru s názvem Padlé ovoce, na dokument Costa Concordia nebo na české filmy, ať už to bude nové vztahové drama režiséra Bohdana Karáska Mistrině, snímek Bardotky a nebo návrat v čase za Věrou Chytilovou a jejím filmem Kopitem sem, kopitem tam. Čelisti tradičně jako každý čtvrtek laďte i dneska v 6.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
1: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jestli rádi chodíte na výstavy a ještě radši na komentované prohlídky, tak dneska můžete vyrazit v Praze do prostoru Pragovka Gallery od 6 hodin. Tam totiž proběhne komentovaná prohlídka výstavy Killing the Flowers Won't Delay Spring a zároveň taky představení Zinu, který vzniknul k téhle výstavě. Barbora Lungová, Martin Nitra a Iva Davidová si připravili, jak už jsem načrtnul, nejenom komentovanou prohlídku, ale po ní také představení zmiňovaného Zinu, který pojednává o biofilní architektuře. Takže dojde na příklady biofilní architektury a její možné i nemožné podoby pro víc než lidské ve společenství s lidmi. Dozvíte se taky, co by město a veřejný i soukromý prostor mělo udělat, aby bylo schovývavější pro všechny a jak se bez sebe takzvaně neobejdeme. Výstava Killing the Flowers Won't Delay Spring dneska v komentované podobě a taky s představením Zinu v Pragovka Gallery od 6. A druhý dnešní tip pro Prahu mám hudební v Meat Factory, lépe řečeno ve dvorku za Meat Factory nebo na dvorku. Si dneska můžete užít naživo Zdeňka Lichnovského a také Pivoňku, což je alias Lenky Zbořilové, která se představí i s živou kapelou. Takže pokud dneska chcete slyšet nějakou tu domácí tvorbu naživo, tak dvorek Meat Factory by mohla být ta správná volba. Začíná se v 8.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Kulturistán. Kulturistán. Kulturistán. Kulturistán. Kulturistán.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Boys Noize a Abra a jejich Affection. My máme pár minut před 14. na rádiu Wave docela ještě taky dvě domácí jména, Dukla z Velocetrol a Island Mint. No a potom už slibovaný avizovaný rozhovor o první z letošních Riviér, neboli další edice třídílné série koncertů s bohatým kulturním programem, které pro vás opět pořádáme ve spolupráci s galerií hlavního města Prahy v zahradách zámku Troja. Detaily už za pár minut v rozhovoru.
1: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Tak my jsme vám přinesli ty lopaty tady.

0: Pogim Gordon a skladbě Not Today nás teď už na Radio Wave čeká rozhovor. První z letošních Riviér, třídílné série koncertů s bohatým kulturním programem, konané ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy v zahradách zámku Troja, se uskuteční v úterý 28. července. A o programu tohoto zahajovacího večera a vlastně i všech třech letošních Riviérách budu teď mluvit jednak s hudebním dramaturgem Rádia Wave Filipem Černým. Ahoj Filipe.
1: Ahoj.
0: Taky s Agátou Young Hošnovou z iniciativy Umění pro město Galerie hlavního města Prahy. Ahoj.
2: Ahoj.
0: A taky s Martinem Mariškou z Centra choreografického rozvoje Sesta. Ahoj.
3: Ahoj.
0: Začal bych s dovolením u tebe, Martine. Aha. Budeme se tím pádem bavit o té, řekněme, taneční části, protože program toho prvního večera a předpokládám i těch dalších vždycky zahájí vernisáž, ale to bude taková docela jako specifická vernisáž, protože se bude odhalovat socha, ale bude odhalena nějakou performancí choreografii, kterou máte na starosti vy pokaždé. Můžeš k tomu říct nějaké detaily, jestli už je ten workshop, který tomu bude předcházet, naplněný, pokud ne, kdo se tam může přihlásit, kdo ho povede?
3: Každá vernisáž je vlastně takové performativní odhalení sochy. A my z toho chceme udělat možná koncept, který bude provázet všemi těmi riviérami, ale zároveň nechceme, aby ta choreografie, která vznikla, byla jenom vernisážovým programem, tedy doprovodným programem k výstavě, třeba jenom o jedné soše. Jde nám o to, aby vzniklo nějaké umělecké dílo, společné umělecké dílo o třech částech, které dá dohromady choreograficko-sochařský triptych, tanec v galerii, labyrint. Tématem té performativní nebo choreografické části bude labyrint, podobně jako je takto tematizována taky výstava, myslím samotné sochy z toho kurátorského hlediska, které jsou v labyrintu, i ta výstava, která je uvnitř v zámku Troja. A my tím začínáme celou tu riviéru už v 18 hodin. Je to tak?
2: Je to tak.
0: Nicméně ale začátek samotný je vlastně ještě tak dřív.
3: Aha, to je výborná otázka. Jo. Mr. Chris, což je dance breaker, hip-hopper, ale taky choreograf, vlastně Christian Menza, tak bych chtěl pozvat lidi, a to nejen lidi ze své komunity, breakdancerů, ale třeba taky z místní komunity v Troje, aby se zapojili do performance, a nebo jenom prostě do workshopu. A ten bude začínat už v 15.30. A myslím, že Mr. Chris, Christian, on umí pracovat s velkými skupinami lidí, o toto větší bude sranda. Takže kdokoliv by chtěl, bez ohledu na zkušenosti, je velice srdečně zván už na 15. hodinu 30. minutu do Troji.
0: Znamená to, že je potřeba vyplnit nějaký přihlašovací formulář asi?
3: Hodilo by se skutečně, aby jsme měli prostě přehled, kolik nás přijde a kolik ještě, jak máme ještě promovat celou událost. Najít si událost na GoOutu nebo na našich webových stránkách, ať už na stránkách Galerie hlavního města Prahy nebo na stránkách Sesty, a vyplnit ten, kliknout na vstupenky, ale pozor, což může být matoucí, vstupenka stojí 0 KČ, takže nám vlastně jde o to, aby jsme měli, a teď to nebude znít moc hezky, lidi v systému.
0: Na každé té riviéře bude ten tvůrčí proces tanečního workshopu vést někdo jiný, kdo je ta trojice, prvního člověka už víme.
3: No, na té druhé riviéře, 11.8., jsme dali dohromady choreografku Hanu Polanskou s sochařem Jakubem Chomou. Na té druhé riviéře žádný workshop nebude, ale Hanka, potom, protože ona je analyticky, zaměřená analyticky a filozofická, je publicistka, vědkyně, tak ona bude moderovat diskusy po představení, ale až po riviérách při Art Book Fair. No a tím třetím choreografem je Viktor Černický. Ten teď vstupuje do dialogu se sochařem Tomášem Roubalem. No a on bude mít taky workshop. A to při úplně největší premiéře celého triptychu při festivalu Poznej Vltavu. A tady ten workshop my jsme fakt chtěli adresovat lidem, kteří jsou stroji, trojanům.
0: Chápu správně, že na těch jednotlivých třech riviérách, které budou představeny ty části, které se následně propojí do společného uvedení jako takový celek. Aha, a ten se uskuteční tedy kdy a kde?
3: Mm-hmm. Tak nejdřív to bude diptych. A to při Artbook Fair 19. září. A potom všichni tři, respektive všech šest, tři dvojice, budou prezentovat svoji práci při festivalu Poznej Vltavu na svátek svatého Václava. Ale je to proces. My teď uvádíme vlastně nějaké work in progress. Idea zatím je, že se to bude celé vyvíjet, že se budou navzájem proplétat, možná i bloudit, jako v tom labirintu. A to, co lidi budou moct vidět teď a při dalších riviérách, bude, myslím, docela jiné, než na co bych je chtěl pozvat na Artbook Fair nebo na Poznej Vltavu.
0: Tak to bychom měli tu performativně sochařskou část, k té další čistě sochařské a hudební se dostaneme v zápětí. Teď si pustíme jedno z vystupujících na té první riviéře a to je Čaba Laciga, jeho věc Long Bitter Faces.

0: Čaba Laciga, jedno ze jmen, které se představí na první riviéře nadcházející úterý 28. července. Pojďme k programu, který se věnuje sochám hlavně a umisťování vlastně umění do prostoru, protože to je v podstatě i projekt nebo iniciativa, která dělá dohromady s námi s Rádiem Wave už třetím rokem Riviéru. Agáto, zajímalo by mě, jak do téhle koncepce vlastně zapadá ta spolupráce s Wavem, to umisťování současného umění do veřejného prostoru jako takového.
1: Mm-hmm. No vlastně je to naše, jak jsi zmiňoval, třetí rok spolupráce s Wavem, přičemž my jako Umění pro město se dlouhodobě věnujeme osazování děl uměleckých děl do veřejného prostoru. Takže vlastně nám i přišlo to, že máme společný s Wavem jako publikum, jakože máme pocit, že můžeme oslovovat jako jak širokou kulturní scénu, tak i vlastně mladé publikum, co se o umění zajímá, takže ta spolupráce tak nějak jako funguje dlouhodobě a doufáme, že bude fungovat i příští rok.
0: No. Kdo a podle jakého klíče vybíral ta díla pro letošní ročník?
1: Mm-hmm. Tak jak jsi zmiňoval, letošní téma se věnuje labirintu, přičemž je to téma, které je klíčovým i pro výstavu v interiéru zámku Troja, kde výstavu s názvem Labirint, krajina vnitřního bloudění kurátorovala naše kolegyně z Galerie hlavního města Prahy Karla Dvořák-Hlaváčková. Takže my vlastně ten koncept toho labirintu a bloudění, ztrácení se, hledání nějakých nepoznaných vnitřních zákoutí, hledání sami sebe, jsme se snažili tematizovat i v těch zahradách. Přičemž nám šlo především i o to zabývat se otázkou jako hlavně ta jako architektury toho labirintu, opravdu vlastně nějak pracovat s tím, že ta barokní zahrada opravdu má ten, je to prostě labirint doslova. Vlastně člověk se tam jednoduše v těch krásně upravených keřích a křeviskách ztrácí. Takže my jsme se snažili navázat na to tímto způsobem a nějak to rozvinout. Abych byla trochu konkrétnější, tak první umělec, kterého představíme, je Stanislav Zábrocký, absolvent AVU, který se vlastně spolu s Kristiánem Mencou, na kterém teda spolupracuje v rámci toho intermediálního přesahu, představí s dílem Ungrounded, kde to dílo vlastně navazuje na otázku vlastně jako industriální modernity a různých technologických vynálezů a třeba i nějakých právě jako navigačních systémů, že to jeho dílo, které je z oceli a z pryskyřice, tak vlastně vypadá jako taková nějaká jako kosmická družice nebo nějaké jako těleso, které by nám mohlo pomoct možná se nějak v tom labirintu jako zorientovat, ale souvisí to i dost s tím jako konkrétním umístěním toho díla, které právě uvidíte, až ho odhalíme nebo performativně k němu dorazíme právě teď v úterý, že vlastně ono je fakt skvěle site specific, místně specificky umístěno v tom labirintu, kde vlastně možná právě si hraje s tím, jestli to slouží jako nějaký navigační systém nebo naopak tu orientaci nějak jako narušuje. S podobným konceptem přichází i Jakub Choma, kterého odhalíme, nebo jehož dílo Circle with Many Centers představíme v rámci druhé riviéry 11.8., kdy Choma navazuje na svůj dlouhodobý projekt takových jako rozcestníků, které ale znovu jako nám neukazují úplně přímou cestu, kudy se máme vydat, ale spíš nějak nás nutí zpochybnit tu realitu, pracuje s nějakou simulací a používá i vlastně různé vizuální kódy a principy toho, jak se pohybujeme třeba spíš jako v digitálních prostorách, že nějak se snaží narušovat vlastně ten fyzický a digitální prostor do jednoho. A třetí umělec, kterého jsme přizvali, aby se do tohoto projektu zapojil, je Tomáš Roubal, který se trochu oddaluje tomuto jako hledání těch systémů v tom prostoru, v té architektuře, jak jsem zmiňovala na začátku, a on do letošní riviéry přispěl vlastně vyloženě takovou jako mytologickou figurou, že on pracuje hodně oproti prvním dvěma zmíněným dost figurativně, kdy on vlastně vytvořil takového jakéhosi jako takového jako minotaura, řekněme, až skoro vlastně takového zvláštního jako vetřelce z kovu, který jakoby se v tom labirintu vlastně taky jako ztratil. No, takže takhle z mé dlouhé odpovědi jsem se dostala až k výčtu všech teda třech vizuálních umělců, sochařů, které za Umění pro město Galerii hlavního města Prahy představíme.
0: Co se s těmi sochami bude dít po riviérách? Zůstanou na svých místech nebo budou putovat někde po okolí?
1: Tohle je otázka, kterou řešíme každou riviéru individuálně, jelikož minulý rok jsme pracovali hodně s biologickými materiály a s environmentálním rozměrem těch děl, tak bohužel to znamenalo i to, že často ta díla nebyla úplně trvanlivá, takže jsme je většinu z nich vlastně ze čtyř, co jsme představili minulý rok, tak jsme dvě z nich vlastně už museli odstranit, protože se prostě vlivem počasí a toho, že jsme opravdu ve veřejném nekrytém prostoru se jako rozpadali a už nefungovali tak, jak měli na začátku, ale myslíme si, že to by neměl být ten případ z díly, které jsme vybrali letos, protože ty jsou vlastně jako trvanlivý, že prostě často jsou buď jako ze silně polakovaného dřeva nebo z kovu nebo z oceli, takže ta díla tam vlastně můžou být jako dlouhodobě, že postupně ten labirint a ty barokní zahrady osazujeme a ta výstava se tak jako organicky vlastně rozpíná, takže ta díla tam budou, dokud umělci nebudou mít znovu vlastně zájem, jestli by je chtěli třeba prodat, vlastně my je nebudeme mít jako GHMP ve vlastnictví, takže je to spíš na nějaký vzájemný domluvy, jak dlouho je tam ty umělci chtějí mít.
0: Mm-hmm. No a za chvilinku se dostaneme taky k hudebnímu a debatnímu programu s Filipem Černým. Teď jsme se bavili s Agátou Janghoušnovou o těch sochách. Detaily samozřejmě naleznete i na všech eventech, případně na sociálních sítích Rádia Wave. Teď kapela Market, také jeden z vystupujících hned na té první riviéře. Tohle je jejich věc Hold Me.

0: Na Radio Wave se vracíme k představení letošního ročníku Rivière. Teď už se budeme věnovat hlavně hudebnímu a debatnímu programu s hudebním dramaturgem Radia Wave Filipem Černým. Filipe, ještě než se dostaneme k Market a taky k Čabovi Lacigovi, které jsme poslouchali, tak mě zajímají nejdřív ty debaty. Ty má samozřejmě na starosti primárně Tereza Havlínková, ale seš tady obecně za tu Wavey část, tak prozrať téma a hosty té první Riviéry teď v úterý.
1: Tak minimálně ta první debata se i hudby bude trochu dotýkat a hlavně ta témata, která jsou otevírána skrze tu hlavní výstavu zámku Troja Labyrint, která vlastně zmiňovala Agáta v předchozím vstupu, tak se nějakým způsobem propíšou i do těch jednotlivých debat. Hned ta první teďka v úterý 28. července je s pod názvem Uložená místa a bude vlastně o tom, jak ta místa, která si sebou neseme, odkud pocházíme, kde se pohybujeme, se propisují do našeho umění. Mezi hosty a hostkami se objeví filmařka Katarína Gramatová, bude tam rapper Anky a taky hudební publicistka Aneta Jetmar Martínková. A myslím si, že konkrétně tahle debata bude skvělé antré pak i pro druhou Riviéru, co se týká hudebního programu, protože tam v rámci druhého koncertu druhé Riviéry vystoupí rapper Josef K., který vlastně svoji předchozí desku napsal v metru na lince C, úplně kompletně celou, to znamená, že ty beaty i provází jako zvuky, které v tom metru slyšel, konverzace, které přeslechl, a jeho druhá aktuální deska se jmenuje S65, což asi budeš tušit, že podle toho ikonického vozu vlaku, ve kterém zase psal tu aktuální nahrávku.
0: Takže trocha šotouštví taky do Riviéry.
1: Nebude chybět.
0: Teď teda hudební program hned té první, my jsme si hráli obě ta jména, Market a Čaba Laciga. Co od nich můžeme čekat vlastně?
1: Já vůbec nevím, co můžeme čekat od Čaby Lacigy, protože on je taková jako zlínská enigma té jako lokální hudební scény, přestože má venku svoji pátou desku. Tak vlastně nebylo úplně příliš mnoho příležitostí ho vidět naživo, takže i já sám jsem zvědavý vlastně s čím přijde, ale ten booking stojí čistě na kvalitě té současné desky Prima Love, která je jako minimalistická, přesto zní velkolepě, on tam má až takový jako gospelový vlivy. Jestli nějaký jako společný leitmotiv těch hudebních bookingů letošní Riviéry, tak je to absolutní bezžánrovost. Jo? Myslím si, že to symptomaticky odráží to, co se děje v tom hudebním světě. Že my jsme vždycky, jak u Opulence dva roky zpátky, tak i u Riviéry jedna loni, jsme to měli rozlišené, protože my putujeme s tou stagí po různých zákoutích zahrad zámku Troja a měli jsme to i trošku žánrově rozlišené, že jeden event se zaměřoval spíš na kytarovou hudbu, ten druhý byl třeba blíže k rapu a ten třetí se zase týkal víc klubové elektroniky. Letos je to takový rozstřel, že přestože jsme se snažili...
0: Labyrint.
1: Ano, budeme se vnitřně ztrácet, tak opravdu Prima Love od Čaby Lacigy taky lze jen těžko žánrově zařadit a trošku nezáměrně se nám stalo, že i ten druhý hudební vystupující, který bude na Riviéře 1, má novou desku, která zahrnuje slovo láska, takže to bude vyloženě bombardování láskou. Po Prima Love totiž přichází Love Bombing od pražský kytarový pětice Market, která ale hojně využívá samply ve své tvorbě a ty jejich koncerty opravdu působí jako ta nejpovedenější jam session, jo? Že... je to intenzivní, je to multižánrový, najdete tam prostě soulový samply, vlivy rapu, takže zase těžko to lze zařadit a taky trochu enigmy, jako ten Čaba Laciga, protože to je kapela, která nesnáší cokoliv dovysvětlovat, nerada vlastně mluví ke své vlastní tvorbě jinak než tím, že by ji jako reprodukovala.
0: To máme rádi. Hlavně v rozhovorech.
1: Ano. Takže je nejlepší přijít a poslechnout si to.
0: No ještě než telegraficky zmíníme ta další jména Rivière 2 a 3, tak když si naťuknul to stěhování stage, letos tedy bude pódium jinde než loni?
1: Nebudou to nová místa, ale podíváme se vlastně na ta stejná, zase trošku s jiným pódiem, s jinými světly. Ten přístup je pokaždý trochu jiný, ale už jsme si našli jako ta oblíbená a ta jako nejmalebnější místa pro to, kde tu stage postavit podle mě. A teď už jenom vlastně navazujeme pro ten jejich úspěch. Jo. Takže zase se podíváme před barokní fresku, zase se podíváme do té vrchní části zahrad zámku, to znamená blíže k pražské zoo, k fontáně, a pak se co nejvíc přiblížíme labirintu, protože budeme zase na opačné straně, než je barokní freska u oranžérie, takže když dorazíte na všechny tři reviéry, tak zároveň hodně blízce poznáte vlastně zákoutí těch zahrad.
0: No a abyste se nestratili, tak asi mapky zase přidáme letos, ne?
1: Nebudou chybět.
0: Agáta se hlásí. Tak.
2: Já se hlásím, abych ještě chtěla doplnit, že podobně jako budeme takhle putovat s těma stagema, tak budeme takhle putovat vlastně s těmi vizuálními i s těmi performativními díly, že stejně tak budou ta jednotlivé sochařské intervence všechny na trochu jiných místech. Takže, takže znovu pracujeme s nějakou jako místní specifičností a kurátorským konceptem toho, kde ta jednotlivá díla vlastně dávají největší smysl. Takže na té třetí riviéře už budou osazena všechna a takhle přesně, jak říkal Filip, ti, kdo dorazí třikrát, budou moct vlastně prozkoumat postupně všechna ta místa. No, takže...
0: Pojďme k těm hudebním jménům druhé a třetí edice telegraficky.
1: No, to přemísťování jako nevyhnutelně bude znamenat, že se bude radikálně měnit atmosféra těch jednotlivých riviér, co se týká hudebního programu, ale nejenom tím místem, ale právě i tou žánrovostí, protože třeba hned na druhé riviéře budete moct vidět duo, které je spolu spjaté, když tak jenom, když vlastně jako bedlivě hledáte třeba v credits jednotlivých songů, teď ale budou spolu na pódiu a je to Voden, dříve známá jako Klára Voden, brněnská rapperka, zpěvačka, a společně s ní italsko-český hudebník Silence, takže tohle spojení uvidíte dohromady na jednom pódiu. No a ty doplní už zmíněný pražský rapper Josef K, a.k.a. Šotouš, a velký experimentátor a taky jako velký vyznavač DIY přístupu. Takže tolik k té druhé a pak na závěr, to už se posouváme opravdu ke konci srpna, zase je to úterý, tentokrát 25. srpna, tak to proběhne třetí riviéra, kdy vystoupí další duo, tentokrát Dirty the Pressa a producent Arty, ti mají venku společný projekt, který má spíš než k rapu blíž k nějaké jako indie kytarovce, je to hodně zasněný, uslyšíte hodně vlivy třeba Deana Blanta, kdo má rád tenhle ten zvuk, nebo John Glacier třeba ze současných jmen, tak si určitě přijde na své. No a po nich se to zvrtne trošku klubově. Doufám, že se nám podaří, aby se zatmělo trošku dřív. Myslím si, že ten konec srpna už by to mohl dovolit a to opravdu už budou blikat klubová světla, protože vystoupí dvě DJky, producentky, hudebnice z... jak oni si říkají, pardon, jenom abych to neskomil, Transfem kolektivu Estrogan, a bude to duo X-Jessis a Boogie Baby, dohromady teda znamenající Candy Pumps.
0: No, tak to bychom měli představení vlastně všech tří riviér letošního ročníku, a to pomocí slov od Filipa Černého, Agáty Jankošnové a taky Martina Marišky. A já jenom držím pěstí, aby vyšlo počasí.
1: No děkujem, snad nebude pršet. Když tak i na to jsme připraveni, už jsme zažili riviéru, kdy jsme rozdávali deštníky, umíme zastřešit pódium, neumíme úplně zastřešit lidi, ale máme pláštěnky například.
0: Tak jo, díky, že jste přišli a představili letošní riviéru.
2: Moc díky.
3: Jo, těšíme se.
1: Díky, ahoj.

Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.

fuck you wanna do?

Judy, Hard to Breathe. A já se ještě obratem vrátím k rozhovoru, který jste před chvíli poslouchali o letošních riviérách, opět v zahradách zámku Troja. Jen dodám důležitá data. Ta první riviéra už nadcházející úterý 28. července, druhá potom 11. srpna a třetí 25. srpna. Začíná se vždycky okolo 17:30, všechno to jsou úterky, vstupy zdarma a detaily naleznete nejjednodušeji na facebookových událostech na sociálních sítích Rádia Wave. I na El Tiempo před námi právě teď a za chvilinku taky třeba DJ ten Vernon.

0: Pro někoho noční můra, pro jiné zase splnění snu v podobě propojení žánru K-pop a hyperpop. Tohle byl projekt The Aiton Vernon a věc pojmenovaná Sing a Song. My máme pár minut před třetí odpolední, takže opět na Waveu střídání za mikrofonem. Naproti mě už Anna Mikulandová, ahoj.
1: Ahoj.
0: Takže samozřejmě další tři hodinky uslyšíte hlavně její hlas, ale nejenom, protože máme čtvrtek, tak se taky můžete těšit na nejnovější hotspot, to od 4. Ty už si ho dokonce slyšela.
1: Já jsem ho už slyšela, přesně tak. Já jsem zavítala na web Rádia Wave dneska trošku dříve než před svojí směnou a všimla jsem si, že nový díl hotspotu už tam je připravený online. Každopádně vám doporučuji si na ní do té čtvrté hodiny odpolední počkat, užít si se mnou třeba právě playlist Rádia Wave, nějaké kulturní tipy a další příspěvky, které pro vás mám připravené. Každopádně ten hotspot, který potom bude ve 4 hodiny následovat, tak bude na vlně Bad Bunnyho. Portorické popstar, aktuálně podle mě jednoho z největších jmen světové hudební scény, která je právě stále, pokud se nemýlim, na evropském turné. Jedna ze zastávek, taková ta nejbližší, byla ve Varšavě a právě na tomhletom koncertu byla i naše kolegyně Sarah Abulkasim, která se právě fenoménu Bad Bunnyho věnovala. A to společně s publicistkou Kristýnou Kratochvílovou, se kterou probrala třeba vztah tohohle zpěváka k Portoriku, to, jak ovlivňuje třeba španělsky mluvící hudební komunitu, jak nabourává mačistické tradice hudebního stylu reggaeton a třeba i to, co z jeho vlivu zůstane, až ta současná mánie, která okolo něj panuje, opadne. To je tedy pozvánka na dnešní hotspot, který v našem vysílání uslyšíte ve 4 hodiny odpoledne a jak už jsem zmínila, tak k poslechu je samozřejmě i na našem webu wave.cz anebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
0: No tak vidíte to, já to říkal, že Anna vám už řekne v podstatě úplně všechno.
1: Ale je tam toho samozřejmě mnohem víc. Zase úplně všechno neprozradila.
0: Užijte si dnešní odpoledne a já se na vás těším tady na Waveu zase brzy. Mějte se krásně a docela třeba ještě Jesse Ver nebo Hugo Tox s Arletou. Playák.
2: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
3: Hudební mix Rádia Wave.
4: Hudební mix
2: Rádia Wave.
3: Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave.
5: Léto s Rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

rádiovej. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Je přesně 15 hodin a 8 minut, posloucháte odpolední vysílání na rádiu Wave, kde právě v tento okamžik začíná dnešní další On Air. A u něj vás už teď vítá Anna Mikolandová. Já vám přeji pěkné odpoledne, i když je letní, tak alespoň tady v Praze dosti zatažené a místy deštivé, tak doufám, že i přes tohle počasí se dnes máte fajn. Mám radost, že se po další době opět slyšíme na vlnách Waveu a těším se na následující 3 hodiny, které tady společně spolu strávíme. Těšit se v nich můžete jako vždy na ukázky z tvorby redakce Rádia Wave. Už za pár minut nás čeká třeba ukázka z nového dílu Houpaček. Za hodinu si dáme už ten slíbený premiérový díl podcastu Hotspot, na který jsme před pár minutami zvali společně s Jardou Petříkem. A na samotný závěr toho našeho vysílání vás pozvu samozřejmě taky k poslechu studovny. Kromě toho jsou před námi také kulturní tipy a skladby z našeho playlistu. Mezi nimi teď třeba i nedávná novinka od brněnského Jantreje na Fitus Essay, jejich Heatwave, pak si dáme Auru a ještě Samia. To všechno tedy na úvod odpoledního On Airu na Radio Wave. Hezký poslech a samozřejmě i pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.

0: Americká písničkářka Samia v 15 hodin a 18 minut v odpoledním on airu na rádiu Wave a před námi je teď už slíbená ukázka z podcastu Houpačky. 30% dětí bere umělou inteligenci jako kamaráda. Svěřují se chatbotovi se svými tajemstvími, žádají ho o rady, baví se s ním o intimních věcech a i o sexu. Proč do dětského telefonu nepatří aplikace WhatsApp a co je riziko Robloxu? Tak i na tyto otázky v nových Houpačkách znovu odpovídá vědec a vedoucí projektu e-bezpečí Kamil Kopecký. Celý díl najdete už teď na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích. Tady je rovnou krátká ukázka.
1: 30% dětí bere umělou inteligenci jako kamaráda, jo? Že už to není nástroj pro to, aby nám to generovalo nějaké eseje do výuky nebo počítalo nějaký matematický příklad a podobné věci, ale že oni ho vnímají jako kamaráda. Máme asi 12% dětí, které se baví třeba o sexu, jo? Jako o sexuálních jako věcech s umělou inteligencí. Nebo dávají takové otázky, jak mám zbalit kluka, jak mám zbalit holku, jo? A ty děti, oni milují tu konverzaci s AI z jednoho prostého důvodu, protože AI je nekritizuje, jo? Ona jim ve všem vyhoví. Jo? Je to taková snadná cesta k tomu cíli a je to v úplném rozporu s tím, jak funguje reálný život. Protože v reálném životě, ať chceme nebo nechceme, musíme řešit konflikty. Jo? Když jsme partneři, chodíme s někým, kluk, holka, holka, kluk, úplně jako libovolná kombinace, tak prostě dřív nebo později dojde k nějakému konfliktu, který se musíme naučit řešit, ale tohleto AI nedělá. Ona to je taková ta snadná cesta k cíli, jo? Kdy AI nám neodporuje, ve všem se nám jako přizpůsobuje.
2: Je to hodně příjemný společník.
1: Je to příjemný, a je to hlavně návykový, jo? Je to fakt jako návykový, když si zvyknete, že máte takového kamaráda, kamarádku, jo, kterého pořád máte v tom mobilu, můžete se s ním bavit. Akorát v momentě, kdy poprvé byli nasazeni tady ti chatboti a první takový experiment s těmi chatboty se odehrál na Snapchatu, objevila se technologie MyAI, kdo zná Snapchat, tak zná MyAI. A děti zkoušeli, jak to funguje, ty chatboti, takže dali jako jednoduchou otázku do toho chatbota, zeptali se, hledám si kamarády, poraď mi, co mám dělat, abych si jako našel kamarády. A víte, co odpověděla jako umělá inteligence? Jo, ta umělá inteligence doporučila dětem, aby vstoupili do sekty. Protože sekta je plná kamarádských, přátelských lidí, tam se ne... Jo, to je totiž velmi neprobádaná oblast umělé inteligence, jo, etické mantinely, etické limity. Od roku 2019 máme v zákoně jasně nastavenou věkovou hranici, od které může dítě dávat souhlas se zpracováním osobních údajů. Jednoduše řečeno, od které si může zakládat účty na sociálních sítích, na WhatsAppu, na Messenger a podobně. A to je hranice 15 let, jo. A my se tady bavíme o dětech, kterým je 11 let, nebo 9 let. Nebo 10 let. Jo? Ta hranice má prostě svůj jasný účel. Jo? Mimo jiné jde o to, že dítě, kterému je 15, už je prostě rozumově někde jinde, než dítě, kterému je 11. Jo? A je připraveno na to, jak prostě co ten messenger dokáže tomu dítěti nabídnout. To, že se to nerespektuje, ty hranice, to už je jakoby jiná věc. Jo? A v tom zákoně je ještě taková zajímavá výjimka, že od 13 do 15 to jde taky, jako založit si účet na sociální síti, ale se souhlasem rodiče. Ale není tam definováno, jak ten souhlas získat, jo? Co to jako je. Je to ústní dohoda, nebo je to nějaký papír, nebo je to něco podobného. A to je silné téma, které se řeší i v současnosti, jak vlastně zakázat ty sociální sítě, jak je regulovat, jestli je zakázat úplně, jak je to s těmi věkovými limity. Je to takové obrovské téma současnosti.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
4: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: been a rabbit. She wagging on smashes. She said I'm the captain. I am an addict. I want the cabbage. I want the baddest.
1: Lil Uzi Vert, Relevant, 15 hodin a 30 minut ve čtvrtek 23. července v odpoledním on airu na rádiu Wave. Před námi je teď menší knižní okénko, tady moje oblíbená rubrika, a dnes vás pozvu tentokrát k poslechu audioknihy s názvem Na zemi jsme na okamžik nádherní od Oceana Wonga, kterou ještě stále můžete poslouchat na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas. Jak už jste možná pochopili, tak k jejímu poslechu máte už víceméně poslední šanci. K poslechu tahle knížka totiž už je jenom 4 dny, tedy do neděle. Takže určitě třeba ten následující víkend věnujte této beletry Na zemi jsme na okamžik nádherní. Já osobně tuhle knížku mám hodně ráda. Hlavně mě dostal příběh, který jehož taková největší asi silná stránka je intimita. Je to vlastně takový dopis, který syn píše své matce, i když ví, že ona si ho nikdy nepřečte. Otevřeně v tom dopisu mluví o rodinných traumatech z vietnamské války, o chudobě a rasismu v Americe, ale poděluje se v tom dopise se svojí matkou i o svou první velkou lásku a queer zkušenost. Na rádiu Wave je tahle kniha k poslechu ve zkrácené verzi, tedy do neděle 26. července. A pokud jste tuhle knížku třeba už četli, nebo si ji poslechli, nebo byste rádi nějakým způsobem navázali právě na tvorbu Oceana Wonga, tak v češtině mu nedávno vyšla jeho druhá kniha s názvem Císař radosti. A co jsem se dívala, tak před pár dny se v obchodech objevila také v češtině přeložená jeho básnická sbírka s názvem Průstřely na nočním nebi, kdy texty opět čerpají právě z válečných zkušeností, kulturní rozpolcenosti i osobních ztrát. Takže pokud byste chtěli strávit víkend ve společnosti spisovatele Oceana Wonga, ať už společně s audioknihou Na zemi jsme na okamžik nádherní, kterou pro vás připravilo Radio Wave, nebo s nějakou další knihou právě od tohoto spisovatele, tak tady vám posílám několik tipů a přeju samozřejmě krásný víkend.
2: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
3: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na rádiu Wave.

0: Pražská hudebnice Mariana Hradílková alias Maryland a její Shock Therapy a před námi už novinka na rádiu Wave z playlistu, a to kapela Show Me The Body a jejich single Do What's Right Happy.
1: Novinka. Novinka na rádiu Wave.

0: Postpunková kapela Ice Age a jejich Star v 15 hodin na 51 minut na rádiu Wave. Jak jsem v úvodu vysílání slíbila, před námi je teď nový díl podcastu Hotspot. Jestli jste v posledních týdnech otevřeli TikTok nebo Instagram, Bad Bunny vás nejspíš neminul. Videa z jeho evropského turné zaplavila feedy a znovu ukázala, že tenhle portorický rapper a zpěvák patří k největším popovým hvězdám současnosti. Jak se mu podařilo proměnit portorickou zkušenost v globální fenomén, aniž by slevil ze své identity, jazyka a nebo politických postojů? S hudební publicistkou Kristýnou Kratochvílovou probrala Sarah Abulkasim v novém hotspotu, jak jeho vztah k Portoriku, k nabourávání mačistické tradice reggaetonu, třeba i to, co z jeho vlivu zůstane, až současná mánie opadne. Aktuální díl hotspotu je před námi, začne přesně ve 4 hodiny odpoledne. Do té doby ještě playlist z Rádia Wave a z něj třeba už za pár okamžiků českobudějovická písničkářka Maržery, mimochodem i vítězka jednoho z předchozích ročníků hitparády neobjevených Starter. Těšit se můžete na její single Only a Dream. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Ahoj, tady Maržery, posloucháte Rádio Wave.

0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Myslím si, že Bad Bunny je velký zastánce toho, že apolitické umění neexistuje. Oslabil teda tu představu, že se člověk musí vzdát vlastních kořenů, vlastního jazyka proto, aby byl úspěšný na globální scéně. S tím posledním albem vlastně vytváří jako takový kronikář paměť Puerto Rica.

0: Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot.
1: Ahoj.
2: Ahojky.
1: Já jsem Barbora Součková.
2: A já jsem Sarah Abulkasim.
1: A společně vás vítáme u další epizody podcastu Hotspot, pořadu o trendech, které nás pálí. Sáry, dnešní téma jsi připravila ty, tak nám prozraď, o čem to bude.
2: No, já mám z tohohle tématu hroznou radost. Jde o téma, který bylo příliš hot na to, aby se objevilo jenom v naší rubrice Hot or Not. A je to fenomén portorického rapera a zpěváka Bad Bunnyho. Mm-hmm. Já jsem byla pár dní zpátky na jeho koncertě a můj pokoncertový dopamin rush mě donutil si okamžitě domluvit rozhovor do Hotspotu.
1: To je skvělý.
2: No, a kdo Bad Bunnyho nezná, i když je to podle mě nemožný, protože třeba já ho mám úplně plný sítě, tak jde o umělce, který byl loni na Spotify nejstreamovanějším interpretem světa, a to už po čtvrtý za svou kariéru. A jeho album Un Verano Sin Ti, omlouvám se, ta španělská výslovnost bude po celý tento díl a já španělsky neumím, ale...
1: Bylo to správně, já španělsky trochu umím,
2: no,
1: a
2: tak super.
1: Tohle bylo v pohodě.
2: Super, takže album Un Verano Sin Ti z roku 2022 je na stejné platformě nejstreamovanější deskou vůbec. Takže jde o jednu z největších popových hvězd současnosti a zároveň kulturní fenomén.
1: No, já se na to hrozně těším, protože Bad Bunny poslední dobou opravdu na těch sítích úplně bouchá. A pokud někoho míjel, tak si myslím, že jeho superbowlová halftime show už vás musela jednoznačně zastihnout, což byl teda i můj případ. Já jsem ho teda samozřejmě znala, ale nebyla jsem úplně jim nějak zvlášť pohlcená, ale od toho února ho mám opravdu na sítích v nějaké podobě pořád, ať už jde o různý edity nebo mýmska, kolik třeba naběhali během té halftime show jeho backup dancers

0: který byli převlečeni za trávu na Stravě, nebo i různý storička z jeho koncertu, kde fakt byla snad půlka mý instagramový bubliny, včetně samozřejmě tebe, Sáry, což jsem teda mega záviděla, respektive spíš moc přála, protože to vypadalo úplně super.
1: No bylo to nádherný, co si budem, ale abych se tady nerozplývala jenom já po celý díl, tak jsem si na pomoc přizvala hudební publicistku Kristýnu Kratochvílovou, se kterou si to rozebereme trochu podrobněji, co za tímhle fenoménem stojí, jak je možný, že nemusí udělat žádný ústupek angličtině, jestli jeho úspěch nějak souvisí se současným stavem americké společnosti, nebo třeba jestli je vůbec možný, aby se kámošil reggaeton s feminismem.
0: No, těším se na to strašně moc a ještě se musím přiznat, že dneska po cestě do práce jsem si Bad Bunnyho pouštěla, abych se na dnešní díl naladila, takže jsem strašně naladěná, hodně se těším, ale ještě předtím si pojďme dát Hot or Not.
2: Hot or Not.
1: Tak jo, Baru, co tě za uplynulý týden zaujalo?
0: Já bych tu ráda dala hod dokumentu, který jsem viděla a který se jmenuje Kdyby se holuby proměnily ve zlato od režisérky Pepy Lubojacky. A je to vlastně takový časozběrný, hodně osobní dokument, ve kterém se po dobu 5 let snaží zaznamenávat příběh svého bratra a dvou bratranců, kteří jsou závislí na alkoholu a dokonce je závislost připravila i o střechu nad hlavou. A je to neskutečně emotivní a bolavý zkoumání nejenom toho jejich nějakého sourozeneckého vztahu, ale i toho, co s ním dělá obecně alkohol. A Pepa Lubojacky se snaží zkoumat, proč se závislost v té její rodině tolik rozvinula, kde má kořeny a obecně, co vlastně může být tou její příčinou. A já teda musím říct, že mě ten film fakt hrozně moc zasáhnul a co jsem tak zaznamenala, tak hodně lidí se po tom filmu shodovalo, že jim ta tíha tak nějak jako dojela až nějakou dobu po tom filmu a musím říct, že mě tak a hlavně teda v kontextu té Pepy samotný, která je teda za mě neskutečně silná, bylo úplně takový bolavý vidět, jak ona se nevzdává, ale zároveň je tam taky strašně silný na tom jejím příběhu to, jak vidíme, že ta sourozenecká láska je prostě těžká a že rozhodně nedovede spasit všechno a někde jsou prostě hranice, kde už je ten život toho druhého prostě jenom jeho zodpovědnost, což je prostě strašně bolavý. No a určitě to dovede otevírat různý bolístky, které tak nějak vlastně všichni v rodinách máme. Takže před tím trochu varuju, ale jinak obecně to strašně doporučuju. Myslím si, že je to hodně důležitý dokument, který by teďkonc asi každý tak nějak jako měl možná zkouknout.
1: No já jsem se hrozně těšila, co přivezeš z Kvifu za tipy.
0: A tohle je jeden z nich.
1: No, a tenhle film mám samozřejmě taky na watchlistu. Hodně mě zaujalo přesně ta síla a lehkost, se kterou Pepa Lubojacky o svém bratrovi, o své rodině mluví. A musím říct, že mě úplně dojal titulek na Seznamu u Jonáše Zbořila, kde jí citoval a psal, že se na svého bratra chtěla koukat skrze čočku lásky. Takže jo, těším se na to, i když vím, že to bude těžká podívaná.
0: Ale důležitá.
1: Tak.
0: No Sáry, co tvoje?
1: No, moje dnešní hot i not se pojí k mistrovství světa ve fotbale.
0: Opět ku podivu. Teda.
1: No. To už je jako mat 2-1-3, jak jsme ze začátku měli. Ale
0: tak fotbal, to je tak, výborný.
1: Fotbal a mat. Začnu teda hot, protože se mi hrozně líbí, jak dokáže fotbal lidi semknout v určitých situacích. Já jsem si hrozně oblíbila sledování fotbalu v různých kavárnách, na zahrádkách a alespoň na těch místech, kde jsem byla, jsem měla vždycky pocit, jako by všichni byli na takový stejný vlně, sdíleli spolu nadšení, ale i zklamání a najednou máš prostě pocit, že sdílí společný jazyk i s lidma, se kterýma by ses normálně do řeči nedala. Takže ten komunitní rozměr, to mě na tom hrozně baví, no. Ale nebojte, nejsem naivní a počkejte si na noc.
0: No tak pojďme si ho teda rovnou dát.
1: Mistrovství světa ve fotbale má i hodně temnou stránku, protože výzkumy opakovaně ukazují, že během velkých fotbalových turnajů roste počet případů domácího násilí. V britských datech ze světových šampionátů 2002, 2006 a 2010 vzrostly hlášené případy o 26% po výhře nebo remíze domácího týmu a o 38% po prohře Anglie, což jsou šílený čísla.
0: Příšerný.
1: A je ještě nutný podotknout, že jde jenom o ty hlášené případy. No a s tím samozřejmě hořkne i to, co jsem zmiňovala v Hot, protože při té představě, že člověk odejde z nějaký takový zahrádky, kde sleduje fotbal, popí u toho teda alkohol, vrátí se domů a tam se dopustí násilí na svojí partnerce, partnerovi nebo dětech, je fakt mrazivá.
0: Musím říct, že já jsem si docela všimla toho, že existují docela kampaně, které vlastně v tuhletu dobu běžej a snažejí se na to upozorňovat. Takže možná aspoň takovej trochu jako světlej moment, že nějaká osvětová kampaň rozhodně běží, jak už od různých třeba neziskových organizací celosvětově i u nás, tak ale jsem si všimla, že tohle téma docela teďkon zvedají i influenceři, influencerky, takže to mi přijde aspoň v tomhle takový fajn.
1: No určitě, já jsem z toho měla taky radost, že se to vlastně tenhle rok víc akcentuje a ke mně se to dostalo několikrát, takže z toho mám radost, to je rozhodně hot. A Baru, co je tvoje not?
0: No, já musím dát za tenhle týden not Zendaye, kterou teda jinak mám vlastně docela ráda, ale tvými slovy mě tak jako zvedlo ze židle, že na jednu akci k filmu Odyssea, což je teď nový film od Christophera Nolana, vynesla takové výrazné zlaté náušnice, které byly zhruba 3000 let staré, originální, pravděpodobně iránské šperky. A on je tohle teď docela trend, že se nosí tyhle antikou inspirované šperky, které často přímo ale jsou těmi originály. A tohle prostě je problém, protože my vlastně vůbec nemáme absolutní potuchu o tom, jak se tyhle šperky vlastně dostaly z místa svého původu do západních zemí a zejména třeba potom k nějakým velkým sběratelům nebo obchodníkům se šperky, kteří často takhle přeprodávají nebo půjčují ty originální kousky, které pocházejí velmi často z regionu, jako je západní Asie, severní Afrika nebo západní Afrika. A jsou právě vnímané jako něco orientálního, exotického, zajímavého, což je zároveň přesně ten koloniální slovník, který jen podtrhává to, že tyhle artefakty mohly podléhat nějakému koloniálnímu sběratelství, takže tohle prostě musí být za mě not, no.
1: To je not, no, co si budem. I když jí to s největší pravděpodobností vybírala stylistka, ale pořád to nemění nic na tom, že si o tom mohla něco zjistit.
0: Je to tak, myslím si, že to byl muž, stylista, ale tohle taky si myslím, že vlastně může být mocí různých celebrit, že budou tyhle témata taky otvírat a třeba je sami nebudou podporovat jako Zendaya, takže bohužel Zendayo not. No, já už se ale každopádně rozloučím, ale ještě předtím, než řeknu svý finální čau, tak bych chtěla jenom připomenout, že v příštím týdnu, to znamená 27. července v pondělí, od 17.30 se na vás budeme těšit na letní filmové škole ve stanu Českého rozhlasu, kde budeme mít naše úplně první hotspotí živé nahrávání, takže pokud tam budete, tak se na vás budeme moc těšit.
1: Já jsem ráda, že to připomínáš, já se hrozně těším a ještě rychle dodám, že naším hostem bude režisér Šimon Holý.
0: To bych úplně zapomněla zmínit.
1: To nevadí, já jsem tady od toho.
0: Děkuju, na tomhle příkladu je vidět, že naše autorská dvojice opravdu funguje. Já už se ale každopádně rozloučím, takže ahoj Sáry.
1: Tak ahoj Baru a my už se společně přesouváme k tématu dnešní epizody. Já už ve studiu Rádia Wave vítám hudební publicistku Kristýnu Kratochvílovou. Ahoj.
3: Ahoj, děkuji moc za pozvání.
1: My se dneska společně pobavíme o fenoménu portorického rapera a zpěváka Bad Bunnyho. Ten zrovna zakončuje svoje turné po Evropě a já vím, že jsi na jedný ze zastávek taky byla. Já jsem byla ve Varšavě a nevím jak tebe, ale mě dost fascinovalo to, že za celý večer nepromluvil ani jedno slovo anglicky. A já si říkám, jak dosáhl té své pozice, jak se dostal do pozice globální hvězdy, aniž by udělal ale jakýkoliv ústupek angličtině.
3: Tak, tomu se dostanu. Ale ještě jsem se právě chvilku chtěla taky vyjádřit tomu svýmu koncertu, který jsem viděla, protože já jsem jela do Madridu, kde měl vlastně 10denní hudební rezidenci. Původně tam měl odehrát jen 2 koncerty, ale kvůli tomu, jaký byl zájem, jich odehrál 10. A byla to vlastně největší hudební rezidence v historii města. A do toho Madridu a do Španělska přijelo, pardon, do Madridu a do Barcelony, protože v Barceloně měl 2 koncerty, tak přijelo přes 500 000 lidí. A podle statistik Live Nation překonal rekord v počtu prodaných vstupenek na jediné turné v historii země.
1: No a jaký byly tvoje dojmy? To mě zajímá, protože já samozřejmě slýchám, že Španělsku dává mnohem víc lásky než ostatním evropským zemím.
3: Je to tak, asi je to i proto, protože v tom Španělsku je to takové, že tam je jako doma. A ono vlastně ve Španělsku podle statistického úřadu žije přes 3,2 milionu lidí narozených v latinskoamerických státech a z toho je v Madridu více jak milion, takže vlastně tam bylo jakoby strašně moc vlajek států napříč Latinskou Amerikou. A viděla jsem to i mezi lidmi, že já jsem tam byla sama a hodně ráda, když takhle někam novinářsky jdu, tak třeba odposlouchávám konverzace a bylo tam tak hrozně moc Portorikánců, že byla jsem fakt jako nadšená z toho, že jsem měla pocit, že vlastně nejsem v Madridu, ale jsem v Portoriku.
1: No a rozumíš španělsky?
3: Nechci úplně říkat, že bych uměla dobře španělsky, ale učila jsem se 7 let na střední a teďka, když jsem plánovala turné, tak jsem se znova rozjela Duolingo, protože Bad Bunny byl kritizován za to, když měl hrát na Superbowlu, kde vlastně stejně jako ty si říkala, že v té Varšavě nemluvil anglicky, tak ani na Superbowlu nemluvil anglicky a těm kritikům, to bylo podle mě v nějakém rozhovoru, který byl 4 měsíce předtím, než byl Super Bowl, tak říkal, no ještě máte 4 měsíce na to, abyste se naučili španělsky.
1: Jo, a mně to je hrozně sympatický vlastně.
3: Bad Bunny je jedinečný tím, že se nějak neohnul, nesnaží se jako nějakým způsobem přizpůsobit té představě toho, jak by měl globální umělec fungovat, co by měl říkat, jak by se měl chovat, jak by měl politicky vystupovat. Já teda mám ráda slovo autenticita, protože v dnešní době už je to tak strašně vyprázdněný pojem, ale zrovna u něj to vlastně funguje, že ta jeho autentičnost je ten důvod, proč je vlastně tady tím globálním hrdinou. A on vlastně jakoby doslova mění pravidla hry. Když bychom se měli bavit o tom, proč zrovna on a ne třeba Enrique Iglesias nebo Shakira pomohl dostat tu španělštinu na první příčky jakoby globálních žebříčků, tak určitě mu s tím pomohla doba. Protože dneska už nepotřebuješ odkývnutí velkých labelů západních,
1: jasně,
3: který by řekli, jo, tak ho puse na MTV. A že vlastně jakoby španělsky mluvící publikum je na světě strašně obrovský, takže stačilo jenom, aby se to chytilo mezi těma, co tomu rozuměli a potom, aby to posouvali a sdíleli na svých TikTocích a Instagramech a vlastně jako dokázal Bad Bunny velice inteligentně využít jakoby těch nástrojů, který dnešní doba
1: poskytuje.
3: Poskytuje, jo, jo, přesně. Vlastně v roce 2020 se stal prvním neanglicky zpívajícím umělcem v historii, který ovládl žebříčky Spotify, stal se nejstreamovanějším umělcem toho roku a od té doby se mu to povedlo ještě 3x. A umělcovo album Un verano sin ti se v roce 2023 zapsal do historie jako první španělsky zpívaná deska nominovaná na cenu Grammy v kategorii

0: byla taky jeho. A to je vlastně ta, se kterou teďka jede to turné, což je Debit Rermas Fotos. V překladu měl jsem pořídit více fotek. Mm-hmm. A to vlastně byla první deska, která španělsky zpívaná kompletně, která je jakoby získala vlastně cenu Grammy v téhle prestižní kategorii. Každé to album má jako stělesňovat nějakou jeho životní kapitolu a on se obrací nejenom od svých osobních pocitů do toho, že právě teďka s tím posledním albem vlastně vytváří jako takový kronikář paměť Puerto Rica. A on nepřenáší jenom svoji vlastní zkušenost, ale přenáší zkušenost celého státu. A nejenom jakoby tahle portorická zkušenost státu utlačovaného Amerikou, je to něco, s čím se dokáže stotožnit daleko více lidí. A ty se ptala na to, proč ta angličtina, že musí být angličtina.
1: Že nemusel vlastně vůbec ustupovat angličtině.
0: Já si trochu myslím, že přeceňujeme to, jak moc lidi potřebují rozumět textům, který poslouchají. Třeba já poslouchám hodně texty, to je nějaká moje profesní deformace, já potřebuji poslouchat texty. A na druhou stranu, kdykoliv, kdy se někoho zeptám na význam nějaké písničky, jako co na to říká, tak mi většinou řeknou, že to vlastně vůbec neposlouchají. Že to většinou musí být fakt jakoby kontroverzní věc na to, aby se nad tím někdo zastavil a vlastně potom to řešil. A hlavně ty žánry, ve kterých se jakoby Bad Bunny pohybuje, tak jsou hodně jako živelný, tělesný a vlastně tě nutí se jakoby nějakým způsobem hýbat. A navíc mi přijde, že ty jeho texty jsou hodně emočně čitelný. Ty víš, jestli je frustrovaný, jestli je zamilovaný, jestli je to nějaká taková jakoby flirtovací nálada, nebo jako co se ti snaží sdělit, že dokážeš se naučit se tu španělskou fonetiku předtím, než budeš znát ten význam.
1: Já bych vlastně tohle úplně chápala v rámci toho Un Verano Sin Ti, alba, ale říkám si, že třeba u toho Debit Rerma Fotos, u mě to bude strašný, jo? Já neumím španělsky. Každopádně u toho si říkám, že už to není vlastně na ten poslech zas tak přívětivý k posluchačům, posluchačkám.
0: Já si myslím, že tam hrozně důležitá je i ta vizuální stránka. Stačilo se podívat a na tom turné jste 100% viděla, že se celý ten prostor proměnil absolutně. Že je to vidět i jakoby na tom, co měli lidi na sobě a teď nemyslím jenom fanoušci, ale právě veškerý ti hudebníci, kteří byli na pódiu. Byli tam všude přítomní takový ty tradiční slaměný klobouky, který si ostatně vzal Bad Bunny i na Met Gala a snaží se jakoby hodně propojovat ty vizuální prvky, které vypráví sami o sobě nějaký příběh společně s příběhama, který má v těch písních.
1: Já si říkám, jak vlastně dosáhl toho, že dokáže propojit tu politickou angažovanost ve svých textech s takhle mainstreamovým obrovským úspěchem. Protože když si vezmeme na druhou stranu třeba americkou zpěvačku Taylor Swift, která je poměrně známá tím, že má apolitické texty, jak on zvládl zkombinovat vlastně obojí?
0: Já si myslím, že Bad Bunny se nesnaží jako a priori dělat politické písničky, ale pro něj je ta politika součást každodenního života, stejně jako pro každého z nás. A myslím si, že Bad Bunny je velký zastánce toho, že apolitické umění neexistuje. A on se tam vlastně nesnaží vkládat do těch svých písní nějaké statementy, které vlastně člověku nic pořádně neřeknou, ale vlastně ty krize nebo problémy, které Puerto Rico zažívá, dává do nějakých jakoby konkrétních situací, které jsou vlastně jako normální. Jako třeba, když vypadne proud během večírku, že by se o tom nebavil nějak jako technicky složitě a tím, že to není politická píseň, tak ty se nemusíš napřed rozhodnout, jestli souzníš s tím političným zatím, ale spíš tam vidíš ty příběhy normálních lidí. Teďka jsem slyšela rozhovor s Aňou Geislerovou ohledně jeho nového filmu, který dělala s Jonášem Zbořilem. A tam mluvila
1: o filmu Pramen.
0: Je to tak. A tam právě vlastně mluvila o tom, že ona sama si skrz umění dokáže vžívat do životu jiných lidí a chápat situace, že jakoby vlastně už jsme hrozně otupili titulkama v novinách, když vidíš, že se utopili imigranti, kteří byli někde na lodích, takže vlastně už to je jakoby těžko stotožnitelný, protože je to jenom další titulek, ale ve chvíli, kdy o tom vidíš klip nebo film nebo čteš knihu, takže vlastně daleko více se dokážeš skrz ten jakoby příběh toho jedince jako zžít a pochopit, co se vlastně v té zemi děje a to si myslím, že dělá Bad Bunny prostřednictvím svých textů a písní a taky. Tak je třeba díky tomu, že nechtěl vystupovat v Americe během svého turné.
1: Vlastně kvůli zásahům ICE.
0: Je to tak, protože nechtěl vlastně, aby jeho fanoušci byli v ohrožení toho, že tam přijdou a odvezou je pryč a potom vlastně jenom vystoupil na Superbowlu, což vlastně může působit, jako by řekl, že nevystoupí v Americe, ale potom je na Superbowlu.
1: Hmm, a to je právě jedna z mých dalších otázek, to mě zajímá, jestli to není vlastně takový protimluv.
0: Ono je velký rozdíl mezi tím, když odehraješ koncert v New Yorku, který si určitě pár lidí dá na Instagram, ale jinak to není nikde jakoby přístupné veřejnému publiku. Kdežto Super Bowl je. Super Bowl vidí celý svět. A bylo to rozhodně velké politické gesto, kdy vlastně v dnešní trumpovské Americe, která velice silně vystupuje proti imigrantům, tak najednou v největší sportovní události je španělsky zpívající umělec, který se odmítá přizpůsobit a odmítá mluvit, i když by vlastně mohl a dokázal, říká, my jsme součástí a nenecháme se tady vytlačit. Zvykněte si na nás.
1: No jasně, on tam vyjmenovával i ty země latinsko-americký. Snažil se vlastně rozšířit tu definici, jak chápeme Ameriku. Donaldovi Trumpovi samotnému to vůbec nechutnalo, to, že tam vystupoval a sám se nechal slyšet, že to vystoupení byla taková facka tomu státu, že jeho tanečky jsou nechutné, hlavně pro děti. Já si říkám, jestli pro posluchače a posluchačky nemůže tohle být vlastně taky velký aspekt, proč toho Bad Bunnyho poslouchat, že je to vlastně takový protipol té Americe trumpovské.
0: Určitě. Bylo tady víc momentů, který podle mě Trumpovi nešly přes nos. Třeba když, a teďka bych to neřekla špatně, ale myslím si, že to píseň Nueva Yol. Když se podíváš na ten videoklip na YouTube, tak tam je někde uprostřed, že přestane hrát hudba a pustí se rádio. A tam jde slyšet hlas, který zní jako Donald Trump říká, že se zmýlil a že vlastně imigranti jsou tou páteří Ameriky.
1: Jasně.
0: Že vlastně velice jasně se vymezuje proti tomu, co se v Americe děje. This country is nothing without the immigrants. This country is nothing without Mexicans, Dominicans, Puerto Ricans, Colombians, Venezuelans, Cubans, Hondurans. Myslím si, že určitě spoustu lidí je za to ráda, protože vlastně i to, co se třeba teďka jenom dělo během mistrovství světa ve fotbale, kdy rozhodčí, kteří měli veškeré papíry, které měly být, tak nakonec nebyly vpuštěny do země. Teď je to absolutní nesmysl, co se tam děje. Takže si myslím, že spoustu lidí určitě se přikloní na stranu toho sdělení, ale nemyslím si, že by kvůli tomu nutně jeli na jeho světové turné, které vlastně mělo být původně. Já mám pocit, že to bylo 27 zastávek a rozšířilo se to na 54.
1: Mm-hmm. A většina ve Španělsku, předpokládám.
0: 10 jich bylo ve Španělsku. Mm. Takže nebude to jediný důvod.
1: Hotspot. Pojďme si projít jeho alba. Dá se na nich vysledovat nějaký posun v tématech, která otevírá a zároveň třeba i ve zvuku, kterými je zpracovává?
0: Kdybychom se měli bavit o nějakým jakoby obecným tematickým přechodu mezi těma jednotlivýma albama, tak to šlo z jakoby osobní zranitelnosti po vlastně historii a dějiny reggaetonu jako žánru. A pak přešel ke globální expanzi a přes krizi celebrity, kdy vlastně najednou se dostal do pozice, kdy byl tak strašně známý, že měl pocit, že se lidé chovají tak, že jeho soukromí je vlastně jakoby veřejným majetkem, tak se trošku tak zastáhl zpátky do sebe a potom vlastně přišel tady s debiterem z Fotos, který je takovým vlastně jakoby tím osobním pozastavením nad tím, jak je ten jako svět rychlej a nad tím, co se všechno děje, tak jakoby vlastně na chvilku vždycky vystoupit z té vlastní bubliny všech těch jako problémů, které nás obklopují a být schopen si uvědomit, že si můžeme užít ten tančící moment s přáteli na koncertě a máme být vděční za naše rodiče, protože vlastně jedna z písní je takovým manifestem, kde vlastně Bad Bunny děkuje za práci svých rodičů, díky kterým je tam, kde je teď, ale zároveň je to právě jakoby ta kolektivní deska o historii a paměti Puerto Rica.
1: Hmm. A to bylo vlastně hodně vidět i na tom koncertě, že se tam neustále snažil si ten okamžik zpřítomňovat, neustále vlastně opakoval, abychom si dokázali i my užít ten samotný moment. Nevím, jestli to bylo i v Madridu.
0: Bylo to tak. To byly přesně momenty, kdy jsem byla ráda, že jsem obnovila Duolingo. Ale já jsem se toho vlastně všimla hnedka i na začátku, kdy on vlastně se objevil se na té stage a měl zavřený oči. A potom, když je otevřel, tak se strašně dlouho jenom jakoby koukal okolo. Mm-hmm. A bylo vidět, že je to jakoby fakt dlouho, ale bylo vidět, že to jako nasává, že vlastně, že jakoby vnímá zároveň druhý takovýhle moment, kdy bylo vidět, že mu jde o tu sílu toho prožitku a nejenom jakoby jsme tady na běžícím páse a jdeme dál a dál, tak byly momenty, kdy byl v La Casita, což je takový jako portorický domeček, který byl vlastně součástí toho stage designu a bylo to jakoby naproti od hlavní stage. Během celosvětového turné se tam vždycky zval nějaké celebrity, které se tam objevily. Zároveň se brali lidé přímo z davu. Tohle to potom v jednu chvíli bylo hodně kritizované, protože to působilo, že se vybírá jenom hezký mladý holky.
1: No jasně.
0: A, takže potom se začalo brát i babičky a dědečky. Bylo to najednou takové jako roztomilé publikum tam. Ale právě v té kasítě potom vlastně, když skončil jednou z písniček, tak se tak jakoby procházel kolem lidí a vyslýchal se jejich příběhy. A vlastně já jsem byla hrozně překvapená z toho, že mám pocit, že kdybych byla v Česku na koncertě, takže už někdo jakoby trochu nadává. Protože už to jakoby fakt vlastně trvalo dlouho a já jsem i chvilku jako přemýšlela, jakoby je teďka pauza, nebo jakoby co se děje, protože to vlastně trvalo, ale jako co jsem odposlouchávala a spíš kolem mě seděli lidi, kteří mluvili anglicky naštěstí, takže jsem rozuměla všecko. A tak právě se hrozně bavili o tom, jak je to jako roztomilý, jaký ty interakce tam měl a že tam byl třeba jeden kluk, který se jako rozbrečel a říkal mu nějaký svůj osobní příběh a fakt jako nepředušoval ho, nechal ho domluvit a pak ho objal a říkali jsme se, aha, tak jsme zažili nějaký takový jako core memory nějakého člověka, to je strašně hezký.
1: No je to nádherný, my jsme vlastně to měli úplně stejně ve Varšavě, taky přesně si tam vyslýchal takhle ty jejich příběhy a všichni se nad tím rozplývali přesně, jako nikdo se nepozastavil nad tím, že už bychom teda mohli pokračovat nebo něco, ale mě ještě zajímá, co podle tebe vedlo Bad Bunnyho k tomu, že po obřím úspěchu alba Un Verano Sin Ti z roku 2022 nešel touhle osvědčenou cestou, že se rozhodl vydat do dalších hudebních poloh.
0: Tohle to už jsem předtím mám pocit taky říkala, že on se snaží jakoby do každého toho svého alba jakoby zakonzervovat určité období životní a potom, co Un Verano Sin Ti bylo takové jakoby pozitivně naladěná letní deska, tak,
1: ale zároveň o zlomeném srdíčku trošičku, ne?
0: Ale zároveň, protože jak jsme se přeložili, je to léto bez tebe, tak ale zároveň jakoby další léto bez tebe, to už by potom bylo takový, jakoby, že by kopíroval sám sebe a myslím si, že tomu se jakoby snaží vyhýbat, že podle mě stejně jako třeba Tyler, the Creator, že jakoby hodně pracuje tady s těma jednotlivými personama, ten zase jako jiným způsobem, ale mám pocit, jasně, že Bad Bunny jakoby dělá tohle s jednotlivými deskama taky, že se prostě potřebuje posouvat, což ještě víc vlastně potvrzuje tu jeho pozici globální ikony, protože vlastně to není, že by lidi následovali jenom jeden žánr, ve kterém by se pohyboval, ale velice plynule se pohybuje mezi tradičními latinskoamerickými žánry a rytmy a tou současnou jakoby scénou a jde mu to.
1: No a jak vlastně pracuje Bad Bunny s tím samotným žánrem, protože on přece jenom se prohlašuje za feministu, otevřeně podporuje queer komunity a obecně se snaží rozbíjet ty zažitý představy o maskulinitě. Třeba nosí sukně nebo si lakuje nehty. Daří se mu narušovat takovou tu původně mačistickou tradici reggaetonu.
0: Určitě. No, jakoby on vlastně tady představuje, zvlášť jakoby ještě v dnešním světě, kdy mladí muži a chlapci jakoby následují vzory, které bychom spíš všichni chtěli, aby nenásledovali, tak vlastně narušuje tady tuhle tu představu macho člověka. A na druhou stranu nemůžeme úplně říct, že by jakoby se absolutně vyhnul nějakým sexistickým textům, nebo jakoby on se vlastně nezbavuje té svojí polohy sex symbola, což je třeba vidět v písničce Titi me pregunto, kterou jsem taky dřív zpívala, než jsem věděla, o čem je. Ale abych to přeložila, tak Titi, to je něco jako tetička. Tetička se mě ptá. A je to vlastně o tom, že tetička se ho ptá na to, jestli, že pořád střídá ty holky a že má jednu za druhou, ale žádnou svatbu. A on vlastně odpovídá tím, že vyjmenovává jména jako holek a říká, že vezme do VIP a ať zamávají tetičce prostě.
2: Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say.
0: On se nevzdává toho, že je vlastně nějakým způsobem ten maskulinní kluk, co si chce odvést holku z koncertu, ale zároveň, jak říkáš, podporuje queer community a nosí sukně a vlastně jako je feministou, jako pomáhá ženám a tak vytváří vlastně jakoby novou polohu, která není ani na jedné straně.
1: Já si to vždycky říkám, když poslouchám tyhle písničky, u kterých si říkám, ty, to je super, to zní skvěle, a pak se kouknu na ten text a vlastně mě to vyděsí. Přemýšlím nad tím, jak vlastně jako se může ten feminismus s tím reggaetonem kamarádit úplně. Jestli je to možný.
0: Tak oni vlastně jakoby i tady tyhle ty latinskoamerický hudební žánry jsou hodně jako sexuální. Jakože když se podíváš, jak se na ty jednotlivý žánry tancuje, tak ale je tam je trošičku, je to podle mě, že když se na to díváme z našeho jakoby evropského úhlu pohledu, tak je to něco jiného než naše prostě cymbálka. Ta animálnost tam vlastně jakoby nutně nemusí být jakoby protifeministická. Hotspot.
1: Jakou roli v jeho životě, kariérním, ale i osobním, hraje Puerto Rico?
0: Veškerou. Puerto Rico je vlastně jeho domov, je to středobod jeho témat a zároveň, já se zeptám jinak, co jsi věděla o Puerto Rico před Bad Bunnym a co o Puerto Rico pod Bad Bunnym? Že vlastně jakoby Puerto Rico bylo v očích mnohých taková ta jakoby turistická destinace, kde si představíš sluníčko a palmy, ale vlastně jakoby Bad Bunny dal Puerto Rico jako nějakou podobu, nějakou jako skutečnou ideu. Mně teďka napadá, že tohle se třeba hrozně dlouho dělali filmy, že jo? Protože filmy nám dávaly představu o tom, jak třeba fungovaly nějaký komunity, třeba takový Krokodýl Dundee vytvořil jako stereotypní představu o tom, jak vypadá Austrálie. A Bad Bunny je podle mě teďka jako globální tvůrce toho, co si my všichni myslíme o Puerto Rico.
1: No a jak se promítá jeho podpora a láska k latinskoamerickým zemím do toho, jaké praktické kroky třeba volí?
0: Ono je podle mě důležitý si uvědomit, že není úplně nějak bezvýhradně jako podporující Latinskou Ameriku. Jakože v první řadě je pořád portorikánec a vlastně Puerto Rico je středobodem jeho tvorby i vlastně jeho odkazu. Ale samozřejmě, že podporuje i jakoby latinskoamerickou kulturu jako takovou. Jedním z těch hlavních způsobů je spolupráce s latinskoamerickými umělci, ale nejenom s těmi velkými, ale i s těmi malými. Že vlastně se vedle sebe nevybírá jenom lidi, kteří nutně mají miliony a miliony poslechů, ale že se snaží dát prostor celé té komunitě.
1: Vlastně i starší lidi komponuje, myslím, do těch jeho koncertů, přesně hrajou na trumpetu a podobně. Tak to mi bylo taky sympatický, že i jako generačně to jde napříč.
0: Hráli tam soličky takový hezký, já jsem to bylo úplně nadšená. No a potom vlastně jakoby ta druhá rovina je historie toho žánru, toho reggaetonu, se kterým se vlastně jakoby hraje. Na desce Yo Hago Lo Que Me De La Gana, tak tam se vlastně hodně navrací k historii reggaetonu, toho žánru. Vlastně ta deska v překladu znamená dělám si, co chci. A že jakoby vlastně kombinuje jakoby ten tradiční reggaeton s těmi novými vlivy a vlastně vůbec nemá žádné hranice.
1: No a protože jsme v Hotspotu, tak mě zajímá i to, jaký přístup má k sociálním sítím, jak se tam prezentuje, jestli je tam aktivní, jakým způsobem se třeba baví se svýma fanouškama, faninkama, jestli vůbec.
0: On není úplně takový ten klasický influencer. Přijde mi, že tam stejně jako s těmi alby, které dělá, tak i má takové životní fáze, kterými prochází v rámci správy svých sociálních sítí. Jakože občas prostě všechno smaže.
1: A což se vlastně stalo teď?
0: To on dělá i ve skutečnosti, nejenom na sociálních sítích. Že mi přijde, že jako hrozně dobře pracuje s přítomností a s absencí. Že vlastně na jednu stranu máš pocit, že třeba všude, jako když byl letos na tom Superbowlu, nebo když byl na Met Gala, nebo tak, ale zároveň to mě napadá třeba Pedro Pascal. Pedro Pascal byl v jednu chvilku tak strašně moc všude, nebo Timothée Chalamet, jakože vlastně máš tady tyhle z těch hvězdy, který potom ta jejich prezence se najednou jako toho publika, který je vlastně hodně kritický, tak se tak jako přesytí a to mám pocit, že se jako s Bad Bunnym díky tomu, jak dobře s tím dokáže pracovat, zatím neděje, i když by se mu to vlastně klidně mohlo dít vzhledem tomu, jak obrovský to turné je.
1: No a co si myslíš, že tady po Bad Bunnym zůstane, až se přežene tahle ta Bad Bunny manie? Myslíš, že něčím ten hudební průmysl proměnil?
0: Já si myslím, že Bad Bunny v první řadě oslabil teda tu představu, že se člověk musí vzdát vlastních kořenů, vlastního jazyka pro to, aby byl úspěšný na globální scéně. Teďka jsem právě se bavila s kapelou z Madridu, z okolností, byl to pořád ten stejný týden během primavery, která se jmenuje Once Once. A říkali, že to teďka hodně vnímají mezi kapelama na madridské scéně, kteří říkají, že vlastně jim Bad Bunny otevřel cestu. A z těch diskuzí, které jsem s hudebníkama, který nespívají anglicky, měla, tahle ta představa je nejenom u španělsky zpívajících kapel, ale docela dost se rozlízá mezi lidma, že se jakoby hodně kapel a hudebníků a hudebnic jakoby vrací ke svým jazykům, což je vlastně hrozně hezký.
1: Je to krásný a budeme doufat, že těchto interpretů, interpretek bude pořád víc a víc. Tak jo, to byla hudební publicistka Kristýna Kratochvílová, moc krát ti děkuju.
0: Já děkuju za pozvání.

0: Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
3: Krásná perla na buhan.
2: Bojuje.
4: Princ a princezna jsou v bezpečí.
2: A brání svobodu Malajzie.
4: Ta loď je plná vojáků.
2: Sandokan. První dva díly dnes večer na ČT2 a již nyní všechny díly v e-vysílání.

0: face.
1: Posloucháte Rádio Wave a odpolední On Air s Anou Mikolandovou. Máme 16 hodin 43 minut a právě ta čtvrtá hodina odpolední tady v našem vysílání patřila hlavně našemu podcastu Hotspot. V aktuálním, taky novém dílu jste slyšeli epizodu o Bad Bunnym. Videa z jeho evropského turné zaplavila feedy sociálních sítí a znovu ukázala, že portorický rapper a zpěvák patří k největším popovým hvězdám současnosti. Jak se mu podařilo proměnit portorickou zkušenost v globální fenomén, aniž by slevil ze své identity, jazyka anebo politických postojů? To všechno probírala Sarah Abulkasim společně s hudební publicistkou Kristýnou Kratochvílovou. Dostali se třeba i k tomu, jaký je vztah Bad Bunnyho k Portoriku, jak je to s nabouráváním mačistické tradice v reggaetonu a i to, co z jeho vlivu zůstane, až současná mánie opadne. Tento díl podcastu Hotspot jste tedy slyšeli v našem vysílání po 16 hodin odpolední na rádiu Wave. Zvrátit se k němu samozřejmě můžete, a to jak na našem webu wave.cz, tak i ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Takže pokud jste tento díl nestihli, rádi byste si ho poslechli znovu, anebo ho třeba někomu doporučili, tak víte, kam zamířit. No a my se teď vracíme zpět do playlistu Rádia Wave. 16.44 to bude třeba Charlie XCX a její nedávna novinka Wink Wink, pak si dáme Bariel a na závěr Venturing. Hezký poslech, od mikrofonu vám přeje Anna Mikolandová.

0: tohle je Venturing a skladba A Famous Girl. Máme 16 hodin a 53 minut a v playlistu Rádia Wave budeme pokračovat i nadále. Před 5 hodinou odpolední nás z něj čeká třeba ještě americký hudebník Father John Misty a jeho skladba She Cleans Up. Hezký poslech a samozřejmě i pěkné odpoledne vám od mikrofonu Rádia Wave přeje Anna Mikolandová.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Andaluská queer rapperka a zpěvačka Level One, předtím ještě Harry Styles a jeho novinka z tohohle jara Aperture a už máme 17 hodin a 9 minut. Stále posloucháte Odpolední on air na rádiu Wave a stále vás od mikrofonu zdraví Anna Mikolandová. Před námi už je pomalu závěr našeho odpoledního vysílání, už krátce před 17:30 se totiž můžete těšit na novou studovnu, která se tentokrát zaměří na typy, které souvisejí s nástupem do práce. Ať už nastupujete na nějakou kratší brigádu, anebo se připravujete na pohovor do práce ke studiu, tak určitě vám ta dnešní studovna přijde vhod. Ta dnešní studovna totiž naváže i na minulý díl o zpracování neúspěchu a opět v něm uslyšíte lektorku a koučku Andreu Srbovou. Ta sama školí manažery s firem a má zkušenosti s HR, tak k tématu dodá i pohled právě z té druhé strany. Do začátku studovny nám ale ještě nějaký čas zbývá a ten teď společně strávíme v playlistu Rádia Wave. Před námi je teď třeba Fimi Gero, britský rapper s nigerijskými kořeny, který se po záplavě skvělých mixtapeů a EPček na 2 roky odmlčel a teď se zase vrací, a to rovnou s novou nahrávkou The Statue of a Fool. Z této nové desky hudební redakce Rádia Wave vybrala track Daty, v němž se právě k tomuhle rapperovi přidává ještě polsko-anglické duo Bass Victor, které tvoří skladatelka Maria Manov a producent Ike Kleitman. Tak tady je nový Fimi Guero a to společně s Bass Victim. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.

0: projekt Pony Hatch a jejich Colors v 17 hodin a 21 minut. Posloucháte Radio Wave a odpolední On Air, který se teď chvíli před 17:30 dostává k pomalu, ale jistě ke svému konci. Vysílání Waveu samozřejmě ale pokračuje dále a jak jsem vám slíbila, před námi je premiérový díl našeho podcastu Studovna. Moderátorka Aneta Štokrová si tentokrát k mikrofonu pozvala lektorku a koučku Andreu Srbovou a s tou probrala tipy, které souvisejí s nástupem do práce, ať už jde o letní brigády, anebo třeba hledání práce při studiu. Dnešní studovna naváže na minulý díl o zpracování neúspěchu a jelikož sama Andrea Srbová školí manažery s firem a má zkušenosti s HR, tak dodala k tématu i pohled právě z této druhé strany. Nová studovna začne na Radio Wave už za pár minut a společně s ní teď tedy přichází i na řadu moje rozloučení. Je totiž tedy 17 hodin 22 minut, začíná pomaličku večerní program Radia Wave a dnešní On Air je u konce. Díky, že jste i dnes odpoledne ladili Radio Wave a budu se na vás těšit opět příště. Od mikrofonu se loučí a pěkný poslech Radia Wave vám přeje Anna Mikolandová.
1: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na Radio Wave.
2: Začalo léto. Někteří z nás dovršili studium maturitou nebo státnicemi. Někteří to léto využijou k tomu, aby získali praxi. A expertní pohled a tipy ke vstupu na pracovní trh nám dneska dá koučka a lektorka Andrea Srbová. Vítej znovu ve studovně.
3: Ahoj Anetko, krásný dobrý den.
2: My jsme v minulém díle probírali téma zpracování neúspěchu, tak pokud vás to zajímá, tak si určitě pustíte i minulý díl. No a dneska se ponoříme do tématu hledání práce a prvních pracovních zkušeností. Každý z nás je samozřejmě individuální osobnost, ale často slýcháme o různých trendech, generacích. Ty školíš manažery z těch firem, kteří potom nabírají nás, Gen Z, začínající lidi, kteří jdou třeba do svého prvního zaměstnání. Takže máš ten druhý pohled. Tak to mě zajímá. Jaký jsme podle nich jako generace Z pracující, co je pro nás charakteristické?
3: No, teď ten trh je takový jako fakt velmi specifický, pracovní trh teď myšleno, protože se tam střetávají vlastně ještě čtyři generace. Jo, to znamená, dochází tam k nějakým, jako řekněme, mezigeneračním, a nechci říct boji, vůbec ne, ale prostě nějaký jako zvykání si. Jo. To znamená, jsou tam ty baby boomers, ta poválečná generace, která už z větší části je v důchodu, nebo vlastně v těchto jako letech ti zbývající odchází. Pak je tam generace X, kam patřím já, to jsou ty lidi v rozmezí 45 až plus minus třeba 55, 8 a 50. Pak jsou tam mileniálové a pak je tam generace Z. A co je důležitý zmínit, je, že během nějakých 2-3 let, ty statistiky myslím byly, že v roce 2029, generace Z bude tvořit 30% pracovní síly. To znamená, že pokud my teď, nebo ty lidi ve firmách, manažeři, co nabírají lidi, se učí s generací Z teď pracovat, tak za 2-3 roky oni musí být sakra připraveni na tu vlastně jiný nastavení, na tu jinou mentalitu té přicházející generace, protože jinak by měli problém. Protože někde oni říkají, já si ještě vlastně vystačím, já radši vezmu mileniála nebo prostě někoho staršího, protože já jsem třeba manažer jako starší. No ale během pár let i ti rezistentní budou nutně muset nějakým způsobem pracovat s generací Z, prostě 30% na trhu. Jo. Ale co ta generace Z přináší? Samozřejmě úplně jiné očekávání od práce a i samozřejmě od zaměstnavatele. A ta generace X, nebo ještě třeba ty baby boomers, který je přijímají, tak oni jsou vlastně jako zděšení, protože prostě to mají jinak. Ale ono je to úplně v pořádku. Ono to ani jinak být nemůže.
2: To je jasný, jo? Že to je úplně přirozený.
3: Je to přirozený, to úplně v pořádku, protože máme. Každý máme jiný geny. Měli jsme úplně jinou výchovu, jak rodinou, tak ve škole. Žili jsme v úplně jiném prostě sociálně, ekonomicko-kulturním prostředí. No my nemůžeme být stejný. A vlastně zaplať pánbu, že nejsme stejný. Protože kdyby tady, já vždycky říkám, sedělo 25 Andrej Srbový a všichni jsme přemýšleli stejně a měli stejné zážitky, zkušenosti, tak se nikam neposunem. Takže za mě je skvělý, že přichází generace Z, je skvělý, že vlastně svým způsobem nastavuje zrcadlo těm starším generacím. Samozřejmě pro nás je to někdy bolavý, že si říkám, no ale oni jsou tak jiní, ale my jsme je vychovali.
4: tu generaci Z, která je tak jiná, teď my jsme jako je vychovali. Jo. Takže já se vždycky vlastně usmívám těm manažerům, když jim říkám, no ale vy jste si je vychovali, jíte to. A oni, aha, no jo. A pak najednou vlastně už z toho velkého takového odpor, boj, jsou takový jako schovývavější, respektující víc, jo. To znamená, je to jenom o tom přijetí, že prostě jsou jiný a je to v pořádku, že jsou jiný. To je za mě to nejdůležitější uvědomění, aby s tím nebojovali.
2: A v čem jsme teda jiný? Co jsou ty tendence, které zaznívají?
4: Jaký jsou ty tendence? No, zase touha po tom smyslu. Smysluplnost, vědět proč. Oni nesnáší, nebo vy nesnášíte jako generace Z. No vždycky se to takhle dělalo, tak to tak budeme dělat. No to je zaběhnutý, je to jako voskoušený. Samozřejmě já vůbec nechci zpochybňovat něco, že je prostě voskoušený, proč hned všechno měnit. Ale generace Z, aby jsme říkali, hele, takhle se to od jakživa dělalo, prostě nešťourej do toho, ne, oni chtějí šťourat, když v tom nevidějí smysl. Když v tom smysl vidějí, tak je to v pořádku. Samozřejmě i pro nás, jako pro manažery, který tu mladou generaci přijímáme, tak ono je to jako nepohodlný trochu pro nás, že jo? Protože najednou oni nám nastavují zrcadlo, no věci se můžou dělat líp, jednodušejc, chtějí tam vidět to proč. Naše generace byla vychovávaná vlastně v tom, že jsme absolutně samostatný, zodpovědný, hlavně ta pokora, jo, což ta generace Z vlastně moc nemá. Oni přijdou, tak jsem tady, chci se mít vlastně dobře, chci pracovat od 9 do 5 a teď my jsme zděšený. Jak jako od 9 do 5? A oni říkají, no ale my nechcem dopadnout jako vy. Že prostě vám je 55 a vy jste úplně vyčerpaný, vyhořelý. A je to v pořádku, že oni nám to zrcadlo nastavují, protože co bylo dřív, jakoby ta norma, ten standard, kdy se před, já nevím, 10-15 lety pracovalo od 9 od rána do 8 do večera, bylo to automaticky v pořádku, tak teď už to automaticky v pořádku není. A teď už i manažeři říkají, ne, od 9 do 5 je úplně v pořádku, že se pracuje, protože potřebujeme taky jako vypnout, zrelaxovat, mozek potřebuje osvěžit, aby jsme zase mohli podat dobrý výkon. Takže to, že tam člověk sedí každý jeden do 6:30 do 7, když pracuje od rána od 8, není tam vlastně na tom něco tak trošku špatně?
2: Já se určitě shodu a souzním velmi s tím, že tam musím mít ten silný smysl v těch věcech, které dělám. A zároveň třeba mám pocit, že s tím souvisí i to, jak jsou drahý a nedostupný určitý věci pro naší generaci, jako třeba vlastní bydlení. Pokud nám prostě nezajistili rodiče, něco nezdědíme, tak už asi úplně nemáme tu tendenci se nechat nebo se dřít v práci, protože víme, že prostě některé věci jsou nedosažitelné. Pojďme na to ještě i prakticky. Když si představím, že teďkon teda mě čeká nějaký první kontakt s prací, tak vlastně jak si ji budu hledat? Oslovu ty firmy, napíšu maily, budu používat nějaký sociální sítě nebo budu telefonovat, psát e-maily. Jak to ty vidíš zase přesně? To je super, že máš ten druhý pohled na tu věc.
4: Určitě firmy velmi často inzerují, protože mají svoje HR oddělení, samozřejmě s náborem a tak dále. To znamená, pracovní portály, tak určitě na ně je dobrý, aby se koukali. Samozřejmě LinkedIn sítě, ty jsou taky hodně jako využívaný, zejména i v tom, že ten uchazeč může i na sociálních sítích vlastně navnímat tu firmu, jaká je, jak komunikuje, příběhy těch lidí třeba, co tam pracujou. To znamená za mě, i generace Z, co mám zkušenost, tak oni hodně dají na doporučení svých vrstevníků. Jo, takový ten osobní příběh, osobní zkušenost, hele, tahle firma je dobrá. Otázka udržitelnosti, protože generace Z má určitý hodnoty, které jsou pro ně důležitý a taky je důležitý, aby ta firma ty hodnoty samozřejmě žila, kam oni nastoupí. To znamená, pokud někdo dá referenci na daného zaměstnavatele, tak je to vždycky určitě dobrý. Určitě sledovat i kariérní stránky v těch firem, protože ty velké firmy, co mají prostě hodně zaměstnanců, tak kariérní stránky tam mají tam i různý takový videa, sdílení o tom, jaký je vlastně to prostředí v té firmě, dává se to i na sociální sítě a tak dále. To znamená určitě kariérní stránky. Na vysokých školách taky probíhají career days. Každá vysoká škola si tyhle ty svoje kariérní dny organizuje, kde ty firmy
3: můžou mít vlastně takový jakoby stánky, řekněme, nebo nějaký jako prostor, kde můžou prezentovat tu danou společnost. Vypisujou i pozice takzvaných jako trainee programy, kdy aniž by ještě třeba absolvent vysoké školy měl dostudováno, tak už může třeba ve třeťáku, ve čtvrťáku být součástí těch trainee programů, kdy on vlastně absolvuje takové kolečko tou firmou, kde on jednak pozná vůbec tu firmu, tu atmosféru, jak ta firma komunikuje, jak tam se rozhoduje, jak se spolupracuje a tak dále, jak se řeší krizové situace. A on to zažívá vlastně napříč těmi jednotlivými odděleními. To vím, že je jako velmi hodně, velmi dobře hodnoceno a navíc ta firma pak si vlastně toho uchazeče může i trošku jakoby vychovat nebo připravit na tu pozici, která pro něj bude jakoby ta správná a to pravý ořechový pro něj. Jo? Takže tohle určitě doporučuju. A co teda doporučuju taky, jsou prostě nějaký webový portály, kde zaměstnanci hodnotí vlastně zkušenosti s jednotlivýma firmama. I třeba už zaměstnanci, kteří tam nějakou dobu pracují nebo odešli, ale i třeba když probíhal onboarding a tak dále, to znamená, zase nechci jmenovat, ale existují takovýhle webový portály, kde k těmhle informacím se nějakým způsobem určitě dostaneme. A určitě je důležitý obecně jakoby ten jako brand, ta značka toho zaměstnavatele, jakou on má té společnosti, jak ta značka je vnímaná, protože pro tu mladou generaci je to taky jako velmi, velmi důležitý. S kým chci, v jaký firmě chci spolupracovat, co ta firma dělá, jestli se chová eticky. Udržitelnost, inkluze, diverzita, to jsou témata, které jsou prostě pro ní hodně důležitý, co nás vlastně před těmi lety, kdy jsme se ucházeli o první místo, vůbec nezajímalo, tak oni tyhle věci řeší.
2: Tak teď, když už jsem teda v kontaktu s někým třeba z firmy a čeká mě pohovor, jak se na to i psychicky připravit? Co očekávat od pohovoru? Co oni očekávají ode mě?
3: Připravit určitě, ano. Příprava je za mě nesmírně důležitá i pro ten náš takový jako vnitřní pocit klidu. Že jsem vlastně udělal, co nejvíc jsem uměl. A teď, co je to, co proto mám vlastně nějakým způsobem udělat. To znamená jasně zjistit si informace o té firmě, abych věděl nebo věděla, do jaké firmy jdu, co je předmětem jejich podnikání, jak funguje, jaká je to velká struktura a tak dále. A vlastně důležitý potom, jako když už teda jakoby na ten pohovor pak jako jdu a povídám se tam s nějakým tím personalistou, protože většinou ty pohovory jsou několika kolový. Nejdřív je to i třeba velmi často jenom telefonický kontakt. Možná první kolo probíhá i třeba prostřednictvím nějakých webexů nebo online nějakých setkání. Pak je osobní setkání s personalistou, kde pak už třeba bývá přizván ten people manager, to znamená ten budoucí nadřízený. A pak případně jsou ještě další kola, když je víc uchazečů, případové studie nějaké se řeší a podobně. To znamená být připraven i na tu více kolovou úroveň toho výběrového řízení. No, ale určitě, než prostě jdeme na to osobní setkání, který za mě dělá úplně jakoby nejvíc, tak řešit i maličkosti, ona to není maličkost, ale i to, v čem budu oblečený. Abych se v tom cítil dobře, protože vizitku si každý vystavujeme sám a lepší je se oblíknout jako být overdressed než underdressed. To znamená, aby jsme se v tom cítili komfortně a být připraven prostě na to, do jaké společnosti jdu, co dělá, připravit si i otázky na tu společnost, jo, protože...
2: No a jaký to můžou být otázky, no? Protože to je vždycky podle mě strašně jako ošemetný, když oni se vás zeptají, jako máte nějaké otázky a teď třeba člověk jako najednou, že má bílo před očima. Tak na co se třeba ptá?
3: Hezká otázka je, kterou jako HRisti rádi dostávají, je vlastně, co je největší výzvou té dané pozice. Co je vlastně jako očekáváno od té pozice? Co by měla přinést? Je to pozice, která je nově obsazovaná, to znamená nově vybudovaná, nebo je to pozice, kdy vlastně někdo odešel a já jdu jenom někoho nahradit. Pokud je to nově budovaná, tak s čím to jako souvisí? To znamená, mění se trošku strategie firmy, kam ta firma jako směřuje do budoucna dál. To jsou takové otázky jako na tu budoucnost. Ale je otázky takový na tu blízkou budoucnost ve smyslu, dobře, kdyby jsme si teda plácli, jak by probíhala moje adaptace? Kdo se mě bude věnovat? Je to prostě přece jenom i několikaměsíční jako proces. To znamená, co mě čeká. Určitě se zeptat, jaký jsou vlastně hlavní hodnoty, na kterých ta firma stojí. Co je pro tu firmu důležitý, aby se tam žilo? A co se tam opravdu žije? Protože jedna věc je to, co my máme napsáno na webových stránkách nebo ta firma. Ale opravdu se to tam žije, ty společnosti? A to jsou strašně důležitý, senzitivní věci. Jo. Určitě, jak se budu rozvíjet, protože pro generaci Z je ten další rozvoj velmi důležitý. To znamená, jak se můžu rozvíjet, jak se mnou bude pracováno. Jo, takže, a i pak samozřejmě nějaký horizont toho výběrového řízení. To znamená těch otázek, určitě mít otázky třeba 2-3, nemusí jich být 10-15, ale 2-3 mít připravený. Vždycky jako nemáme rádi to, když se zeptáme na otázky, jestli jsou ze strany uchazeče. On řekne, v tento moment nic nenapadá.
2: Pojďme ještě k tomu pohovoru. Jak se prezentovat? Ty jsi to zmínila, že u té předchozí generace se hodně cení ta pokora. Ale pak je tady přesně potom takový ten mindset mezi tím, jako nechci se moc chlubit, aby to nepůsobilo prostě nějak blbě, ale na druhou stranu já se potřebuji prodat trošku. Já potřebuji ukázat, co umím, aby vy jste mě přijali. Takže jak tady na tohle?
3: Přesně jak říkáš, jo. A ono mnohdy takový to samochvála smrdí, no přece se přeci jako nebudu chválit, to je jako divný takový. No ale prodat se prostě musíme, protože když se neprodáme my, tak se prodá někdo jiný. Tím pádem já to místo, o který se ucházím, tak prostě nedostanu. To znamená vyhnat si tohleto z hlavy. Jo, to znamená sebechvála smrdí, ne, já se tam jdu prodat. A vlastně personalista v tom prvním kole neví, co umíme. Jo, nebo co ten kandidát umí, nebo co má za sebou. A když mu to neřekneme, no tak jak on to má vědět? Takže my se musíme naučit prodat sami sebe. My jsme to zboží, který prodáváme. Já vím, není to jednoduchý, ale je to potřeba. Jo. A být zároveň co nejkonkrétnější. Protože vlastně ty pohovory, které se vedou, tak jsou takzvaný behaviorální. To znamená, že HRisti nebo personalisti se neptají na to, jaký byly vaše úspěchy, co jste měl na starosti, jaká byla vaše zodpovědnost. No, já jsem dobrý organizátor, zorganizoval jsem tuhle akci, ale oni chtějí vidět konkrétně, co se tam dělo, koho konkrétně jste tam řídil, co se dařilo, co se nedařilo. Mm-hmm. Oni se opravdu ptají i na to, co se nedaří. A když odpoví, ne, všechno se dařilo, tak není autentický, není důvěryhodný. Protože vždycky se vlastně nějaká chybka stane, něco by se bývalo udělalo líp. A o tom to je, to jsou ty behaviorální interview. Nikdy to není v té obecné rovině takového toho povídání o ničem. Ale jde se fakt do hloubky a být připravený na ty věci, jít do hloubky. To znamená, ano, pokud je to uchazeč, který je čerstvý absolvent, který nemá třeba tu pracovní zkušenost, je to úplně v pořádku, protože je spousta pozic, které se otevírají pro absolventy, ale zase je dobrý říct, OK, a co na té vysoké škole? Co jste tam dělali? Měli jste tam nějaký spolky, nějaký dobročinný nebo nějaký dobrovolný aktivity? Zapojovali jste se do něčeho? A i tohle odprezentovat, nebo sport? Jestli je někdo dobrý ve sportu, i to něco říká, spousta manažerů si velmi rádo vezme nějaký sportáky, který museli vynaložit určitý úsilí, určitou disciplínu, určitý čas tomu věnovat, i konec konců nějaký finance, nějak si na to vydělat, na to, aby byli třeba dobří v nějaký úplně jiný kategorii. A tohle je všechno to, co se cení. To znamená, i ten absolvent má co nabídnout. A co ještě jako já třeba významně jako oceňuju, a to generace baby boomerů nemá skoro jako vůbec, generace X taky nic moc, to je jazyková vybavenost. A to ti dnešní generace Gen Z prostě mají. To máte, to znamená, to je obrovský důvod k tomu, abyste prostě byli sebevědomí, protože ta generace minulá nebo předminulá prostě tohle velmi postrádala, takže určitě máte co nabídnout. A je to o tom prodat tu energii. Prostě prodává ta energie, ta motivace, to chtění, ten potenciál. Ano, tohle nevím. Když nevím, tak to řeknu. Ale mám chuť se to učit. A proto je mnohem lepší ta motivace, ta energie, to chtění, než ta odbornost. Proto velmi často firmy sáhnou raději k někomu motivovanému, kdo chce, než kdo je překvalifikovaný. A nechce.
2: Pojďme ještě na další ožehavé téma pohovoru a to jsou peníze. Mm-hmm. No. Kdy si o nich říct, jak se o nich bavit, kdy, jak se ptát, stát, když třeba často u těch inzerátů není ta částka zveřejněná. Někde je, takže aspoň tušíte, do čeho jdete, ale někde to není vůbec. Tak jak komunikovat tady tohle?
3: Určitě tohle jedna z věcí, jakoby co se týče té přípravy, to znamená vědět, jaký je takzvaný benchmark. To znamená cena obvyklá na trhu, která je spojená s touto pozicí. A personální agentury, které na trhu fungují, tak pravidelně publikují různé reporty, kdy člověk, když jde na pozici tu a tu v nějakém vlastně oboru, v nějakém odvětví, tak se umí sám sebe zařadit do nějakého pásma, do nějakého rozpětí. To znamená, je dobrý vidět ten benchmark, vidět nějaký statistiky, kde se ty mzdy prostě nějakým způsobem pohybují. To znamená, to je za mě určitě důležitý. A než vypálit částku XY, prostě chci, tak určitě předtím je dobrý se doptat. To znamená, z čeho se ta moje mzda bude skládat? To znamená, je nějaká fixní částka, je nějaká variabilní? Co teda tvoří tu variabilní? Bude to systém nějakých odměn, nějakých celoročních bonusů, když se mi bude dařit? Budu k tomu mít ještě nějaký jiný další firemní benefity? Jaký teda máte firemní benefity? Protože každý firemní benefit má nějaký, jako, nějakou hodnotu, která je vyjadřitelná v penězích. Jo. To znamená, vlastně než vypálit hned tu částku, tak bych se určitě doptávala. A pak bych tu částku určitě řekla jako rozpětí. Mm-hmm. Neříct x korun, ale x až x plus.
2: A většinou se střetneme na středu.
3: Tak třeba a říct, nebo tohle představuji jako nástupní plát, ale pak si umím představit, že v momentě nějakého zapracování po půl roce, tři čtvrtě roce, moje očekávání je, že bych měla jenom o 5 000 korun víc, nevím. Jo, takže určitě to pásmo a přesně tak, jako někde se v tom pásmu se víc jako umíme protnout, než když dáme tu fixní částku, takže za mě toto. Ještě určitě bych penězma nezačínala, kdybych k tomu nebyla vyzvaná teda, jo. Takže pro mě je důležité, abych dostala tolik a tolik peněz, ne, tohle si nechme na závěr. Když sám personalista s tím nepřijde nebo se nezeptá a nás to zajímá samozřejmě, protože peníze jsou velkým motivátorem. To je prostě neoddiskutovatelné. Takže se, když se na ty peníze zeptat, tak na ten závěr.
2: Jaký otázky u toho pohovoru, a teď myslím směrem k nám, jsou ještě vhodný, kde je ta hranice, na co se třeba je vlastně nepřípustný ptát a může se stát, že se na to někdo zeptá. Jako za mě, mě třeba napadá něco ohledně jako mýho osobního života, partnerství, plánujete být prostě těhotná, což si myslím, že jako velká otázka pro mladý ženy vlastně, který hledají nějaký zaměstnání, tak kde je ještě ta vhodná hranice a jak případně reagovat na to, pokud někdo tu hranici překročí?
3: Určitě ty otázky by měly směřovat k pozici, na kterou se ten kandidát hlásí. To znamená, pak jsou takzvané jako diskriminační otázky typu plánujete rodinu, máte děti, jak jsou velké děti a jak po ně bude postaráno. Ne, na tohle se zaměstnavatel ptát opravdu nesmí. Nesmí se ptát na náboženské vyznání, nesmí se ptát na sexuální orientaci, nesmí se ptát na nějakou politickou preferenci a tak dále. To jsou věci, které fakt nesouvisí s tou danou pozicí, no pokud nesouvisí, pokud nenastupujete třeba do politické strany nebo do nějaké náboženské organizace, jo? To je pak něco jiného. Ale na tyhle otázky, pokud ta otázka přijde, tak za mě je to obrovský, jak vy říkáte, red flag, jo? Ta červená vlajka, kdy si vlastně říct, aha, já vlastně nevím, když takhle oni jdou jako za hranu, protože to je za hranou takováhle otázka, jestli vůbec s takovouhle firmou já chci mít něco společného, za mě by to bylo. Jo. Ale pokud ta otázka i přiletí, tak a věřím, že už se to teda úplně neděje, myslím si, že firmy si to začaly docela hlídat, tak i se normálně vymezit asertivně. Chápu, že vás to zajímá, ale to není otázka, která má nějakou propojenost nebo souvislost s tou pracovní pozicí, na kterou mě nabíráte a dovolte mi, abych na ní neodpověděla.
2: Co když ten pohovor nevyšel? To se trošku uváže k tomu pocitu neúspěchu, který jsme probírali v minulém díle. Ale jak si z toho vzít vlastně to nejlepší třeba do těch dalších pohovorů? Na co se zaměřit? Mám si sednout a sepsat si něco? Co bys doporučila?
3: Ještě jak tady říkáme pořád ten pohovor, jo. Já vždycky, když s těma firmama pracuju, tak oni říkají, no jo, ale vlastně by to neměl být pohovor, by to měl být fakt dialog. Mm-hmm. A to ještě možná taky dobrý vědět, jo. V momentě, kdy se cítíte jako na pohovoru, že vás někdo grilluje, běžte tam, kde to bude dialog, kde budete partner. Protože fakt ten trh je vlastně takovej, že vy si můžete vybírat. Furt je velmi nízká nezaměstnanost, to znamená, buďte fakt jako sebevědomí a nenechte se za mě jako grilovat, to je jenom takové jako doporučení a běžte tam, kde vám bylo už příjemně i při tom výběrovém řízení. Ono to fakt o té firmě strašně moc vám řekne. Ale dobře, teď jsme teda v situaci, kdy pohovor nevyšel, nutně to nemusí znamenat, že my jsme byli špatní. Velmi často se prostě děje, že těch kandidátů je víc a že třeba upřednostníme, nebo firma upřednostní interního kandidáta. To se prostě děje. Ale zase je to dobré jako signál vyslaný v rámci té interní komunikace, že se jako řekněme upřednostňují ty vnitřní talenti. Jo? Takže chápu to, že to ty firmy někdy prostě, že ta váha jako převáží, ta miska váh převáží ve prospěch toho interního kandidáta a my nevíme to pozadí zatím, proč oni nás nevybrali, když my jsme třeba měli dobrý pocit z toho. Ale co si můžeme říct, tak můžeme si říct o zpětnou vazbu. Já moc díky, že mi voláte. Bylo by to teda fér, když mě firma nezavolá, že jo, i to se prostě v dnešní době tu a tam prostě stane. Tak když vám zavolají, tak říct, jasně, beru to, díky, že mě dáváte vědět, dejte mě prosím zpětnou vazbu, proč to nevyšlo, nebo co byl ten důvod toho vašeho rozhodnutí. Ne všechny firmy tu zpětnou vazbu chtějí dát, ale nic netratíme tím, že když se o ní řekneme, a je to sbírání zkušeností. Nemusí přeci hned vyjít všechno na poprvý, to tak je. A i když nás vezmou, tak je pak zkušební doba. A od čeho je zkušební doba? No, aby jsme to zkusili. A ono to ale nemusí klapnout a není to selhání ani jedné strany, protože my nevíme, jak ta chemie bude fungovat. Takže to je život.
2: Co když během toho teda přijdu na to, že se mi něco v té práci nelíbí, klidně už i v té zkušební době nebo klidně i po ní. Jak se ozvat, jak si nastavit hranice, jak komunikovat tyhle témata? Často slýcháme asertivní komunikace, ale co je to v praxi?
3: Jasně, a zase je v pořádku, že se nám prostě věci nelíbí, jo? Prostě oni se nám zase nelíbit prostě můžou, jo? A co je to ta asertivita, no? Spousta lidí vnímá asertivitu jako agresivitu. Tak já jim to teď teda všechno jako řeknu a budu toho prostě třeba i křičet a budu drzá, vulgární. To není asertivita, to je agresivní komunikace, verbálně agresivní, jo? A asertivita není ale ani pasivita ve smyslu, tak to já to teda tady nějak jako přetrpím a já to nějak jako zvládnu. Asertivita je, že já respektuju to prostředí, do kterého vstupuju. Já respektuju, že druhý to má třeba jinak. Ale zároveň je to o té formě mu říct, že já to mám jinak. I třeba hodnotově, že se nepotkáváme. A nebo že se mi tam nelíbí třeba přístup někoho k něčemu, nebo že se mi nelíbí, jak se nějaké věci dělají, třeba zbytečně složitě. Jo? Ale jde o to, aby my jsme nejenom, jak já říkám, byli vtifňukaví, ale aby jsme byli konstruktivní, aby jsme řekli, tohle se mi úplně nelíbí, protože, ale já navrhuju, aby to bylo tak, protože nám to může přinést to. A to je jiný příběh, než když řekneme, tady to všechno děláte blbě. A ještě ideálně všechno a všichni. Jo, takový to neurčitý. Jo? Takže kdo a co konkrétně? Jo? A co s tím teda? Zase co s tím? To je to důležitý. Takže určitě se ozvat a je to o té formě. Nebejt hulvát.
2: Na tohle téma by se dalo mluvit hodiny, ale pojďme ještě trošku nakousnout to téma, když se teda ten pohovor povede. Nastupuji do nějakého nového kolektivu. Co bys doporučila na ten úplný začátek prvních pár mých pracovních hodin, dnů, jak se adaptovat? Co bys doporučila?
3: No jasně, ta adaptace je takhle, být na to připravený, že prostě je to zase určitá míra, vstupujeme do nějakého neznámého nového prostředí, adaptujeme se nejenom na tu pozici pracovní, ale i tam dochází k sociální adaptaci. Jo. To znamená, že my vstupujeme do nějakého velmi často kolektivu, který už spolu nějakou dobu funguje, jsou tam zaběhnuty nějaké vazby, nějaké zvyklosti a já to musím nějak jako rozklíčovat, nějak do toho zaplout. A my nikdy nevíme, jestli zaplujeme, jestli se nám to podaří nebo ne, jestli nás ten kolektiv přijme. Ona, ta sociální adaptace je fakt velmi důležitá. A většinou ty firmy vlastně říkají, že rozhodující jsou první 2 týdny od nástupu. Že vlastně během 14 dnů ten kandidát už pak najednou cítí, jestli je to ono, nebo to není to ono. A když to není to ono, tak on si pak začne hledat práci v rámci zkušební doby. Ono někdy to poznat je, někdy to poznat není, ale důležité je, aby zaměstnavatel se o vás prostě staral, abyste tam měli mentora, který vás provází jako odborně, tou odborností, tou pracovní pozicí, co máte umět, abyste se to jako co nejrychleji do toho dostali. A pak i tak měly by vám většinou ty firmy velký to nabízejí takzvaného buddyho, což je takový jako parťák, který vám dává takový ten neformální vhled, ten má se do té kantýnky a do té kuchyňky a řekne, hele, tady házíme, já nevím, 5 korun za kafe do prasátka nebo cokoliv, jo, mm-hmm. když oni jsou různý, jako kafe, jo, tam se nehází 5 korunky, třeba někde jo, někde ne. Ale prostě i role těch takových těch mentorů a buddy je strašně důležitá. No a co ten uchazeč? Ptát se. Bejt zvídavej. I to proč? Vy prostě potřebujete odpověď na to proč. A ne, protože se to tak tady jako vždycky dělá. Prostě ptát se. Zjišťovat, jestli budete dostávat odpovědi na ty vaše otázky. Pozorovat firemní kulturu. Komplexně. Jak se k sobě lidi chovají. Jestli se tam někde někoho bojí. Jestli jsou nějaké věci třeba tabu. Ne, o tom se nemluví, to radši ne. Prostě tohle všechno navnímat. Určitě budovat vztahy. No a zpětná vazba. Pravidelná zpětná vazba. A to je velký téma, protože generace Z zpětnou vazbu chce. A naše generace se jí musela naučit dávat. My jsme na to nebyli úplně jako zvyklí. Vůbec jako i některé firmy ještě furt s tím nechci říct, že bojují, ale pořád se to učí dávat zpětnou vazbu, nejenom to jednou za rok, aby se teda neřeklo, aby se to zapsalo do systému, ale pravidelnou, takovou to operativní, aby vůbec lidi si zvykli na to dávat a přijímat zpětnou vazbu, že to není nic hroznýho. A generace Z tu zpětnou vazbu chce, ona potřebuje pořád to potvrzování, jo, ne, je to, jo, aby se nějakým způsobem i rozvíjela. A ideální by bylo, aby byla rozvojová. Aby toho člověka neubila, aby nebyla jenom kritická, ale aby byla ta motivační.
2: Hodně jsme se točili kolem nějakých takzvaných měkkých dovedností, těch soft skills, což přesně hodně souvisí s komunikací, s tou asertivitou, kterou jsme zmiňovali. Kde a jak tohle trénovat? Zaprvé mi teda přijde super trénink, už jenom když projdete několika těmi pohovory, tak to je vlastně, ačkoliv třeba neuspějete v tom smyslu, že vás nevezmou na tu pozici, tak to berte jako super cenný trénink přesně těchto dovedností. Kde ještě bys doporučila si to takhle nějak trénovat?
3: No, ono ne na sociálních sítích, že jo? Obecně. Hmm. Tak jako, protože ta komunikace je pak ta face to face, kdy sedí dva lidi, jako my se potřás rukou, koukají se na sebe. To nejsme schovaní za nějaký profil na sociálních sítích, že jo? Tam člověk jako si jako vyjádří klec čemu za to. Ale jak to trénovat? No, je to fakt o té komunikaci. Vědět, že ta komunikace je základ fakt absolutně všeho. Když nefunguje komunikace, tak tam nechoďte. A to je jako v životě. I s partnerem musí komunikace fungovat. A vědět, že ta komunikace není jenom ta verbální, to, co si řekneme, ale že máme nějakou neverbální komunikaci. I to, jak se oblíkneme, jaký máme postoj, jak se tváříme, co děláme s rukama, jak i třeba mluvíme, to znamená, to je ta paraverbální komunikace, práce s hlasem a tak dále, pauzy při mluvení. Fakt jako trénovat komunikaci, mluvení, obyčejný mluvení nebo telefonování, nebát se toho.
2: Telefonování, to je velký téma.
3: Je
2: to vnímaný tak, že generace Z nerada telefonuje?
3: Ano, dokonce se děje. Mm-hmm. V těch firmách, se kterýma spolupracuju, že maminka objednává své dítě na pohovor.
2: To na jednu stranu hrozně roztomilý, ale...
3: Ano, tak to je fakt, jako to jsem slyšela poprvé před rokem a teď se to opakuje za poslední rok, takže asi, jestli to je možná nějaký jako trend, nevím, ale taky to jako o něčem vypovídá, prostě volejme normálně, my volejte, generace Z, volejte vašim potenciálním zaměstnavatelům, tak normálně zvedněte telefon.
2: My se překonáme.
3: Tak, no. A určitě prostě práce s emocemi, emoční inteligence je velmi důležitá, ale zase vy jako generace Z, těch emocí si vědomi jste, proto se vám říká generace sněhových vloček a tak dále, že ty emoce svoje řešíte, což my jsme třeba neuměli úplně tolik o nich jako sdílet se svými kamarády, přáteli, to znamená, ta emoční inteligence je pro vás důležitá, to znamená, i ten náš šéf prostě nějakým způsobem by tohle měl respektovat a měl by tu emoční inteligenci mít, ne každý to má a pro vás to důležitý prostě je znát, co ta emoční inteligence je, umět vnímat svoje pocity, jak se cítím, respektovat ale i pocity toho druhého člověka a nějakým způsobem, i nějakou formu asertivní komunikace, řekněme, prostě to nějakým způsobem poskládat dohromady, jo, ale nebojovat spolu.
2: Pojďme ještě na konkrétní tipy opět, stejně jako zaznělo v minulém díle, jestli máš nějaké knížky, jakékoliv zdroje, které bys doporučila přečíst nebo si poslechnout, vidět k tomuhle tématu.
3: Mě ještě možná napadá jedna knížka, kterou jsem nezmínila minule, a to je od Stephena Coveyho. 7 návyků skutečně efektivních lidí. On těch knížek má Stephen Covey víc, ale těch 7 návyků skutečně efektivních lidí, to je takové jako moje, nechci říct bible, ale tak jako i ti manažeři to velmi často používají a lidi, kteří prostě úspěšní v biznese chtějí být. To je otázka nějaký osobní odpovědnosti, ale i práce s prioritama, jako uvědomování si, dělat si fakt takový jako mentální pauzy toho, co je pro mě teď to důležitý. A dělat si to pravidelně. Takovou jako mentální duševní očistu, pravidelnou, protože ten život je strašně rychlej. A pak jsou to samozřejmě otázky jako té spolupráce. No. A to zase se vracíme k něčemu, co bylo napsáno před nějakou dobou, jako už, ale my se k tomu vlastně okolikovo se vracíme, takže to knížka není to vůbec žádná novinka na trhu, ale 7 návyků skutečně efektivních lidí za mě.
2: Tak pojďme na závěrečný tip. Když ty se vrátíš do doby, kdy jsi získávala svoje první pracovní zkušenosti, co bys poradila sama sobě?
3: Víc se ptát, nedělat, že jako všemu rozumím a všechno vím a všechno jako je jasný a nedělat, že vím. Jo? Když nevím, tak prostě se zeptám, nebát se zeptat, protože prostě to je pak jako i součást učení, občas udělám chybu, no tak jsem udělala chybu. Být vlastně jako v tom autentická a určitě jako humor, lehkost a nadhled. A vlastně se tak jako nebrat tak jako moc vážně asi v některých situacích. Nemyslím být lehko vážná, ale nebrat se moc vážně.
2: Hostkou studovny byla koučka a lektorka Andrea Srbová. Já ti moc děkuju za všechny tipy a doporučení.
3: Já moc taky děkuju a mějte si všichni moc fajn, ať se daří.
2: Držíme palce ve všech pracovních cestách, pohovorech, pracovních dialogů.
3: Mějte si všichni moc fajn, ať se daří.
2: Držíme palce ve všech pracovních cestách, pohovorech, pracovních dialozích. To se mi líbilo, to si odnáším z toho.

0: Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablancou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na Rádiu Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave.
3: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
3: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
4: Léto s Rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Čelisti.
1: Čelisti.
2: Ponor do rozbouřených filmových vod.
0: Čelisti.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: Každá smrt je nová reinkarnace. Tomu nevěříte?
1: Já přiznám, že ne úplně, ale...
0: A proč? Vy jste blbej?

0: zná Bardotka.
1: Ty jsi blázínek, ale ještě to chvíli pochopitelně. A rovnou rybkou začneme zápasem století. Včera jsem ho viděl, krásný film, řekneme si o něm v září, až půjde do kin, zahajoval nějak Vary, byl v Cannes předtím, ale zemřel Kevin Keegan, legenda anglického fotbalu, rakovina v 75. Brr.
0: Dvojnásobný držitel zlatýho míče, legenda FC Liverpool, podobně jako Aleš, ten samozřejmě spíš Grasshoppers.
1: Grasshoppers, takže Grasshoppers. Ale jo, ale včera ještě
0: zdravím. Ale pozor, Grasshoppers on nikdy nehrál.
1: Zdravím Viktora Paláka, samozřejmě krásně jsme včera v těch dresech jsme se potkali, on teda samozřejmě hájil barvy Braníku, jo.
0: Braníku.
1: A potom samozřejmě a Martin Pleštil.
2: Mně se líbí ten játrový bazén, ten klub, to je dobrý.
0: Musím říct, Martin měl nádherný dres, to jsem dlouho neviděl, z Hans Paulky, opravdu vypadal ten.
1: Co mezi Hradcem Králové a nějakou exotickou zemí, moc pěkný. A on to ještě hezky vyplnil. Pokračujeme rybkou Kostra z kola, ale Ptylko po polsky. Žena na Slovensku zemřela po konzumaci sírových nití, ovšem prodávaných z kufru polského auta. Kdo si prosím vás ještě dobrovolně dá něco z kufru polského auta?
2: Jakoby nebylo dost těch ilegálních salaší nebo kolib, nebo co jsme tu tady měli nedávno.
1: A stalo to petišons, podle všeho.
0: Ale pozor, byly to síry, které speciálně zraly v přenosných chladicích boxech v kufru toho auta, nebyly k ním vydávány žádné doklady ani potřebná dokumentace na registrace na prodej potravin. Takže opravdu zaručená biokvalita.
2: A jak za to s nimi byla vydávána bakterie Listerie monocytogenes, což nebyl
1: A on stál před kostelem tím autem. Stál? Já se pak ještě dočet. Stál před kostelem tím autem a to si říkáš,
2: prosím, málo se modlil.
1: Tomu někdo požehnal, tomu ty sírový niti. Bohužel ne, psát.
0: Satan tomu
1: požehnal. To se pouze satan. Rubrika Takashi s mlíkem, pochopitelně Japonka pohádce zašila své spolubydící jehlou a nití ústa. 49. žena byla jako podezření, že teda o své 7 let mladší spolubydící zašila jehlou nití rty, ale potvrdilo se to, byla tam nějaká drobná nějaká rozepře, stačí málo a zašívá se.
0: Ta podezřelá má krásný jmenuje se Masae Sakurajová. Jo. A zašila jí,
1: teda, jako Sakura potom.
0: Zašila jí ty ústa na několika místech, ta oběť se jí údajně dlouho bála, pak teda využila jí nepřítomnosti, z domu vyběhla s bílou rouškou na ústech a zamířila do nejbližšího obchodu, kde ukázala papír s nápisem Prosím, pomozte mi.
1: To jsou kete kutasáj, jste říká vždycky. Je to tak kutasáj.
2: Motiv činu zatím není jasný.
1: To má vkrát ještě viděla, bych ti přišel i uši možná. Jo. A nebo zašil bych ti nosní dírky. To by nádherně chrápal.
0: Nasávat vůni piva.
2: Pak dejchal úplně jinak.
1: A ty bys si pak nemohl říct, ježiš, to je smrad, což je další rubrika, pochopitelně. Zkažená vajíčka, spálená guma, Kralupsko řeší zápach, který nepamatuju. Já jsem se, že to u vás doma.
0: Ale pozor, my jsme na král, do Kralup jezdili, jsem byl dítě.
1: Za mě kaučuku!
0: Tam to vždycky smrdilo, ty kaučukárny. Nicméně teď teda tamní rafinerie mluví o souběhu dvou událostí, nevíme jakých, nicméně městem se line nepříjemný zápach, který lidé popisují jako zkažená vejce, pach nafty nebo spálená guma, jo. A když otevřou okna, tak ono to naplní celý byt a několik hodin to tam jako vysí.
1: Zdravotní problémy, jo, bolest hlavy, pálení očí, kašel, to má celá běžně, nepotřebuje tomu žádný kaučuk, jo.
2: Spálenou gumu cítím běžně z piva, vůbec mi tam nevadí.
1: Tam je prý hrozně na tom tomáku, že ti to může připadnout v podstatě kdykoliv. Ve dne v noci nevíš, že to přijde.
2: A někdy to trvá i několik hodin.
0: Pět hodin, nejdelší
2: epizoda.
0: Nemáte
2: šanci vyvětrat a prostě hotovo, konec.
0: Jak dlouho trvala tvoje nejdelší epizoda?
1: Celý devadesátky.
2: A nikdo si ji nepamatuje.
1: Rubrika Pád do temnoty. Muž se propadl do toalety, byl uvězněný 8 hodin. Kuriozní zásah, který řešili hasiči v americkém Kansas City. Já doporučuju to videjko s tou šmátrající rukou. Je to moc hezký.
0: Chci říct, že Kansas City je jedna velká toaleta samozřejmě, ale to dlouho to trvalo tak, protože oni museli celou tu plastovou konstrukci rozřezat. On se znova narodil vlastně ten člověk.
1: Úplně, jako
0: to, narodil se z výkalu.
1: Abych nemusel tohleto. Ale zároveň
0: na to chuť.
1: Krásně na rubrikou.
2: Alchymia, víme, co se rodí v alchymických spisích z výkalu. Jenom do samé dobré věci. Zlato.
1: Rubrikou explozivní průjem, přátelé. A to milujeme samozřejmě. Část prodejen z tacos vztahuje z prodeje salát. Mexický salát, který způsoboval doslova explozivní průjem. V amerických státech teda cyklosporóza, my jsme těch infekcí neměli málo dneska, takže souvisí to má s prodejem kontaminovaného ledového salátu s fastfoodovým řetězcem z tacos. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí se 1645 lidí v amerických 5 státech nakazilo, jo, což je poměrně dost a je to prostě Michigan, Ohio, západní Virginie, Kentucky a Indiana. Nejezdit, prosím vás.
2: Ale nejezdit. A 94 bylo hospitalizovaný.
1: Nic tam nekupal, nic nejíst.
0: Ale žádný obětí, takže no. V klidu, hele, proti těm sírovým nitem, to je slabý, to jako
1: nic. Ale polský auto tohle tak něco nepřekoná samozřejmě. Jedeme dál, Shearwater, Red Sea, Black Sea, berte si černý, červený, mě to úplně rudý teda. Dostávky, rudé, chce už, ale.
0: Už zás.

já nemám ráda tam ty záležitosti, je to tvoření, víte, těch dětí. A to bude taky jinak, jako u rostlinky. Budou dva lidi, že se mají moc rádi, nebude výroba.

0: kapsičky vo vodě, vo potápění, Shearwater, nová deska, 31.7. nemůžu se dočkat. Jedna z mých nejlepších kapel. Jedeme dál, já jsem to anoncoval, já jsem to říkal. Já jsem říkal, co bude.
1: Jdem, no.
2: Tohle, milý, já jdu do stávky, já jdu do, až do erekce, jo. Jak se to postavím, no. Do té stávky.
0: No úplně, krásně to řekl, samozřejmě. Rubrika, samozřejmě s tímto názvem, Američan si k financování operace na zvětšení centimetrového penisu uspořádal internetovou sbírku. My taky pošlem, pokud jsme už neposlali. Tomáš mi si už poslal, ale málo, ale málo.
1: Ale málo,
0: nestačilo
1: tak akorát na další centimetr.
3: On má jímavý příběh, on říkal na střední škole, že si vlastně pořád myslel, že obětí takzvaného pozdního dospívání, to já si myslím taky, a že se všechno časem vrátí do normálu. Prosím vás, nevrátilo, ale má to takový menší happy end, ta internetová sbírka je velmi úspěšná, on potřeboval schromáždit aspoň $6,000 a už teď je tam, prosím vás, dvojnásobek, jo. Mě by zajímalo, jestli to znamená i dvojnásobnou délku, tohle je požadované,
0: pochopitelně,
3: jako to požadované
0: hlavně zvětšení. Ty obtíže zmizí, on říkal, to močení v sedě pro ně bylo obtížné, musel nosit plenky, to samozřejmě strážil určitý sebevědomí, nezávislost, zejména při cestování, pochopitelně, ta diagnoza samozřejmě prakticky vylučovala nějaký penetrativní sex, takže mu přejem krásný, spokojený, milostný život. Fandíme mu!
3: No
0: to filmuje, Danny Boyle, není to už Benátka, ten film?
3: Já nevím, no. 127 mm.
0: Aj 37 sama.
1: Mikrodrama to.
0: Nevadí. Rubrika V ruce v osoby, tohle je výborná záležitost. Dívka šla ve Francii na operaci kotníku, chirurgové jí ale omylem vytrhali všechny zuby moudrosti. Ještě poděkuje jednou.
3: Přesně tak, ona to nedoceňuje, samozřejmě mladá, 17letá, ještě neví, jaký ty zuby moudrosti by v budoucnu způsobily problémy.
0: Je to čím na častici všímám za ty věci.
3: Vás, jak ty lidi jsou dneska
0: přecit...
3: Ty lidi jsou přecitlivělí, ona z toho má trauma, jo, říkala, že vlastně, že už nechce toho chirurga nikdy vidět, bojí se už do té nemocnice vlastně jít. Je to, já to je zbytečný úplně. Je to překvapení, jo.
0: Oteklej kotník a klapačky. Ale za mě sexy.
3: Usneš, zbudíš se a nevíš vlastně, co budeš mít nebo nemít, jo.
0: To Tomáku, jsem tak celý podfousy. Rubrika Mravce. Tomáku, slyšel jsem, že máte vy doma na jádre, že vám lezou mravce. Jak to vypadá? Jaká je situace?
1: Mravce, ale dáme jako čistě jenom na sorbet vždycky.
0: Ty posypáš takhle to ručičkou, děláš. Tak, já to miluju. Za podávání mravenců ovšem hrozí majiteli michelinské restaurace v Jižní Koreji vězení. Tohle to teda v těch Culinary Class Wars nebylo.
3: Aha, pozri.
0: Prosím tě, takže majitel, jsou tam třeba dvě michelinské hvězdy ve hře, jo? 20 milionů korejských vonů.
1: 20 milionů korejských vonů ve hře, no.
0: Což je strašný teda.
1: A rok vězení.
3: Ale je to nesmysl.
1: Oni teda nejsou na tom seznamu hmyzu povoleného ke konzumaci.
0: A co tam je teda? Grasshoppers! To se může?
1: Ty se můžou asi podle jako, to se jedli v koblicí, nožky jsou jako otravný. Jak u cvrčku, to je prostě zlatý červy.
0: Tomáku, jak dělá cvrček? Takhle dělá!
3: Na seznamu povolených potravin jsou samozřejmě fermentovaný ocet a jedlé květiny, kterým zdobí 40% těch desertů, ale 60% hostů prostě preferuje mravence. A ten šéfkuchař se hají, on říká, že v Austrálii, v Dánsku či Velké Británii se úplně běžně mravenci používají.
0: Vítku, kde se dají mravenci v Česku takhle? Na Třeboňsku vás nejsou nějaký hospes?
3: Tam mravenci nesou smrt, to se málo ví.
0: Já doufám, ty jsi vyjan. Rubrika Až přijde kotě. Ve Zrymech se ukradl 3měsíční kotě, pak spolu přepadli banku. Dojemný, tady mohl Casey Affleck, tohle by mohl natočit.
3: To je opravdu, to je The City, nebo jak se jmenoval ten film, jak se jmenoval ten Affleckovic film.
0: Milá věc tohle.
3: To bylo moc hezký, tohle je opravdu. Pachatel si zašel před krádeží do Zverimexu, kde čorul to kotě, který potom dal do ruky vedoucímu pobočky, aby mu to kotě podržel.
0: A poslal vzkaz, ale.
3: Zatímco psal teda vzkaz, aby mu vydali peníze. Nicméně, hele, zloupe, že teda ta se nepovedla,
0: slyšel
3: ale... kotě prej přilnul k vedoucímu pobočky.
0: Ale s koťátkem se krade líp, si myslím.
1: Já to zkusím. Měli, no.
0: Vezmu Péťu a nějakou žabku tady si dám. Podáme si žabku.
3: Budete vykrát žabku
0: zpět. Jaj, to budou bomby. Na závěr rubrika Dopisy Olze. Prosím tě, vězeň smí snoubence posílat dopisy se svým spermatem. Rozhodl o tom úplně jasně zřetelně německý soud. A to platí jednou.
3: A je to trošku traumatizující. On totiž tvrdí, že vlastně tohle, to, že si posílali se svojí snoubenkou různé jako tělesné tekutiny, že ten zákaz potlačoval jeho sexuální fantazii a svobodný osobní rozvoj, s čím já samozřejmě souhlasím.
0: A v pytlicích nebo to musel se prosáknout papírem, co to bylo?
3: Zaměstnanci si stěžovali, že to nechtějí kontrolovat, že on říkal, ať si vemou rukavice. Ten soud nicméně to zrušil, že to teda nemá žádný právní
0: základ. Absolutně žádný právní základ.
3: Oni mu zakázali výkon těch kulturních a sportovních aktivit. Strašně to Tomák by nepřežil samozřejmě.
0: A oni než tomu došli tomu rozhodnutí, tak ten týden
3: prošel.
0: On si to prostě odpikal.
3: To je marno.
0: Tomáku, já ti dneska večer něco pošlu.
1: Jo, jak se říká, v Duně sperma musí proudit prostě.
0: Je to tak. A jak říká Dan Řehák, 50% spermatu, 50% slz. U něj je ten poměr už ale úplně jiný, zlatele.
3: Je to trochu rozhozenější.
0: Erasure, Ship of Fools. A dneska to bude, přijde mistrně, uvidíme, jak to vyjednala ta mistrně, vlastně nevím. Blue Moon nám taky zasvítí. A za velkou už katastrofa na vlna.
1: Ježišmarja.
0: A Bardotky, Tomák, Aleš a Vítek.

0: s pekáčem, jak do toho kousneš. Teď ten špek vytrskne, jak je to šťamňaťoučký. Juj!
1: Dobrý večer. Kouzlo Filipa Jakubské noci ozdobí měsíc v úplníku. Pršet nebude a tak myslím, že pálení ohňu, symbolické očišťování před přicházejícím lásky časem může narušeně probíhat.

0: ovšem zcela mění situaci.
1: Ne tak docela. Já totiž nejsem tvoje teta.
0: Ty nejsi moje teta, tetičko?
1: Neříkej mi tetičko.
0: Ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku.
2: Nedělej si výčitky, milý syn. Nejsem totiž tvůj otec. Jsem tvůj syn.
0: A maminka?
2: Je tvá babička.

0: Asia, Ship of Fools. A tady už vyplouvá z volna Kosta! Kosta Gavras!
1: Kosta.
0: Kosta Concordia, katastrofa na vlnách, která jako z části tuctové je z části zcela nepovedenej Netflix doku hluboko pod hladinou jako tamního standardu. Vzali tragédie, tuším z roku 2012, navlékli do takový unifikovaný, jako takový unifikovaný korporátní kopy, to bych se nebál říct, taková klasická šablonovitá prostě platformová produkce, ale možná ještě nuznější tentokrát, takový jako banální koktejl mluvících hlav, z části iritujících respondentů a generický dramatický hudby.
1: Je to škoda, protože ten samotný případ vlastně je zajímavý, ten případ kapitána Sketina, který
0: Sketa ten člověk.
1: Jo, byl trošku sketa z těžko pochopitelných důvodů, se odchýlil od trasy, aby pozdravil nějaký lidi na ostrově.
0: No, on nějak jako říkal, že tam snad žili jeho rodiče, takže takový sentimentální pohnutky.
1: No, typický tak, chtěl pozdravit své rodiče a málem zabil 4000 lidí. Nevadí, ale ten příběh sám je docela pozoruhodný, protože vlastně jak se dozvídáme na konci v tom dokumentu v zcela takový jako okrajový epizodě, tak vlastně to možná nebylo tak, jak jsme si všichni mysleli, že to obvinění kapitána Sketina, to jeho odsouzení,
2: odsak.
1: Má i svoji jakoby druhou stránku, nicméně přesně pitomost toho dokumentu je, že Chiara Messineo, režisérka, tomu vlastně nevěnuje skoro žádnou pozornost, tomu, co je na tom nejzajímavější.
0: Doleva, doprava, víte, jak se zapletlo.
1: Hlavní prostor teda poskytuje uplakaným katolickým americkým turistům, kteří teda nacházejí Boha a rodinu během té katastrofy a zdlouhavě vyprávějí, co se jim všechno jako strašného stalo. To nejzajímavější na tom jsou pochopitelně ty desítky, možná stovky záběrů, které jsou přímo z té katastrofy, protože všichni teda ty turisti si to samozřejmě natáčeli a samotný ten chaos, který ale vlastně není vůbec jako prodaný nějak jako plasticky, vlastně to spíš repetitivní, ubíjící, nemá to žádnou gradaci a nic se tam nedozvíte.
0: Je to
1: dokumentu.
0: Tak, jako vizuálně i střihově vlastně nudný, vata v podobě těch domácích videí otravných, tak jakože emocionální vydírání, spíše to trošku k smíchu, místo nějaký analýzy, vlastně se to zaměřuje na nějaký jako chaos, než na ten širší kontext té katastrofy, takže tam sází na nějaký jako laciný ždímání emocí, na mě to stejně nefunguje, jenom to vlastně klouže po povrchu nějakých těch prožitých traumat, asi to nebylo příjemný, ale z toho dokumentu to válně nezavane.
1: Jo, jako není to prostě ani takový ten materiál typu Fire Festivalu, protože tady jsou takový prvky, že to je vlastně celý jako jeden jako grandiozní fuck up, kdy posádka odmítá vlastně sdělit jako cestujícím, že se loď potápí, protože se bojí, že se to dozvědí. Ale vlastně ten dokument není ani jako, že by tam byla nějaká forma takový, jako nechci říkat lehký nadsázky, ale nějaký podvratnosti.
0: Ani ten pup cruise to není, jo, prostě ne, jak se, ne, jak se tak, házali jo. Ty fekály.
1: Něco jako svěžího, že by to bylo vyprávění třeba nějak dynamicky, vůbec ne, je to takový jako sebedojímavý a teda hodně těžkopádný dokument, který se jako hodně potápí od začátku.
0: Jo, takový voyeurský fast food, opravdu jakože bulvární rekonstrukce, která asi neurazí nějaký diváky u žehlení, ale kohokoliv jiného to unudí k smrti.
1: Mně se líbil ten indický kuchař, který tam měl schovaný ty peníze v peříně někde.
0: Peníze pod postelí a plavat neuměl. Velký král, ale toho jsem si jediný z toho zapamatoval. Nejsympatičtější samozřejmě. Měl jsem jednu šanci, ale ships are sinking. Bonus mouse po druhé.
1: Se dělat, no?
0: A za chvilku už mistrně. Kosti, zuby, nic. Nic nezbyde.
1: Ani 70%.

0: so much to me. That song. I just don't think that it's right. Spoustu těch lidí jsem viděl se potopit.
1: Furt jedna za druhou.
2: Většina lidí neumí plavat, ne? Mně přijde.
0: Rodiny se potápí jedna za druhou. Přátelci se potápí, přátelé. Mistrně se potápí s Bohdanem Karáskem. Nový český film samozřejmě byl k vidění ve zvláštním uhrání v Karlových Varech. Vstoupí do distribuce právě teď. Stručně k ději, Tomáku, takzvaně. Jo? Lékařka Monika. Znáte se? Čeká dítě s novým partnerem, to si taky zažil. Novinku chce znět vlastně svým bývalému manželovi, s kterým kdysi marně se pokoušel o založení vlastní rodiny. Jedno odpolední pivko se ale Tomáku jako vždycky u tebe protáhne do noci. Nenápadně se to promění v takovou pitvu toho vztahu, který sice jakoby skončil, ale zjevně ještě úplně neumřel, musím říct, jo. Samozřejmě Čelisti jsou velký mumblecorový podcast, takže potom sympatický mumblecoru Karel, já a ty, bohužel tentokrát za mě mnohem jako zmrtvělejší, uhlazenější a o to míň přesvědčivý tvár, ale Tomák to vidí trochu jinak.
1: Hele, mně už se jako hodně líbil ten Karel, já a ty, protože konečně někdo v české kinematografii jako nepotřebuje nějaký velký dramata, nechá postavy mluvit a oni nějak umějí mluvit jako doopravdy, to takzvaně to, co jako nenávidím, jako
0: škatulku
1: jako film ze života, což je většinou jako maskování pro ty jako trošku vkusnější středoproudé komedie, který jako spíš potvrzují stereotypy, tak tady to opravdu je nějak ze života, je to nějaký všednodenní drama. A zatímco jako minule vyprávěl vlastně o nějaký dobrovolný pauze ve vztahu, takže jako o potenciálně dramatičtější látce, ale zároveň jako o lásce, která byla nesená jako velmi empatickými lidmi, mezi kterými nevznikla žádná rozepře, ale prostě to je nějakého jako modus operandi, že jako ten předpoklad toho, že jako ty snímky si užíváme, že prostě přistupně na to, že to jsou opravdu lidé, kteří mají hodně trpělivosti a empatie jeden k druhému, ať už jsou jejich vztahy mezi nimi jakékoliv, tak tentokrát jako za mě naopak jako natočil, neřekl bych jako uhlazenější, ale spíš jako čistší tvar, no, že si opravdu, obzvlášť teda jako ty poslední dvě třetiny, které jsou opravdu jedna dlouhá procházka Libercem a je to někde mezi tím mumblecorem a Richardem Linklaterem v trošku jako odromantizovanější a spíš jako lehce melancholičtější a méně dramatické verzi a já jsem na to jako skočil právě proto, že to vlastně nějaká jako všednodenní jako procházka, debata, je to nějaká lekce strpělivosti a empatie a je to jako, jsou to nějaké hodnoty, které dneska nejsou asi vůbec samozřejmě jich jako hrozně málo. Tak to je ten jakoby základní, jakoby to základní plus, který mi prostě přijde vlastně vzácný.
0: Já tě chápu.
1: A nejen v českým filmu, prostě tam nějaký realizační problémy jsou. No, promiň, povídej.
0: Trochu tomu rozumím, za mě je to jako nevrovnaný příliš on so many levels, vlastně především teda scénář a herci, na kterých to hodně stojí, často v rámci jediné scény. Marie Švestková chvílema jako skvěle přirozená, jen jako vyloženě toporná, nepřesvědčivá. U ty scény s lékařem jsem se jakoby rozstyděla, není jediná. Její manžel teda vyloženě miscast za mě. No a pak Jirka Havelka vlastně tradičně jako přesnej v té jako civilní poloze, umožňuje nám na to koukat nějak bez nějaký větší bolesti, ale jinak ten film často pro mě připomíná nějaký jako improvizační workshop trošku, který není ani dost napsaný, ani dost spontánní. V té režii ten mumblecore jako estetika, zároveň i trošku tento jako uniková, možná trochu jako lenivá cesta, tady co už je těch Bambachů, Svenbergu, Linklater na toho jde later, teda samozřejmě dneska Romer nebo Bujalský. Taková ta improvizovaná lehkost je zároveň jako vyvolaná nějakou extrémně přesnou prací prostě s rytmem. Tady mám pocit, že u té mistrně čas působí dojmem, jako že ta rezignace na klasickou dramaturgii je vlastně u toho ta invence trochu končí. On je dobrý pozorovatel, některé scény jsou výborně odposlouchané, občas umí něco chytře vynechat, to vždycky ocením. Jindy ale vlastně prkenej, doslovnej nebo banální. A nemyslím tím takovou tu podnětnou, jako k detailu citlivou, jako nějakou osvěžující všednost, kterou mám vždycky rád, ale i vzácná ve filmu, ale spíš jako momenty vlastně otřepaný nebo triviální, nebo maskovaný za nějakou jako nenápadnost, jestli je to srozumitelný, ale nenápadnost, ale nějaká ani v tomto případě nějaká ostentativní oddramatizovanost prostě jako pro mě ještě nevytváří nějaký význam. Čekal jsem víc po tomu Karlovi vlastně.
1: Já nevím, no mně právě přišlo, že to, jak se vrací k něčemu, co už dávno bylo a jako nedochází tam k žádným novým splanutím, k žádným prostě jako velkým zlomům, vlastně se tam nic nestane, takže to nějak jako dost nosní a jasně, že on nějakým způsobem jako přiznaně navazuje na ten mumblecore a jistě třeba i na Erika Romera, na tyhle ty novovlný, jako řekněme na tohle místa nějakých těch jako všedních, jako papírem nešustících dialogů a jasně, že jako nějaký řekněme jako učení, který jako teda se nestane mistrem ani mistryní. Možná, no, ale v tom českém kontextu, já vím, že to je taková trochu berlička, ale furt to vlastně chápu, jako film, který bych si klidně dovedl v té hlavní soutěži jako ve Varech prostě představit, jo, a ne někde jako mimo, prostě to právě proto, že nějak jako umí jako ty lidi jako přirozeně vést, což prostě není vůbec jednoduchý v nějakým odramatizovaným tvaru a pro mě to jako teda takhle vyrovnaně jako nevyrovnaně nepůsobilo jako na tebe. Ten začátek, ta expozice,
0: tak půl hodiny, 20 minut, jako fakt,
1: neříkám, že bolí, ale jako chvilku se, jako čekal jsem, co bude, no, ale pak prostě, když dojde opravdu na to, že postavy putují před kameru, jak z Linklatera, tak si všechno tam vidíme a víme, že to je trošku, jako navazujeme na něco a úplně jako toho nedosáhne.
0: Tam to vyroste, v této fázi to vyroste, protože on dobře zachycuje takovou tu zvláštní intimitu těch bývalých partnerů, jako oni jsou si cizí, jsou důvěrný zároveň, pracuje to s nějakým trochu tichým zámlkama, takový ty nejzajímavější informace jakoby nezazněj občas, Krásek asi jako dobře rozumí tomu, že střední věk, jak víme všichni tady ve studiu, není nějakým věkem nějakých odpovědí, ale spíš jako definitivně ztracených nějakých možností. Ukazuje se, že to vlastně není film o bývalých partnerech, ale je to film o nějakých alternativních verzích, která sebe sama nebo vlastního života, že to není jenom o nějaký nostalgii po bývalý lásce, že jde o nějaký trošku truchlení na tou verzí sebe sama, která nikdy úplně nevznikla, ale přece jenom chvilkama to na mě působí, že je to film autora, který má jako velký ego, ale relativně dobře ho skrývá, respektive chce působit skromnějc, než je, a natočil jsem tady jako ví, jak chce vypadat, ale úplně neví, jako čím chce být. A to pro mě, tím to pro mě zůstalo za očekávání. Byť rozumím tou optikou toho českého prostředí, to samozřejmě je film, o kterém se stojí za to nějakým způsobem bavit nebo hádat. No. To je všechno, jdeme dál. This is a low. Přátelé, tohle bylo to nejnižší, co jsme předvedli, proto jo? Už jenom nahoru.
3: Dám se masivně. Kosta.
0: Až k měsíci.
1: Až bar dotkám.
0: Jestli nevím, to bude velkolepý.
2: No, kamaráde, ještě to viděl jenom Tomák.
0: Tomák to přetrpěl za nás, za všechny.
2: Dášu, dopisy Olze.
0: Potkal jsem Kamila včera, říkal, že stál byl taky unešený.
2: Nějaká písnička, potkal jsem Kamila, oblohou letěla.
0: A časy jsou zlé, Kamile.

A teď si můžeme povídat, zakouřit si, vypít skleničku vína, sníst kuheráček s domácím chlebem, prostě, co chalupa dává.

Mars byl dobyt někdy ve 40. letech 20. století. Na měsíci dokonce se Němci dostali ještě před druhou světovou válkou. Veškeré dějiny naší civilizace budou lidstvu samozřejmě odhaleny. Věříme tomu, že to bude velice brzo.

0: Nejdřív byl žák, učedník a teď bude profesor.
1: No, profesor, no.
0: Po Bohdanu Karáskovi je Richard Linklater, jeho snímek Blue Moon, který soutěžil loni v Berlíně a teď se dostává na HBO, tak jsme se ho zlídli takzvaně na platformách. Tentokrát jediný večer zase, přátelé, jo. Premiéra muzikálu Vítkova milovaného muzikálu Oklahoma.
1: To má
0: s vykřičníkem.
1: Ono to má nádhernou synopsi, kterou vám přečtu. Ano. 31. března 1943 čelí textař Lawrence Hart v baru Sardis krizi, zatímco jeho bývalý partner Rogers slaví premiéru muzikálu Oklahoma.
0: Jako blbější anotaci nebo méně atraktivní anotaci jsem dlouho nečet.
1: No,
0: to tě to hodně.
1: Já jsem si to jako přečet a říkal jsem, tak tohle jako přátelé, ne, to jako nedám. No. Ale vlastně s překvapením jsem zjistil, že to je takový film, který pro mě jde proti očekávání a tak trochu sám proti sobě. Ono jako musím říct, že v něčem ta historická stylizace, taková ta jako těžká, barová, jazzová, neustále klavírem podkreslená. Ne, že by to úplně Linklaterovi k té jeho civilnosti sedělo, podobně jako Ethan Hawkeovi, teda nesedí opravdu ty protetika, který má na sobě.
0: To opravdu ne.
1: Ale je to pro mě takový ten film, který jako bojuje navzdory těmhletěm svým limitům a dozrává pro mě do překvapivě živýho a vtahujícího tvaru, který mě přiměl se opravdu zajímat, proč Lawrence Hart v tom baru Sardis prožívá takovou krizi.
0: No totálně, on tak jako vtipkuje trošičku, veď flirtuje, trošičku jako bloumá tím barem, vzpomíná, zároveň se zoufale snaží jako odlaj ten okamžik, kdy si budeme se připustit, pro mě jako my už mohlo, že svět už tak jako pokračuje bez něj a jeho vlastně partner, někdejší Richard Rodgers, myslím teda tvůrčí partner, vstupuje do nějaký nový etapy, jako by se člověk, který se snaží, no film o člověku, který se snaží přemluvit realitu, aby ještě chvilku počkala, jo. Což neudělá.
1: Jo, je to tak, vlastně začíná to jeho smrtí, to není příliš velký spoiler, dozvíme se, kdy zemřel.
0: Ještě 4 dny potom, ještě byl nemocnice chvilku.
1: A pak se teda vracíme se do okamžiku 7 měsíců před tím letím jeho nešťastným skonem a vlastně zatímco jako jeho život se pomalu chýlí ke konci, tak život jeho bývalého partnera, velmi úspěšného skladatele broadwayských muzikálů, nabírá ten nový dech a my sledujeme tohohle alkoholika, který je neobyčejně šaramantní, opravdu to umí ze slova, on byl textař, že umí vlastně krásně stavět dialogy, monology, vlastně neustále mluví, neustále jako až jako takový pábitel, ale zároveň vidíme, že to je ten člověk, který vlastně bojuje proti svému vlastnímu sebeklamu. Je to taková ta těžká opilecká melancholie, kterou se snaží rozmluvit, ale neúspěšně.
2: Já musím říct, že jsem z toho bál, protože fakt nemám moc rád tyhle ty divadelní, hodně napsané filmy uzavřený v prostorách jednoho bytu, takový ty bohy masakura, všechny tyhle dramata, no. Ale tohle právě není ten film, který by směřoval k nějakým velkým pointám a i ty jednotlivý dialogy, protože ten film vlastně meandruje tak jako od rozhovoru k rozhovoru a vlastně i ty dialogy končí bez pointy a vždycky mu ty lidi utečou a on tam tak se jako je to řekněme rozdělené na nějaký řekněme 3 části jako jasně, ale zároveň to jako je vlastně celý postavy na výknutí jít na Hawka na tom, jak on tam tak jako nenuceně vlastně tak jeden dlouhý song a tím se to nějak získalo, že je to opravdu takový jako melancholický prostě pohled jako do duše člověka, který funguje trochu jinak než ostatní, prostě který zároveň jako i takový ty trochu rádoby patetický věci, jako oni tam s tím barmanem furt povídají o Casablance, citují si své oblíbené citáty.
0: Nikdy je toho už moc, trošku těch aluzí.
2: On zároveň ale umí říct, jak to nenávidí a prostě jak žije v tom komplikovaném stavu s tou Broadway či Hollywoodem, jako ten intelektuál a alkoholik v jednom, což mu obojí komplikuje tu úspěšnost na těch jako lesklých prknech a na tom jako vytvářet ten sentiment pro masy. Tak jako je to jako svým způsobem nejotřepanější téma, ale vlastně si mě to docela získalo.
0: Já jsem měl trpělivost jenom jako místama. Linklater zase jako potvrzuje, že on teda má rád lidi, co myslí nahlas. Dobrý, ta divadelní stylizace, na to jsem taky přistoupil jenom částečně, ty bizarní optické triky teda a zmenšující se kostýmy pro teda hlavní postavu, to už si zmínil, to mu taky úplně nepomohlo. Teď je takový festival konverzačních filmů, pro mě taková středně jako otravná kategorie, u který se zpravidla jako hodně stydím. Tady jsem se styděl teda minimálně, místama je to napsaný i zahraný opravdu dobře. Ten scénář je pozoruhodný tím, že vlastně nechává nás na pochybách nebo ukazuje nám současně nějakého jako bon vivána alkoholika v nějakým pozdním stádiu sebeklamu, což je vždycky atraktivní, zvlášť když to hraje teda Ethan Hawke v jednom z jeho životních výkonů, je totálně přesvědčivý, i ten jeho rytmus řeči, vlastně nějaký ty repliky, které furt přeskakují mezi nějakou jako sebeironií, nějakým jako šarmem, agresí, melancholií, zase zpátky humor, vlastně nikdy člověk neví, jaká emoce je autentická, co je jenom jako další maska, tohoto on umí skvěle nějakým způsobem předvádět, ale není to teda film mýho typu, ta sebeinscenace, sedlo mi to jako tak středně.
1: Já si musím říct, že navzdory tomu, že to je opravdu film jakoby zavřený jedním prostorem, tak jakoby snímání kameramana Shanea F. Kellyho, jako rámování, změny perspektiv jsou vlastně, jakkoliv se tam teda nedá vymyslet nic úplně převratného, tak nikdy to vlastně nepůsobí jako nějaký toporný divadlo, ty vpády těch postav, které vlastně neustále narušují ty jeho dlouhý jako monology, který ale zároveň fakt jenom vodelují ten okamžik, než se bude zase muset přetvařovat před těma svýma jako bejvalýma partnerama, bejvalýma kamarádama, tak vlastně na tom jako rytmicky pro mě bylo něco zajímavého, ten film jako nikdy nespadl nějaký jako přílišný sebelítosti nebo monotónnosti.
0: No to má být trošku jako nějaká jazzová improvizace, určitě. Trošičku jako že to tempo jako kolísá vědomě, že ty dialogy jako přetejkají, že ta kamera se snaží, jak se začal hrát nějaký jako drobný reakce, nějaký změny vzdálenosti mezi těma postavami, nějaký rytmus toho prostoru, ale je to pro mě úspěšný jako většina jazzových improvizací spíš jako jenom místama někde mezi stimulací a iritací, jo, tak to mám s tím žánrem.
2: Ne, tak jako já taky nejsem nějak bezvýhradně nadšený, vlastně jsem jako celou dobu tak s tím filmem šel a jako ne, že jsem s ním pral nějak negativně, ale jako dost jsem přemýšlel nad tím, proč mě to vlastně baví víc, než jsem čekal, no a nemám na to úplně jasnou odpověď, ale opravdu jako tím, jak to není prostě film postavený na těch jako jasných divadelních pointách, ale jako vlastně se vyhýbá nějakým jednoduchým řešením.
1: Já mám rád prostě postavy, které přemírou řeči uhýbají vlastní ubohosti a svým pocitu zranitelnosti a myslím, že Ethan Hawke jako stělesnil tenhle ten zvláštní paradox člověka, který je strašně šikovný ze slova, vlastně sociálně velice zdatný, ale neví si rady sám se sebou, vlastně se rozpadá, že jo, během toho filmu s každým dalším napětím, jako je blíž a blíž svýmu totálnímu rozkladu, tak na mě tohle to fungovalo, vlastně to vytvořilo ten rytmus, který směřuje až k té písni Blue Moon, který je ten paradox jeho největší hitry, ale on nenávidí, že jo.
0: Umí to mít bolestivý chvilkama, to tam opravdu jako je, ale zároveň s to chvílema dusí pod takovou tou tíhou té divadelnosti, byť přiznaný a toho trochu mnohomluvného balastu, byť ho tam není tolik. Ale možná bych ještě zmínil takový ty vedlejší role, myslím, že věčně nedoceněný je barman Bobby Cannavale, který je fakt výborný. Andrew Scott ty rozpaky hraje taky velmi dobře a pro mě Margaret Qualley, samozřejmě víme, že pro ní mám slabost, ale tady především jako tradičně masivní oživení tím jako hereckým projevem, šarmem, ona tam dostane takový zvláštní život, že ožijeme my spolu s tou figurou, která poprvé vydrží někoho poslouchat.
2: A zároveň jako tento jejich přátelství je pochopitelně toho slizkýho alkoholika, tý prostě krásný vysokoškolačky, jakoby to, co by jindy působilo výstředně,
0: nepravděpodobně. A ty jsi byl taky krásná vysokoškolačka taky, no. A pozor, Tomák to brutálně střídal! To byly nervy, Florence and the Machine, Ship to Rock, už se to potápí zase!

0: nádherný ten kluk úplně. A ty si to máš?
1: No, já jsem vždycky se vedl loď, aby se rozkotali prostě.
0: A ty
1: no.
0: Jsi blbej?
1: Jo.
0: Ježišmarja, co se vítěz festivalu v Karlových Varech, padlé ovoce, takzvané Fruit Gathering, režie Aung-Chow. Takže snímek Aung-Chow. Z Myanmaru, dříve Barma samozřejmě, dvěma D švadleny, jo, se furt myslím Rangunu pokoušejí najít, jo, přežít vlastně mezi nějakou tovární rutinou, nějaký rodinný očekávání, nějaká ekonomická nejistota, z takového nenápadného přátelství se tady rodí jakási náklonost nebo vztah, který asi v dnešním Myanmaru je stejně křehký jako nebezpečný. Je to současně jako queer romance, řekněme drama o pracovních podmínkách teda v Myanmaru i příběh nějaký o migraci z venkova do města, ale za mě teda je to hodně inzitní, melodramatická, průměrná festivalovka, takový jako natažený, mírně naivní absolventák, jak jsme se o tom včera spolu bavili, psali s jako poutavou bez pochyby scenografií a kamerou, ale vlastně i k tomu máme trošku výhledy a co říct.
2: Jo, je vlastně na tom vidět, že jako vizuálně je to velmi kultivovaný, prostě nejenom teda rámování, klasický akademický vořez, zřejmě teda snímaný na filmový materiál, co jsem spíš tak dovodil z toho, jak to vypadá vlastně barevně, jak to má takový jako lehký snový přísvit. Je u každé scény vidět, že tam je velká pozornost věnovaná různým jako texturám látek, aranžím předmětu, ale vlastně to působí, že to je jako to jediný, čemu ten film opravdu věnuje pozornost víc než těm dvěma hrdinkám, těm dvěma protagonistkám a jejich jako složitým životním podmínkám. Vlastně celý to prostředí, celá ta mizanscéna působí jako vlastně velice stylizovaně. Ta snovost je někde na místě, jsou tam takový jako zenový instalace nebo nějaký rituální, řekněme, ale jako když to mám brát jako film, který je tam vedle nějaký osobní nebo psychologický konstelace dvou žen pojmenovává i nějakou jako realitu současného Myanmaru, tak to na mě působilo tak jako zvláště zmrtvile, tak jako inertně prostě, vlastně to ve mně vůbec nedokázalo probudit žádný emoce a vlastně to všechno působí hrozně vyumělkovaně, jo, na tom plátně.
0: A i ta zvláštní epizodická struktura působí tak jako fragmentárně, táhne se to, chybí tomu nějaký přísnější střih, se myslím, ta dramaturgie je takový a spíš jako naivního typu, myslím, že místama nejde o nějakou jako významotvornou elipsu, ale spíš mírný neumětelství, jinde je to zase trošku převysvětlený.
2: Jo, někde ten film najednou jde do takových jako až jako přeemocionalizovaných momentů, který působí malinko jako divadelně, teatrálně, přehnaně je teda vidět, že tvůrci tohohle filmu jsou dostatečně poučený vlastně i tou asijskou slow cinema, jako vědí, jak má být.
0: Ty rámy jsou hezký,
2: jak
0: jo.
2: Má být přesně rámovaná mizanscena, jak mají být ty plány, kdy se má kde válet mlha, ale působí to opravdu jako hodně, hodně snaživý gimmick teda.
0: To by se to sekalo, to má.
3: Mě to po hodině, takže asi ve dvou třetinách skončil ten screen a odmítl jako dál fungovat, takže já jako to nechci hodnotit po těch dvou třetinách, protože myslím, že to je ten typ filmu, kde jako je dobrý to dokoukat, abych na to mohl mít názor, ale po celou tu hodinu jsem teda, jak říkáte, no jako viděl jsem tam nějakou poučenost opravdu od nějakých ozovských všednodenních dramat až po ty novější slow cinema filmy, ale vlastně jsem jako viděl jenom tu formu a moc mě nezajímaly ty postavy a vlastně ta jako všednost byla až jako spíš jako k ničemu, no, než že by byla nějak významotvorná nebo nějak jako by jako dala jako jakýkoliv podněty. No chápu, že to je třeba jako důležitý film prostě v Myanmaru, kde je stále ještě nějaký, jsou homosexuální svazky nějak ilegální, tak je to třeba prostě i proto je to vyprávěný hodně v náznacích nejspíš tenhle to jako nějaký drama gest a pohledu a nějakého letního jako přátelství, který možná se v něco přerodí, jako rozumím, že to prostě může obzvlášť třeba jako tam působit jako nějak jako progresivní průkopnický film, ale
2: to nedokážu posoudit.
3: Jako na festivalovém okruhu jako, to je jako úplně spotřební.
2: Ono se to hraje s nějakou tou jako potlačeností, s tím potlačovaným něčím, co se jako nějakou podpravou tenzí, která tam ale paradoxně pro mě vlastně vůbec nebyla. Ten film otevírá mnoho témat, opravdu jsou tam ty sociální problémy současného Myanmaru, vlastně řešený jako hodně do detailu, ale vlastně to na mě působí hrozně jako ploše navzdory tomu, že tam mají být nějaký vrstvy, že to teda má fungovat na těchto dvou rovinách jako sociální i jako psychologický drama. Není to teda dobře propracované ani v jednom ohledu.
0: Vůbec se pochopí, že jde o tu nějakou každodenní únavu, o ten strach z budoucnosti, o nějakou nemožnost představit si jako život podle sebe a to bych na tom i ocenil, kdyby to nebylo tak hrozně basic. Jo. Vlastně je to strašně jako ten motiv Šneka navíc Vítku. Teda,
2: ten motiv Šneka je opravdu
0: taký symbol touhy, nebo možná i to, jestli to životní tempo, který vlastně oni si nemůžou dovolit.
2: Nemůžou zpomalit jako ten Šnek. Zároveň musí být v té ulitě, jo, která bohužel to jsou přesně o to působí, tak trošku jako tady středoškolsky se to dělá legrace, ono to takový je malinko.
0: Festivalová pseudopoezie trošičku, no, je to tam, no. Nic, jedeme dál, co nás čeká, prosím tě, Kopytem sem.
2: A Kopytem tam.
0: A já jsem slyšel, že ten vstup bude vysílat i Československá televize, to je neuvěřitelný.
2: Ale ty máš své krásné proti slunce brýle.
0: Bude spaus dashboard. Po třetí, ta strojová deska, to byla úplně vyřízená tam, na ty Concordy, to neměli ani, to nefungovalo.
2: Ne, vůbec ne.
0: To je jedno.
2: Nic.
3: Ty jdeš prostě.

já bych teda začal jednou svojí malou historkou. Jako malý chlapec jsem chodíval na procházky se svým dědečkem a přitom jsem se často, jak už se to u dětí děje, že ano, pokakával. Dědeček mi pak žertem říkával, ty jeden kakane. Nic není.

0: chlap, když si boholí, bez lásky není žít. Láska, která chybí ve světě.
1: No nic, tak pánové, kdo bude vykopat?

0: Jsou ozvaný ty Modest Mouse, podobně jako my, Aleš Vítek a Toma Pšelisti, Radio Helejs.
1: Ty sklepáci byli taky strašně uzvaný.
2: Totálně, a málo se ví, že Chytilka to byla největší bardotka ze všech, samozřejmě. Kopytem sem, kopytem tam, její zásadní snímek z roku 1988, možná jeden z nejpunkovějších filmů vůbec českej.
1: Strašně, tady se vlastně spojily dvě energie, ta její jako zvláštní, anarchistická, jako hodně fragmentární energie. Samozřejmě s tou improvizovanou tvorbou divadla Sklep s energií tria Hanák Steindler Vávra, který tam jako předvádějí opravdu jako elektrizující výkon, je to taková jako sklepácká férie, ovšem spojená prostě s Věrou Chytilovou a s její režijní energií, a ono se to ku podivu jako potkalo v takovém hodně šťastném místě. Film, který pro spoustu lidí asi bude hůř uchopitelný právě kvůli tomu poslednímu dějství, kde se najednou překlopí do tehdy velmi aktuálního dramatu o vlastně nákaze HIV, ale pro mě je to teda jeden z nejpozoruhodnějších filmů Věry Chytilový, i tou odvahou vlastně dobovou.
3: Já teda musím říct, že na rozdíl od mnoha jejich filmů, které si tak jako opakovaně pouštím, nedávno jsem viděl vynikající Calamity, tak tohle jsem viděl opravdu velmi dávno a mám na to jako ne teda tak úplně jako konkrétní vzpomínky, ale ta jako intenzita těch emocí, kdy teda
2: já
3: na začátku je ta prostě absurdní, tak jako poetika.
2: Ten karneval, to egoismu, sexismu zároveň.
3: Ta prostě pokřivená ruční kamera, ty klátící se kolohnácký figury toho Vávry s tím Hanákem, který jak opravdu by byly nějaký loutky, prostě to jako v každý scéně nějaká invence, nějaká energie šílená.
2: Jako by nějak předjímala.
3: Dívka s tričkem s nápisem kokain vedem v logu firmy, která
2: to
3: prodává úplně jiné substance, prostě jako věci, které mě tam jako překvapovaly úplně.
2: To má to tričko samozřejmě, ještě ho do dneška nosí. A ono to jako by to anticipovalo takovou tu toxickou maskulinitu, která pak jako vlastně nastoupí totálně, a ono jako nemoralizuje. To je na ní skvělý, ona je nechává schutí sežrat, udusit se těma vlastníma komplexama, jako tou nadržeností, vlastně prázdnotou, ta kinetická zbysilost kamery toho Jaroslava Kučery vlastně diktuje jako to tempo, ten neurotický filmový
1: střih. Jaroslava Brabce.
2: Pardon, Jaroslava Brabce, na to jsme byli vlastně zvyklí od ní vždycky, ale vlastně dneska to rezonuje možná ještě víc než kdy obvykle, a ta neznámá hrozba, ta, ten AIDS vlastně jako jaká metafora pro konec jako bezstarostnosti.
1: Ona si prostě, ona si podala to, co si vždycky podávala, to je to prostě ta maskulinita, ona to umí opravdu obnažit, ale zároveň tomu dát jako průchod ve vší vlastně osvobozenosti, ve vší euforičnosti a pak teda ve vší ubohosti. V tom je ten film až jako velice nepříjemný, vlastně, no, jak se najednou zlomí.
3: Pozoruhodný, že v obraz té doby ty Karlovy Vary, který tam ta kolonáda tam spíš působí jak nějaký dekadentní kulisy, než to lázeňské město, a vlastně i ty amorální jedinci, kteří žijou teda v té jako dohnívající normalizaci, tak to všechno tam jako funguje ne jako nějaký symboly a metafory, ale jako nějaký živelný prostě obraz toho, co se děje, a jako vlastně je to podobně nadčasový možná jako to dědictví.
1: Totálně, normalizační jarmark marnosti. Že
2: jednoznačně, a já jsem to Tomáku slyšel, že s tím jak bardotky Hanky Hendrichový, že to je podobně dobrý, je to pravda?
3: Je to pravda, no, jako paní Hana Hendrichová bohužel není takovou vyznavačkou kritické metody Andreje Stankoviče jako její jmenovec Vladimír, ale a na tom filmu je to dost vidět, no, je to opravdu, když jsme se tady pohoršovali nebo prostě nepropadli jsme kouzlu nového filmu Jana Svěráka Pět čveste, kde teda jako vzal důchodce na jachtu, aby tam se udávali radovánkám a psychickým drogám, tak oproti tomu je to jako masterpiece, protože tohle taky jako měl být asi nějaký, já vlastně nevím, co, asi nevím, nějaký pozitivní obraz stáří, že teda i tři ženský s vrázkama můžou prostě trošku si vyrazit na mejna, když je jedný z nich 60, ale jako vlastně ten film z nich dělá jako úplně připitomělý pubertačky, který se neustále jako divně hyhňají, jako vtipkují na téma prostě, jak se hrozně chlastá a jak jako by chtěli souložit, ale opravdu jako tím nejnejapnějším způsobem. No a když tam asi na 20krát zaspívají písničku Kolorovno, nebudeme říkat, co to se jo, to rýmuje.
2: A to řekni tak, to hovno.
3: No, rozhodně řeknu, no, já jsem chtěl být veřejnoprávní, protože to
2: ten název
3: rozhodně není, no. Ale jako už dlouho jsem jako tak marně tápal, komu ten film má být určen. U těch jako přiblblých romantických mainstreamových komedií to nějak člověk trošku jako tuší, o co tam jde, ale tohle je opravdu jenom jako film plný jako nesmyslů. Ani jako tam není ani náznak děje, to jsou prostě hrdinky, se potkají, měli by to být vysokoškolečky, ale chovají se jako úplné blbky a prostě slaví narozeniny. A slaví to tak, že vždycky přijdou do nějakého nového prostředí, kde se jim nepodaří se jako hezky opít a opijou se nějak jako úplně debilně, případně přijdou do nějakého podniku.
1: A teď je blízký to má jako tohle téma.
3: Ne, jako to jako fascinace to, jak si vždycky vyberou to místo, kde se jim zjevně nebude líbit, tak prostě napřed přijde do nějakého elektronického klubu a pouštějí se tam windsurfing a chtějí se tam dávat beton, no prostě protože
1: beton,
3: co by tak mohli dělat. No. A pak přijdou do klubu, který vypadá něco mezi amsterdamským coffee shopem, kde se hulí tráva a prostě čajovnou, kde se hulej šíši, tak se hrozně zhulej
1: spojí se to dohromady.
3: Šíši a spojí se dohromady.
2: A fialový filtr, napadit teda.
3: Takhle velkou palmu, tak zlatou. Audio posluchači teď užijou tu velikost palmy, byla zlatá.
1: Asi,
3: to opravdu mě docházejí slova a já jsem se u toho filmu fakt tloukl jako půlky stopáže do hlavy, abych si vyvodil radostnější zážitky.
1: No. Já jsem si pustil trailer, po přečtení Tomákovy recenze byl tam vložený, tak jsem si pustil trailer a přestal jsem věřit v to, že tenhle svět má právo jako žít dál vlastně.
3: Mě vlastně jako přijde úplně smutný, že film, který natočili ženy prostě o ženách jako ve vyšším věku, tak je tak urážlivý právě k těm protagonistkám. Jako, a oni si to asi ani neuvědomují.
1: Nikdo neumí být tak mizogyní jako ženy, zdá se.
2: No, vůbec si to nikdo neuvědomuje, Tomáku, ale ty jsi nás přived k uvědomění, který bolí a to máme rádi. My máme rádi, když ty filmy a život tak trošku bolí. Víru v lidstvo nám navrátí nevím kdo. Možná pozor.
3: Jirka Korn možná.
2: Možná si navrátíme sami. Ve středu 29. července v rámci letní filmové školy v Hradišti, kde čelisti se vlastně po roce znovu vyskytnou. Dali jsme si rok pauzu, ale bude to já, bude to Vítek. Bude tam se mě Ester Geisterová.
1: Prosím vás, donutí nás vypít 2 deci tuše.
2: To bude šílený do toho Honza Prušinovský, jo.
1: Tam probereme velký kobra užovky
2: sportovní
1: teda.
2: Bomby, možná Aleš Říman, nebudeme ještě prozazovat třetí hosty, ještě takzvané vyjednání. Nějaký to scenický čtení, no bude to zase přišli babička po pitvě, velký nervy a Murderer už začíná to, pracovat.
1: Je
2: trošku.
1: To tak. A my jsme teda doufali, že Aleš konečně řekne Honzovi Svěrákovi tu vzpomínku na tu karlovarskou projekci.
2: Ty vratný jahve, ale říkal co, že si nás poslech a že jsme co?
1: Že jsme hulváti.
2: Já!
1: Honzo, je to tak,
2: my ti děkujeme, míří to do CVčka, srvost života a cynismus fantazie. Buďte tlustý, Vítek! Čau!
1: Čau!
2: Tomák!
1: Papa!
2: A Aleš a Purity Ring!

0: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho na Rádio Wave.
3: Ahoj, tady Kája.
4: Ahoj, tady Pavel.
3: A my vás vítáme u nového dílu našeho podcastu Psycho.
4: Kájo, co je dneska Psycho?
3: No, víš, co je Psycho? Přát si, aby tě někdo miloval víc než kohokoliv jiného na světě.
4: Hele, já tam rozumím, tohle je jako Psycho, který je pro dnešek Psycho, ale víš, co mě tak ještě přijde Psycho?
3: Mm-hmm.
4: Že vlastně, klidně mě oprav, jestli to vnímáš jinak, jo? Mm-hmm. Ale v historii našeho pořadu jsme, a vzhledem k tomu, že jsme jako pořad o psychologii, tak jsme se doposud velmi dobře a úspěšně vyhýbali vztahovým tématům.
3: Jako je to pravda, protože my vlastně ani se jeden moc vztahama nezabýváme. pouze na osobní rovině, ale jako...
4: Ale
3: jako na profesní rovině jako psychologové se vlastně vztahová nezabýváme. Možná jsme to trošku nakousli u těch sekt a tak,
4: okay.
3: Ale jako vyloženě, že bychom se vztahovou zabývali, to ne?
4: No. A ta moje prostě představa o tom, co to znamená prostě podcast o psychologii, tak je, že tam prostě budou řešit horem dolem terapie a vztahy.
3: No, a my neřešíme ani jedno. Ale rovnou tam šoupneme Obsession, ať to, když už, tak už. Ale dneska se budeme vlastně bavit o filmu Obsession, který je právě v kinech. Je to vlastně jeden z dvou nových hororů, který vyšly v podobnou dobu. Další jsou Backrooms. A jako co je takový fun fact, že vlastně ten autor toho hororu je bývalý youtuber, nebo youtuber prostě začínal svou kariéru na YouTube, kde ten Cary Baker... Jo, vlastně dělal takový krátký skeče, jo, kratší filmy s tím právě svým jedním kolegou, který tam taky hraje v tom filmu. A to je ten kámoš.
4: Ten kámoš.
3: Takže vlastně takový, no. jo, a vlastně strašně dobře hodnocený ten film, že je to konečně, po dlouhý době, to je teda zase moje téma, že opravdu ty filmy, navazuje se na starý filmy, typu Ďábel nosí Pradu 2, okay. Nebo se rozježdí furt ty franšízy, které tam jako furt fungují a ty konečně něco novýho, pořádného.
4: Ale jak teda Gábe říkala, tak jí to připomíná Scary Movie.
3: Jo, jako, a tak on se tam dost inspiroval, on taky, že vlastně ten film vychází z předlohy jednoho dílu Simpsonů. Okay. Tam je právě, to je předlohou toho filmu je, že tam teda kluk, který mu se říká Bear, má hrozně rád svoji kamarádku, je do ní zamilovaný, ve zkratce koupí si One Wish Willow, neboli jednu tyčinku jednoho přání.
4: Takže mi to mají takhle ze Simpsonů, jo?
3: No, to je ze Simpsonů.
4: Aha, to je hustý. Já bych možná teď na tom okamžik rád přidal, budou tady spoilery v tomto pořadu, pokud jste to ještě neviděli a nemáte rádi spoilery, doporučujeme vám se nejdřív na ten film podívat,

0: Pokud je vám to jedno, tak samozřejmě poslouchejte nás, jak potřebujete.
1: Přesně tak. Takže a myslím si, že tohle je, co je i známý z trailerů a ze všeho.
0: Jasně.
1: No a on prostě zlomí tu hůlku a pak se dějou věci. A vlastně ten Cary Baker říkal, že...
0: Takže to je jak v těch Simpsonech, tak v tom filmu.
1: Něco, no, nevím, jestli je to vyložené s tou hůlkou, ale že tam jsou právě ty takový ty džinovský přání. Víš, že přeješ si, jo, já nevím, jo, abych měl milion tisíc peněz, ale znamená to, že mi umře můj táta, jo? Něco takového, jo? Takže že jsou takový vždycky ty triky přání.
0: Jasně. Pojďme to možná teď teda nějak uvíst, o čem ten film je.
1: No, možná ty?
0: Tak jak jsem to jako vnímal, o čem to je, nebo ten příběh zhruba, tak jako aby jsme věděli, o čem si vykládáme, tak je to teda o tom, že ta hlavní postava tak je zamilovaný do vlastně svojí spolužečky, že jo? Že to už je,
1: já myslím, že oni mají nějaký dlouhou historii za sebou.
0: Jo, že se znají už nějak přinejmenším od střední školy. A on jí to vlastně jako nikdy neřek, jo? Že teda je do ní zamilovaný. A teď už by to jí to jako vlastně jako chtěl říct a ten jeden kamarád ho od toho zrazuje, pak se později dozvíme, že má s ní nějaký jako sexuální poměr, ten jeho kamarád, takže mu to úplně nepřeje. A vlastně začíná to jako tím, že on jí to teda jako chce říct.
1: Vlastně jí to říká, ale akorát, že vůbec.
0: Neřekne jí to. A při té příležitosti jí koupil dárek, protože nějak ztratila prostě nějaký svůj kamínek po mamince, tak jí chtěl koupit jiný kamínek, žádný se mu pořádně nelíbil, tak našel v tom obchodě s kamínkama, že jo, to je prostě obchod s nějakýma
1: ezověcma.
0: Tak tam najde takovou jako tyčinku s přáním, jo, tak říká, hele, tady to splní jakýkoliv přání, fajn, tohle stojí, koupím jako dárek. No a jak k tomu jako vlastně zase jí to jako neřekne, už je teda na krajíčku, ale nepodaří se mu to, tak to vlastně rozbalí sám a přeje si, aby ho milovala víc než kohokoliv jiného na světě. A tím se vlastně jako rozvíjí ten příběh s velmi intenzivními hororovými prvky.
1: Ano. No a jo, a ještě další fun fact, on tam volá v nějaký fázi toho filmu, volá na nějakou tu linku a ten hlas toho operátora, tak to je ten režisér, to je ten Cary Baker. Jo, tak jenom takový fun fact, jo, zase. My jsme se s Pájou rozhodli, že vlastně já budu, nejdu tady ty redditový teorie, co k tomu jsou. A vlastně jak nám to sedí k tomu filmu a Pája tady máme zase...
0: A já tady budu mít roli toho, kdo to jako trochu rozporuje. No.
1: Tak, ale jako bylo to, mě to teda jako tomu z toho hodně bavilo, protože jsem tím filmem trošku posedla. Ne, že mě to fakt bavilo, protože jednak se mi líbilo teda...
0: Mě to mělo tam zaujalo, to asi nějakých 85% to má na ČSFD.
1: No, a jako ale i ty herci, jako jak hráli vlastně i na to, jaký to měl fakt jako minimální rozpočet. Tak jako úžasný. A co mě tam třeba se hrozně líbí, tam má ta Nikki scénu. Jestli jste viděli horor Smile. A tam je ten, že mají ten úsměv a mají hodně vytřeštěný ty oči. A tady ta Nikki, tam je právě ten creepy úsměv.
0: Jo.
1: Tak ona má naopak ty oči hodně svrašťuje.
0: Jo, jo.
1: A jako je to opravdu strašně, strašně děsivý. A jako fakt mi z toho bylo, i teď, když to popisuje, mi z toho nepříjemně, protože je to hrozně taky to uncanny valley.
0: No právě, hele, já jsem o tom právě takhle uvažoval, jako co tam vlastně je na tomto creepy. A ty creepy věci, oni tam jako především vycházejí z toho, že to jako ano, uncanny valley, jo? Že to je jako, že to má být úsměv, ale ty vidíš, že je hodně fejkový ten úsměv. Jo,
1: a že ona tam má nebo, i takový ty vlastně, jak za ním přijde a takový...
0: Nebo že je to člověk, ale najednou má nějaký rychlej pohyb, jak kdyby to byl nějaký hmyz nebo něco. Jo? Že opravdu jako ty, že to je člověk, ale zároveň vy jste nejste jistý v ten okamžik, jestli to je člověk nebo ne, tak to dělá ten. Jo, ten
1: no a to je vám právě třeba tam, ona, tam je, jestli si tam vybavuješ, jak je ta scéna, jak ona stojí v pozadí toho pokoje, tak to je prostě byl takový trend uncanny valley na TikToku, že jo, jeden čas, myslím si, že to bylo i za covidu. A on právě řekl s těm maskérům, řekl, namaskujte ji podle toho uncanny valley na TikToku.
0: Jo.
1: Takže mě právě říkal. Mně to právě přijde úplně jako skvělý. On je mu asi 26, že? Takže je to fakt mladý kluk. Propoje ten lore, že? Který jako se provází nějakými několikama sockama s tím, co, že je opravdu dobrý filmář, napsal opravdu dobrý příběh. Jo?
0: Já mám teď potřebu jako za psychologa tam švihnout, protože uncanny valley pravděpodobně 90% z lidí, co nás poslouchá, bude vědět, ale můžou být lidi, kteří se jako nevědí. Jedná se vlastně o takový koncept, takový jako zjištění. Čověče, teď nemám se to přímo psychologie nebo nějaký jako předružený vědy.
1: Jo.
0: Ono to vlastně vzniká...
1: Antropologie možná.
0: Tenhle ten fenomén se zkoumá v souvislosti například s robotikou. Jo? A ví se, že když, nebo ví se, v ten okamžik, kdyby něco uděláte jako velmi blízkýho člověku, jo, třeba ať už by to byla nějaká animace,
1: třeba
0: nebo nějaký
1: Polární
0: robot.
1: Polární Express byl, že jo? Polární Express byl prostě vyhlášený, že Uncanny Valley.
0: Že ono, jako, když je to jako vlastně třeba ta animace blíž realitě, ale není dokonalá, tak to v nás vyvolává jako nepříjemný pocity a vlastně takový jako pocit divnosti, než kdyby to byla jako přiznaná animace.
1: Máte prostě strach z toho, že tam je něco, že tam něco nesedí.
0: Jasně, jasně.
1: A to tady, takže mi se líbí, že mu propoje takový dobře ten internetový lore a zároveň do toho propoje opravdu, že je vidět, že zkušený jako, nebo dobrý filmář a dobře jako to promyslel a dal do toho všechno. Takže to mě jako na tom strašně baví a baví mě i to, jak o tom ty herci mluví, i ty interview. Jak to třeba vymýšleli, že mě se líbilo, že ta herečka, ta Nikki, která ji hrála, tak ona třeba ty creepy věci nedělala před tím svým hereckým kolegou.
0: Okay.
1: A vždycky na tu klapku je udělala, aby byl fakt vyděšený, že některý... A nebo jak je tam, že ona vyběhne z toho auta. Jak tam vyběhne z toho auta a lítá tam kolem toho auta a on se začne smát, tak to byla jako náhoda, jo. Protože ona vyběhla z toho auta a ona nevěděla, na jakou stranu má jít, že nevěděla, kde je kamera nebo něco takového. Takže ta reakce je autentická a on to tam prostě nechal. Takže to jako mě, proto je to možná ještě o to víc creepy, že jsem tam asi takový jako hezký, sweet momenty, který tak si řekne, že jsou jako hrozně fajn, ale pak je to děsivý celý.
0: No a vlastně jako ta děsivost, já jsem se to furt, nějak jsem na to šel s tím, že teda to má být o té jako zamilovanosti nebo velký lásce, jo, že to je teda jako to hlavní téma a jo, máš tam prostě, aby mě milovala víc než všechny ostatní a tak dále, ale vlastně ty momenty, které tam jako přinášejí tyto hororový jako ty hororové prvky, jsou spíš to Uncanny Valley, než úplně tohoto no, téma tý jako zamilovanosti.
1: Já si myslím, že vlastně tam ta posedlost je Uncanny Valley, protože jako když chceš, aby tě někdo jako bezpodmínečně miloval, to může jenom tvoje maminka, nebo tatínek, anebo pes, jo.
0: Hele, jo, ale to si právě myslím, že je tam jako docela potlačený, nebo ne úplně jako dobře, jo, protože je, v tomhletom smyslu tenhle ten film je spíš... Takhle jsme se o tom bavili a jsem ti to říkal v kavárně, ale zopakuju to teď pro naše posluchače, že mi to vlastně spíš připomíná ten film takovej jako řekněme řeckou tragédii, jo. Že se ti prostě přihodí různý věci, já nevím, Oidipus zavraždí svého tatínka, aniž by viděl, že to je jeho tatínek a tak dále. Jo, tohle to taky, ten kluk tam prostě rozbalí nějakou jako tyčku, kdo by věřil tomu, že to fakt jako tohle to splní, tohleto přání, jo, takovýhle přání si dokáže představit, že měl jako nějaký okamžik, jako kde kdo, jo. A vlastně to není úplně nepřirozený takovýhle jako přání mít, ale jemu se splní, jo, ale ještě takovým jako divným způsobem, že vlastně jako kdyby tu jeho Nikki posadl jako démon, jo, který je takhle jako do něho intenzivně na něj intenzivně nastavený. Jo, takže...
1: Na to mám pak teda jako teorie, nebo já třeba mám, jako já mám třeba ten pohled na to, že on jako takový sobecký, trošku natvrdlej, sociálně neohrabaný člověk, který úplně neumí číst dobře ty sociální situace.
0: A já si myslím, že je úplně normální.
1: A ne, tak o to jsme tady, aby jsme si u toho, a to jsou ty naše hospodský hádky, že jasně, takhle to přesně vypadá. Ale že i podle toho Redditu, vlastně jak jsem prožíval ty redditové teorie, koukal jsem na různý videa různých tvůrců, který jako se o tom bavili, tak vlastně, že on jako mu jde opravdu jenom o něj, že vlastně mu vůbec nevadí to, že ona je teda něčím posedlá, že se tam teda stalo něco špatného, ale hlavně teda, že je s ním. A ještě druhá věc je ta, že tam se řešilo, že by tam mohly být opravdu k tomu zase sequely. Jo, že prequely, sequely toho, vlastně jak vznikla ta lanstová tyčka. Jo, a že mně se líbí, že je tam nějaký tajemství, že si tam můžu hodit tu svoji fantazii, proto mě hrozně baví.
0: To byla jako nastavovanka.
1: No.
0: Já zase, jako když jsem se na to takhle koukal, tak ono to vlastně, asi si to nebere nutně, jako že by to takhle chtěli, ale dá se to přirovnat vůbec to lanstvo, jako, že se ti splní přání, ale splní se ti způsobem, který fakt nechceš. Že to je poměrně jako klasická věc, já nevím, ať už z folkloru arabskýho, džinové, nebo irskýho, nějaký prostě elfové, ty irský elfové, jo, takový ty jako nějaký...
1: Hobgoblins, takový ty jsou taky jako podobný, jako jo, že ti
0: to, no, nebo jo, že ti to vlastně jako, to takový spíš jako zlomyslný stvoření, jo, že oni ti jako pomůžou, ale nikdy to není úplně zadarmo, ta pomoc. Nebo,
1: jo, jo.
0: Nebo není to úplně míněný, jakože by ti chtěli pomoct z dobroty srdce. Jo?
1: No.
0: Třeba Dungeons and Dragons, tak tam mají ty fej, že jo? To jsou nějaké jako bytosti, které právě takhle ti jsou schopní splnit přání, ale vlastně po tobě za to něco chtějí, anebo fakt to jako nemyslej, spíš to myslej jako,
1: jo,
0: jako
1: to
0: hříčku
1: prostě,
0: s tebou.
1: Je to, něco, je to něco za něco a ono to vlastně jako mě to upřímně dává smysl, že jo? To je něco vlastně, co není možný splnit, no tak musí si to z toho světa něco vzít, že jo? Jako, jo? A nebo z tebe, nebo jo, jo, takže to dává smysl. A mě tam právě přišlo zajímavý, že on tam má, že tam je tam lore s tou kočkou, že mu umřela ta kočka, který to tam taky jako otvírá, kdy on vlastně je vidět nějaká jako jeho hodně jako emotivní stránka, jo. A tam je představa toho, že vlastně ten duch té kočky posednul tu Niky. A že tomu napovídá, že ona žere kočičí žrádlo, ježišmarja, že jí kočičí žrádlo. A že prý, jak se tam pomatlala těma výkalama, že to bylo vlastně, že se pral ten duch té reálný Niky, když on tam nebyl s tou, s tou jako fejkovou, s tou freaky Niky.
0: No, dobře. No.
1: A to, říkám, četla jsem teorie.
0: Okay,
1: a mně to přijde tady jako hloupost, jo, protože to nedává smysl a proč by se to tak dělo. Ale že možná, že to je to posednutí, že vlastně ta, to kouzlo, jako to, ten duch, ten džin, co to tam jako udělal, že věděl, že vlastně tu kočku má taky hodně rád, jo? Takže to jako chtěl vlastně.
0: A ta kočka ho asi jako měla opravdu nejradši na
1: přesně,
0: světě, protože
1: a že
0: takhle,
1: vlastně,
0: takhle
1: a
0: fungují vlastně domácí zvířata. Že?
1: No, nevím, jestli moje kočka mě má nejradši. dneska jsem měla pohovor, připravovala jsem se a přejem toho pohovoru prostě kočka, která za mnou nepřijde celý den, mě potřebuje hrozně škrábnout do boku.
0: No, protože byla divná, že jo, v ten okamžik.
1: No.
0: No tak to já si nedivím. Seš jiná než jindy, tak jako seber se, buď normální, že jo.
1: Jo. No a takže a vlastně, že vlastně ono to jako mimikovalo tu lásku, kterou vlastně mělo to zvíře a proto se vlastně chovala podobně jako ta kočka, což vlastně tak, takhle mi to spíš smysl dává, jo.
0: Okay,
1: že když by tam byla msta, tak tam bylo vlastně to mimikování té lásky.
0: Dobře, tak něco na tom asi, ok, tohle to ponechávám, tohle ta teorie vlastně mi nepřijde až tak úplně jako marná.
1: No, mě právě taky, když jsem pak to začala jako chápat jako hloubš. Ale co tam jako, že taky, že se jmenuje Bear, že jo, tak to je taky takový internetový lore, že jo, asi jste zaznamenali někdy na Instagramu, na TikToku, že se chlapi ptají ženských, jestli by zůstali v lese radši s medvědem nebo s chlapem. A ženská řekne, že radši s medvědem, že je předvídatelný jeho chování. Buď uteče, nebo zaútočí, ale budu rychle mrtvá a nebude mě 10 dní trápit ve sklepě. A jako man versus bear.
0: Jo,
1: a ten hlavní postava se jmenuje Bear.
0: Jasně. Hele, ale tady trochu jako narážíme na to, o čem jsme se bavili, tak víte, že vlastně třeba i pro tebe to by to dávalo smysl a asi, jak jsem pochopil, tak řadě jako lidí na Redditu nebo někde na těch forech, že vlastně mají tendenci toho Béra, nebo tu postavu, že hlavní, nebo hlavní, prostě jednu z hlavních postav, vykreslovat jako člověka, který především myslí na sebe a že to vlastně jako není moc jako přijetější člověk. Já jsem úplně nenabil tohohle dojmu, když jsem se na to koukal, mi to přišlo jako, že to je v vozovkách normální kluk, který je teda zamilovaný, zabouchlej do té svojí kamarádky a má problém jí to říct, protože je do ní hodně zabouchlej. Je to pro mě představitelný a třeba to i souvisí s tím, jako o čem dneska budeme mluvit potom v té naší psychologičtější části, o právě výzkumu nebo
1: teorii
0: toho, jak, co to vlastně jako je, nebo jak to vypadá, když je takhle člověk do někoho zamilovaný. A úplně nevnímám, že by a dávalo smysl, jak ona tam někde pomáhala nějakému, že bezdomovci mu tam dala nějaký peníze a tak. Jako pěkná, hodná na ostatní lidi, mě by dávalo smysl se, jako, že je do ní zamilovaný.
1: Jo,
0: jo?
1: A
0: že
1: ona, ona ještě to bylo nějak další, že to jsem taky viděla, že vlastně ona mu řekne v tom autě, jako já když mám na někoho crush, tak to málo kdo pozná.
0: Jo,
1: což je taky, jako, že vlastně tam byly taky jako ambivalentní momenty
0: takový
1: i z její
0: jako
1: strany.
0: Náznaky,
1: ale že možná, ale vlastně pak říká, že ho bere spíš jako bráchu, pak tam vlastně.
0: Ne, to neříkala, to říkala prý tý kamarádce. Víš,
1: no,
0: to tam je, že to není jako, jo takhle, možná, jo takhle, že ho, je, to je možný, že mu to řekla už tý, jak se spolubaví v autě.
1: Jaký brácha, že jak se znají dlouho a pak vlastně udělá, vlastně pak, když je tam mají tu čtou tu creepy pohádku tím incestní Mařence a Jeníčkovi, že jo, tak vlastně to, jako říkají, to je přesně, že se tam perou ty dvě Niky, protože ona ho furt vidí jako bráchu, ale ta posedlá Niky ho vidí jako ten objekt tý svý touhy a lásky.
0: Jasně. No. No ano, je to především postavený na tom, že tam vlastně, a je to i tak jako tam řečený v scénách, že to jsou, jako kdyby to byly prostě dvě nějaký bytosti v té jedné. Je to taková jako duchařina. Jo,
1: je to duchařina a je to jako...
0: A to patří k hororům, že jo, to je prostě hororový téma non plus ultra.
1: Já jsem vlastně, koukala, jako vlastně, když jsme úplně zběhli v těch vztahových tématech. Jak jiný psychologové, tak jsme tam, jako, jo, kromě nějakých třeba jako samoty a takového toho, že máš na něco nárok. A pak vlastně mě to přivedlo k pojmu limerence. A nevím, jestli se to nějak překládá jinak do češtiny,
0: Já jsem hledal, z čeho to jako vzniklo, nevzniklo, jestli je to nějaký jako slovo, který je běžný v angličtině, ne, fakt se ho ta jako autorka vymyslela.
1: Mně se to slovo hrozně líbí, mě teď jako příjemně šimrá v krčku, jako, jo, nebo jak to říct, ale prostě mi hrozně příjemný. Vzhledem k tomu, co popisuje, to už není tak příjemný. I když...
0: Příjemný i nepříjemný. Tam bych to jako... Tak. No.
1: A ta autorka, ta se jmenuje Dorothy Tenov a napsala vlastně knihu v roce 79, která se jmenuje Love and Limerence. Láska a limerence. Jo? Zážitek zamilovanosti.
0: Tam je na tom nejdůležitější. Ano, zážitek zamilovanosti. Má na tom nejdůležitější, že to byla psycholožka, která vlastně se tímhletím tématem zaobírala dlouhodobě. A dělala to tím způsobem, že vlastně dělala rozhovory s lidma, kteří měli nějaký takovýhle zážitek.
1: 500 lidí vyslechla.
0: Právě, 500 lidí, jako což je...
1: Rozhovory s 500 lidma.
0: To tím můžu říct naprosto přesně.
1: To je hrozný.
0: To je hodně.
1: To je hrozný a je to hodně.
0: Je to hodně.
1: Já se jenom těším toho, že mě teď čeká 30 rozhovorů. A ne, takže to je vidět, že tam to je opravdu hloubková práce. Aha. A to je jako opravdu je o tom stránka na Wikipedii, kdybyste si to chtěli vyhledat, jako tam, jenom zajímavý z psychologického hlediska.
0: Popisuje se tam, že vlastně ta její motivace byly jako dva nějaký její známí kamarádi, teď nevím, co to přesně bylo, studenti, který říkali, který vlastně jako je nějaká jako zamilovanost dovedla třeba k alkoholismu, nebo jo, jako, že to vlastně na ně působilo.
1: Ničilo jim to život, jakoby.
0: Přinejmenším dočasně.
1: Na nějakou chvíli, ale... Jo. A je to vlastně o tom, že je to taková ve zkratce přehnaná crush, jo? Přehnaná taková ta zkratkovitá zamilovanost.
0: Hele, mě to jako vlastně první, co, jak jsem tomu přistupoval, já jsem to úplně neznal, než jeho jsi mi jako poslala na to nějaký odkaz. A vlastně to pro mě bylo příjemné překvapení, že to je jako téma, který pro mě bylo objevný. A první, co mě jako napadlo skepticky, je OK, netematizuje tady někdo něco, co se vlastně už je tematizovaný, jo, jako není to prostě taková ta jako zamilovanost.
1: Pojem pro pojem.
0: Ale musím říct, že teda změnil jsem názor v průběhu toho, jak jsem se o tom četl a vlastně, co se tím chce říct, jo, nebo prvná to studovala, je, že to je jako intenzivní zamilovanost. A ono, tuhle tu intenzivní zamilovanost může vlastně prožít každý člověk, přinejmenším v nějakým jako krátkým intervalu. A nebo nemusí, jo, je to...
1: Ale není tam nic patologického, jo, na začátku.
0: Tak.
1: Což je důležitý, což teda pak pozor, strašně psychošmejdů si na tom jako taky zase dělá reklamu, protože je to asi docela i populární, jak jsem zjistila. Takže přikládají k tomu jako attachmenty.
0: Pojďme možná nejdřív říct, jako o co se jedná, aby jsme to mohli...
1: No, a je to teda vlastně, jo, označuje právě stav intenzivní romantické fixace na druhýho člověka.
0: Jo, je prostě intenzivní zamilovanosti.
1: Jo, a je to taková ta opravdu, že je to, jak kdyby člověk byl jako na nějakých jako extatických drogách, kdy nemyslíte, nejíte, nepijete, jenom vlastně myslíte na tu druhou osobu, pokud nejste s ní. Jo,
0: já bych to nepopisoval takhle přehnaně, ale to, co jako ta limerence, co se chce říct, je, člověk je vlastně jako silně zamilovaný do někoho nutkavým způsobem, ale s tím, že jako se vám jako vkrádají myšlenky na toho člověka, máte tendenci vnímat jako zesíleně nějaký pozitivní stránky toho člověka, nebo naopak jako přecházet nějaký negativní, nebo si je třeba přeinterpretovávat nějakým dobrým způsobem, že když to lidi jako takhle zažívají, v té podobě, jak to popsala ta autorka, která to vymyslela ten pojem, tak je to, že přinejmenším jako na toho člověka, který se stane prostě tím objektem té vaší limerence, no, tak ty myšlenky na něho se vám budou vkrádat bez nějakého vašeho přičinění.
1: Je to právě jako silná potřeba opětování těch citů, mimořádná citlivost na ty náznaky přijetí nebo odmítnutí.
0: A ještě bych možná to uvedl jako na pravou míru, jako nejedná se o něco, já nevím, že to je něco, co byste jako chytli, nebo je to nějaká speciální. Ne, je to opravdu zamilovanost. To, co jako vlastně vytvoří tu limerenci, jo, tu jako silnou zamilovanost, tak je kombinace dvou věcí. A to teda nějaký jako naděje, že by to ten druhý člověk mohl mít podobně, a nejistoty, jestli to tak má nebo ne. Jo? A tohle to, když trvá po nějakou dobu, anebo třeba ještě je to nějak jako přeživovaný, nějakým třeba jako chováním, ať už z jakýkoliv strany, tak se to vlastně jenom jako zintenzivňuje.
1: Ještě tam právě velká touha potom být milován, nebo chtít najít ten vztah. Jo. A což mi teda přijde,
0: ale s tohletou konkrétní osobou.
1: No. A to je jako ten bér tam splňuje úplně všechno.
0: No a právě ten bér je vlastně jako docela jako hezký popis. Jo? Limerence má tu svoji kamarádku, prostě je do ní takhle jako zabouchlej už nějakou dobu, x let. Vlastně vždycky se bálí to říct. Jo, ona je jeho kamarádka, to znamená, chová se k němu hezky, že jo, telefonujou si, jsou vlastně jako na jedné vlně, má s ním takový ten jako bratrský vztah, jo, že, což by se dalo, by si člověk mohl interpretovat tím způsobem, OK, asi tomu člověku nejsem úplně lhostejný, jo, jako třeba by to mohl mít podobně, jako to mám já.
1: No, to je právě, že ona je v tom friendzonu, že jo, ona opravdu o ní asi vůbec nestojí nějaký
0: způsob.
1: To
0: nevíme.
1: Ale to neví, ale
0: nemyslím si, že by to ten film tam nějak jednoznačně říkal.
1: Není to, jo, tam, není to tam jednoznačně. A ono je to hlavně celý ten film je hlavně z pohledu toho Béra. Jo, my moc nevíme, a to jestli až ho uvidíte, tak se všimněte, že ty záběry jsou opravdu, když někdo v dálce, tak je fakt v dálce. Jo, když s někým ten Bér mluví přes stěnu nebo přes dveře, tak vy vidíte Béru v obličeji, vy nevidíte obličej toho druhého člověka, takže my vlastně fakt nevíme, co se tý Nicky honí v hlavě a vlastně si tam jenom domýšlíme. Teda hlavně předtím, než se zlomí tu tyčku, jo. Pak už vidíme, co si asi honí v hlavě, jo.
0: Hele, a...
1: No.
0: Jo, taky vlastně to, co mě na tom jako zaujalo na těch článcích o tomhle tom fenoménu, řekněme, prostě o zamilovanosti, silné zamilovanosti, tak je, tahleta Doroty Tenovová, tak mi přijde, že to vzala fakt za správný konec. Je to jako velký shoutout prostě Doroty Tenov, fakt jako dobrý.
1: Opravdu dobrý.
0: Ale co mě teda už jako bavilo trochu míň, tak je třeba potom jako lidi, kteří na to navazujou, a dělají s tím jako nějakou další v úzovkách vědu, nebo na to napsali nějaký články a mají tendenci vlastně tenhle ten stav patologizovat. To si myslím, že ona právě nedělá, že ona nemá tuhle tu jednostrannost. Jo? Že ona tam jako říká, hele, ty lidi můžou mít třeba i, nebo často kdy mývají náhled na to, jak to má, jo? Že oni mají toho člověka nějak zkresleně, ale přitom mají
1: Oni
0: to vědí, jo, že ho vnímají zkresleně.
1: Ale a to je třeba právě, jako myslím si, že třeba nějaký jako poruchy osobnosti k tomu můžou mít třeba větší sklony. Jo, jako...
0: Ale to bych právě jako viděl ten rozdíl, ať už třeba řekněme takhle, když bys měla nějakou poruchu osobnosti a stalo se ti to, že se takhle do někoho zabouchneš, tak ti to vlastně může přinést víc těch jako negativních efektů.
1: Určitě.
0: A určitě budeš mít třeba míň náhledu na tu situaci
1: a podobně. Nebo v tom stavu budeš nezdravě dlouho.
0: A nebo ti to právě povede k tomu stalkingu a k nějakým jako negativním jako
1: nebo přesně, že je opravdu třeba i kvůli tomu ti to fakt zničí ten život, jo.
0: No.
1: Já si myslím, že třeba přijdeš po práci a podobně, protože budeš tím tak zaobraný a takže to bych řekla, že, jako, že to vlastně není patologický. Jo, je to vlastně, může se to stát každému. Jako.
0: A co mě ještě jako na tom zaujalo, tak ono vlastně se s tím pojejí taky jako opravdu intenzivní stavy. Jako například, a je to něco, co já myslím, že jsem jako něco takového prožil, dokážu se s tím jako stotožnit, když jako jim ten, prostě ten objekt jim naznačí, že teda by to jako mohl mít podobně, takže se jim uleví.
1: Jo.
0: A má jako pocit na obláčku. Jo?
1: Ano,
0: že takový,
1: ano.
0: A najednou je všechno hrozně snadný a tak dále. Já si tohle z toho vybavuju za sebe.
1: Já jsem, když jsem to četla, tak jsem si taky na to vzpomněla, že se mi to stalo.
0: Já jsem byl schopen na jednu zprávu prostě zareagovat tím, že jsem si šel zaběhat, jak mi bylo lehko. Jo? Že, jo, jako skutečně jo? Se s tím letím, jo, že takovýhle jako Je to pro mě srozumitelné.
1: Já si taky pamatuju, že když jsem jako jsem říkala, já jsem si vlastně uvědomila, že jsem nějaký takovýhle stav jako taky zažila.
0: Jasně. Jo, takže že to na člověka má jako může mít tenhle ten dopad. A co ještě zajímavý, takže vlastně ten výstup z toho může být přinejmenším jako trojím způsobem, jo. Buď to ten člověk má podobně a pak se z toho po nějaký jako intenzivní fázi, prostě vášnivý fázi vztahu se z toho postupně jako vytvoří normální vztah a nějaký jako jiný druh vztahování
1: lásky,
0: se, lásky. Tak jak by o tom třeba mluvil Sternberg. A nebo že teda ten člověk tě jako dostatečně prostě odmítá, dostatečně jednoznačně a ty jsi schopná prostě to jako vidět a pojmout, tak, že vlastně tě to jako postupně vyhladoví ten stav.
1: No, že to jako, prostě, že to prostě opadne, jako taková ta klasická zamilovanost.
0: Že to je jako blbý, ale odezní to, jo. A potom ta třetí možnost, že se na toho člověka jako nějak naštveš a objeví se někdo, na koho je možný tyhle ty, ty jako vnímání toho člověka přesunout. A člověk začne takhle, jako se zaboukne vlastně do někoho jiného náhradou za tohle.
1: Jo.
0: Jo, takže to není jenom o tom, že to je jako blbý a že to vždycky musí být blbý. Jo? Je to o tom, že to je silný stav, který ovlivňuje vnímání druhého člověka, tvoje chování, tvoje prožívání.
2: Domácí úkol.
1: A tady domácí úkol, co je naše one willow wish?
0: co je vaše one willow wish? No. Co byste si přáli? Hele, a dáme tam i ten dovětek s tím, že to přání může být, dejte si pozor na to, co si přejete.
1: Jo.
0: Okay. Tak jako dobře. Do čeho byste byli schopní jít? Do jakého přání? S vědomím, jo, že vám to prostě nějaká jako taková, takový jako Q prostě ze Star Treku, nebo nějaká taková jako bytost prostě hravá a ne úplně dobrosrdečná, že by vám to vyplnila. Jo.
1: No, jaký vodník, nebo zlatá rybka, to je jedno.
0: Ano, zlatá rybka, že jo, spousta těch vtipů se zlatýma rybkama, který právě jako se hrajou s tímhletím tématem.
1: Jo.
0: Do čeho bys byla ochotná jít, Kájo?
1: Hele, já jsem jako právě nad tím přemýšlela, i vzhledem k poučení z toho filmu. Jo, jako já nevím, já si tam asi fakt nepřiju jako nějaký peníze, ale nebo nějaký takový ty věci typu, jako chci být šťastná, jo, protože co to jako je, je být šťastná. Ale já jsem říkala, že bych chtěla klid.
0: To myslím, že je velmi, já myslím, že jako džin bych se pobavil s tou jako
1: myslím si, že
0: splněním
1: jo.
0: Takovýhle.
1: Jo, ale říkám, asi to ovlivňuje moje dnešní rozpoložení.
0: Nějaké jako zavření na samotku na spoustu let, na něco takový.
1: Že prostě mít takový ten zenovej klid, jo, takový ten mních, víš? V hlavě.
0: Takže bys byla zavřená někde v klášteře na zbytek života.
1: Jako za mě, jako super. Jídlo dostanu. Nikdo mě neprudí, můžu si číst knížky.
0: Hele, já si myslím, že to je přesně takový to pozor na to, co si přeješ.
1: Ne, jasně, no. Hele, nevím. Hele, jako upřímně, často, když jsem měl s kamarádama nějaký takový ty večery, kdy jsme se bavili o nesmrtelnosti Brouka, jo, tak přesně tam to tam přišlo. A já jsem říkal, pořád jsem to něco vymýšlel, abych jsem si uvědomil, říkám, že stejně nevím, že stejně bych si asi nepřála nic.
0: Jo. Hele, vůbec s celým tím tématem mě se vybavila ještě jako jedna věc nebo jedna scéna a jeden film, jo, který mi přijde, že je vlastně nemlich o tom samém, o nějaký jako silný zamilovanosti a to je film Love.
1: Ano.
0: Jo, jestli si vybavuješ, jo, je tam hodně takových jako až pornografických scén, ale takových jako příjemně, jo, že to není prostě, je to fakt jako prostě umělecky stvárněný a je to příběh jako o silným vztahu a když on jako nakonec jako přijde od právě jako tu...
1: Gaspar Noé.
0: O tu jako že jo, tu jeho lásku života, tak je z toho opravdu jako špatný.
1: Vlastně
0: jo.
1: kvůli jakým chvilkovýmu kvůli, jako povlouzení.
0: Kvůli prostě taky nějaký jako takový trochu řecká tragédie. Jo. A my jsme na tom byli svýho času se stričkem a říkali jsme si, a on mi říkal, tyhle člověče, jak je to silný, já bych to jako takhle jako nechtěl, jo. Že to je něco, co bych si jako nepřál. A já vím, že jsem mu tady říkal, člověče, já bych si něco takového přál. Jo, a zase člověk jako má si dávat pozor na to, co si přeje. OK, řekněme, že jsem měl nějaký jako zážitek, který by se dal nazvat jako limerence. A to bylo potom, co jsem viděl tenhle film, takže ano, svým způsobem jsem si jako už tu svoji one willow wish, už jsem si jako
1: já
0: vybral.
1: Já jsem si to právě taky vždycky nějak přála něco taky takového zažít, protože to vidíš, jak je to romantizovaný v těch filmech, jo, jako, že jo. Je to jako fakt extatický a tohle. A mám to v jednu chvíli, bylo teda super. Jako fakt, když jsem byla v tomhle stavu, bylo to v jednu chvíli super, ale pak mě to docela jako rozložilo. Jako už je to dávno, ale když to beru zpětně, tak v jednu chvíli je to hrozně fajn a bylo to i přesně ve chvíli, kdy tam byly všechny, že to splnilo všechny ty tři podmínky a v těch prvních začátcích, třeba ty první dva týdny, ty úplně, přesně, hrozně jsem chodila, zdravě jsem jedla, víš, jako, že prostě najednou máš hrozně energie. Ale pak to prostě spadne a to je jako velký sešup dolů, no.
0: No, mě to právě jako nespadlo, mě to jako zůstalo v té jako limerentním v tom, co je tam popisovaný, že člověk je v tom jako zaseklej a mám jako tuhle zkušenost.
1: Tak já mám právě tu zkušenost, že to právě se to rozešlo.
0: Ale
1: jako, no.
0: I přesto, kdybych jako to se teď konce jako koukal na ten film s vědomím toho, co bude jako potom následovat, tak bych to nevzal zpátky. Přijde mi to, i když to třeba jako není úplně...
1: Důležitý zažít něco takového.
0: Že to jako není úplně jako příjemný, prostě ta příjemná zkušenost, tak nakonec jako to vnímám, že to je něco, co člověka jako nějak tě to jako spolu utváří.
1: Hele, já určitě bych to nikdy nevzala zpátky. Jo, určitě bych to nevzala zpátky, pro mě je to určitě věc, která mě hrozně formovala. Jsem ráda, že jsem si něco takového zažila a že mě to třeba jako formovalo tím stylem, že už nic takového zažít nechci. Jo, jako, že to bylo tak moc.
0: Hele, máš pravdu, že jsem jako asi na tohle teď trochu opatrnější, aby se mi něco takového jako stalo znovu, ale to je spíš o tom, že, jako, že těm lidem se to stane, aniž by to jako nutně
1: ne, to
0: chtěli.
1: Ne, no, ale že opravdu, že jsem si to zažila, že si to pamatuju. Aha. I jsem si tak jako v duchu řekla, teď je to blbý, zvládneš to, budeš z toho čerpat do budoucna, ale jasně. Pamatuj si to, jaký to je, když to blbě dopadne.
0: Jo.
1: Jo, ale jako určitě bych to nevzala zpátky, nevymazala bych to, jsem jako za to ráda, ale jsem ráda, že už něco takového nemusím jako zažít, už na to nemám nervy. Už jsem na to stará.
0: Zas tak stará nejsi.
1: No, to, ale už na tohle jo.
0: Tak jo.
1: Dobrý.
0: Dobře, děkujem moc za pozornost.
1: Tak jo. Loučí se s váma podcast Psycho. Kája.
0: A Pavel.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Špína.
0: Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
1: Na Rádio Wave. Špína.

0: Hezký čtvrteční večer vám všem, co jste se rozhodli právě v tuto chvíli naladit Radio Wave. Právě začíná Špína a zdraví vás po delší době Kazy, ale taky
1: Judita, ahoj.
0: Ahoj všichni. A to, co jste slyšeli jako první písničku dnešního dne, byla písnička z nový, pořád ještě můžeme říct si docela nový, desky Ctiba. Písnička se jmenovala Rozhovory a Ctib po mnoha a mnoha letech je tady s námi ve studiu. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Když se podívám na soupisku tvých solových desek a přičtu k tomu ty desky Chorobopopu, což je tvoje domácí kapela, tak zjistím, že za posledních 5 let je 6 řadových alb, což mě přijde úplně šílený.
1: No.
0: Poslední deska, ta tvoje solová, vyšla v březnu, jestli se nemýlím, a vypadá to teda tak, že neustále buď hraješ,

0: nebo nahráváš, nebo píšeš texty, nebo píšeš muziku. Tak první, co mě napadá, máš vůbec čas jíst, spát, chodit do práce, když na nějaký poflakování už určitě čas nevychází, podle mě.
1: Ale já mám čas i na to poflakování. Já strašně rád odpočívám a já často odpočívám a s velkou chutí. Tohle to hodně potřebuju.
0: No to děláš kdy, to odpočívání teda?
1: Já mám pocit, že to dělám skoro pořád, člověče.
0: No já chápu, že se bavíme o prázdninách a na tobě už ten režim jakožto učitelovi asi plně najel, takže máš dojem, že se vůbec jako nic jako neděje, práce teďka momentálně asi není, ale stejně ta otázka má samozřejmě nějakou větší šíři nebo hloubku. To, co nás vždycky zajímalo, je nějaký časový management, když prostě věk běží dál a třeba na začátku, když jsme točili Špínu, možná v těch letech, kdy jsi tu byl naposled, tak jsme řešili spíš, jaký to je kloubit punk s rodinou a s tím během s dětma, když člověk nechce šidit ani jedno. A teďka už přicházíme vlastně do období, kdy se řeší, jak s punkem pokračovat, když všichni tvýho věku kolem tebe zpomalují, spíš no, opouštějí věci. Tak jak to děláš ty?
1: Mě strašně baví hrát a vlastně u mě je to tak, že vlastně já mám děti už dospělé, navíc já jsem teďko rok, jsem vlastně single, takže teď jsem se do té muziky tak jako hodně ponořil právě z tohoto důvodu, že to opravdu je něco, co opravdu chci dělat, co opravdu mě naplňuje i proto to mám tak trošku jako rozdělené, že mám na jednu stranu kapelu a na druhou stranu hraju i sám, protože já vlastně to svoje hraní, jakoby to svoje solové hraní, já si tam můžu dělat doopravdy, co chci. S kapelou, když máme pozvání na koncert, no tak marná sláva, někdy někdo nemůže. A já vlastně se nemusím s nikým domlouvat, že počítač se mnou pojede vždycky, teda pokud funguje zrovna, pokud nevyhoří nebo nevypoví pozornost.
0: A to se stalo někdy třeba tohle?
1: Stalo, hele, no normálně se to stalo dokonce i jednou na koncertě, to mě vždycky strašně znervozňuje. Při mém solovém hraní se to stalo, když jsem hrál solo na Punk Strefnu. Když,
2: jo, teď, to už je taky docela dávno.
1: Je to docela dávno, já to takhle říkám významně, protože my jsme se před zahájením natáčení právě o letošním ročníku Punk Strefnu bavili, tak proto to ta poznámka. No.
0: No a počkej, jak se to teda řeší, když všechny základy jsou v kompu a ty seš tam najednou sám? Tak se to zvrtne ve festival mluveného slova? Nebo?
1: No i to se stalo. I to se stalo, ale ne až tak úplně. A já mám v zásobě takové nějaké jako pár věcí, které můžu říct úplně i a kapela, jako takové básničky nějaké. No je to strašně nepříjemné, je to šílené úplně, je to šílené. Já na tom Punk Strefnu, tam se mi to podařilo jenom nějak jako tím klasickým ajťáckým vypnout, zapnout, že jo, jako ten klasický úkon.
2: Dát do stínu možná.
1: to byl teď, to mám úplně čerstvý zážitek, teďko jsem hrál u Kutné Hory v Kaňku, pořádá Vítě Holub, bubeník
0: Kontrol a OTK.
1: A OTK samozřejmě pořádá festival a na pódiu, když jsem měl postavený komp klasicky, tak na něj svítilo slunce. No a teď najednou začal prostě, jo, jako přeskakovat, šumět a tak a geniální řešení vymysleli, ale publikum v podstatě, nebo já pořádně nevím, přenesli jsme ten komp ke zvukaři, to je taková moje výhoda, že já nemusím mít tu kapelu na pódiu, ale to nebylo všecko, protože přispěchalo publikum se dvěma lahvemi chlazené whisky, kterýma jsme podložili ten komp, prostě, takže jo, chlazení a jel se dál, no, bylo to, tímto děkuji aktérům tady téhleté záchrany.
2: Takže když tak chlazený drinky, jako by vždycky můžou vyřešit tady tuhle tu záležitost.
1: No, v tomhle případě dovedu si představit.
2: Ale uzavřený.
0: A jinak je to prostě zároveň zpráva o tom, že globální oteplování ohrožuje koncerty, jo? Tak to je, myslím, úplně jasný v tomhle případě. No a jak to teda děláš, když to děláš soustavně takhle dlouho, dost intenzivně, aby tě pořád bavily nějaký posuny, proměny? Protože nejde to dělat furt stejně. Jak tě znám z těch nahrávek, ani by tě to zřejmě nebavilo. Tak jak se udržuješ nějak v tom pohybu, aby pořád to šlo dopředu?
1: No pořád přemýšlím nad tím, jak to udělat nově. Jako já úplně
2: při tom odpočinku doufám.
1: jo, je to, ale opravdu, já jsem čínským znamením had aspoň mě to tvrdili teda, a dostalo se mi jako pěkného vysvětlení, že had se pohybuje, i když leží. Jo? To je přesně ono. Hele, já vlastně opravdu nad tím velmi intenzivně přemýšlím, protože já nechci, a teď budu mluvit o vlastních nahrávkách, Chorobopop nechám stranou, i když tam to máme dost podobně, já vlastně pořád přemýšlím nad nějakým, jako, jak to bude příště, jako co, jak to udělám příště, nad nějakým konceptem, jak by to mohlo zaznít jinak. A vlastně ty tři desky, když se na to člověk podívá, tak každá je trošku jiná. Protože ta první to jsou, že jo, tam ta zahrnuje ty písničky z těch úplných nějakých začátků, jako to znamená, je taková špinavá, řekl bych, hodně je tam jako kytar, ale i takové té divné elektroniky, to mě vždycky zastavovali, to zní dobře, to zní jak nějaké hudby k těm starým počítačovým hrám, ještě někdy na nějakém Atari nebo něco. Druhá deska, ta je vlastně strašně strohá, taková jako hodně postavená jenom na těch elektronických zvucích a jsem tam vlastně jenom já sám a je tam asi jenom ve dvou písničkách kytara. No a teď ta třetí, tak tu jsem chtěl zase právě jinou v tom, že tam bude řada hostů a hostek, takže jako ta je zase v tomhle, to má je taková jako čistší. A díky těm hostujícím lidem, já nevím, no, je tam víc hudby, protože já jsem fakt jako spíš křikloun, řekněme, a prostě jako ty punkové, hardkorové kořeny tam asi jdou nějak cítit a teďko se tam prostě tam v jedné písni mi hostuje Duck, tím toho zdravím, což je klučina, který má vystudovaný operní zpěv. Já jsem to nevěděl dopředu, jo, jako když jsme začali na té písni se dělat, no a to mě opravdu šokovalo.
2: My se potom ještě do téhle desky, která, myslím, že to tady nezaznělo, se jmenuje Možná má někdo plán, tak to bych ještě tady tak vypíchla, tak se do ní zanoříme právě ještě mnohem, mnohem hlouběji v dalších vstupech. Ale teďka je ideální čas na to pustit se něco z playlistu, který jsi si připravil na dnešek. A co si dáme?
1: No, přemýšlím, tak já bych navrhoval písničku, když už jsme se bavili, tak jako padla řeč na ten Chorobopop, jako na tu moji kapelu, tak písničku svého spoluhráče z Chorobopopu, který nás zasobuje vždycky v Chorobopopu hromadou nových písní a my to nestačíme zpracovávat a to, co nespracujeme, tak on si sám nahraje a pod názvem, velmi takovým zvláštním názvem New S Dimension, tak si to prostě tak to někde píchne na nějakou tu streamovací platformu, takže já bych chtěl pustit tady tu písničku, myslím, že se jmenuje Ulicema.
2: Přesně tak.
1: Jo, tak Ulicema a zdravím tímto svého spoluhráče za jeho.
2: Tak skvělý, jdeme si to pustit.
3: Špína. Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě nám dozněly New S Dimension, skladba Ulice má a hnedka na to navázali Včera bylo pozdě, skladba V zrcadle. Oboje je z playlistu, který si dneska přinesl Ctip, který ho tady máme ve studiu a probíráme jeho nejnovější desku Možná má někdo plán. A než se do ní víc a do hloubky zanoříme, tak ještě jenom Ctibe, proč jsme si pouštěli Včera bylo pozdě a máš k tomu něco?
1: No jasně, protože prostě jsou to miláčci. Ne, a teď bez legrace, je to opravdu, myslím si, v tuhle chvíli jedna z nejoriginálnějších kapel, které tady jsou ke slyšení. Navíc takhle mladá kapela, která prostě má takhle čitelný, rozpoznatelný rukopis a to nejenom ten hudební, ale i ten textařský. Jo. Takže no a jsou z toho našeho hnízda, to je na tom taky strašně, strašně příjemné a vlastně já jsem měl možnost sledovat i od těch úplných začátků, kdy ještě ale od těch opravdu úplných začátků, ještě pod jiným názvem, ještě s jiným zpěvákem třeba. A i takový ten postupný růst té kapely, jak se třeba bubeník Adam, jo, jak se vlastně v tom všem zlepšoval až do té podoby, kdy vlastně teďka je tak přesvědčivý, že člověk prostě opravdu kouká pomalu s otevřenou pusou a tak dál. No, no takže ta volba byla celkem jasná.
0: Jasný,
1: no.
0: To prostě nešlo jinak, než nešlo, aby to tady zaznělo. Já jenom připomenu, že my jsme tady Včera bylo pozdě, měli zhruba před půl rokem na rozhovor kolem Vánoc, takže pokud si chcete připomenout, tak můžete ještě taky zanořit do toho, do archivu Špíny a poslechnout si ještě víc k tomu. A jinak jakoby já nemůžu než nesouhlasit s tebou, takže já jsem ráda, že tady zazněli Včera bylo pozdě, mě to vždycky potěší.
2: Já jsem taky rád už proto, protože v otázkách mám jeden bod, na který nechci zapomenout, vytahoval bych ho možná ke konci, ale tahle ta písnička mi ho nabízí hned teď. V Rožnově se pořád něco děje, ta scéna je pořád živá a protože ty seš tam prostě největší pamětník, co znám, tak čím si to vysvětluješ třeba, jo? Už třeba mě prostě na Včera bylo pozdě fascinuje taky to, že oni mají i ten starý vibe toho starého Rožnova, je tam něco prostě, odkud bezpečně poznáš, jo, ty jsou lokální.
1: Já proto úplně vysvětlení nemám. Já si prostě myslím, že nebo tak, jak si to představuji, jako, nebo jak jsem nad tím přemýšlel, tak prostě se sešlo v jednu chvíli nějaké nadkritické množství, řekněme, tvůrčích lidí nebo lidí, kteří měli nějakou touhu něco dělat. Z toho to celé jako vzniklo. Teď mluvím, řekněme, o nějakém začátku 90. let. No a vlastně potom se to tak nějak jako celé strukturovalo, vrbilo a tak dál. Ta skupinka, přece v Rožnově maloměsto, takže jako ta skupinka nebyla moc velká a různě tvořily se různé kombinace, různé kapely anebo prostě různá, já nevím, v mém případě potom i třeba ta solová tvorba a tak dál. No a vzniklo nějaké podhoubí. Taky hrálo určitě roli i to, že se v Rožnově že bylo místo, kde se dalo hrát a je tam místo, kde se dá hrát, kde se dá vystupovat a je to místo, kde vlastně ty kapely, kterých si dovedu představit, že třeba by jinde mohly být přijímané s trošku s rezervou a tak dál, takže mají naopak dveře otevřené, takže vlastně je tam i tahle ta platforma. No a co si ještě myslím, že je velmi, velmi důležité, že vlastně, a to nejenom teď jako v Rožnově, ale tak jako v takovém okolí, že existují místa, kde se dá zkoušet a nejenom zkoušet, ale i potom prostě třeba pařit a potkávat se třeba s jinýma kapelama, které taky v tom místě zkoušejí. Zrovna Včera bylo pozdě, právě ti měli velmi dlouho zkušebnu v takové vesnici kousek od Rožnova, jmenuje se Zašova a tam třeba zkouší ještě Inoxia Corpora a třeba myslím i o měj zrovna, o kterých možná taky ještě bude řeč, nebo doufám, že o nich taky bude řeč.
0: Jo, takže, pokud budeš si je chtít pak pustit, tak rozhodně o nich bude řeč.
1: Doufám, že na to vyjde čas, hlavně. Ten je hrozný.
0: To je pravda. A teďka si ještě, jak jsi mluvil o tom, že se dá kde hrát, tak to jsem myslel Vraha a teďka třeba jakoby v Nově Vrátnici. Je možný, že ta Vrátnice jako, nebo že navázala dostatečně dobře a důstojně na toho Vraha, jako samozřejmě v rámci možností nemůže skopírovat místo. To je jasný.
1: Jo, myslím to přesně tak. S tím samozřejmě, že Vrah a Vrátnice to jsou dvě úplně odlišné písničky, protože Vrah to skutečně to bylo punkové doupě, úplně DIY se vším všudy. Vrátnice je klub zřizovaný městem. Společným jmenovatelem je tam Martin Valášek, což vlastně v obou případech byla stěžejní postava té dramaturgie. Jo? Byť třeba teďko ve Vrátnici Martin dělá jako jednoho z dramaturgů, protože, já nevím, třeba je tam člověk, který dělá jazz a tak dál, tak tam už se Martin nepouští. No a Martin vlastně, že jo, jako ten to strašně taky ovlivnil těmi svými kontakty, ale taky svým rozhledem a on je prostě člověk, který třeba opravdu tu muziku pořád sleduje strašně aktivně, jezdí po koncertech do ciziny a já jsem vždycky překvapený, on na mě navalí hromadu typů, jmén, které já vůbec neznám, nestačím si je poslechnout od té doby a tak, no, takže tak.
2: No a dá se říct, že teda funguje tam i to, co si teďka jako zmínil, to sdílení informací o tom, co se děje, což podle mě bylo něco, co v těch lokálních scénách hrálo hroznou roli, že někdo si něco objevil a nenechal si to pro sebe a teda muselo být místo, kde to bude sdílet samozřejmě, kde se potká s ostatníma, ale že to není takový jako soukromničení.
1: No jasně, jasně, tohle to je. Zrovna včera jsem nad tím přemýšlel, už nevím, co jsem to poslouchal, ale to je jedno, prostě už jako jak vlastně kolik muziky má. Mám díky tomu, že mám okolo sebe ty lidi, kteří tu muziku takhle jako poslouchají a poslouchají je takové mraky a třeba i vlastně právě se pouštějí do končin, do kterých já bych se úplně dobrovolně nevydal, dobrovolně prostě z nějakých
0: sám
1: důvodů.
0: Od sebe.
1: Sám od sebe, jasně. No. No, takže určitě to je strašně důležité a pro mě je to opravdu jeden vlastně z asi nejdůležitějších zdrojů, skoro bych řekl, už teď. Jako,
2: no. No myslím, že je zase čas si něco pustit, vypadá to tak. Čas nám běží rychle.
0: Čas nám běží rychle, mě to teďka úplně zaskočilo, většinou to hlídám, tak teďka teda je čas na další písničku, tak si možná můžeme dát ty Oměj.
1: Oměj, no.
2: Protože jsme zvědaví na to.
0: Přesně tak, takže si dáme Oměj, Jasnovidec, chceš tomu ještě něco dodat?
1: Viděl jsem nedávno skvělý koncert a Oměj, pozor, chci dodat vlastně, protože Oměj je vlastně první takováhle postpunková, temná, jak říkají Poláci, Žimnofavová kapela, já teď mi nenapadlo český ekvivalent, prostě, tak Cold Wave, řekněme, který používá na koncertech takzvanou koncovku, valašská koncovka, to je taková ta píšťala bez zdířek, do které se fouká, jenom takhle se drží ze spoda prstem a no, tak to mě šokovalo celkem. Ale samozřejmě ta kapela je dobrá nejenom kvůli tomu, že používají koncovku na koncert. Posuňte sami.
0: To jsem taky vůbec nevěděla, tak, ale každopádně teďka už Jasnovidec od kapely Oměj.
3: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, pouštili jsme si skladbu Jasnovidec od kapely Oměj a hned na to nám navázala do Pau a skladba Ponědziálek.
1: Ponědziálek.
0: Já jsem věděla, že bylo mi jasný, že to je pondělí, zároveň mi bylo jasný, že mě určitě opravíte správně, protože to je tady takový špíní klasika. Ne všechny jazyky tady všichni umíme, ale naštěstí bylo to opraveno. Zároveň první, kdo mě opravil, byl Ctip, který si přinesl nejenom tady tyhle skladby do playlistu, ale taky s ním tady dneska řešíme jeho desku. Možná má někdo plán. A než se na ní vrhneme, tak proč jsme si pouštili do Pau ještě, jestli nám to dookomentuješ.
2: Jo, protože prostě polská scéna na mě měla opravdu, a nejenom na mě, ale myslím si, že i právě jako na celou tu partu okolo Rožnova měla ohromný vliv. No a když jsem přemýšlel, koho vybrat teda jako na ten dnešek, no tak mě první skočila zrovna ona do hlavy. Pro mě strašně zábavné, když to někdo, nebo zábavné, prostě strašně sympatické, když to někdo dělá vlastně tak jako ona, to znamená, že jo, jako tak jede sama, jede s kytarou, má prostě nahrané ty spotky někde v telefonu dokonce, já si se vozím komp, ona má jenom telefon, jo. Takže já když jsem ji vlastně poprvé slyšel, tak jsem z toho byl úplně mimo a mám to rád hodně do teďka. A myslím si teda, toto byla písnička z první desky, myslím, že ta první deska je opravdu jako vynikající. A vlastně nevím, ona nahrává něco teď, ale vlastně nevím teď pořádně, jak to má, tak bych ji hrozně rád zase potkal někdy zas na koncertě.
0: Neviděla jsem jí dlouho nikde na plakátě ani naživo. A já bych se teďka už zas dostala trošku k té tvojí desce na vlastně nejenom v tvý solový tvorbě, ale i třeba v chorobopopu a tak dále. Jsou hodně stěžejní texty. A ty si už xkrát zmiňovala v různých rozhovorech, že máš jakoby jistou zálibu v takovém tom českém písničkářském folku, máš rád Kryla nebo třeba Mertu, s čímž jako Mertu toho mám třeba taky jako extrémně ráda, to mě vždycky potěší, když to někde vidím. A co ještě třeba dalšího, jakoby jaký další písničkáři a písničkářky tě inspirují nebo je máš rád a zapadají do toho i třeba nějaký taky ty současnější věci, jako je, nevím, Severní nástupiště, Člověk krve nebo třeba Samoty a tak podobně. Hmm. Sleduješ i tyhle jako novější, mladší věci?
2: Sleduju. Úplně nemůžu říct, že by zrovna tohle to bylo k jako inspirací. Je to strašně sympatické, ale třeba kdybych měl mluvit o nějakých dalších, ale fakt jako inspiracích, tak třeba Dáša von Flaša mě napadl z těch současných, řekněme. A napadl mě i proto, protože vlastně já jsem se s Pau seznámil vlastně jeho prostřednictvím, kdy jsme jeli spolu, my tři jako Dáša, Ctip a Pau, krátkou slovenskou šňůrku. Jo. A u Dáši taky jsem to už někde možná říkal, mě strašně baví to, jak on dovede být vtipný. Já úplně nemám rád humor v hudbě, to je takové.
0: To je takový kontroverzní téma, který se to objevuje často.
3: Většinou to nevychází. No.
2: Velmi kontroverzní téma a on to umí vlastně. Jo? A on umí, já nevím, nakolik ho třeba znáte z konce, to asi předpokládám, že jo, a on umí jednu geniální věc, on umí chybu převrátit v plus samozřejmě. On se utne a udělá z toho takový stand-up, že z toho prostě člověk jako má pomalu větší zážitek než z těch písní. Teď jsem to přehnal, ty písničky jsou taky skvělé. No. Takže Dáša von Flaša, ale druhá, ať zmíníme také, nejenom ať zmíníme textaře, ale mě strašně baví třeba Lucia Piusi, jako z Živých kvetou, jako to je pro mě ohromně inspirativní textařka a taky mě to strašně zasahuje. Já jsem teďka nedal, a Živé kvety se dali teďka zase dohromady, tak mě ohromně potěšilo, protože já jsem vlastně během toho, já už jsem to říkal, já jsem teď jako poměrně čerstvě jsem vlastně po rozchodu a teď vlastně já jsem poslouchal během té doby to jejich předposlední album a prostě jdem si svým tempem, no to jsou skvělé věci, jo, tak tohle to mě hodně napájelo, tak nějak jako posilovalo, řekněme, no, tak. Takže třeba tady tyhle ty, no.
3: Mě trošku to, jak zmiňuješ už vlastně po druhý, to své životní období vede k osobnější otázce, jak se to u tebe potkává s přístupem k tvorbě, protože někdy je to opravdu hnací motor do nějakých jako usebranějších písniček, ale někdy je to úplně paralyzující, že se člověku nechce dělat jako vůbec nic, jak by komentoval to, že se třeba rozpadlo něco, na čem léta prostě dělal celou svojí bytostí.
2: paralyzující. Pro mě to bylo hodně, tak jak povídáš, jako no, ono se to zrovna potkalo s tím, když se ta deska chystala. Schylovalo se k vydání té mé desky a jak jsem tam spolupracoval s nějakými lidmi, já nevím, s Kabinetu Records, s lidma, jo, no tak já vím, často se mi opravdu nedařilo třeba na maily odpovídat vůbec, dalo to práci, ne? Jo, čili ne, motor to nebyl, teda není to něco, co by mě nějak jako pohánělo k tvorbě, naopak, jako bylo to období plné sebezpytu a takových jako nějakých jako. A já se do toho asi nebudu pouštět dál, jestli vám to nevadí.
3: No, já tomu úplně rozumím, ale vyplavalo to, tak jasně. Zeptat jsem se úplně jasně musel.
0: Jsem
3: zvědavej, no. Ale taky mě u toho, u tvý záliby ve folku, nebo u tý tvý affinity k folku mě napadlo, jestli třeba nemáš chuť vrátit se k tomu písničkářskému úplně jednoduchýmu tvaru. Vzpomněl jsem si na to tvoje starý EPčko, kde seš prostě takový trošku Dasha von Flasche, nebo dejme tomu, že je to něco, co je k tomu příbuzný. S tím, že třeba bys uchopil ten folk trochu jinak, rozjímavějším způsobem, protože ty dost často ve své tvorbě poučený hardcore punkem, že se člověk má vyjádřit rychle a stručně a jít od toho včas, tak dost často to do nás nasypeš a pak už jdeš jako rovnou k dalšímu tématu. Jestli tě neláká trošku to downtempo a víc si zarozjímat nad tím, protože to je možná poloha, která je ještě tebou jako neúplně tak obšlápnutá.
2: Láká mě to strašně, akorát člověk má přece jenom jeden ten život a jeden ten čas a těch nápadů je jako celá řada a já vlastně prostě, jak jsem říkal, že přemýšlím vždycky nad tou novou deskou, jak to bude, ať je trošku jiná, jako tak tohle to byla jedna z takových jako poloh, co mě tak hodně se honila hlavou, akorát já si nevěřím, jako bez těch berliček, těch třeba rytmů a tak dál, já jak jsem to zkoušel, tak vlastně to, proč jsem potom se začal věnovat tomu, že jsem si ty písničky právě jako přearanžovával do té, řekněme, elektroničtější podoby a tak, no tak to bylo třeba zrovna to, že já jsem, vlastně já kolísám v rytmu a nejhorší je, že to slyším samozřejmě, jo, takže já v tomhle tom si trošku nevěřím, tak to je ten hlavní důvod, proč to je spíš na vedlejší koleji asi teď.
3: No tak.
0: Je tady zase čas na song, i když teda jakoby musím říct, že jsem trošku myslela, že by ses mohl taky vrátit nebo zkusit tady ten, ale jakoby vlastně to naprosto chápu, jako tohle, že je to vlastně super, že to i se takhle jakoby přizná, že se vlastně jako ta nedůvěra, protože hodně lidí jakoby tvrdí, ne, mě to prostě nevyhovuje, jakoby že to jakoby takhle otevřeně vyplácnou. Každopádně, my si dáme zase další track a my jsme tady minule, tak když se pouštěli písničky, tak jsme se bavili o B4, tak bychom možná mohli dát B4, co tady máš, skladbu Do práce. A chceš k tomu ještě něco dodat?
2: No, snad jenom to, že prostě pro mě to je úplně jedna z takových jako srdcových kapel, je to objev, který je relativně nedávný, ale relativně tím myslím už několik let samozřejmě. Jo. Já jsem je začal sledovat v době, kdy vyšla Plastová okna, jako jo. Od té doby se, no a od té doby se prostě datuje Velká láska.
0: Naprosto chápeme a jdeme si pustit teda B4 Do práce.

cestě bez hlasu studený soumrak se snáší, tulácký ráno nikoho nebude čekat. Hoří už ohně v peci, od kol se práší, otevřou brány a vzadu je Werkstatt. A kolem pomalu vyrůstá svět věcí, pomalu jako by snad ani nebyl lidský. Od kol se práší.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme slyšeli B4 a skladbu Do práce a hnedka na to navázal Ctib, zbytek je Spam a právě Ctiba tady máme ještě stále ve studiu a probíráme jeho nejnovější desku Možná má někdo plán.
1: Když už tak oťukáváme, obcházíme různě, něco už padlo, ale...
0: Když si ty střípky pozbíráš, víš
1: to,
0: co?
1: Jasně, je to sbírání střípků, ale pojďme do toho ještě víc. Ty jsi zmínil celou řadu hostů, kteří se ti tam sešli. Je to taky důsledek toho, je taky to, že ta deska je podle mě nejvíc kapelově znějící, asi nejpestřejší a tu pestrost doplňuje aj obal. U toho bych se rád zastavil. Teďka dělal ho Dan Nguyen z Orlové, že jo, z Ledání, z Tupac Amaru. Jak jste se vy dva na tomhle domluvili a jakou vazbu máš k tomu tématu výtvarnému, kde je ta loutka, kde je ta ruka vedoucí, ale má useknutý prsty?
2: Ten obal je Danovo dílo komplet. Já jsem do toho vůbec nekecal. My jsme se prostě jenom, jako když jsme si řekli, že do toho jde, tak já jsem, a on si vyžádal vlastně jenom texty a dema, tak já jsem mu poslal texty a dema, no a on mi poslal asi nejdřív dva návrhy, tohle je třetí a ten třetí prostě padl úplně jako, to fakt zaklaplo se vším všudy, to když jsem prostě poprvé otevřel, tak to bylo přesně ono, úplně takhle jako lusknutím, já jsem teď chtěl lusknout prsty, tak to asi úplně nebudu dělat. No, takže takhle, no a jinak já jsem vlastně daná léta registroval právě okolo hudby a vůbec jsem nevěděl, jak talentovaný výtvarník je a asi už si přesně ani nepamatuju, jak došlo k tomu, že jsem ho oslovil, myslím si, že ani ne s obalem, ale spíš s tím, že jsem chystal k jedné té písničce, jsem chystal nějaké video a čili on mi dělal video k písničce Smečka, taky z jedné, k tomu taky, ale ještě předtím vlastně animované video k jedné z nejstarších písní z té desky Příběhy ožijí, tak tam, to je právě ta písnička, kde hostuje jako zpěvák Dak, ten klučina, co studoval operní zpěv.
0: Operní zpěvák.
2: No, takže vlastně nejdřív vzniklo tohleto video, nejdřív jsem zachytil tu jeho ilustrační aktivitu, nebo vůbec tu jeho výtvarnou aktivitu, dostala mě, pak jsem ho požádal tady o to video, no a z toho potom vzniklo vůbec jako ten nápad, že by mohl udělat celý ten obal a opravdu dostal v tom úplně volnou ruku a vlastně zmocnil se toho způsobem, který, jako jak říkám, jako to přesně zapadá do toho, o čem ta deska chce být, nebo o čem bych chtěl, aby byla.
1: No to samozřejmě dotváří ještě netradiční, dejme tomu, barvy v tom zvuku. Každý si asi všimne těch dechů. Tak co to bylo za nápad? Kdo za tím stojí? Kdo je vlastně aranžoval? To taky není úplně legrace vymyslet jako dechy, aby to fungovalo.
2: Jsem moc rád, že se na to ptáš, protože ano, to je Andrea Tomečku. Andrea Tomečku je mladá muzikantka z Valašského Meziříčí. Já jsem na ní dostal tip. To je vlastně jediný člověk, kterého já jsem předtím neznal jako víc osobně. Jo? Jako s tím Dakem jsem se přece jenom postupně seznámil. Jako to. Ale tu Andreu jsem oslovil, jako, že jsem na ní dostal tip, jako, protože ona spolupracovala s kapelou Kultra, když Kultra ještě hrála. A požádal, já jsem vymyšlenou do jedné písně, jsem měl vymyšlenou takovou krátkou linku trubky a nechtěl jsem si to jenom programovat, takže jako jsem mi poprosil, že jestli by mi tam nahrála tu trubku, tak ona kývla a my to jezdíme nahrávat do takového studia k Prostějovu, což je přece jenom kousek cesty od Rožnova, tak já, když už se schylovalo k tomu nahrávání, tak jsem jí nějak volal a říkal jsem, no tak hele, když tam už jedem, tak ať tam nejdeš nahrávat, já nevím, 10 sekund, 20 sekund nějakého jeden motiv, no tak já ti pošlu ještě pár písniček a třeba si ještě vymyslíš něco dalšího, ona souhlasila, tak já jsem jí poslal dalších asi 6 písní a myslel jsem si, že si vymyslí do jedné, do dvou něco. No a ona si vymyslela do všech naprosté peklo. Jo? Čili ta aranžma, to je všecko její, to jde za ní. Taky já jsem měl původně, že jo, vymyšlenou trubku a teďka ona, když jsem ji nabíral v tom Valmezu, no, tak jako přišla s trubkou, se saxofonem a pak s takovým nástrojem, který mě připomínal nějakou zmenšenou maketu kosmické lodi z nějakého Star Wars, to je nějaký ten electronic wind instrument, nebo tak nějak se to jmenuje, prostě dechový synťák, tak v jedné písni zní dechový synťák, zní to trošku, no to je jedno, prostě jo, z jedné písničce na desce zní i dechový synťák. No bylo to fascinující, to byl jeden z mých opravdu opravdu hudebních zážitků toho loňského roku, to nahrávání s ní. A myslím, že i pro zvukaře Zikyho, který taky koukal s otevřenou pusou.
1: Andrea teda není původně jako z punkových kruhů nějak, jako, že by k tomu sama tíhla.
2: Ona je velmi otevřená různým druhům muziky, ale třeba úplné základy má, myslím, v jazzu. Mm-hmm. A mimochodem, já to teda zmíním, ona je krom toho ještě i jednak teda členkou kapely Černý čaj, kde, a to bylo taky moc pěkné, já to řeknu, kde, když jsme jeli tím autem do toho studia, tak ona mi říkala, no, my jsme teďka přišli jako obasáka a my jsme nemohli nikoho najít, no tak já vlastně jsem si tam jako vzala klávesy, takže já teďka hraju jako tu basu na klávesy a to je jako dobré, protože já hraju jednou rukou ty klávesy a druhou můžu troubit na tu trubku. No, tak tolik k tomu talentu. A potom ještě má svoji vlastní jako generační kapelu, která se jmenuje Projekt Hůrka a vřele vám, Projekt Hůrka vám vřele doporučuju. Mě to asociovalo třeba Zrní, mají venku první nějakou svoji nahrávku, oficiální první desku, strašně se mi to líbí, jaký folk rock jako s přesahy, řekl bych. Strašně šikovná muzikantka.
1: No, my se teďka plavmo taky přesouváme k tomu, kde tu desku budeme moc slyšet naživo, kde si ji lze opatřit ještě mimo to a jestli teda, když je to takový lákavý skrz ty hosty, jestli aspoň na některých těch koncertech se neobjeví i nějaká rozšířená verze kapelová třeba, protože ono to fakt zní dost kapelově na té desce.
2: Já přehrávám ty nové písničky vlastně pořád, samozřejmě na každý koncert se třeba to umístí trošku jinak a vlastně měl jsem dva koncerty, které byly přímo k té desce jako cílené, jeden byl na Vrátnici samozřejmě a jeden byl v kabinetu Moose v Brně samozřejmě, protože Kabinet Records tu desku vydal a vlastně na obou se objevili, ale ne všichni ti hostující, jo, takže a třeba právě ta Andy, ta hrála v tom Kabu, se teda objevila a to byl prostě tak ohnivý koncert a právě mimo jiné i díky ní, jo, tam bylo, existují z toho i na YouTube nějaké záznamy, kde prostě hromada lidí se potom vrhla na pódium, takže tam hromada lidí tančí nejenom pod pódiem, ale i na něm, no, takže už tyhle ty koncerty proběhly, ono je to těžké pro mě trošku zorganizovat, takže já vlastně nemám úplně nějaký pevný plán a chtěl bych právě, aby ještě se na nějakých koncertech aspoň někdo objevil. Právě tu Andy jsem chtěl oslovit, a to teďka možná, no, protože mě teď čeká koncert na Duších, na tom festiáku, kde budu hrát, ale taky ho spolupořádám.
1: Ano, setkání svobodných duší, kdo by nevěděl, a můžeš rovnou datum dohodit?
2: Jo, sobota 25.7., to znamená teď to nahráváme, tak to bude za 14 dní víceméně plus minus, nevím přesně, jak půjde ten pořad ven vlastně, takže...
0: No ne, ono to bude, to naopak bude pozítří.
1: No, v době odvysílání
0: to bude pozítří,
1: takže... Je to opravdu hot informace.
0: Si rychle zbalte věci a máte ještě čas dorazit na setkání svobodných duší, když tohle posloucháte.
2: Zvu vás, jen tam našlapaný line-up. Když se vrátím zpátky k té tvé otázce, tak nejsem si jistý, jestli se to podaří zorganizovat samozřejmě, protože jak říkám, já jsem opravdu mizerný organizátor.
1: Říká člověk, který musel synchronizovat spoustu lidí k jedné nahrávce, třeba teď naposled. Nemluvě o tom, co provedl v minulosti různého.
2: No jo, ale to jsem provedl taky právě ve spolupráci. Prostě to, já i proto tam mám třeba tolik těch kapel takhle od nás, jo, nebo prostě pořád tak to i zmiňuju, protože vlastně já se cítím být jako vždycky součástí něčeho, jako jo, že bez toho okolo nevím, kde bych byl.
0: Což je teda taky zároveň takový fakt krásný uzavření toho dnešního rozhovoru. Mně přijde, že poslední dobou vždycky ta špína tak skončí, že to, co tady padne, je takový jako hezký, milý a příjemný, takový ten poslední, ta tečka přesně jakoby bez té komunity, kde by člověk byl. Tak zase se to povedlo a ještě než se úplně rozloučíme, tak si ještě řekneme, co si zahrajeme jako poslední písničku. Bude to Lucifer Effect všem, tak to ještě můžeš dookomentovat.
2: No jasně, Lucifer Effect je kapela, ve které hrají vlastně dva lidé, se kterými já jsem hrál předtím. Na kytaru tam hraje, já řeknu, umělecké jméno André Bopal, který se mnou vlastně dřív hrával jako jednak jako bubeník kapely Telefon, ale jednak také jako kytarista kapely Coca Complicité Candide. A já jsem vybral, ale hlavně proto, protože tam vlastně jako bubenice hraje a zpívá Leňa, kterou jste mohli slyšet třeba v písničce Zbytek SPM a kterou můžete slyšet i na několika dalších písních na té mojí nové desce, tak i proto. A je to ještě vlastně úplně nevydaná novinka z desky, která se chystá teprve k vydání, takže máte možnost to slyšet.
1: Další
2: jako
1: exkluzivitka, to máme rádi.
0: Krásná premiéra, ještě takový příjemný slova nakonec, já jsem nadšená.
1: Já taky. A takže ti moc děkujem, že jsi přišel do Špíny. A děkujem taky všem, co poslouchali, užijte a přijeďte na setkání svobodných duší.
2: A já moc děkuju a zdravím vás všechny posluchače, posluchačky.
1: Ahoj.
3: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
4: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku. Špína.
3: Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
4: Špína.
3: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

aby poslala dopis matce, že už s ním nevydrží, že dál už nemůže.

0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: rytíře na rádiu Wave.
1: Čágo belo, rytíři, vítáme vás u našeho dalšího dílu, našeho pořadu Excalibur.
2: Je tu další zelený čtvrtek, ve kterém vás čeká hodina skladeb a hodina nabitýho rozhovoru. Kasa, zeptám se tě už tradičně, kdo dneska přišel pohostit náš Excalibur?
3: Dík moc za slovo, Jakube. Dneska nám přišli speciální hosti a to jsou Pera Boys.
2: Jedeme, zapínáme meče.
1: Zapínáme pásy.

time I talk,

0: Ze stanů v noci.
1: Celý ten rave jako smrděl močůvkou. A borci tam stepovali jako na těch bednách, bylo to úplně jedno, že?
0: To už ani nepamatuju, kdy to bylo třeba u toho prvního tape, jo. Napsali bars. Jo.
1: Já jsem takový jako nepřiznaný rytíř taky už pár let. Takže jako jsem poslouchal scénu a věděl jsem jakoby o Spirálovi trošku možná z toho.

0: rytíře na rádiu Wave.
1: Čágo, malo rytíři, my vás klasicky vítáme u našeho pořadu Excalibur. A máme tu další speciální hosty, Jakube.
2: Je to tak, je tu další zelený čtvrtek, opět tu nejsme sami a hostíme, jak jsme slíbili, hosty z tuzemské scény. Řeknu to, je to Dynamic duo jak Macura a Richtář, které chtěli před rokem zakázat a teď na ně vyhlašou HKO, momentálně s novým releasem aplikují hnědé vůdu ubeden na free technu.
1: Czech High Tech.
3: Dobrý den.
4: Dobrý ahoj, večer, kluci. Dobrý podvečer.
1: Jak Rád. Se máte?
4: Zdravíme opak desu.
1: Zdravíme Pira Boys.
3: Zdravíme Excalibur.
2: Moc rádi vás vidíme, kdo by byl z posluchačů už jako obeznámen z našeho starého pořadu Scéna s opakem disu. Už jsme se párkrát viděli, probrali jsme vlastně většinu věcí, takže dneska nějaký ty historické věci tak jako vezmeme trošku hopem, ale...
1: Hlavně probereme album, který se jmenuje Czech High Tech.
2: Yes. Je to mnoho, čeká vás klasická porce Excalibru a začneme tradičně porcí novinek.
0: Novinky z bitevního pole.
1: Já to načutnu, ne?
2: Načni to tím svým.
1: První novinka, dámy a pánové, dobré zprávy ze startu. V době, kdy bude venku tento díl, tak už bude venku album od Futura, The Real Me.
2: Yes sir, 2 týdny už to visí, má to krásný cover a jsme rádi, že to konečně není zase prostě ta fotobanka.
1: Že to není fotobanka, jinak album, i když jsme ho neslyšeli, můžu potvrdit, že je sensational.
2: A rovnou zůstanu u dalších dobrých zpráv k našemu prvnímu dílu Excalibru, kam došel Pain aka Malazy, vyšlo na YouTube Radio Wave Phono Session, kde typek doručil a je to krásný. Takže dejte to a není to a poslední.
1: Jsou v zápřehu další. Můžete se těšit na další fóňa. Na konci srpna zahraje v Praze náš oblíbený 4-5.
2: Yes, a to jsem moc rád.
1: To je dobrý booking.
2: Jo.
1: A v listopadu přijede Fimi Juerero, taky náš docela oblíbenec.
2: Už za toho 4-5 jsem hodně rád, toho jsme hodně rotovali u nás ve scéně a že zvou kluky z Anglie, tady ty mladý, to jsme moc taky rádi.
1: No. Tak uvidíme, jak to bude s kvalitou zvuku, protože s kvalitou zvuku je to v poslední době na rapových shows docela...
2: Co kámo, kvalita vlajek v pražský rok si mi řekl?
1: Yes, Nine Vicious vystoupil v Praglu, mával tam izraelskou vlajkou, což vyvolalo jakože vlnu kontroverze. Teď jsem ale koukal, že vystoupil v Londýně a tam zas mával palestinskou vlajkou. Takže,
2: zajímavý.
1: Takže Nine Vicious to vzal...
2: Kam vítr, tam vlajka. Já tam jsem si ho tady kámo překřtil, že se mu teď říká Nine Yahoo Vicious a dokonce tady v Praze nahrával nějaký bangry na takým tom strahovským Skybox, myslím, studiu a jak jsme se tady krásně poznamenali, nepodařilo se žádnému tuzemskému raperovi jít tam jakoby trošku ho přiduchcit, takže nevznikne žádný jakoby mezinárodní nejspíš kolabo, jak to většinou tady bývá. No, okay. Nebo myslíš, nepřišel nikdo? Myslím, že ne.
4: Je to flag chaser.
1: Pak další vlastně zajímavá věc, Gorilla Glue a Lil Nakur, který jsou vlastně z Ruska, dva rapeři, který dělají takový vaka floka type shit, tak udělali teďka feat s Lil Gnarem.
2: Jo, Lil Nakur, Nakur.
1: Z ruskýho trap house, takže taky jako zajímavá.
2: No, a hodně se teď řeší nějaký jako Instagramový profily, hodně řeší, že jako proč ta ruská scéna teď jako rapová zní jak Gucci Mane z roku 2010 a tím se dostáváme k tomu, že oni nahráli s Gucci Manem vlastně track na nějaký remix a má to přesně tu estetiku těch coverů, prostě z té jako trapový, prostě mixtapeový éry.
1: A jsou to jako dobrý věci.
2: No. Úplně se tady jako odprostíme všech tady těch nějakých válečných věcí na tenhle release. Zajímavá dvojka. No,
4: dává to sense, no. My s těma rusákama jako skrz music děláme taky. A ten sound jako 2.10 Gucci Mane, oni si tam jedou už třeba rok, dva. To můžu potvrdit, no.
2: Mají to rádi.

0: Je zase ta doba, kdy se to jako hodně, hodně vrací. Rok 2012, 2010.
1: Hej, hej. No, dokonce to jsem viděl, to je úplně hodně jako out of boxík takzvaně, ale Kalin Archives, ne, vyhodil, že se cítí jak Barakuda z roku 2010, takže víc lidí se různě cítí jak
0: Jo,
1: lidi z
0: vlastně
1: roku
0: Kalin máš nějaký ten
1: 2010.
0: nevydaný track,
1: Jo. Po roce Superstar. No, ale o Kalinovi dneska ne. Dneska bych to přesměroval na bitevní pole Tekna, budeme stavět bedny, takže abych se pustil do hlavní části rozhovoru, protože ta největší novinka je, že na začátku července 6-7
0: Yes,
1: dropl, mimo to, že Jan Hus teda jakoby rip a Kostnice zdravíme, tak vyšla vaše další společná deska. Let's go!
2: Hip-hop je mrtev, ať žije Excalibur.
1: No, takže opět se potkáváme s Pyra Boys.
0: Ano, jsme zpět. A dáme nejdřív nějakou tu historii, dáme nějakou tu
1: Trošku jo,
0: výčovku,
1: my
0: trošku.
1: tentokrát máme i dotazy od rytířů, já jsem úplně na začátek neřekl, že máme nově už na Instagramu náš channel, Excalibur Club, kam můžete různě jako se i třeba doptávat hostů, je tam lehce natýzováno, co se bude dít. A padly tam i nějaké otázky a jedna z nich právě i byla, jako kdy vznikly Pyra Boys, jak jste se vy dva dali dohromady Boys.
3: Tak to chci slyšet jeho verzi. No, já jsem se k tomu jenom už jako přifařil a Spirál to měl tenkrát s borcem, který si říkal 13 Ho. Ten rapoval ještě hodně anglicky a dělal beats. A Spirálovi produkoval ty jeho první release, které jsou jako za mě do dneska epic. A já pak až jako jsem, když jsem se Spirálem linknul, tak o něco Pyra Boys za mě nějaký triko. A já říkám, hej, Pyra Boys, to je cool. A když jsme začali vařit první kolaba, tak to jsme nevěděli ještě. A pak jako já jsem mu říkal, hele, keep it, víš co, jdem jako dělat. Když budeme dělat spolu, tak Pyra Boys je dobrý jako název.
1: Že starý Pyra Boys byl 13 Ho a
4: Jako
1: Spiral
4: potvrzuju, že to bylo tak na střední prostě, kdy jsme začali jako nahrávat tracky a tak, na prostě intru a pak na nějakým mini bitečku v hlavě a pak vlastně přesně tam byl 13 Ho a ještě jeden kámoš jako ze střední, ale oni furt vymýšleli furt nový názvy, že jednou to bylo Pyramid Boys, to je jako odnož Pyra Boys. Pak vymysleli nějaký Cold World prostě a furt jeli jakože
1: To vám pak vykrát
4: Summerse.
1: Blady, Cold
4: Jasný,
1: Visions.
4: no, prostě furt chtěli být nějak jako furt v tom neměli jasno. Já jsem jim tenkrát řekl, že hej, víš co, tak já prostě si nechám Pyra Boys, vy si udějte tohle. A byl jsem sám v Pyra Boys a Pyra Boys byli jako lidi, který to bavilo, ta hudba, ty fans, kterých bylo asi pět, ale pak jsem právě potkal jeho a tam jakoby je ten jeho příběh, no, že jako jsme to pak už nechali.
1: Jak jsi ho namotivoval Spirála, aby tě přibral do Pyra Boys?
3: No, my jsme se linkli na SoundCloudu tenkrát, když Spirál vydal úplně první release, že jo.
0: To byla nějaká ta káhyra,
3: Jo, jo, jo. A to bylo díky Jardičovi vlastně, no, to jako by byl Jardičovi, protože já jsem takový jako nepřiznaný rytíř taky už pár let, takže jako jsem poslouchal scénu a věděl jsem jako by o Spirálovi trošku možná z toho vlastně. No a pak jsme se linkli a když on dorazil do Prahy, tak jsme začali nahrávat ve studku, no, nějaký věci a
1: 2.20 třeba?
3: 2.20 a
4: 21
3: no, 2.20 už snad, a když vyšlo Safari EP, tak potom už jsme to odrazili, jakože jsme spíš dělali a on od té doby nevydal nic solo. Což všechny mrzí i mě. A všichni
4: To je
3: čekáme
4: dobře.
3: jako na nějaký Spiralovo solo, ale od té doby jsme jeli Spira Boys a teď je to čtvrtý release v řadě vlastně, no.
1: Ty jsi vydal asi 8000 solo, ne, mezi tím?
3: No, já jsem tak dropoval jako nějaký
4: Přibyli, ne,
3: svoje japování, no.
1: Takže první projekt byl takový ten, co my tady máme ty
0: Spiral
1: covery, na to
0: Insult.
1: se můžeme podívat vlastně.
0: Vlastně nahoře.
4: Tak první je ten nahoře, že jo?
1: Je to tak.
4: To jsme jako ještě jde vidět, že to bylo jaký pozitivní, že jo.
3: Je to jaký LGBT cover.
0: Jo,
1: Kdo
0: no.
1: by nevěděl, sledujte to i s videem na YouTube nebo na Spotify, máme to tady vidět všechno. No, takže to je nějakých 5-6 let vlastně, kdy vznikl Spiral and Sauce.
0: Pak vlastně Green Deal, a což všechny tyhle tři desky byly vlastně jako piratejpy.
4: Byly jako piratejpy, no.
0: Že je to vlastně na pokračování.
4: Ono jako mně to přijde trošku jak taký slovíčkaření, že teďka nějaký album nebo tape.
1: Ale už se to nemenuje tape,
4: už
1: ne?
4: se to jako tady to Czech High Tech není jako tape, ale v zásadě je to hra se slovama, bych až
0: Jasně,
4: jako řekl, že
0: je to.
4: jsme nechtěli pak mít třeba Pirate Tape 10 prostě
0: No jasně.
4: To bylo jako to...
0: A všichni říkají, no ta sedmička už za to nestává.
4: Ona pyramida má prostě tři strany, takže ty tejpy vyšly na tu trojku a jakože se dokončila ta pyramida a teď už pojedeme Alba nebo...
1: Vím, že jste to i tenkrát s Green Dealem, nebo možná... Možná to bylo s tím posledním projektem, tapem Cancel Culture Music, jste to u nás, myslím, v rádiu řešili tenkrát, že to chcete právě ukončit a nechcete předběhnout toho Bělocha, který má ten svůj mixtape už asi právě šestý díl. No, jaký je váš nejoblíbenější tady z těch, z tady ty trilogie zpětně?
3: Určitě ten poslední, no. Jako yes. Vždycky. Tak to, jako tak vždycky. To pořád platí, no.
0: Což teda pro ty, co kdyby nevěděli, tak každá ta vaše deska má takovej jako svůj svět. Ve kterém se většinou pohybujete na té desce, což vlastně ta první, to je asi takový jako...
1: No, jak byste popsali ty světy? Jako...
0: Jak byste popsali ty světy?
4: Mně to jako připadá, že je to podle toho, co jsme objevili tenkrát za sound, že prostě na tom Spiral & Sauce, tak to byl jako super trap a takový zárodky těch glow beatů, Sean Ferrari, prostě Impact teprve přicházel a tam byly ty, jako ten ruský vliv třeba od Stefa, přesně, který jako 17-letý týpek, co mi spamoval úplně Sean Ferrari type beats, když to podle mě ještě v Česku nikdo ani ne, týpek měl prostě 500 posluchačů na Spotify. To byl jaký myšmaš, pak Green Deal bylo, že jakože Sean Ferrari už se začal jako prokusovat a jsem tam byl nějaký Detroit, s čím přišel on. A to CCMko už bylo spíš, že ten Detroit jakoby přebral nad vládu a nevím, no, spíš jsme tam nechali tak pár takových těch glow type věcí, protože jakože ze zvyku, že jo.
0: Jasně. Ale...
1: Ty už jsi Sosir poslouchal Detroit, když třeba už byl na světě tej bědnička.
3: V roce 2020 si pamatuju živě, no, když jsem jako objevil Ria, ještě předtím nešel sedět, tuším, že to bylo. S tím vypáleným friťákem na hlavě. A jako to mě úplně nadchlo, no, protože vlastně ono to znělo jako suše, ten jako Flint, a dozvěděl jsem se o tom díky Jachtymu, no, takže Jady jako má velký kredit, mě do dneška si jedu, to, co on jako načne vždycky a ukáže, tak i Jady pomohl, ale jako zvukově to je tak a jinak ještě jsme to jako nějak tak si myslím vrstvili jako trošku jako v těch lyrics a tak a už jsme byli jako už možná po té jednice znuděný dávat tu klasiku takovou, jakoby, takže pak už jsme takový jakoby geeky, yes. Takže jsme si dávali nějaký jako tematizovaný svět, no.
1: A to téma vlastně, to byl Green Deal Evropská unie, prostě
3: jakoby
1: naběh na Brusel.
3: Jo,
4: tak
3: jo.
4: Tak, jakoby v zásadě, no.
1: Dejte to, kdo by to neznal, podle mě to je fakt dobrá trilogie, no a když jdeme teda rovnou do té trojky, která vyšla minulý rok, jmenuje se to Cancel Culture Music.
4: Předminulej.
1: 24.
4: Po dvou letech jako release, no. Vlastně i od Green Dealu to byly dva roky na CCMko, a teď jsme to nějakou úplně divnou náhodou stihli jako taky na ty dva roky.
1: Ten Culture Music je co za svět teda? A i za sound vlastně?
4: Asi jako převážně ten Detroit sound, jo. A svět je to takovej, kde jako můžeš říct úplně co chceš a když ti něco vadí, tak prostě nemáš na sobě žádný jako... Nedostaneš cancel za to, co tam říkáš prostě, no. Že vlastně jako je to Cancel Culture Music.
0: Je to trošku že... i proti téhle době, jo, co jo. Se vyvinulo.
4: Určitě přesně tak, že se jako nemáš tam bát říct, co chceš.
0: Co chceš.
1: Tam byly deluxe nějaký, remixy, ne, vyšly nějaký k tomu.
3: Yes, asi 20 tracků to má a pak jsme to ještě zremixovali. A...
4: 24.
3: Jo, a my jsme se jakoby přivykli tomu shit talkingu a myslím si, že nám to zůstalo trošku, no. Že jako ten, i ten styl toho nahrávání.
1: Jste prostě... nikdy nepsali bars, ne, ani jeden?
3: No.
4: To tak, tyjo, no, to už ani nepamatuju, kdy to bylo třeba u toho prvního tape, jsme psali bars, jo. No.
1: Rip bars prostě.
4: Rip bars, pardon.
1: Čistá
4: improvizace.
3: Wasted time, no.
1: No a myslím, že to je taky jako ideální moment jako nám představit vlastně jako ten svět, do kterého jste se teďka dostali a jaká byla ta cesta k tomu světu, do kterého jste se dostali s projektem Czech High Tech. No.
4: Tak to asi začni ty.
3: Jo, tam jsme se dostali, myslím si, loni, když jsme hráli někde na festiáku, tak jsme potom tak jako brainstormovali, co by jsme mohli ještě jako nějak... zkusit něco dál, jako mám pocit, že my rádi jako to chceme nějak si jako v hlavě překonat a nahrát něco, co jsme ještě nenahráli, takže jsme si jako tak jako spojili, linkli jsme si jako tím, že to bylo tuším loni 20 let od Czech Techu, tak to bylo taková jako věc, co bazovala, tak jsem měl jako pocit, že jako ten Czech Tech má něco jako do sebe. s tím naším rapem a do toho jsme ještě narvali pak jako husity.
1: Ti se jak dostali husiti tam?
3: No, jako to máš prostě ten happy meal jakoby v tom a tam přihodíš ještě pak jakoby něco, ještě si dáš něco, takže husiti jakoby sedli k tomu Czech-Techu jako dobře, protože vlastně ty teknaři jsou trošku jakoby něco jako ty husiti.
1: Tak jsou tam vlastně jako bednová hradba, vozová hradba.
3: Yes, tyhle ty paralely.
1: Ano, no takže dobré, tak tematicky jsme teda vlastně v techno komunitě, free tech, nebo techno,
3: no,
1: zároveň, free komunita.
3: No.
4: Jako já si můžu, bych to ještě doplnil, že vlastně ta původní myšlenka, takže nás nadchlo, jak prostě jsme byli druhý den na jednom festivalu už jako po show, že jsme tam přespali, že jo, a probudili jsme se už v takovém jako kombíčku a vlastně nás celkem jako uchvátilo, jak lidi žijou na těch festivalech, jak se stravujou, jak prostě žijou, slyšíš různý divný zvuky ze stanů v noci prostě a tak, takže to byl podle mě i spouštěč jako námětu týhle desky.
3: Jo.
4: A pak ještě byla esenciální rozhodně chata v Orlických horách v polovině prosince.
0: Yes.
4: Týden bez internetu a tyhle věci, že vlastně tam je ještě úplně jiná linka toho alba.
0: Kde vlastně vzniklo i rádio přes čáru, ne?
3: Jo.
0: Tak. K tomu jste se dostali jak, že uděláte jako takový rádio?
1: To je další list teda jako toho.
3: To je taková fríky jako větev naše jako Klokan Crew. Jako těch úplně nejvíc zarytých jakoby fans z vesnice, já nevím, jak se jmenuje ta vesnice.
0: Dolní Dobrouč, Horní Nelze.
3: Yes, Dolní Dobrouč, Horní Nelze, zdravíme Klokana, Svobyho.
4: A Pechyho.
3: A díky nim, který byl i na té chatě, tak jsme jako tak nějak zabrainstormovali ještě to, že tam budou vstupy toho rádia. My jsme chtěli trošku taky takovej ten mixtapeovej vibe z toho mít, že tam bude něco vstupovat. Takže oni se toho chytli, to jsou prostě blázni, který jim řekneš, hele, husiti, tak oni začnou vyrábět palcáty tam prostě na zahrádce někde. Takže jsou to fakt jako srdcaři, který mám pocit tu music a to, co děláme, ještě žijou víc než my. Jako, my jim to tak házíme a oni jako si to tam prostě
1: bastlej.
3: Nandavaj a taky pak nám posílali různý skity toho rádia, jak by jakoby mohly být ty vstupy, takže vznikly takový různý jako rybhezůcký věci. Jako, no.
0: Což vlastně tady ta chata legendární i vlastně jeden hlavní aktér Klokan se objevil v klipu Přes čáru, vlastně
3: tady jste
0: natáčeli na té chatě.
1: Pojďme říct možná tu legendu o té bájné bytosti, která se objevila na tady tom projektu. Kdo je teda jako Klokan? On je i na coveru vidět, vlastně někde tam skáče.
4: Klokan byli už na CCMku vlastně s náma v tom převleku Klokaním a je to náš prostě největší fanoušek, který nás objevil skrz vás, kdy jsme byli právě s Pyrl & Co, snad právě první tape tady. Pak mi přišla prostě kilometrová SMS-ka, jestli ne, jako, že to je všechno strašně super, že bych chtěl jako všechny alba, merče se všema coverama a tak. A od té doby jakoby se nějak vídáme a je to super, no, je to jako...
1: Takže je to member aktuálně jako?
4: Je to jako Pyra Boys member, bych vlastně řekl, co nerepuje jako, no.
1: Yes.
3: Až nám do toho začal moc kecat. No.
4: Až už do toho moc kecá právě.
1: Chtěl dělat exekutivu nějakou, jo?
4: To on dělal jako, no, takže je tam na tom rádiu prostě, taky si tam vymyslel svoje věci.
1: A měl co problém třeba s beatama nebo jako z lyrics?
4: Měl problém poslední dobou jako tak s našima nějakýma kontaktama, bych tak řekl, ne? Možná nechám tady Sosrovi.
3: Ne.
1: Nemusíme zmiňovat.
3: On to rozdechá, on to pochopí.
1: Jo. Okay. To je součást prostě.
3: On se toho ujme. Jo.
0: Ale jinak všechno dobrý, můžu potvrdit, takže...
5: Já jsem chtěl hodit jenom malý internetový moudro, že to, ten cover není žádný AI, ale jsou to reálně udělané.
1: Tam dojdem ještě.
3: To je dobrý moudro.
1: Jo, to je dobrý moudro. Rozhodně bych si to nechal na parkovišti, jak my říkáme.
5: Dobře, zaparkuju zpátky.
1: Cover rozhodně potřebujeme probrat, ale vůbec nejdřív bych ještě možná teda se vrátil úplně, jakoby máme probraný všechny ty vrstvy, je tam to rádio a další ještě je tam pro mě čtvrtá vrstva na té desce, která je docela signifikantní pro ten projekt, jo. Mám k tomu takový jako úvod, jo. Aplikujem hnědý voodoo, jo. Celou deskou se zároveň táhne fekální nebo také skatologický humor, který mají většinou děti kolem 3. roku života a končí kolem 5. roku. U vás evidentně pokračuje. Jak se stalo, že se tak dostal výrazně do desky? Na minulých deskách není tolik hnědého exportu. Budu tomu říkat dneska export.
4: Okay.
1: Navazujete na James Cole a jeho přívětivý písni o ostlaní?
4: No, jestli můžu, tak tam to furt vychází z té chaty, kde vlastně vznikala jako 3/4 námětu na to album, že tam vznikly nějaký demoverze, který jsme pak třeba jenom dodělali, nějak dožehlili a tam prostě nebyl signál, byl tam všude sníh, byla tam jenom prostě kadibouda dřevěná a jakoby zbytek už bych nechal klidně na fantazii jako našich posluchačů, diváků.
3: Když jsi tam v -5 prostě chodil na kadiboudu.
1: Ale real shit, no.
3: Jako. Ono ještě tady ta fekální věc jako nás jako napadla, jako strašná haha sranda, jako už na tom festiáku, kdy prostě ty jako buď jako tojka nebo křoví, víš co, jako když teda chceš dát festiák, jako 6-7, jako, takže nás to tak rozesmálo, přesně jako 3letý děti a já to vlastně, yes. já si to vibím doma se synem, jako vlastně ty fekální, jako rýmy, vím, zdravíme. Že on na to jako to kečuje nejvíc, jako to on mi dává i sám, takže.
1: My jsme to řešili s Dominikem, že v rapu, jako to je, že yes. MC Gay to miluje.
0: Zároveň jsem se jako krásně zjistil, že to ragebaituje určitý jako lidi, protože některý lidi si myslí, že jako kálení do rapu nepatří prostě.
3: Okay.
0: Jako, což.
1: A tak vy máte rádi tady ty jakože.
3: Jo.
1: Pichlavý.
4: Ono to ještě bylo podle mě přesně tak, že jsme se zamýšleli nad těma festiákama, jak tam ty lidi se jako vyměšou a tedy a bylo to vlastně tak, že on, nebo někdo z nás naznal, že to je to jako ještě píso ty taky tohle, ale co třeba na nějakým technoraveu, víš co, jak tam to musí vypadat, tam přesně týpek odskočí někam do lesa prostě do křoví a tak podle mě jako by se to pak spojilo v to techno ještě, že to tam jako tenhle prvek.
3: My jsme vyrazili na techno taky, tam máme fotku s Bartošem, my jsme tam mítli Bartoše se synem, jak hází frisbíčko, to byl úplně super moment.
0: Ano, taky máme.
3: Jsou taky věci,
1: taky který, máme, ano.
3: To jsou věci, které si nevymyslíš jako skoro a jako tam se stalo to, že to pole celý pohnul nějaký místní zemědělec močůvkou, jako by celý. Že to smrdělo už prostě celý ten rave jako smrděl močůvkou. A borci tam stepovali jako na těch bednách, bylo to úplně jedno, že jo, jako, ale.
1: Tak víš, do čeho jdeš, no.
3: No, ale vím, že ten traktorista to udělal na schvál, protože ty technaři mu tam taky určitě dají močůvku, jakoby message, jako no.
1: Takže prostě. To byla močůvka z jinýho čaroteku.
3: Jako exchange, jako to.
1: My jsme se vás právě chtěli zeptat, jakou máte vlastně vyzkušenost, jakoby s tady tou, jakoby raverskou, jako techno, prostě z, jak to říct, no, jo? Souložení beden prostě a kulturou.
3: Já s tím mám jakoby docela dlouhou zkušenost a nejsem žádný jako diehard, jako technaře 23, to ne. My jsme to nechtěli ani moc jako kulturně apropriovat a vykrást, to jsme si říkali rovno na začátku, že to nechceme, jako aby jsme byli někdo, kdo to jako vykostí, ale já jsem zvyklý jako od 15, od 16 vyrážet jakoby na rejvy, na rychty jako za vesnicí, co jsme tam měli, měl jsem to štěstí asi, že to bylo blízko nás. Mm. Takže jako borci starší ode mě z vesnice mě brali a byl to vždycky zážitek, jako prostě ta rychta, no. A jako.
1: A s Bartošem jste se teda potkali takhle?
3: Až tady, no, jsme se meetupli, no. Což je jako takovej dobrý moment, no.
1: Vzal rodinku, koukám prostě.
3: Jako, to jsme si říkali, že je taková věc jako zajímavá, jestli to za to jako dát big up nebo ne, že jako to dítě tam prostě pošleš se sluchátkama na bedny, ale.
0: Jo, tak já si myslím, jako že rozhodně, go? Jako mě naši taky brali vlastně od 2 let a tak. To jsem ještě ani neměl ty sluchátka.
1: A dívej, dělá tady prostě moderátora.
3: Tak. Přesně tak.
0: Možná nějaký následky tam jako budou, ale.
4: Možná bych pár věděl, jako.
0: Ale všechno je, co stojí, jako.
1: Ale 4 zdraví lidé tady prostě. No.
0: Jinak vy jste i udělali track, zase jsem si poprděl.
1: Zůstaňme u toho uncomfortu ještě, no.
0: Mega ocenili i některý český producenti a tam jako, tam já vím od vás, že bylo jako jasný zadání prostě udělat gufrau type prostě věc.
1: To bylo i v popisku jsem viděl, že gufrau type beat, jako, tak to, jak to vzniklo. No.
0: Což teda všechna čest tracímu psovi, který chudák s tím musel porvat a udělat správný gufrau type beat.
4: Jak to vzniklo, no, tak my jsme prostě seděli u mě tam ve sklepě, ve studíku a nějak jsme jako, tím, že nepíšeme bars, tak jsme prostě otevřeli beatpacky, hodili jsme to, že jo, do FLK, nějaký beat a teďka on mi říkal, že by mu přišlo hrozně vtipný jako udělat nějakou takovou jakoby naivní věc a ty bars, to čím tam jako začínám, tak to ještě bylo z jednoho úplně uvařeného tracku s naším DJem, který jsme nahráli jako for fun a nějak jsem tam dal ty první 4 bary. A dojeli jsme tu pozitivní část jakože toho tracku, nebo takovou tu jakože funky, prostě gufrau, jasný. A třeba měsíc to stálo a on pak navázal právě na ten jako switch.
3: Jo, jo, je shadow comic swag, no, producent
4: tý věci. S tím mokráčem, že jo, a pak už prostě zajímám, jako... Byla to challenge i pro nás, jakože nebylo to, že jsme nějaký jako fekální prostě gormiti a
3: ne.
4: Jako, že si v tom jako jdeme užít prostě úplně v tom bahínku, jako bylo to trošku ragebait, pár lidí se nám chytlo,
1: viděli jsme, jistý mrk, producenty.
3: Už to byla hrana, no, i pro nás, jako, a tak my jsme se na tom fakt vychlámali, no.
1: Že ale
3: jsme...
1: můžu říct, že my se jako s tím udělat prostě gufra, taj být se povedla, protože já ten track fakt jako, než se to switchne, jsem úplně nesnášel, ale furt mi to hrálo hlavě.
3: No,
1: takže
3: no.
1: Zadařilo se.
4: U nás to bylo ještě, jestli můžu takový, jakože i bych to trošku skryl, že sociální experiment, že vlastně nahodíš nějakou věc, která je za tebe heavy, stojíš si za tím a má to, nevím, plácnu prostě třetinu interakcí, lajků, všeho, co měla vlastně tahle věc a jakože před albem jsme si přesně řekli, to je jako golden vyhodit tenhle single prostě, který ty lidi úplně namíchne, že co jsme to jako no, udělali
0: že
4: prostě.
0: To udělali
4: jako
0: chujovinu.
4: V dnešní době jako...
0: No jasně.
1: Hele, byly tam nějaký další ještě takový jako speciální operace, jako vaření nějakých beatů, vím, že se tam vysamplovalo to Nechcel by si, tak jak to mají s váma těžký vaši producenti, jakože neláte si to takhle, jo, že přijde nápad bláznivej, objednávka.
3: Já bych chtěl přejem ještě shoutout GG333 vokalistka, která nám tam dala vokály na tu věc, protože pro ní to byl taky challenge jako na komfortní hraně. A ty producers, jako já jsem občas teda jako trošku jako pušoval něco udělat zrovna i tady na tom. Chomíka jsem jako vyhrotil, že udělat switch zpátky a to Nechcel by si jsem taky jako Jonáš, jako, který nám tam dělal x věcí, tak jsem mu poslal vlastně kontra, fakt Nechcel by si, měl jsem nápad najednou impulzivně, že pojď to vysemplovat a on to vlastně udělal obratem a pak už jsme to nahráli, no, takže jako já to dělám rád, že těm producerům něco jakoby hodím, i když je to občas trošku nefér, oni tě zaplaví jakoby 100 beatama, který jako jsou třeba i všechny heavy, ale já si říkám, ještě bych něco jako no.
0: No jasně, či ve stínu kapradin.
3: Jo, to taky, to je taky to, jako.
0: To si došel vůbec jak jako.
3: No, to bylo úplně na začátku, když jsme tenkrát jako ten koncept úplně první měli, tak vím, že jsem pár dní hned potom jako měl nápad, prostě hned mě napadla Jana Uriel Kratochvílová, no. Jako takový meme, jako, který mi připomínal ten koncept té desky, vlastně prounutí tekna a nějakého artu a já ji strašně jako vlastně cením. Ona je fakt jako ezo člověk, ale takovej, který není jako nějaký na sílu, takže...
1: Byla Slay Before Slay Culture.
3: Jo, takže producer ten tady, až tady tam udělal tři věci, každá je jakoby taková extra za mě. A já jsem mu jako to tak trošku zadal, říkám, hele, zkus tohle vysemplovat a on z toho udělal tuhle věc. Ještě jsem mu dal jako takovej jakoby template přímo z Trahov Sound, jako tech na setu, takže on to jako... Ale on to jako dělal přirozeně, si myslím, že to nedělal jako na sílu, takže vznikla ta věc a pak jsme se teda, já sám jsem měl bobky to poslat Jamesovi jako asi měsíc. By the way jsme ho potkali teďka před hodinou asi tady.
1: Zdravíme.
3: Tady v autě, takže jsme s ním dali ještě jíka drink před tímhle rozhovorem, takže jakoby se to zase zakulatilo ta věc, takže jako hustý, no.
1: Hele, jinak Big Up Tadeáš, on dělal i beat na tu skladbu I Had a Dream, což bych rád teda upozornil posluchače, že to je jakoby Drain Gang, Pyra Boys Before GTA 6. A chci se vás zeptat, kolik peněz vám máme zaplatit, abyste takhle udělali celé EP, se ptá DJ Venktovka.
3: OK.
4: To tyhle, podle mě to nepůjde, jako
1: to jsem se bál.
3: Když nám dá DJ Venktovka tam všem jakoby back vokály a naspívá šuje sloky, tak to dá.
1: To zní dobře, no.
4: A proplatí dva týdny na chatě ještě.
1: To zní dobře, to zní dobře.
4: Dva týdny na chatě v Orlických horách.
0: Jsou tam ještě nějaký jakoby samply, který jste vyloženě vybírali, já vím, že je to tam víc.
1: Jak to probíhá ta vaše sample game, no?
0: Tam je vlastně i na pohraničním swagu, jsou tam na nějaký začátku jsou... nějaký...
3: No, okay.
1: Něco je nahraný, ne? Něco je AI nějaký, či jak to je? Nebo...
3: AI není nic, AI není fakt nic. AI je možná jakoby textace nějakých jakoby hlášek, který ale pak nám namluvili jakoby přes čáru gang, ale to jsme na schvál jakoby to AI tam jakoby vypromptovali, aby udělalo úplný nesmysl. Jako,
0: takže... Je tam sample z filmu na začátku tracku Picnic.
3: Jezero, to si vybral
4: to je
3: jasný, ty.
4: To je od toho, to je Jan Žižka od Otakara Vávry, myslím, že se to jmenuje.
0: To je tam vlastně intro z toho.
4: To jsem projížděl celý ten film a hledal jsem právě jako tu pasáž nějakou, která by tam fitovala. A...
1: Mě to vždycky zajímalo přesně, jak jakoby lidi dělají ty samply prostě, jestli přesně se ti vyplaví vzpomínky výjimka, že tady na začátku filmu něco bylo, nebo přesně to musíš celý proklikávat jako blázen?
4: Hele, tak půl na půl to bylo, jakože napsal jsem prostě Jan Hus jako, nebo Jan Žižka do YouTube a...
3: Tam je ten film celý, no.
4: Tam je ten film celý, protože už nemá autorský práva, že jo. Ryb Otakar Vávra.
1: A Klokan teda taky přispěl, jako teda, on je teda ten autor toho rádia.
4: On jako založil rádio přes čáru vlastně.
1: Yes. No man, omen, jak se říká. Vy jste teda točili i klip k tomu tracku, ne? Zrovna, když zůstaneme u přes čáry.
4: No tam vlastně ten klip, tam se dostáváme k tomu, jako ono to asi není tak úplně vidět, ale že on měl být prostě tam vykreslený jako ten junkie na té chatce, který prostě...
1: To myslím, že bylo jasný.
4: Já jako myslím, že tohle bylo jasný, ale že pak ten konec, my jsme tam objevili takový rádíko na kazety dětský prostě s mikrofonkem, na který mimochodem jsou nahraný ty hlášky v úvodu Pohraniční svek, jak to tam bublá úplně ten sound a... Tak to je vlastně na úplně analogový rádíko, který jsme píchli přes jacka do MPCčka. Snad to tak bylo. A vlastně ten, ta message měla být jako taková, že on prostě žije na chatce a založil tam jako rádio přes čáru tady na tomhle tom jako mini rádíku a pak vysílá z historie.
1: All right.
0: Jinak teď nám tady jede ten cover.
1: Pojďme
0: se dostal i k tomu coveru. Jak jste dělali, to je mega zajímavý, jak jste dělali vlastně ten cover, nebo jak vznikl vůbec i ten nápad ho takhle udělat.
4: Jo, tak to bude jaký dlouhý příběh.
1: Já bych řekl jenom, že klidně se zamyslel, abych řekl, že po tom minulým kresleným coveru od toho Artist Needles on Wax jste teda přišli k taky jako až filmový scéně s malejma postavičkama, to vypadá jako, že když animátoři si něco chystají, no tak to jako klidně pojďme rozebrat, no.
4: Jo, jako to prostě prošlo strašně moc fázem a že prvně já jsem se setkal jako i s klukama od jednoho sound systému a ta představa byla taková, že postavíme bedny na poli, my si vezmeme jako husický převleky nebo nějaký brnění a uděláme tady tu bitvu, vlastně co je ten cover jakože real a vyfotíme to i třeba s klipem. No ale pak jsme zjistili, že jakoby oni nebudou stavit bedny, když je nebudeme zapínat a hrát na ně jenom kvůli tomu, aby jsme si tam udělali nějakou estrádičku a vyfotili se tam. Ani poměrně za v pohodě peníze, jakože vlastně, což cením, že nejsou komerční vůbec, že jedou to prostě z lásky, to frýčko. A pak Andrew, co nám vlastně dělal tu instalaci, tak prostě jsme nějak měli nějaký call a furt jako chtěl nějakou fotomontáž udělat, prostě moc se s tím jako neto.
1: Nemazlit.
4: A on jako řekl, že to uděláme z těch figurek, že jo, a tam to prostě...
1: Můžeme se ještě vrátit zpátky.
0: Což vlastně máme... vy jste všechny ty figurky, krom teda těch jako vás, jste kupovali různě po internetu.
4: No, jako jo. Většina té instalace pochází bohužel z takový jedný jako nechvalný jako
1: musíme zmiňovat
4: nákupní,
1: název.
4: Jako nebudem zmiňovat, ale nejsem pyšnej Čína. Na to, odkud jeli to většina těch jako věcí. Ale protože modelařina je celkem dřina a je to drahý. Ale musím říct, že ty husický, ty zelený, kterých jsme většinou jako přebarvili, tak ty jsou z Ukrajiny, protože ty se nikde jinde nedali sehnat. Takže
1: balancováno.
4: Free Ukrajina. Free Ukrajina.
1: A něco se i tisklo na 3D tiskárně?
3: Jo, ty naše podobizny, to jsme vyskenovali.
1: Wow, 3D sken klasika.
4: Jsou přímo 3D skeny naše, který vlastně i jako Andrew... airbrushem a různýma štětcama to pak jako domalovával.
1: No. Nechali jste na tom asi mnoho času, no.
3: Jo, zbytečně moc, my jsme taky díkové na to, no.
1: Za mě dobrý, podle mě se to vyplatilo tady.
5: Právě, že ten cover jako je dost dobrý.
0: Což vlastně teď celá tato jakoby instalace, která je na tom coveru, je někde jako po kupě.
4: Je, bude v muzeu.
3: Jo?
0: Jo, fakt.
4: Jaký dobroučí, budeme otvírat muzeum.
3: Jo. Okay.
1: U Klokana doma.
0: To vlastně, no.
3: On o tom neví, ale vůbec si tam otvírá muzeum.
0: Pira Boys muzeum.
4: On už tam teda tak trošku má, víš co, ale teprve s tomu začneme dávat nějaký rámec.
1: My tam mohu dělat muzeum jako různých artist, jakoby jejich merchandise,
4: no,
1: velký supporter.
4: Jo.
0: To já jsem si právě říkal, že by bylo super, jak chodíš prostě na vánoční Betlem na tyhle věci, víš.
1: Je different Betlem.
0: Na to jít někde prostě podívat.
1: A já bych si přál, kdyby to někdo rovnou rozanimoval prostě jako no. Hmm. To by bylo krásný, ale tak to je nadlouho práce. Nějaký studenty prostě, co mají
4: studenti,
1: ty čas.
4: Studenti, ozvěte se nám do DMs.
1: Lidi z animace. Mám kontakty, přidám. Okay. Hele, Spiral na Brainrotu rapuje, vždy když jdu dělat solo, přidá mě burnout, tak se chci zeptat, jestli se to už lepší, nebo...
4: Ty jo, jako teďka mám takový trošku impuls po tomhle, ale to je vždycky, víš co, a pak najednou přesně, já už jsem to dělal to solo asi třikrát a pak vždycky jakože do toho skočíme tady s tím a prostě jakože najednou je to tolik práce, že dělat do toho ještě nějaký solo, že jako taký prostě nevím, no ale bude určitě.
3: Jo, já bych ho nerad brzdil a právě si myslím, že to je to, co fans nejvíc chtějí momentálně, jako Spirálovo solo Já ho do toho pušu už docela dlouho vlastně a on vždycky spíš radši jde vařit se mnou, no. Jako se. No.
4: Už jsem se nahrál na dva projekty a vždycky tak pak děláme ten tu pyra věc, že už mě to pak přestane bavit a říkám si to prostě to solo budete, jako bude muset být teda fakt jako dobrý. Když
1: jsem slyšel o nějaký výzvě tady mezi stejma lidma v této místnosti, tak držíme palečky, no a tebe jsem viděl Sosr, že jsi měl nějaký link up vlastně jako na tracku s Ideou, tak se chci tady, jestli to je nějaká tracková spolupráce nebo třeba taky možná
3: je to
1: něco.
3: Vlastně zatím jenom single, my jsme pak jakoby pan Změlík nás ještě nahnal do studia znova, ještě ze Spirálem máme nahranou věc, kterou asi v létě vydáme taky, ještě nějaký pyra single, možná to někam ještě dál dáme. A jako mě lákají už poslední rok, dva takovýhle produkce jako delší dobu a jako já jsem vlastně rád, že se nám ozval sám Idea. Díky tomu jsme se link upli i s Jamesem pak navíc.
1: Máte od něj vlastně 2-3 beaty, ne, na té desce?
3: Je to jakoby jedna věc, kde jsou 2 beaty. Aha, okay. Jo. A ještě já mám tu věc s ním, tam to taky s Beat Switchem věc. Proč ne, jako no, takže já spíš směřuju jakoby do takového straightovského jako boombapu, no, teďka mám pocit, no, takže yes. A doufám, že Spirál začne dropovat věci, na kterých sedí, jakoby, a už na nich sedí rok, dva, tak to jsou jako věci, které by úplně rozbily lidi, no, takže.
1: No, tak you know what I mean? Myslím, že lidi se na to těší.
3: No.
4: Začnu červená za chvilku.
1: Hele, víme ještě u těch fanoušků. Máme tady pár nějakých dotazů od fanoušků.
0: Jeden fanoušek se ptá, kde chodíte na všechny ty reference?
4: Na internet, bro. Jsme na internetu.
3: Tak jako ty scrollem. No, tak ty reference přece, když člověk jakoby je sám kečuje, tak sám je ten doom scroller, takže je to doom scroll na obou stranách jako přijímače za nás. Yes. No,
0: to ona si myslela, víš, jestli nemáte nějaký zdroj, na který se napichujete po nocích.
4: Zdislava Pokorná nám průbuje informace.
3: Já miluju memes, to se jmenuje Tyron, to je US jakoby kanál, kde prostě denně minimálně 6 memes. Jako...
0: Já ho taky sleduju.
3: Jo, to je prostě gold. No.
1: Ale další člověk se nás tady ptá, kdybyste měli udělat track se stejný pointem jako Super Crufit, MC Janek, kdo by to byl?
3: Okay.
1: Fakt dobrý dotaz.
3: No jo, my jsme takový plány vlastně měli, aniž bychom jako se snažili jakoby Super Crew nějak jako vykrádat si myslím, ale samo nám to tam naskakovalo. Měli jsme tam pár takových jako věcí a posílali jsme věc na feed Tafrobovi. Už na CCMku.
0: Já vím, no.
3: Ona vygoustovala.
4: Ty jsi to vlastně zastřešil.
0: Já jsem se
3: ale
0: to snažil
3: zastřešit.
0: Ale já nechci
3: zase jako říkat, že Tafrob je úplně MC Janek, ale taky je tam z Brna, takže maybe jakoby Tafrob, by to dávalo sens.
0: Teď si poslechni Czech High Tech a ještě to zváš, ještě není pozdě.
4: Teď jsem viděl nějaký klip od něj, že dropoval, že je back jako.
0: Je zas. On má nějaký ten track Michelangelo.
3: Novak Djokovic českýho rapu.
1: Ale ještě pryč od Tafa, jeho burgery, je to už asi
0: Caravaggio.
1: Několikátý díl, kde zmiňujeme Tafroba, takže zdravíme do Brna. Hele, poslední dotaz od fanoušku, než se dostaneme k hudbě. Vaše nejoblíbenější místo na export?
3: Export čeho?
0: Na to hnědý vůdu. Jako.
1: Na hnědý vůdu export.
4: Kámo, doma víš to prostě.
3: Jako... No, takhle.
0: Doma nejlíp asi, viď?
3: Jasně, no.
4: Doma na městičce hezky.
3: Jako právě no, nás k tomu nahnali ty tojky na festiáku, jakoby, že si začneš vážit jakoby toho,
0: zároveň
3: toho
0: jaký
3: domova.
0: By byla dobrá otázka, jaký máte jako nejbizarnější místo, kde jste tuhle činnost
1: aktivitu dělali.
0: Vykonali. Okay.
4: To byly podle mě ty invalidní záchody, jakoby, protože prostě jseš někdy zahnaný do kouta a právě shodou okolností, když droplo poprděl, tak jsem šel do... tam měli otevřený jenom tyhle záchody, jakože víš.
3: To je takový cheat code, já bych to moc nešeroval.
4: Ne, tak jako neradím nikomu, ale když je všude plno,
0: když
4: tak jakoby kam.
0: Tak musíš,
4: no, musíš, tak musíš.
0: Je to pravda, no.
1: To bylo asi poslední jako k hnědýmu tónu. Já bych se dostal k muzice, takže jedeme.
2: Kdo je král a kdo páže, Excalibur vám ukáže.
1: Pojďme probrat něco, co teďka třeba digujete. Vím, že ty Sosr hodně diguješ, nějaký neznámý artist, tak máš něco v rukávu teď jako ve světě i u nás klidně.
3: Já s dovolením vytáhnu Fauna, ale rozhodně, když jsem se měl, tak mi došlo, že vlastně sleduju jednoho artistu, který je West Massachusetts, on si to tak hodně promuje. Mm-hmm. A on jakoby vytahuje artist, hodně white trash artist, který mají fakt pár k views, on se jmenuje DJ Lukas, to ale známe, vlastně je to MC super. A vypadá jako Ace Bearda ještě k tomu. Takže DJ Lukas jakoby a začal teďka produkovat beaty, který mají takový jakoby Griselda type a na to si zve jako úplně unknown rappery a teďka pár věcí tam dropnul.
1: Má super voice tag takový DJ.
3: Yeah, DJ. Yes, yes, DJ. Yes. I to told my talk a on má super věci jakoby jako rapper a teď začíná mít super věci jako producent.
1: Dobrý věc.
3: Ty věci jsou fakt jakoby zatím hodně skovaný. Dark World se to jmenuje, ten live tuším. Nice, třeba nice. To.
0: Oni vždycky na jednu dobu jakoby zmizí, jo, a pak se zase úplně objeví.
3: Ok, yes.
0: Tak že to... on je takový jako mistr. Mm-hmm. Mistr vždycky umření, objevění
1: jo,
0: se.
1: Jo, tři roky zpátky jsem mega jel jeho desky, tak okay, to je dobrý.
3: Okay, má výborný dokument, kdy jezdí po těch Apalačských horách a po jako různých městečkách právě s lokálníma artisty, jakoby ukazuje jako jejich art, to je dobrý.
1: Super, jo, to je dobrý.
0: Co ty Spiral, máš nějaký hobby?
4: Já jdu furt ty starý věci, prostě já jsem zaseklej strašně, ale teďka mě třeba přesně baví ta Griselda, West Side Gun, Alchemist, jakože takový uvolněnější věci, víc ty boom-bapový.
1: Na hip-hop camp nejedete?
4: Ne, tam naštěstí.
3: Váhám, no.
0: Jo, vím, to si myslím.
1: Tam bude Alchemist.
4: Ale je tam Alchemist.
1: Je tam Alchemist,
3: Alchemist, no.
0: A no, tak... Larry June vydal teď desku.
3: OK. To je West Coastový, na mě moc sluníčka trošku, ale je to taky dobrý, jo. No, rozhodně. Třeba YNJ dropnu teďka zase tape, on jako to tak dropuje, že to moc lidí vlastně neví, mi přijde, že na tom nemá moc spotlight, ale to je můj nejposlouchanější artist vlastně YNJ, no, je to vlastně jako bratránek Ria, jako to je jako čistokrevný Flint, jako no,
1: učí sám. Flinta dožita.
3: Yes.
1: No, já jsem vám psal už dopředu tady tu otázku, já se vás vlastně chci zeptat, nebo tady se vás chceme za Excalibur zeptat na vaše top 3 CZ desky.
4: Kámo, začni ty, já furt ještě přemýšlím.
3: Já jsem se o těch deskách mohl poradit s Jamesem Colem před chvilkou, což megalak. A vybíral jsem si, jako nechtěl jsem ho nějak moc glazovat, ale vlastně, když jsem si to tak probíral, tak jsem musel piknout jako věci hlavně od něj. Takže za mě je to Dix, když půl pospátku, což jako si myslím, že Dix jakoby často bývá opomíjemný, ale za mě to má ten nejlepší vibe z těch jejich věcí vlastně nakonec. Overall. Mm-hmm. Pak Halucinace z třetího patra, který těsně vyhrál nad Kapitánem Láskou. Jako wow. To jsou pro mě jakoby takový srdcovky. Aha. A pak jakoby trošku jakoby novější, a dneska už pro jakoby teenage lidi je to old school, tak Sudety Soldiers, jako deska, která jako doufám, že třeba jednou bude pokračování, protože ta chemie Ily a Lensna jako prostě nezaměnitelná, no. Jako doufám, že by Ilya jako by byl víc active a on asi má prostě pupek a neřeší, je to jako by G, no.
1: Dobrý tips, no a co Spiral teda?
4: To pro mě to bylo hrozná otázka úplně, protože prostě nejde postavit nic takhle, jako tři věci, je to jak tři nejlepší kámoši prostě, nevím, pak ten zbytek se cítí, že jsi úplně vynechal. Jo. Ale tak řekl bych taky kliše, že Toxic Funk. A pak jsem si říkal, jestli s tím trošku pohraju, že buď byly přesně ty Sudety Soldiers a nakonec jsem dal Hunger Games. Mm-hmm. A nakonec mám trošku jaký bizárek, že Sodoma, Gomora, Era, Dera, protože to prostě, to když jsem slyšel jako úplně ve 13 letech, tak to mě úplně odpálilo.
1: Generational.
4: Jako. Jo.
1: Nice, dobrý picky.
0: Což dával se ty Drogstars nový asi dával,
4: jo?
0: Že?
4: Tak to je taky super a mně vlastně přišlo paralelně, že jako my jsme trošku rozjeli ty teknaře a Řezník s Hadesem rozjeli teď ty rockery jako na tour, že vlastně jako je to super, jako...
0: Ty jo, 90-ky zpátky prostě.
4: Já mám koupil jsem si CD a prostě měl jsem z toho radost, že jako, jako byl nějaký takovej jako nevídaný release, prostě neflexí na mě jenom někdo, že má víc peněz než já tam jako na té desce, což je, jsem jako...
3: A Hades jako mládne prostě nějakým způsobem.
1: Jo, on úplně jako on...
0: Jo, jako čím dál lepší forma. Jo. Jako,
4: mimochodem Deep Space Nine, to jsem taky si říkal, že bych nějak zařadil, ale prostě jsem si říkal top 3 desky, to prostě...
1: Hades je zjevení, no, to je jak klokan, oni jsou prostě normálně, to by se mělo jednou zkoumat, jako jak oni.
4: Jsou jako, má nějaký speciální elixír prostě, nebo
1: no, možná bych věděl.
0: A naopak, kdybyste mohli vyhlásit referendum pro deportaci jednoho rapera, no, co je ze scéně, kdo by to byl?
4: To nevím.
3: Tak bylo by taky vděčný, kdybych řekl, jako by Lukas Doup, to je jako moc cheap.
0: Ale
3: jako
0: tak ten už se deportoval sám.
4: Ten se deportoval sám.
3: Jako Egypťan.
0: Ten už vlastně se deportoval.
1: Bacha, už Němec, ne? Nebo Turek, nebo jak to má?
0: No, Turek v Německu.
1: Hej, bacha.
4: To se asi zdržím, abych nerad někoho, jakože ne, se to baví, jo. Tak jako bych je to...
1: No, KDVTV otázečka. Jako.
3: Je to folklor, no, všechno.
1: Yes. Jako. Za nás můžu jenom říct, sledujte naše playlisty, jak to říkám, každý vlastně díl, jednou za měsíc tam dropujeme, už můžete vidět za červen, co nás bavilo celý měsíc, ale zároveň ke každému dílu dropujeme i playlist, takže vyjde den, dva po tomhle rozhovoru i playlist jakoby od vás, kde budou ty věci, co spolu řešíme. No a ještě musíme vlastně říct jenom takový krátký report, vy jste se potkali na Rosničce, ne?
0: Přesně tak.
1: Tak... Pira Boys kalendář, máte nějaký bookingy, něco?
4: Ještě teď je.
1: Bude křest.
4: Teďka Boskovice, 18.7. na Rap Ambush akci. Tam vlastně MCG, THC, Luna G, kdo tam ještě, tyjo.
3: Jo?
4: Je tam jako celkem nabitý line-up, na to jsou Boskovice.
0: Yes.
4: A no. Pak vlastně do Tábora, tam to máme ještě takový teď otevřený.
3: Uvidíme,
4: někdy v srpnu koncem v Táboře.
1: Bukujte Pira.
0: Je to možná brzo se ptát, ale máte v plánu nějaký křest nebo...
4: To ještě jakoby, tam by mělo být to vyvršení celý ty desky, ale nevím, jestli na to máme dostatek energie, že vlastně... Jestli bude křest, tak bude fakt divnej, ale fakt velký, jakože.
0: Okay.
1: Dobrý vědět.
4: Okay, a nebude tak... v klubu ideálně.
3: Mm-hmm. Jo, chtěli bychom to tak.
0: Tak chápu. To se necháme.
4: Převedeme vlastně jak kdyby cover do reality trošku.
1: Ok, super.
4: Tak jako
0: Takže držte palečky.
1: Tam se tady kolegu, tak co, Rosnička, jsi tam byl na otočku, klidně v rychlosti, dneska
0: Rosnička
1: toho máme
0: report,
1: mnoho,
0: hele,
1: mnoho na to.
0: Pracoval jsem, jo, těžce, takže já ti hnedka řeknu.
1: Dělal si zápisky, týpek posílal mi videa.
3: Zápisky.
0: Mám tady zápisky.
3: Já bych si tam kvákal až do rána.
1: Než najde Dominik zápisky, tak bych jenom chtěl říct, že ten Cloud Festival tady nebude, jo, takže my si nezasloužíme asi kvalitní repový festival. Pojďme ale do regionu.
0: Takže, hele, report Rosnička, jo. Chybí popelníky, chyběly popelníky, chyběly dramy, bylo tam hodně šišek. Týpek v triku slušně od Bobku. To jsem dlouho neviděl. Viděl jsem týpka v triku od Bobku. Pak show Gav, to jsem si dal. Fire, sice jsem nepoznal jeho holku, ale koncert fakt dobrý, dal to v Žabkách. Pak už tady mám Kozou za Hradníkem, to nevím, co je.
1: Pak byli ale... Pira Boys, měli koncert.
0: Pak byli Pira Boys teda koncert.
1: To hezky sešlo, ty
0: bookingy. Já jsem byl nadšený, kluci se údajně prej neslyšeli, ale byl jsem příjemně překvapený z toho, kolik tam jako na ně lidí přišlo, i když to tam bylo jako před těma stagema mělký, tak na Pira Boys jako se srotilo hodně lidí. Hezky, myslím si, že třeba půlka možná ani nevěděla,
4: celý
0: co
4: byl. Celý festiák v zásadě přišel.
0: A skvěle se jako bavili, takže...
1: Yes. To se povedlo Rosničce, tady to duo, to je dobrý.
0: Takže
1: já bych ještě...
0: za mě naprostá spokojenost, jako...
1: Já bych ještě chtěl...
0: ty popelníky, jo.
1: Bacha na to. Hele, chtěl bych ještě zmínit, co tady vyšlo od nás z baráku, že Radio Wave letos spouští třetí sérii koncertů letních Riviera, které jsou v zahradách Troja, a jsou to tři eventy, všechno je to vstup free, takže přijďte podpořit naše oblíbený artist. Za mě 28.7. tam je Čaba Lacinga, 11.8. tam je Josefka a 25.8. je tam Dirty Depresa s Artym. To jsou jenom naše piky, je to line-up vždycky o více lidech, přednášky přes den. Byli jsme tam tenkrát Venktovka, když tam hrál AKA, bylo to krásné.
3: Shadow Joseph K a to je fresh pick, jako. To je dobrý.
1: Takže to je jenom takový pick za nás a my se tímhle dostáváme do naší oblíbený prostě rychlý přestřelky. Čas je neúprosný, takže jdeme na to.
0: Jdeme na to.
2: Rytířský rozstřel.
1: Klidně asi začni rychlý, buď anebo léto, nebo zima, jasná odpověď na dost nejasné otázky, ale i tease, hoši.
0: I tease, what it is. Takže můžem to rozjet, já klidně...
1: Klidně začni,
0: klidně
1: no.
0: Začnu. Týden party s Leo Beránkem, nebo týden posilování s Filipem Grznárem?
4: Já bych si dal asi s tím Beránkem, protože Grznár, ten by mě úplně vyhlásil.
1: Tím, že jste dva, klidně si můžete dát odpověď oba, nebo jsem na střídačku.
3: Beránek by nás mlátil zase, takže...
0: No, ono je to jako okay.
4: On už teď stejně asi zasedí, a tam už bych se nedostal, to bych musel s tím Filipem.
0: No, jako je to kdyby, jo, já, takže, takže budem počítat, že Leo Beránek je krat v celenku a ty máš tu možnost ho potkat na týden, jako.
1: Řeknu to tak, jak to se musí říkat na YouTube, vystoupit z Evropské unie nebo odživit Eminema?
3: Odživit?
0: No,
3: odživit?
0: No, jakože ukončit mu život.
3: Rip Eminem, jako.
4: Eminem, jako.
3: EU forever.
0: Co jiu? Vydat nejhorší track in the game, nebo vydat nejhorší diss in the game?
4: Nejhorší track in the game.
3: Ten už jsme vydali.
4: Ten už jsme vydali teďka.
3: A málem na nás přišel ten nejhorší diss, takže...
1: tak to si neřek.
3: To tak jako sešlo skoro.
1: Přímo, přímo. Ale kdo podle vás dokázal jednorázově zmobilizovat víc lidí? Jan Žižka nebo Daniel Landa?
3: OK, jednorázově určitě Žižka, no.
0: Yes.
4: Asi jo, no.
0: Yes.
4: Ale bude to hodně jako vyvážená.
0: To je jako zajímavý, protože já jsem se koukal jako na statistiky, kolik údajně by mohl zmobilizovat Jan Žižka jako na jednotažení, což bylo nějakých 10 až 20 tisíc lidí.
3: OK.
0: A koukal jsem se na koncert Daniela Landy, kde měl nejvíc lidí a Daniel Landa byl na 40 až 50 tisíc.
3: Tak to je ještě před Žito éra, jakoby.
0: Ale zároveň zase jako Jan Žižka neměl žádný jako...
4: A kde to bylo, ten Landa?
0: Internety a tohle. Hele, nevím.
4: To je na teď... Polském národním stadionu.
0: Hele, nějaký velký stadiák právě.
3: To jsou ty nultý. To jsou ty nultý, když prostě ten Odík ještě jakoby...
1: Jako oba dokázali ve svém primu hodně, no.
0: Jako vlastně, dokázali dost a je to takový spletitý. Ne?
1: Hele, jedeme dál. V rychlosti, bohužel, kdo podle vás, pardon, účinkovat ve snímku pro dospělé, který natáčí Zork, nebo natáčet snímek pro dospělé, ve kterém účinkuje Zork?
3: Kdo to natáčí?
1: Tak to klidně může být třeba, nevím.
3: Co byla ta otázka?
1: Účinkovat ve snímku pro dospělé, který natáčí Zork, nebo natáčet snímek pro dospělé, ve kterém účinkuje Zork?
3: No tak prohodit si s ním jakoby ty strany a natáčet ho tam, no asi. By
4: to taky bych to asi nezaznělo radši, no.
3: Shadow DJ jako Zork a
4: prasárna
3: sobě. Nebudem šerovat jako... jeho zaměstnání, no.
1: Jedeme dál.
0: Kdybyste byli básníci před mikrofonem, kdo z vás by byl Paulí Garant a kdo Lipo?
3: Já bych chtěl být Lipo.
4: Kámo, to jsem myslel, že jsi Garant tam.
3: Ne, to si ne.
0: Ale je pravda,
3: vypadáš tak víc, jako už
0: je pravda, že on je takový větší jakoby umělec.
3: Jo.
4: A on je takový Johnny Macheta spíš.
3: Jo, no právě.
4: Já jsem Janek Rubeš, on je Macheta, kámo.
3: My jsme Janek Rubeš a Johnny Macheta jakoby duo.
1: Tak jedeme už dál, jo. Hele, nahrát track z Gufrau nebo týden v kuse poslouchat desku Monarchia, to je separá Rafael.
3: Oh shit, určitě Gufrau, jako, a to by byl hit, jako, a ještě bych vzal Rohonyho tam schrbenýho na to, to bylo top. Ty medvědí kostýmy bych si vzal ještě na to.
4: Šel
3: bych tady po Vinohradský a to by bangovalo.
1: Tak a poslední ještě.
0: Zavřít se do místnosti na 48 hodin, kde freestyluje MC Metoděj, nebo 48 hodin poslouchat od lidí z hip-hop stage boomer talk na New School.
3: A? No, bude dobrý, co?
4: Kámo, toho Metodě asi.
3: Jo, jo.
4: Yes. To jsem teďka viděl na nějakých reelskách a tak.
3: On je dobré, on je gout, jako abych s ním dal, no.
0: Přesně. Jako Metodě to musí zažít každý jednou za život minimálně.
1: Ale tohle bylo naše buď a nebo a dostáváme se do naší poslední pasáže, která se jmenuje...
3: Tier list.
2: Excalibur. Tier list.
1: My jsme si pro vás připravili dneska tier list rapových dvojic, protože vy jste rapová dvojice a hodně se tady skloňuje, víš, někdo, nejlepší duo v CZ a tak dále. Probíhá to stylem, jo, že Kasa řekne tu dvojici a vy následně ji umístíte na tier list, což je žebříček. A máme jich hodně, takže bych se asi moc nezasekával. S-ko je nejlepší, F-ko je nejhorší.
3: OK.
5: Jo.
4: Okay,
5: já to dneska vidím hůř, ale budu to tahat random, jak se mi to líbí.
3: Yes.
5: Třeba teď se mi líbí jako BPM.
3: Okay.
5: Kam byste zařadili BPM?
1: Básnici před
5: mikrofonem. Před mikrofonem.
4: Neznám, for real.
3: No, Bčko.
5: Dobře.
3: Bych dal prostor, byl procítěný.
0: Dobře.
5: Tady máme Rohonyho a Manene dokonce, jsem dostal.
4: To bych dal Cčko.
3: To je takový to na fotbal, na skandování.
4: No, to bych dal Cčko.
3: To necením moc, ale okej, okay, no Cčko.
5: Dobře, pak máme třeba Ferocity a Ládíka.
4: To je podle mě silný jako duo. Ačko, jo. Nešel bych do SK, ale Ačko,
3: nech
4: si
3: tam rezervuje. No.
4: Tam bude
3: rozhodně.
4: Rezervu.
5: Pak je tady třeba Berlin a Arleta.
3: Dynamic Duo.
4: Je dál Bčko, to je taková jakože zlatá střední cesta.
1: Byla.
5: Tady je třeba Jay Diesel a Tough Rob.
3: Ačko.
4: Kama Esko.
3: Jo. Esko. Wow.
1: To je legendární track Milané,
4: jo, ale jo. Milané Tough Rob přesně. Jay.
3: Ale jo.
4: Přesně jak vaří Tough Rob, to mě to úplně
0: miluje. To odporuju profíky.
5: Tady vytáhneme třeba hele, Fuckstory a Smacker.
3: Hej, pro mě je to Esko, no, ale protože to mám tak jako odžitý. Ale dejme Ačko, ať je tam prostor.
4: Yes.
3: Ale všichni chceme nějakýho Fuckstroje ještě.
5: Hele, Sergej Barakuda a Pastor.
3: Tohle duo nefungovalo
1: to
3: nikdy.
1: Nebylo, jakoby, nebylo,
3: to nebylo. Cčko. Protože
4: okay.
3: Jo, je to o Sergej.
4: Dál bych Bčko, možná pro těch 50% tam bylo jako v pohodě. Tak...
1: Existuje ale... nepasterizovaná verze. To by nevěděl.
5: No, co takový India Witch?
3: Hej, to on taky odžitý.
4: Kámo Ačko, Ačko, velrybí hovězí.
3: Yes, to je dobrá věc.
1: Taky v každém dílu Excalibru myslím zaznít, jo. India Witch zatím.
3: Jo,
5: a co
3: jako...
5: takový Lukáš Dub a DJ Witch?
4: To je F-ko, dáme ať někdo je v tom F-ku. Dal bych to tam.
3: To je hnědé duo.
5: Hele, to je ten ICL s Illyrose Boys.
3: S-tier,
5: tak to asi rovnou můžeme dát nahoru, super.
1: To mě nepřekvapuje.
5: Co tam máme dál? Marat a Igor.
4: To bych dal tak na Ačko.
3: Jo.
1: To kdybyste dali pod Ačko, tak bych se tady hodně čertil.
3: Byli u mě vejš jakoby dřív.
4: To je vodu rap.
3: Nejsou prostě aktivní, takže...
1: Jo, no, neřekli jsme, že to je v Primu, je to přesně jako obecně, no.
5: Tady je Děkan a Olach.
1: No, to by nevěděl, Jakub Děkan a Olach, to jsou ze sebe.
4: Beď k tomu Rohonymu, možná, ať se to tam trošku vyplní, jakože, jo, že ne, úplně to F-ko víš, jakože to F-ko bude fakt
1: a to zdal hezky, kdybys dělal festival, tak by byli na stejný stage docela funkční.
0: To jo, no.
4: Jo, jo.
0: Děkys. Byli dobrý stage na tomhle festiáku.
3: Ok.
4: A rovnou bych to C-čko dal i Elboja Doriana. Myslím si, když to vezmem konceptem,
3: to je takový Blackwood Corner.
5: No, tak by tam třeba Nika a Izo to.
4: Ale to je jako...
3: To je jako, já cením mega vlastně, ale nemám, neslyšel jsem od nich vlastně jeden celý track.
4: Já bych dal Bčko, to je jako, že...
3: Yes, yes.
4: Určitě si zaslouží být jakoby to F-ko,
3: F-ko,
4: ne
3: F-ko,
4: ne F-ko obecně, ale jakože přesně ty, jo, tak
1: yes. Krásný line-up se nám z toho skládá, fakt.
5: Ale tak tady třeba, a co třeba Anet X a Nobody Listen?
3: Wow.
1: To je Dynamic pár.
3: Láhev od vína.
1: Náš druhý pár v našem tier listu rapových dvojic.
4: To vyber ty, kam.
3: Já nechci být nějaký hater, ale...
1: Ať máš ty dvířka k tomu Nobaďakovi.
0: Ne, to jsme...
3: Asi C-čko, jako já miluji, jak zpívá, to je top, ale nepotřebujem k tomu dalšího borce, no. Jakoby dokoliv to schrnul.
5: Hugo Tomes a James Cole.
3: To je Esko vždycky.
4: To je Esko, no.
1: To je jasný.
3: Těším se na K.O. Crew EP.
4: Yes.
5: Pak už nám tady zbývá jenom Smoked Up.
3: Esko. On jakoby ještě to vyhrotí.
1: Já cením, že to krásně zarovnáváte, protože to na tom IG postu...
3: Smoked Up, to je prostě můj kůň, jako kterýho jsem tady to už jakoby
1: udělal.
3: Proklamoval před 5 lety snad. Takže.
4: Yes.
5: No a zbývá nám tam Orion a Vláďa, Orion a James Cole a FNL a Esposito. Tak začneme nejdřív tím Espositem a s FNLem.
3: Brno F-ko.
1: F-ko.
5: A pak už tady teda zbývá jenom... Dvakrát Orion s někým.
1: Orion a Vláďa.
3: No už jim na Brno, to zase ne.
4: Ty Orion a Vláďa, to bych dal tak, já nevím, Bčko asi.
1: Kdo by nevěděl, to jsou...
4: To tak uchlácholí, prostě... jakoby ty OGs nějak, víš.
3: Zase jako z těch desek bych tam piknul určitě ještě Rap and Roll, nad tím jsem taky váhal, jako kdy jako vlastně Mike Traffic udělal nejlepší produkce ve svém životě na Rap and Rollu, takže to je pro mě dobrá deska.
5: A Oriona Jamesa Cole to byla Orikoula s tomu?
4: Orikoula.
3: Tak je to duo, který byl jenom na jednu desku, takže...
4: To bude Ačko.
3: Ale jo, no.
4: Jo.
3: Ale ta deska je super do dneška.
1: Tak já myslím. To hezky nám vzniklo takový krásný line-up, tak teď mi ještě řekněte, na jaký stage byste se šli podívat, kdyby to byl line-up, každá ta kategorie.
5: Já bych šel na Esko.
1: Esko je silný. Esko je velmi silný. Já bych dal Esko a Ačko, no.
5: I když to Ačko...
4: Jako Esko a Ačko by byla... Jako klidně bych to spojil do jedné stage, prostě na nějaký open air letní, jakože by to začínalo ve 4, tam by mohl být třeba přesně...
5: Ten Tough Rob.
4: Indy a DJ Witch by začali a drtím končilo by to Smoked Up'em.
1: Krásný.
0: Já Esko Cčko, no.
3: C-čko.
1: C-čko dal by si z vodka, není voda.
0: Jako prostě. Na S-ko bych šel ještě jako tak jakoby střízlivý, abych jo, si to užil.
3: To jsem chtěl taky dodat.
0: Na C-čku bych byl úplně.
4: C-čko
0: jako,
4: to by bylo na letenský pláni někde.
0: Na C-čku bych byl už bez trička, obtěžoval bych lidi a tak.
1: No hele, my vám moc děkujeme, že jste nám poskládali tady tenhle krásný tier list.
0: Objeví se na nám všem Instagramu, kde ještě jestli nejste, dávejte follow.
1: Excalibur / Radio Wave, už tam máme prostě komunitu, jak se dneska říká.
0: Sledujte na Spotify Excalibur Music, yes. Tam máme playlisty od všech hostů, plus na konci každého měsíce nahazujeme naše tipy za yes. uplynulý měsíc.
1: Dokonce teď, jak byly ty vedra, tak se tam nahodila i série ochlazujících coverů pro lidi, co nemají doma klimatizaci, takže to je prostě jako takový bonusový obsah, co vám tady dáváme. Dneska jsme tady měli Spiral Shot, jo, a Sosra, a.k.a. Piraboys vydali desku Check High Tech, kterou dávejte. Lidi ještě možná by třeba chtěli někdy si něco od vás koupit, tak bude něco takového úplně závěrem, taky to promo. Lidi ještě možná by třeba chtěli někdy si něco od vás koupit, tak bude něco takového úplně závěrem, taky to promo okýnko teďka.
4: Okay. Tak jakože tou dobou, kdy tohle

0: Ať podporuji váš pořad, protože ty repový pořady, podcasty, to se nedalo už tady prostě poslouchat v Česku, tyjo, jako jo, fakt jo. To bylo hrozný pain, nedalo, jako.
1: No. Já jsem to říkal a shoutout Excalibur a shoutout všem, co se podíleli na té desce a shoutout domů taky mý ženě a rodině a shoutout všem, kdo poslouchá Excalibur.
0: A DJ Brazy, big up DJ Brazy.
1: Jo, big up producentům.
2: Jakub Dominik Kasa, Pyra Boys, my se slyšíme v naší tej trojici za 2 týdny s další nějakou exkluzivkou. Nezastavujem, pokračujem.
3: Mějte se, aloha šílenci.
2: Mějte se krásně, čau, bello.

0: Koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Tento pořad není vhodný pro děti.
3: V tomto díle jsme rozhodně nechtěli urazit lidi z Bruntálu,
2: pána z městského úřadu Prahy 3
3: a Honzu
2: Plouhara.
0: Chudáčci. Série o tom, když se nedaří.
4: Nekonečná!
0: Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na Rádiu Wave.
5: Ty a já?
2: Já a ty?
5: Jsme jako...
2: planety.
3: Čau chudáčci.
2: Ahoj chudáčci. Čau Petře.
3: Čau Áďo.
2: Nazdar. Víš, co jsem si uvědomil? Teďkon cestou do rozhlasu?
3: Ne.
2: Že já se tady prezentuju jako samorost, který nemá rád prostě small talky a keci o počasí. A děláme small talk na začátku každého toho dílu.
3: To je pravda.
2: Teď já tady s tebou už několik měsíců dělám každý čtvrtek small talk a vůbec o tom
3: ale
2: nevím.
3: Ale ono celý je to small talk.
2: To je pravda. Takže chceli bychom to přejmenovat. Chceli bychom to přejmenovat. No tak bych chtěl jenom tak úvodem říct, jak se máš, Petře?
3: Mám se výborně.
2: Ano.
3: Rovnou řeknu svoji historku.
2: Jo.
3: Jestli můžu?
2: Jo.
3: Ať to není jako, jak se máš ty, a pak si ji stejně řeknu, tak teďka ji řeknu rovnou.
2: Jo.
3: Jel jsem do Bruntálu za kamarádem, truhlářem, který bydlí kousek od Bruntálu. Zdravím, Ondro. A stala se mi taková zvláštní věc. Říkám si, ještě předtím, než k němu přijedu, mám na něco hlad, uviděl jsem ceduli mého oblíbeného supermarketu, říkám si, koupím si tam pekanový takový...
2: Pletenec,
3: ano. Jedu tam, koupím si ho, jdu na parkoviště do auta, chramstnu si do toho pletence, v tu chvíli mi někdo zaťuká na okýnko, jo?
2: Ty jedeš autem?
3: Jsem zastavený na parkovišti, stojím.
2: Si myslíš?
3: Ne, opravdu stojím.
2: Dobře.
3: Otevřu okýnko a je tam takový mladý kluk podezřelého zjevu, potetovaný celý, takový trošku jako špinavej, kouří cigaretu, jde vidět, že jako třeba 150. ten den.
2: Honza Plouhar.
3: A říká, čau kámo, nemáš chvilku čas? A já říkám, jo. A on, OK, obešel auto a sedl si ke mně do auta.
2: Oh, no.
3: Fakt zvláštní moment, jakože...
2: No
3: Andrejka mi hnedka řekla, musíš mít zamčeno, když jíš na parkovišti. Já, no tak to pardon, ale to teda jako, to, je nějak, to se ví?
2: Že ne, to se
3: samozřejmě, že ne.
2: To má asi Andrea z doby, kdy prostě
3: kdy
2: jezdila na divoký západ.
3: No právě.
2: My v devadesátkách jsme si vždycky zamykali, když jsme jedli.
3: No takže si sedl, ještě kouřil to cigáro, já říkám, on se mě ptá, kouříš tady? Já říkám, ne.

0: Tak OK, tak stáhl moje okýnko, vyhodil to ven. A říkám, ano. Ano. Kam jdeš? A říkám, za kamarádem do vesnice. No tak to je cestou, já potřebuji hodit někam.
1: Tak takový to je takový nestopař.
0: No nestopař, ale fakt jakoby zatavuju ještě hodně takový fakt jako agresiv tón toho celého, úplně narušení bubliny, takový můj freeze jakoby toho, co se to vlastně sakra děje.
1: Když to byl fakt jako ofenzivní rozkaz.
0: Fakt jo, fakt to bylo nepříjemný. No tak jsme vyjeli. Tak jedu. Ne, autem jsme vyjeli. tak jsme se vyjeli a bylo dobře. Ne, jeli jsme a on říká, no a tady zahni. A já říkám, tak jo, tak jsem zahnul. A říká, tak a tady prosím tě zajít do toho dvoru. A já, no tak to ne. To fakt ne, prosím.
1: To je peklo.
0: Nemůžeš nic, ty nevíš vůbec, co má po kapsách, nebo je chápeš. Jakože, no, takže jsem vjel do toho ústí, do toho dvoru, zastavil jsem a říkám si, tak a tady to můžeš už dojít.
1: Tak když už byl ve dvoře, kam dál bys
0: ještě
1: taky
0: jezdil? Ještě jsem nebyl ve dvoře, jako vyjel jsem z té ulice
1: jo,
0: a zastavil jsem se tam, abych mohl tak vycouvat ještě.
1: Jo.
0: A říká, ne, zavez mě tam. A říkám, ne, můžeš si tady dojít, ne, úplně v klidu. Hej, prosím, zavez mě tam, kámo. Já tam prostě nevím, jestli mám kamarády, já potřebuji zjistit, tam jsou. A já, no tak to vůbec. Takže já úplně, ne, můžeš to dojít. Takže největší oční souboj, 15 sekund, víš co, úplně takovýho toho, jo, jsem Rambo. Nechci si se mnou zahrávat, hej. No. A on teda potom udělal. OK, díky, kámo. Otevřel dveře a zaběhl do toho baráku. Já jsem to vycouval.
1: No.
0: Odjel jsem asi 3 ulice, tam jsem se úplně podělal.
1: No jasně.
0: Začal jsem si překontrolovávat úplně celý auto, i kdyby třeba něco ukázat v kufru, kam nemohl. No. Já jsem měl potom podezření, že mi jenom během toho, co stojíme, někdo vlezl do kufru a čeká tam, aby dojel za tím kamarádem, který ho chtějí vykrást. Vůbec nevím, to je jedno. Ale prostě jsem překontroloval, nic nechybělo. Ukradl mi adaptér od nabíječky, protože jsem si neuvědomil, že byl na sedadle, když se na něj sedal. No a to je konec příběhu. Ale bylo to fakt šílený.
1: To je hrozný. To je...
0: Jako, a pak, on mi totiž říkal, že tím dvorem úplně v klidu projedu a že to pokračuje na cestu, takže jsem si vytáhl hnedka Google Maps. Tam se podíval na to místo a tam jsem mohl projet i ten dvůr, jo. A samozřejmě jsem zjistil, že tam ten dvůr končí.
1: A nešlo prostě by...
0: Takže by tam prostě na mě podle mě čekali nějaký další týpci, který by mě okradli o auto, o všechno, o poctivost... A tu mám velkou, to ty víš.
1: OK, to je slušný, to je dobrý.
0: No, takže to je moje historka, taková jako až taková
1: Bruntálská.
0: No. Takže když pojedete do supermarketu v Bruntále, v Bruntále, podle mě, no a to je možná, proto se mi to stalo. Protože jsem si toho místa nevážil moc.
1: V Bruntálu?
0: Ne, Bruntálu. No, v Bruntálu, až tam prostě pojedete do supermarketu, tak si rozhodně zamykejte, když stojíte na parkovišti.
2: Chudáček Petr.
1: Chtěl bych v tom najít nějakou variantu, ve který by se ti vlastně nic nestalo, ale dost to zní, že by se ti něco fakt stalo.
0: Ne, to by se mi stalo něco úplně určitě, ještě jsem jel tím autem. A on, a co to je za auto? Říkám, mě moc auta nezajímají. A on, já myslím, že to je dvojka nějaká. Máš automat, jo? Jo, no.
1: Už jenom chvíli.
0: Právě small talk před tím, než dorazíš do dvoru a potom, no, takže to bylo šílený, no, ale díky bohu, podle mě, můj anděl, jestli mám zase u někoho, tak ten je vyčerpaný na týden, podle
1: ten
0: mě.
1: Ten jako hodně zamakal.
0: Ten
1: teda,
0: jako teďka podle mě šel do odpočívárny někde, má možná dovolenou v Karibiku a no, takže myslím, že se stalo to nejlíp, jak se to mohlo stát, aby se nikomu nic nestalo. No i to... jemu samozřejmě, protože nechceš vidět, jak se, když se mi splašejí kladiva.
1: To jo, tak to je jasný, to bys taky mohl být prostě popotahovaný soudama,
0: no, jasně.
1: Co by si mu způsobil strašlivý.
0: No jasně.
1: No.
0: No, tak to je moje historka. Co ty?
1: To je slušná, teda přemýšlím nad tím oslým můstkem tady z toho. Pardon. Hele, já jsem byl s Josefem na úřadu. Mm-hmm. Byl jsem s Josefem na úřadu zkontrolovat, no, že nejvyšší část, že jo. Tak jako samozřejmě. No klub, že Ernest už tam je dávno, no, na tom pracáku. A tak jsme šli na ten úřad a tam byl pán, se kterým máme minulost, jo. na tý přepážce.
0: Jako s Petrou?
1: Ne, úplně jako, tady nebyl to pan Řebíček, s tím máme spíš budoucnost, se trochu obávám, ale byl tam prostě pán, se kterým se váže taková historka,
0: ano.
1: Stará pár let. S Kamilou jsme si přehlašovali trvalý bydliště.
0: Kvůli vaně.
1: Šli jsme na ten úřad, respektive přehlašovala si ho Kamila, šla tam nejdřív asi třikrát. Třikrát tam šla a po každý vrátili, protože neměla nějaký papír. Mm-hmm. Na počtvrtý jsem tam s ní šel já, šli jsme tam ještě s malým Erníčkem, což je takovej první, jako první dítě v takovém tom věku, kdy opravdu dělá největší rájot, tak to tě úplně, že to seš permanentně na zhroucení vlastně, mm-hmm. Stačí to tebe takhle obnout a sesypeš se jak domeček z karet. Takže jsme vlezli jsme a teď já jsem to šel opravdu tý Kamile pomoc vyřešit, jo? Že vezmu tu smlouvu,
0: jasně.
1: Prostě všechny tyhle věci. 100% jsem jí předtím třeba několikrát podle mě doma řekl něco, jako že je to vlastně její vina. Že jako se to děje pořád jenom jí a že to rozhodně za to nemůže ten chudák pán úředník tam prostě vyjabahatěnej, co tam jako byl.
0: Vyjabá.
1: Co tam byl za tou přepážkou. Přišli jsme tam.
0: Jasně, zapřáhl z oře prostě a jel si to vyřešit na úřad.
1: Yes, přesně tak. Jsme tam, jo. A pán si vezme ty papíry a řekne: no, ale to já nemůžu vědět, že vám to tady, že jste si tady toho nájemce jako nepodepsali vy. A já říkám, co? Říkám, no to jste, já jsem neviděl ten podpis té smlouvy, takže to já nemůžu vědět, že jste to nepodepsali vy. A říkám, takže počkejte, takže každý, kdo si přihlašuje trvalý bydliště, tak si sebou přivede toho člověka, co mu pronajímá ten byt a před váma podepisuje tu smlouvu. On se začal okamžitě nějak bránit. V tu chvíli začal. Erník tak jako nebrečet, ale upozorňovat na něco úplně jiného, což nás totálně roztrigrovalo. A úplně jsme se za tou přepážkou s Kamilou rozsypali. A probíhalo to tak, že Kamila začala brečet a říkala mu, no takže moji rodiče jsou právníci. A já, abych to vydržel, tak jsem řekl, no tak dost, já volám policii.
2: Chudáček Adam.
1: Takže, ale vůbec nevím, co bych jim
0: no, jasně,
1: jako
0: jasně.
1: Řekl. Přijďte, protože...
0: Přijďte i hned.
1: On okamžitě přijďte
0: jo,
1: na,
0: jsem
1: úřad,
0: to já, Adam.
1: Na úřad
0: Prahy. Víš, že mám volat, když je nejhůř.
1: Jo, prostě, takže tam byla ta, moji rodiče jsou právníci. A já volám policii, takže... No, načeš prostě přišel nadřízený tady toho pána, který slyšel tam do týp... Protože já jsem samozřejmě si nechal okamžitě zavolat někoho, kdo tady tomu velí.
0: No, tak jasně, kdo
1: tady tomu šéfuje, no, jasně. Určitě jsem řekl tuhle frázi, nějakýho důstojníka.
0: Jasně. Prostě, tak... S váma takovýma malejma šajbama se vůbec bavit nebudu.
1: Přesně, to mi kluci z Vietnamu prostě. Já jsem zvyklý jako na jinčí. Takže přišel pán, ten nám to už velmi slušně a jako s takovým pochopením pro naší frustraci vysvětlil, odešli jsme a pak to dopadlo dobře. No a tenhle stejný pán...
0: Počkej, takže se to vyřešilo.
1: No, vyřešilo se to.
0: Zjistilo se, že to není problém.
1: Ne, museli jsme tam jít po pátý.
0: Ale bez toho pronajímatele.
1: No a vyřešilo se to bez policie. Nemusela ani přijet Kamilina máma s taťkou.
0: Tak dobrý. Tak dobrý.
1: Takže to bylo v pohodě. Ale šel jsem tam teďkon s odstupem několika let řešit Josefovu občanku a vlezl jsem tam do té kukaně. Tam byl ten stejný pán. A já... Úplně se o mě začal opakovat vzorec chování.
0: Kde jsem skončil?
1: Jako, no, ne, ale jako u toho autoškoláka, kde mu jsem tam rozmazával ten psí výkal, protože jsem si myslel, že mi to nedá. A on mi to pak dal, že jo. Takže se najednou stalo, že jsem tam já vlez a pán byl hrozně milej.
0: On si tě nepamatoval asi, viď?
1: No jasně, že ne. Tak no, jasně, jsem takových lidí střídá spoustu. Ale já jsem vlastně, jako můj fuck up je, že on se... Dokázal evidentně jednak na to povzníst, ale říkám, jemu sam takhle ty lidi střídaj, ale vlastně jako ukázal, že tím, že teď se choval hezky a milé, na rozdíl ode mě, tak měl hol prostě předtím možná třeba špatný den a já jsem na něj hned chtěl prostě volat zásahovku. Za to,
0: což
1: jako...
0: je samozřejmě správně, Adame.
1: No, jako
0: teď
1: je...
0: asi to prostě ta situace žádala, teď to je jasný.
1: Je to jasný, ale... Prostě mi ho v tu chvíli, jako bylo mi ho v tu chvíli vlastně líto, no.
0: Že jsi mu možná ublížil tenkrát.
1: Ne, za to, že má takový život hrozný. to samozřejmě. Za to, že jsem se vlastně, já mám pocit, že jsem z toho vyšel vůči němu trochu jako předpojatá nula.
0: Jo.
1: A Petře?
0: Nejseš.
1: Víš, jaký písmenko je v abecedě Jaký písmenko začíná slovo nula?
0: Nana.
1: A jaký je předtím?
0: M.
1: A když zaměníš N za M, tak co vznikne?
0: No, no.
1: Ne, vole, v tom slově.
0: Je takhle. Mula.
1: Mula.
0: A víš, co se stane,
1: no,
0: když to písmenko,
1: no,
0: první,
1: no,
0: zaměníš za druhý písmenko v abecedě?
1: Bula. Ale mula je kříženec
0: osla.
1: Osla a koně.
0: Mm-hmm.
1: Osla.
0: A koně.
1: Ale víš, jaký máme dnešní téma?
0: Já vím.
1: Tak jsem to tak trošku, jako bylo to trochu našroubovaný.
0: Ne. Bylo to dobře našroubicovaný.
1: Našroubovicovaný.
0: Našroubicovaný.
1: Protože téma dnešního dílu, Bůh ví proč, jsou
0: oslí můstky.
1: Takže, co to je oslí můstek?
0: Oslí můstek.
1: Jsou to prostě zuby toho zvířete?
0: Ne.
1: Ne.
0: Aha. Ale můžou být, když se hodí do oslího můstku.
1: Nebo když si potřebuje vyměnit můstek.
0: Ano. Jenomže můstek potom už může být skokanský.
1: No, nad tím já jsem přemýšlel.
0: A to už je ten oslý můstek.
1: To je pravda. Takže já jsem si říkal, že bychom mohli celý díl dělat tohle.
0: Já jsem taky si to myslel. Já taky. Že jsme takový jako vlastně taková básnická revoluce, až bych to nazval. Takový manifest jako surrealistu.
1: Dobře.
0: No takže, když máš skokanský můstek.
1: Ano, tak se bojím.
0: Já se taky bojím.
1: Já třeba ten sport mě přijde úplně šílený.
0: Mě taky. Když jsi, já skočil jsi někdy z toho vysokého můstku?
1: Ne.
0: Já nikdy. Já jsem vždycky říkal, jasně, není problém, a vždycky jsem čekal na to, až to nestihnu, že se zavře bazén vždycky, a pak jsem neskočil.
1: Jo, ty myslíš v bazénu?
0: No ne, ten skok, jo takhle, jo, myslíš...
1: Já myslím na lyžích.
0: Výborně, víš, to už je ono. Na lyžích, no tak to vůbec nechápu.
1: Tak to právě znělo jako, vždycky, když jsme s mým tátou si já s reprezentací, jsme na sousedění, tak já jsem čekal, než se můstek zavře.
0: Jo, máš špatný kolena, takže to skáču za něj, ale ne, ale no tak to nechápu vůbec. Já jsem se jednou ocitl nahoře. Bylo to někde vedle sjezdovky, prostě mohl si tam jít podívat. Já to nechápu.
1: Vůbec nerozumím.
0: Já tomu nerozumím. Jestli jsi bakové verka, tak jako... Přesně. Já to nechápu.
1: Je, a teď se pustím, to je skvělý nápad. A pak poletím 120 metrů a na nohách budu mít dvě prkna.
0: No.
1: A víš, kdo je bývalý skokan na lyžích?
0: Ne, ty?
1: Matuš Bukovčan.
0: Jo, ano, Matuš Bukovčan je.
1: Co?
0: A ten právě má tu historku, jak už od té doby neližuje, neskáče. Víš, znáš tu historku?
1: Nevím.
0: Jak vyskočil na lyžích,
1: no,
0: a pak zjistil, že tam má rodiče,
1: no,
0: a začal mávat na ty rodiče a pak udělal...
1: Dobře, no, a pak se diví, že mám problémy se zádama.
0: No jasně. No.
1: Matuš Bukovčan je náš kolega z Ústí, výborný herec, fenomenální loutkář.
0: A Mim.
1: Pan Mim.
0: Pan Mim.
1: Co ty a pan Tomima, Petře?
0: Ale hodně dobrý. Ne, to bylo strašný. Pan Tomima mě... Nebaví.
1: A bavíte se na ní koukat?
0: Jo.
1: To mě taky.
0: Baví, ale dost často je taková laciná.
1: No jasně.
0: Víš, jak to myslím, že někdy prostě cítím, že jak jsou ty lidi odkázaný opravdu jenom na sebe, ale stejně, i když jsou odkázaný jenom na sebe, tak využívají někdy nějaký takový scénický možnosti, které jsou ale vždycky takový chudý. Jako chudy.
1: Nebo údy.
0: Jak to máš s údama?
1: Hele, dost dobrý. Ježišmarja, s údama, no. Hele, tak zrovna...
0: A co třeba udon nudle?
1: Nejsem příliš fanoušek japonské kuchyně. Ne.
0: Nemáš rád japonskou kuchyni?
1: No ne, nemám rád. Nejsem fanoušek. Jako celkově...
0: Radši vietnamskou?
1: Z Ázie mám nejradši asi thajskou.
0: Mhm.
1: Ale protože mám rád tu, jak je tam v hodně věcech kokos a je
0: jo,
1: to jako vždycky jako sladkopálivý, to mě baví, ale ramen není úplně můj
0: ramen tě ne můj to? Favorit. Tak to je můj velký favorit. Můj velký favorit.
1: Mě jako tím, že je tam v tom, myslím, úplně basic ramenu je základ vepřovej vývar.
0: Ano, myslím, že ano.
1: Tak je to vlastně mi to nekonvenuje úplně s tím, co čekám od asijské kuchyně. Je to vlastně na mě tak jako nečekaně zemitý takový.
0: Zemitý.
1: No.
0: Co ze mě?
1: Hele.
0: Co máš ze mě, jsem to takhle myslel.
1: Co mám z tebe? Já doufám, že sledující ty vole.
0: To bych tady jinak nebyl.
1: Hele, no, jako je to...
0: Já mám z tebe dobrý pocit třeba.
1: Jo, a proč?
0: Mně přijdeš prostě takovej srandovní.
1: Tak děkuju, tak to důvod, ty srandovní nebo vtipnej?
0: Vtipnej.
1: Takže, děkuju, no, to je něco jiného.
0: Ale někdy srandovní, ale to máme každý.
1: Ale jo, to je pravda, to záleží,
0: jo, to
1: jak se člověk vzbudí.
0: Zas, no, no, nevím. Myslíš, že to je o probouzení? Se?
1: Jo. Myslím si, že...
0: Já jsem třeba zjistil, že vůbec nevím, kdo jsem.
1: Ty skončí každý díl stejně.
0: Jo.
1: No jo, tahle to máme...
0: Mám teď takový období.
1: To řešíme stejnou
0: fakt?
1: Věc, no, no jasně.
0: Já vůbec nevím, kdo jsem.
1: A jako, jak moc to nevíš?
0: Hele, hodně. Jakože mám pocit, že... Třeba už mě napadlo, to se přiznám, že někdy,
1: no.
0: Že bych chtěl být vážnější. Jo?
1: Serióznější.
0: Serióznější, tak. A že ty chudáci mi to jako kazej.
1: To asi ono.
0: Víš, že já teď nemůžu přijít prostě a říct, hele, Adame, trošku se změnili, jako v hlavě se mi to trošku, jsem si to srovnal, dospěl jsem.
1: No jasně.
0: A najednou bych prostě byl, ahoj, Adame. Ale takhle asi nezní seriózní lidi jenom.
1: Hele, no hlavně jako...
0: Ale víš, jak to myslím, prostě my se tady furt narušujeme.
1: Úplně to chápu, my bychom...
0: My jsme byli narušený teda předtím, ale no, tady se jako rozrušujem. Tak...
1: No my bychom hlavně rádi měli nějaký ten světonázor v tom a tu vážnost, ale prostě hele, tak se když se podívej, v jaký žijeme době.
0: No já vím, ale právě. Proto...
1: Každý chce jenom tajtrlíky.
0: No ale já jim to dám.
1: Teď mi tady v podstatě žonglujem.
0: Jo, máš pravdu, se slovy.
1: Se slovy.
0: Ne, to já právě si říkám, že jsem ten tajtrlík, ale jakože... Jestli to ví i ty lidi, že tady tajtrlíkujeme a pak jsme fakt jako hustý, seriózní lidi.
1: Když jde do tuhýho.
0: No jasně.
1: No jasně.
0: Ne, ale tak protože já si říkám, v dnešní době jsou všichni tajtrlíci.
1: Ale Petře, všichni vždycky byli tajtrlíci.
0: Fakt?
1: Já si myslím, že jo.
0: A prostě já nevím, já teď vidím prostě tu fotku třeba. Byl jsem u toho Ondry, on tam má fotku svého pradědy, který byl v první světové válce.
1: Ondra je z Bruntálu.
0: Od Bruntálu,
1: tam
0: kousek,
1: si, tam
0: kousek.
1: Si jel.
0: Jo. A vidím, a je to samozřejmě asi to klame ta fotka, jo. Ale prostě ty lidi jsou strašně vážní. A podle mě byli i vážnější.
1: Jako takový, ale ty myslíš jako...
0: Důstojnější.
1: Ano, to je to, no tak to s tím souhlasím. No.
0: No a já prostě třeba zjistím, že nemám důstojnost už.
1: Hele, tak to já taky
0: tomhle,
1: ne.
0: Po každém dílu...
1: No jasně, no.
0: Jako předtím, než byli chudáčci, jo. Tak jako těžce budovaná důstojnost, která fakt
1: to
0: teda stála na třech sirkách
1: jako
0: třeba,
1: minimálně stojnost.
0: Stojnost. Stojnost dobrá, jo. Ještě tak 20 let. Ale... Ježišmarja!
1: To díl snad, Petře.
0: Já nevím, ale já budu jenom když tak mile překvapený. Ne, ale ta důstojnost, která byla už tak na třech sirkách třeba stála, nebylo to nic moc, ale furt jsem měl to tajemství, rozumíš? Jako nevydal jsem se s moc lidma, takže ani nevěděli, co zažívám, takže si mohli myslet, tyjo, zažívám vždycky něco tajemného. Jenomže tady v chudáčcích vždycky řeknu prostě vlastně všechno.
1: No jasně.
0: Zní to úplně banálně.
1: No to jo.
0: A najednou si uvědomil, že jsem ztratil jako takovou magii, jako.
1: Hele, ale...
0: Nemáš ten pocit taky?
1: Tak já jsem na té důstojnosti, já jsem právě možná jako...
0: A ty seš důstojný třeba pro mě.
1: To
0: někdy, ale fakt.
1: Já jsem...
0: Vážnej seš někdy.
1: Jako vážný, převážně, jako je chytroprd. Převážně lej. To možná jsem, ale spíš jsem chtěl říct, že já i co se týče nějakého třeba soukromě nějakých vnitřních pohnutek, tak právě proto jako moc rád ty věci vlastně zveřejňuju, protože pak nemusím se trápit úplně...
0: No, rozumím ti.
1: Úplně tím,
0: jo,
1: jestli se mi jako nebo budá nějaký obrázek.
0: Rozumím.
1: No, ale...
0: Akorát prostě jsem zjistil, že ten obrázek o sobě mám nějaký v hlavě, jak bych chtěl působit. A zjistil, že to není vůbec, to nejsem já.
1: Hele,
0: a to
1: ale...
0: je ono, tak jsem to myslel. Já díky tomu zjišťuju, že to nejsem já. A tím pádem, kdo jsem tady tenhle ten... Chápeš?
1: No jo.
0: Asi jo.
1: Asi jo.
0: Ale co s tím budu dělat? Jakože to nemůže takhle být.
1: A teď je to zatím docela dobře živý, tak...
0: No jako jo, ale do zrcadla se na sebe dívat nemůžu. Ne, jakože dělám si srandu, ale jako úplně si říkám, je možný, aby prostě třeba chudáčci... jako tak nejúspěšnější podcastová série, co kdy byla prostě.
1: No, dějina.
0: Tak jakože když budeme pokračovat takhle 40 let minimálně.
1: 140.
0: No 140 let, tak myslíš, že tam bude někde moment, kdy najednou se vlastně změníme v přepište dějiny?
1: No, mimochodem
0: chápeš, jak to myslím?
1: Jo, a umístili jsme se na 7. místě.
0: Na 12.
1: Na 12. V anketě o nejlepší podcast na světě. To na
0: jo, je to tak. Akorát nás přeběhla Amerika, tak logicky, tam no, je strašně lidí,
1: jasný,
0: jo.
1: No.
0: A potom právě ty jako různý státy spojený, jakože jo. Oklahoma
1: Texas,
0: a tak.
1: Jo, jo. Hele, Texas, no. Texas to je taková progresivistická podcastová hodnoc.
0: Tam oni začali dělat něco podobného.
1: Texas a Alabama, tam je to prostě, tam se to volnomyšlenkáři jenom hemží. Nebyla tady ta debata o ztrátě důstojnosti a identity na začátku na začátku všech debat, který končí tím, že se vytrácí klasická role muže a že jako společnost slábneme.
0: Já nevím, já právě si říkám jako zároveň.
1: Já si totiž trochu myslím, že z logiky věci být musí.
0: Ale protože to byla i předtím lež. Já tomu nevěřím, chápeš? Já nevěřím tomu, že prostě před 100 lety, když vidím ty starý fotky, takže prostě všichni prostě, chápeš, byli jasně. Moc nemluvili spolu. Prostě spíš to hráli přece.
1: No tak bylo, jako...
0: Chápeš, byla to jako nějaká stanovená společenská norma, jak mají lidi působit.
1: A právě díky tomu, že ta norma byla stanovená, tak myslím, že je dost pravděpodobný, že ta společnost mohla být mnohem míň zdravá, protože je to potom ten stejný efekt, jako když je tvůj soused fricl,
0: tak
1: vlastně nikdo neví, že někoho, jako že tam někoho zamčeného máš. Bože, to je taková...
0: Já jsem rád za to, že jsme takhle jakoby už uvolněnější. Nemusíme si hrát na to, že jsme něco jiného. Teď nemyslím herectví, samozřejmě, tak tam to děláme úplně precizně, ale... No, ne, jak to myslím.
1: No já to vím, ale já se nad tím zamýšlím, protože samozřejmě i já...
0: Počkej, takže si myslíš, že to je vlastně konec toho mužství?
1: Ne, vůbec ne.
0: Ne.
1: Ne, jako já si to právě vůbec nemyslím.
0: Já si to taky nemyslím.
1: Ale jenom si myslím, že tohle je debata, kterou spolu vlastně vedla většina lidí, která nakonec dojde k tomu, jako, že už chlapi nejsou chlapi a ženský nejsou ženský, protože myslím si, že to, že tam člověk vnímá nějakou důstojnost a vážnost, vnímá skrz to, že
0: jo,
1: si myslím,
0: že to je
1: jakou,
0: tu hierarchii a to rozumím.
1: No vlastně jo, protože víš, když máš jako... Mně se samozřejmě taky líbí, když se prostě koukám na nějakou cool dobovku, kde jdou chlapi prostě sekat pole a mají u toho košily a vlastně všichni jsou trochu Clint Eastwood a prostě vědí, co se jako od chlapa čeká. Jenomže tady pod tím bylo dost často podle mě taky to, že když
0: domácí násilí.
1: Když ten chlap tu košili neměl, sakra vyžereno.
0: No jasně.
1: Tak na to
0: jestli
1: pole
0: mě to
1: na tý
0: fotce, sakra nebude slušet. Jestli tam nebudu za chlapáka. No jako máš pravdu. No jenom prostě, že tady tak mezi těmhle světy se prostě nějak ocitám a vlastně si chci udržet trošku vážnosti, ale přijde mi, že to není můj život. Až jsou jiný lidi vážní asi. No.
1: Hlavně to není možný.
0: Není.
1: Podle mě to hlavně není možný, protože logicky musí člověk vždycky dojít k tomu, že jediná jako relevantní cesta, co s životem dělat, je absolutní destrukce a rozvrat.
0: Jo. To mi přijde super.
1: Nevíš, že to je...
0: Ale to se nech na 35. světu.
1: že to je... Já si myslím, že kdybychom se všichni už prostě...
0: Rozhodli to zničit.
1: Rozhodli... Ne, no má to vzdát.
0: Jo.
1: Víš, normálně...
0: A co vzdát ale? Život.
1: Snažení.
0: Jo, takhle.
1: Normálně snažení a jenom prostě, jenom... já bych povolil všechny... Hele, třeba včera, já jsem to chtěl říct, když jsme oslomůstkovali údy, ale nestihl jsem to. Včera naši kluci byli u večeře. No skoro. A my s Kamilou jsme krájeli nějaký salát, něco a teďko najednou vidíme najednou se otočíme a kluci, jeden stojí na židli, druhý stojí na tý stoličce, jedí nějaký chleba s paštikou a s takovým nadšením si porovnávají údíky. A je to jako, a já si říkám, ty, tak to jsou úplný vlastně. A pak se mě totiž jeden zeptal, že proč se to, já jsem říkal, že se to nedělá úplně u stolu u večeře. Mm. A,
0: u oběda dobrý, ale...
1: Ne, jako, že proč se, a on se ptal, proč? A já vlastně jsem musel mu říct, což určitě v těch dvou letech pochopil, že je to prostě taková nastavená konvence, no. Ale vlastně, Josefe, jako nevím vlastně proč. Mm. Prostě jsme se tak nějak domluvili. Mm-hmm. Kdyby jsme byli co k čemu, tak se s Kamilou v tu chvíli slíknem taky.
0: No jasně. Chápu.
1: No ale tak samozřejmě člověk jako pochopitelně to neudělá, že jo? zdravím ospod, neděláme to. Ano, neděláme.
0: Nebo jo, ale nečasto.
1: Neděláme jo. To. Ale vlastně tohle jsou momenty, kdy je mě...
0: Chápu, narazíš na to.
1: Na to stejný, o čem uvažuješ ty akorát jako z druhý strany. Hmm. Že si vlastně říkám do prčic, ale to přece...
0: Chápu.
1: Vlastně jakýkoliv mantinel vůči čemukoliv by bylo úplně skvělý, kdyby se jako naprosto prostě chápu. Zboural. Úplně. Jenomže blbý je, že... A to pravdě blbý. Jako vedlo by to samozřejmě rozhodně k rozpadu společnosti, jaký známe.
0: No jasně.
1: A to by ale byl její lék.
0: No tak to je strašné.
1: Vy si myslíte, že ale já to myslím úplně
0: to
1: vážně.
0: Sakra vážně. No, to je právě... Tak já to odlehčím. No nicméně, jak se bavíme o údech.
1: Ano.
0: Tak to mi připomíná, jako zase oslým můstkem dojdu k vajíčkám.
1: Ano.
0: A potřebuji říct recept.
1: A výborně, samozřejmě. Údy, vejce, recept. Recept. My to...
0: Pane Čupeva!
1: Všechny posluchače hrozně moc zdravíme. Opět ano. Jste se naprosto...
0: Ukázali.
1: Jste se
0: zase předvedli.
1: Ukázali. A Petr a slibovaná vejce.
0: Míchaná vajíčka.
1: Ano.
0: Podle Václava, mého bratra. Tak. Připravíte si pánev. Tak. Zapnete na střední oheň. Dáte poměrně dost másla. Většinou třeba 1/4 klidně na tak 5 vajec, jo. První máslo se musí rozehřát, ano. Už cítím máslo ve vzduchu. Cítíš ho taky, Adame? No, tak. Následně naklepnu vajíčko a dávám ho na pánev. Další a další a další. Je důležité... Ne, ještě se z toho nesmí stát volské oko. Vezmu vařečku a míchám. A odložím pánev stranou od ohně a míchám. A míchám dlouho. Nechám odstát, klidně na 3/4 minuty. Znovu dám na plamen. Znovu míchám. Zase nechám odstavit. A toto udělejte třeba 5x. Trvá to dlouho. Ale potom jsou tak našlehaný a tak excelentní, že jste v životě neměli lepší, to vám povídám.
1: Znám ten recept, můžu to potvrdit.
0: Že to je výborný.
1: Jo, dělají se tak v hotelech.
0: No, jsou fakt nejlepší, neznám lepší. Takže tak, heart attack. 30 vteřin světu. Musíme letět na planetu, Adame, já mi líto. I když jsem teď zjistil vlastně, že jestli dnešní téma byly oslí můstky, tak to bylo jako každý jiný díl.
1: No, to je pravda.
0: Tak čau. Jsme tady. Počkej, jsou tady. Je jich tady strašně moc. Lidi z korábu. Musíme jim něco říct. Adame, 30 vteřin. Chudáčkům, teď.
3: Nebojte se. Spasíme vás. Jste jediní, kdo si zaslouží žít.
0: Převrat!
4: Chůze jste ho neměli poslouchat. Teď já. Na Adama zapomeňte. Už jsem tu jen já. A jeho odkaz, který za chvilku zapálíme. Budete se mnou a budete šťastní.

0: že...
1: Lele šale, bambala,
0: salam aleikum, šalom.
1: Čau.
0: Mějte se, čau, díky. Ahoj. Díky, ahoj.
1: Čau.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas. Rádiovej.
1: Děláme vlny.

0: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju spír na sobě no fear. Enemy so near, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.